se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

jako dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí život,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin, a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář a botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No, je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení této dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky, a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se mi to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu nářadí, kvetl krásně.
2: Pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě, a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína, krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se zálivka. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že je oschlé, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně

0: sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořiďte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesněná, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějakého květináče, který je v průměru o 2, o 3 cm větší a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku, všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: Je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Ne, asi jedna z nejstarších a možná i největších.
2: No. No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrií a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej, normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček, slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? 1. ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český Slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého Slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

0: světě ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noit Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo. A navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

V první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: tě dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zámek Holešov připravil pro děti nový edukační program o místní barokní zahradě. Ve Zlíně si lidé připomenou 90 let od narození prezidenta Václava Havla setkáním u jeho lavičky a kulturním programem. Začíná sezóna respiračních nemocí. Dnes bude převážně jasno s maximy až 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín, u kterých vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady. Průvodkyně a autorka prohlídky Irena Peštová Českému rozhlasu řekla, že malí návštěvníci poznají barokní památku s využitím 5 smyslů.
2: Děti skrz různé herní aktivity, skrz ty vnitřní prožitky, smyslové vnímání, prožívají, zažívají tu zámeckou zahradu a tím si vytváří ten vztah tady k tomu místu.
0: Pomocným průvodcem je pak dřevěná loutka italského architekta zámku i zahrady Filiperta Lukézeho. U lavičky Václava Havla ve Zlíně se dnes 16 hodin uskuteční setkání k 90. výročí narození bývalého prezidenta Václava Havla. Vystoupí na něm například Havlovi spolupracovníci z řad zlínského Dizendu a hudebně ho doprovodí herec Městského divadla Zlín Adam Kořán. Program bude pokračovat od 18 hodin v dílně divadla. Herci Gustav Řezníček, Rostislav Marek a Tamara Kotrbová tam přečtou Havlovu jednoaktovku Vernisáž. Následovat bude hudební vystoupení Miroslava Černého a přátel. V Česku začíná sezóna respiračních infekcí. Lékaři se zatím setkávají spíš s lehčími virózami. Hlavní nápor nemocných teprve čekají v následujících týdnech s postupným ochlazováním. Rodiče nejmenších dětí by ale i tak neměli lehčí nákazy podceňovat, vysvětluje Hana Cabrnochová ze Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
3: Když to bude novorozenec nebo malý kojenec, tam často i lehčí respirační infekt může způsobit nějaké komplikace, například s příjmem potravy, nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
0: Někteří pediatři už podle ní začínají s očkováním proti chřipce nebo pneumokokovým infekcím. Dostupnost vakcíny by si rodiče měli u lékaře zkontrolovat.
1: Sport.
0: České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací na světě. Večer nastoupí v Ovidiu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je útočník Barcelony, Lamine Yamal, o kterém mluvil záložník Alex Král.
4: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty ve Zlínském kraji pohybují mezi 15 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji opět slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pěkné sobotní ráno, jak jste slyšeli ve zpravodajské relaci, dnes bude pokračovat příjemné babí léto, počasí bude lákat ven, no a vy si ten dnešní den můžete užít třeba ve Zlínské zoologické zahradě, která u příležitosti Světového dne zvířat připravila speciální program, čekají vás komentovaná krmení, začne se konkrétně v 11 hodin krmením supů, no a pokračovat se bude u dalších zvířat, mimo jiné můžete třeba třeba vidět i poslední letošní krmení žiraf. Podrobnosti o programu najdete na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz. Lenka Filipová přichází s písní Za všechno může čas. No a když jsme u toho času, aktuálně máme 5 hodin, 5 minut a pár vteřin k tomu. Ať se vám s námi příjemně startuje nový den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Do historie teď na chvíli zamíříme v rámci našeho vysílání. Připomeneme si významné osobnosti, které se narodily 3. října, což je dnešní datum. No a patří mezi ně také básník, prozaik a překladatel František Halas. Ten se konkrétně narodil 3. října roku 1901. V roce 1936 se potom v tento den narodil herec a režisér Jan Kačer a 3. října 1939 se narodil hudební skladatel Angelo Michailov. Jeho patrně nejúspěšnějším hitem byla v roce 1971 Saxána z Vorlíčkovy filmové komedie Dívka na koštěti a proslavila ho také hudba k seriálu Arabella.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Už za chvíli nás v našem vysílání čeká pravidelná rubrika s názvem Co v učebnicích nebylo. Opět se společně dozvíme něco nového. A konkrétně se dnes Martin Písařík, který tu rubriku připravuje, zaměří na vzduch.
1: Počasí.
0: Teď pro vás máme aktuální teploty v našem regionu. Nejnižší teplota, kterou před chvílí meteorologové naměřili, je 1 stupeň Celsia, je hlášena ze Štítné nad Váří. Ve Velkých Karlovicích mají 2 stupně, ve Strání potom 3 stupně Celsia, stejně jako v Hošťálkové. Naopak nejvyšší teplota, tak ta na rozdíl od toho 1 stupně nad nulou, je výrazně vyšší, panuje na meteostanici Maruška Hostýnské Vrchy a je to 14 stupňů Celsia. Dnes čekejte slunečné počasí, mělo by být v průběhu celého dnešního dne ve Zlínském kraji jasno a nejvyšší teploty ty by se měly pohybovat mezi příjemnými 20 až 23 stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje, jaké práce bychom neměli opomenout a je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z nás. Spalující závist a s ní neustále související pocit, že někdo má něco lepšího než já. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U zpráv vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V sobotu a v neděli je v Uherském Brodě růžencová pouť. Každoročně na ně přijíždějí tisíce návštěvníků. Lidé musí počítat s dopravními omezením. Vjezd do centra bude až do pondělního rána uzavřen. Pro návštěvníky je zde připravený duchovní i kulturní program. Na ranní procházku s poznáním života ptáků můžou zítra vyjít lidé z okolí Valašského Mezříčí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Jeho cílem je upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží Velhoce nad Bečvou. Odtud se s ornitologem vydají k Chorinskému rybníku. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí ode dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 od Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Tradiční historicko-naučný pochod s názvem Po stopách lovců mamutů se koná dnes v Přerově. Start je od 9 do 10.30 hodin dopoledne u základní školy Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Na účastníky čeká 9-kilometrová trasa se soutěžemi, které prověří jejich zručnost i pohybové dovednosti. Sedminásobný vítěz letecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Schenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji opět slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pokud právě snídáte, přejeme dobrou chuť, nevím, co si dáváte, možná třeba něco s medem. Pokud patříte mezi milovníky medu, tak právě dnes pro vás Archeos Kanzen Modrá připravil den medu a medoviny. Součástí bude například ochutnávka medů z celého světa, můžete okoštovat také medovinu, k dispozici bude ochutnávka až 50 vzorků, no a dokonce se můžete třeba také zúčastnit turnaje v lukostřelbě. Teď už je připraven Palo Habera.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče,

slyší, co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: 5 hodin 40 minut, to je aktuální čas. Vaším společníkem je v sobotu po ránu vysílání Českého rozhlasu Zlín a s ním teď zamíříme za zemědělci na Hanou. Ti se poslední roky potýkají, za poslední roky je potkala jedna z nejhorších sklizní kukuřice vůbec. Dosavadní výnosy jsou oproti normálu nižší v řádu desítek procent a nízká je i kvalita zrn. Důvodem je parné letní počasí a dlouhodobý nedostatek srážek.
1: Když to oloupneme, tak vidíte, že to je jako ozrněné, ale velikost té palice je taková, dá se říct, střední. Bývají větší, nebo někdy bývají dvě, ale prostě tady je jedna a jsou takový menší prostě. To je vidět i na tom zrnu, vidíte, jak je to takové zaschnuté, když to naloupeme z toho, že to není takové jako baculaté prostě tady, když to vezmu z větší zálky.
2: Takže zkrátka na první pohled je vidět, že ten rok prostě
1: neprší. Byl slabý, prostě když neprší, tak to neroste.
3: Kukuřičné palice si na poli prohlížíme s agronomem Martinem Rostou ze zemědělské společnosti Palomo z Loštic na Šumpersku. Začíná tu další část sklizně kukuřice a zemědělci ji teď sklízí takzvaně na zrno. Kukuřici na siláž, kterou využijí na krmení dobytka, už z polí odvezli.
1: Výnos silážní kukuřice byl asi o 40% nižší, než jsme v minulých letech byli zvyklí.
3: V desítkách procent počítají ztráty u kukuřice taky v Těšeticích na Olomoucku. Pokračuje předseda představenstva společnosti Těšetická zemědělská Petr Kopecký.
4: Velmi jsme se obávali o výši výnosu a kvalitu té kukuřice. Nakonec množství nebylo až tak špatné, jak jsme si mysleli, protože jsme sklidili 42 tun silážní kukuřice po hektaru při průměrné sušině 36%. Takže oproti tříletému průměru, rok 23 až 25, kdy byl náš průměr 52 tun, tak je to o 20% méně.
3: Sklizeň kukuřice na zrno zemědělce v Těšeticích ještě čeká.
4: Zbývá nám ještě sklidit zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno. Je to méně, než jsme plánovali, protože když jsme sklidili méně silážní kukuřice, méně z hektaru, tak jsme potřebovali sklidit větší plochu, aby jsme se dostali na to množství, které potřebujeme pro výživu dobytka. Takže máme ještě zhruba 40 hektarů kukuřice na zrno a tam bohužel ten výnos bude velmi špatný, se obávám. Tam odhadujeme tak 5 až 6 tun po hektaru, což je, dejme tomu, 50% průměrné sklizně.
3: Do sklizně kukuřice na zrno se zemědělci v Těšeticích pustí za 2 až 3 týdny. Z Těšetic Michal Poláček, Český rozhlas.

0: Píseň o slzách dospívala Anna K. ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Už bylo 6:15.
1: Počasí.
0: Dnes počítejte s tím, že pršet nebude. Podle předpovědi meteorologů má být po celý den jasná obloha. Nejvyšší teploty budou stoupat na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Už v roce 1985 vznikla ve Velké Británii skupina Erasure, která nás právě bavila v našem vysílání. No a bavit se, doufáme, budete, milí posluchači, i nadále. Teď nás čeká trocha humoru a o něj se teď společně na našich vlnách postará trojice Jan Skopeček, Věra Tichánková a Aleš Cibulka.
1: Moje žena nerada vaří. A nebejt...
2: To je slabý slovo, říká.
1: Slabý slovo. Nerada vaří. Je teda pravda, že já moc nemám rád ženský v zástěrách, ale zase, když by jí to bavilo, tak proč by to nemohlo to... Ale to je, u nás je to tak, že ona něco dá na plotnu, na sporák a zapomene na to. No. Jo, a pak se to připaluje. Já to vždycky musím hlídat, jo.
3: Právě, že nic nehlídá.
1: No ne, tak ty brambory já škrábu doma.
2: Jo,
1: jo, no. Já loupu brambory.
3: A... Je výtvarná práce.
1: Ano. A poněvadž moje žena má cukrovku, tak jíme poměrně dietně, střízlivě. My prostě nežereme, no.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

kráčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na Uherskohradišťsku se dnes lidé vydají na kole do Vinohradu. Symbolické uzavírání cyklostezek nabídne 6 tras. Lhočovice se tento týden připojí k festivalu Den architektury. Město představí zdejší vily i osudy jejich majitelů. Rodiny, školy nebo knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. Dnes bude převážně jasno s maximy až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Na Slovácku dnes symbolicky uzavřou cyklostezky. Organizátoři tradiční akce na kole Vinohrady Uhersko-Hradišťska nachystali 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Pro účastníky je na nich připravený více než 40 vinařských zastavení. Nejdelší trasa Rezlingurínského, takzvaná Královská, měří 53 kilometrů. A lidé na ní mimo jiné projedou i Vlčnov, Hluk, Kunovice, tedy místa, kde se koná jízda králů. K festivalu s názvem Den architektury se letos připojují i Lhočovice na Zlínsku. Dnes i zítra od 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí města Hana Srncová.
2: Městské turistické a informační centrum připravilo 2 komentované prohlídky s podtitulem Příběhy vil, domů a jejich majitelů. Představí architekturu Bílé a Pražské čtvrti a nabídnou také možnost nahlédnout do vybraných, běžně nepřístupných interiérů.
0: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katušáková.
3: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
0: Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: V jednu chvíli konkrétně na parkovišti v Čakovicích bylo asi 1000 vozidel a 2500 osob. My jako policisté jsme byli přítomni na místě a působili jsme hlavně preventivně, aby tam nedocházelo k žádnému protiprávnímu jednání.
0: Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji opět slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně je v Holešovské ulici hlášena nehoda 2 osobních aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Obloha ve Zlínském kraji by dnes měla být úplně jasná. Pokud je jasno i v noci, tak to například nahrává také pozorování vesmírných těles. Mimochodem, na noční obloze bude možné v následujících měsících až do prosince velmi dobře pozorovat Saturn. Planetu bude možné najít na obloze i bez dalekohledu, a to v souhvězdí velryby. Pokud ale budete pozorovat s dalekohledem, tak si můžete lépe prohlédnout prstenec Saturnu. Nejlépe se tato planeta dá pozorovat po takzvané opozici se Sluncem, tedy po okamžiku, kdy se na své dráze ocne vůči Zemi je přesně na opačné straně oblohy než Slunce. No a v nejbližší opozici se Sluncem se Saturn octne už tuto neděli odpoledne, takže poté můžete směle pozorovat. Olympik a pták Rosomák, to je další hudba pro dnešní ráno.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Hned několik zajímavých výročí připadá na dnešní den. Připomínám, máme 3. října, přesně před 120 lety byl v Berlíně na mezinárodní konferenci o bezdrátové telegrafii dohodnut signál SOS jako mezinárodní nouzový signál. Naposledy byl symbolicky použit v roce 1999. Přesně před 100 lety potom reportér Josef Laufer vysílal první přímou sportovní rozhlasovou reportáž v Československu, komentoval tehdy konkrétně fotbalový zápas Slavia Praha, Hungária Budapešť a ještě jedno výročí tady máme. 3. října roku 1990 došlo ke znovu sjednocení Německa. Ten týden skončila i platnost všech pravomocí 4 vítězných mocností druhé světové války nad Německem.
1: Český rozhlas Zlín.

kdysi. To už je hodně dávno. Vrazili mi tohle veslo. Předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Dnes po ránu u nás uslyšíte také o jedné novince z našeho regionu. V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový edukační program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady a cíl je jasný. Představit místo, které důvěrně znají jinak. Na procházce barokní památkou je doprovází ten nejpovolanější průvodce, loutka autora zámku a zahrady italského architekta Filiberta Lukézeho.
1: To chodí na pocházku taky.
2: Já taky.
1: Ano.
2: Já taky.
3: Děti z mateřské školy v Tučapech vchází do zahrady Holešovského zámku.
4: Tak děti, podívejte, mám tady takový kouzelný klíč.
1: Wow.
4: Víte, k čemu slouží?
1: Ne.
4: On nám tady v hlavičkách odemkne tu naši fantazii.
3: Tentokrát budou ale známé prostředí s průvodkyní a autorkou programu Irenou Peštovou objevovat trochu jinak.
5: Já slyším tady někoho mluvit. Italsky.
6: Ciao, bambini!
3: Děti se setkali i s tvůrcem místní zahrady.
5: Oh, mamma mia, mé jméno je Filiberto Lucchese. A to já kdysi tady tuto zahradu navrhl. Ale ona, děti, vypadá dneska úplně jinak. Disastro, katastrofa. Podívejte, tady vůbec nic nezůstalo, kde to všecko je.
3: Loutka Filiberta pomohla malým návštěvníkům pochopit třeba symetrii.
5: Až zahraju tady na ten kouzelný nástroj, tak skameníte. A druhá strana zkusí tu sochu napodobit.
3: Na piknikových dekách si pak děti poslechly pohádku o Neptunovi, po kterém v zahradě zůstal vodní kanál ve tvaru trojzubce.
5: A vlny se líně převalovaly krajinou. Teďka se do toho přidají větší vlny, to jsou ty dešťové hole.
3: A pomocí rytmických nástrojů kanál naplnili vodou. Na konci byl spokojený i samotný Filiberto.
5: To bylo krásné, vy jste tady do zahrady navrátili vodu. A i život.
3: A co je důležité, spokojené byly i děti.
7: Mně se líbilo úplně všechno a nejvíc se mi líbilo tady ty nástroje.
8: Mně se líbilo to pršení.
9: Mně se líbilo, když jsme udělali sochy.
10: Jsem nadšená a my se sem určitě do zahrady někdy příště vrátíme, je to
9: ano,
10: tak, děťátka?
9: Ano.
10: A protože se vám to všem líbilo, tak my teďka paní lektorce Irence poděkujeme krásným potleskem.
3: Uzavřela učitelka Jana Tomaštíková. Z Holešova Blanka Kovandová, Český rozhlas.
11: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
12: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
11: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
12: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
11: Strom lásky mý.
12: Pavel Mašek
11: a Standa Hložek.
13: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Za 10 minut už bude 6:30 a to je čas na podrobnou předpověď počasí. Má ji pro nás pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dnešní ranní teploty se pohybují těsně nad bodem mrazu, tak já se zeptám, jestli v noci mrzlo ve Zlínském kraji.
1: Ve 2 metrech se teplota nedostala pod bod mrazu. Nutno říct, ale že prozatím, protože stanice Štítna nad Vláří má velice blízko 0,4 zatím minimum a ta teplota ještě klesá. Pár stanic má i přízemní teplotu lehce pod nulou, takže jsme docela nízko, jak zmiňujete. Nicméně ta škála těch minimálních hodnot je opravdu široká. Nejvyšší minimum prozatím v Hošťálkové na Marušce, tedy na kopcích, až 13 stupňů. Nejčastěji se ty hodnoty ale pohybují právě mezi 6 a 3 stupni.
0: Jaké počasí přinese do Zlínského kraje dnešní sobotní den? Jak bude?
1: Dnes bude hezky, i teď je oblačnost minimální, bude jasno nebo skoro jasno a to spíše vysoká průsvitná oblačnost na západním obzoru. Podobně to bude i přes den, oblačnost v podstatě nebude. Jasná obloha, ta bude převažovat. Teploty ty vystoupí v maximech na 20 až 23 stupňů a i vítr bude pouze slabý východních směrů přes den jižní do 15 km za hodinu.
0: Tak to vypadá na příjemný pohodový sobotní den v našem regionu. Bude počasí lákat ven?

0: nějakým procházkám, výletům i v neděli?
1: Ano, i v neděli ta bude jednak teplota, ale také obloha stejná. V podstatě se pouze ve večerních hodinách bude zvětšovat průsvitná oblačnost z zatím ještě daleké fronty, která bude postupovat v průběhu noci, takže 20 až 23 stupňů budou i zítřejší maximální hodnoty. Co bude rozdílné, tak přes den se více rozfouká jižní vítr, rychlosti budou ale do 20 km za hodinu.
0: Co v následujících dnech? Čeká nás nějaká změna, anebo takovéto podobné počasí vydrží i nadále?
1: Tak i ta fronta, která nás přejde v průběhu noci na pondělí, tak ráno přinese zvětšenou oblačnost, ale pravděpodobně se srážky nevyskytnou ve Zlínském kraji. Bude tam znatelné drobné ochlazení v odpoledních hodinách 17 až 21 stupňů. Díky ale velké oblačnosti v noci zase budou teplejší rána 10 až 6 stupňů. No a potom se vrátíme zase do toho vyššího tlaku a suchého vzduchu, kdy bude většinou skoro jasná obloha a teploty do 23 stupňů v úterý.
0: To říká pan Petr Minstr z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
1: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou to zprávy a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Zlínském sadu Svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do 2 etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Na kroměřížském letišti je dnes 16. ročník dne uniformovaných sborů. Celodenní program je pro návštěvníky zdarma. Podle mluvčího města Jana Vondráška je letošní program oslavou 120. výročí založení hasičského sboru v Kroměříži. Ve Vile Plaček v Ivančicích na Brněnsku dnes zahájí provoz knihovna českého spisovatele s židovskými kořeny Ivana Klímy. Návštěvníci objeví několik desítek knih, které pokrývají jeho tvorbu od 60. let minulého století. Lidé ve Frenštátě pod Radhoštěm dnes můžou navštívit tamní koňařské stáje. Jezdecký areál na Nivách nabídne ukázky jezdeckého sportu, jízdu na koních nebo projížďku v kočáře. Sportovní oddíl TJ Slovan se koním věnuje 95 let a patří mezi jedny z nejstarších v regionu. Dnes je to přesně 100 let od chvíle, kdy v tehdejším radiožurnálu zazněla první sportovní reportáž. 3. října 1926 z utkání Slávie s Maďarskou Hungárií ji odvysílal Josef Laufer. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý, východních směrů přes den jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně v Holešovské ulici došlo k nehodě 2 osobních aut. Ze zprávy to vše, pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: I dnes po ránu můžete poslouchat Zelenou vlnu každou půl hodinu. Počítejte s tím, že třeba stejně jako já při cestě na ranní vysílání můžete potkat cestou nějakou tu policejní hlídku. Mimochodem, co myslíte? Může vám policista zadržet registrační značky? Tak s odpovědí na tuto otázku si nemusíte lámat hlavu. Uslyšíte ji už za chvíli na našich vlnách v našem vysílání. V něm teď zaspívá Pavel Vítek píseň s názvem Víš, jak se mi líbíš.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
1: Padám a klesám a vracím se nahoru, a to jsem myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct,

0: Frontman skupiny Opět a Hradeček Tomáš Polák tentokrát nespíval státní hymnu před zaplněným fotbalovým stadionem při utkání české reprezentace, ale zaspíval si v našem vysílání konkrétně píseň Máš mě na svědomí. O české fotbalové reprezentaci na našich vlnách dnes po ránu také bude řeč zhruba za hodinu a 10 minut v pravidelném čase sportovního příspěvku. Teď se ale budeme věnovat řízení, protože my vám i celý tento týden, každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si konkrétně řekneme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví, a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: chvíli už bude 6:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: O svaté Tereze po střechách mráz leze, to říká jedna z pranostik pro dnešní den. No, když se dívám na teploty, které před pár desítkami minut meteorologové naměřili, tak to téměř platí, protože pouhý jeden stupeň nad nulou teď aktuálně panuje ve Štítné nad Váří a také v Hošťálkové. Co se týká dnešních maximálních odpoledních teplot, tak ty budou ve Zlínském kraji stoupat až na 23 stupňů Celsia. Obloha bude jasná.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: V následujících minutách budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mimo jiné mluvit také o kaštanech. Ty můžou sloužit jako krmivo pro zvířata, využívají se ale také například v kosmetice či lidovém léčitelství. Dokonce se z nich díky obsahu saponinů dá vyrobit prací prostředek. Nejčastěji máme ale asi kaštany spojeny s podzimním sbíráním a také s radostí pro děti. Zdeněk Urbanovský společně s Pavlem Vackem teď v našem vysílání tuto radost spojí s radostí turistickou. Tak pánové, máte slovo.
1: K oblíbeným podzimním aktivitám patří sbírání kaštanů, proto se možná bude hodit tip na lokalitu, kde by jejich nalezení nemělo být velkým problémem. S tipem na výlet s touto tématikou přichází Zdeněk Urbanovský, kterému přeji hezký den.
2: Přeju hezký den tobě, Pavle, i všem posluchačům.
1: Pojďme tedy na kaštánky.
2: To mě námět na tento výlet napadl už na jaře. V květnu, kdy jsem byl nadšený z aleje kvetoucích koňských kaštanů, správněji jírovců. No a ty stromy byly na jaře obsypány květy a myslím si, že by bylo hodně divné, kdyby na podzim nepadaly zralé plody na zem, že jo?
1: Ano, ano, to zní logicky. Kde se tedy tato jírovcová alej nachází?
2: Vyrazíme za ní na Kroměřížsko a pojedeme do malé obce Hoštice. Ač jsou Hoštice docela malé, stojí zde kostel svatého Jilí, ale také zámek ze 17. století, který byl později několikrát přestavěn. A pokud by vám připadalo, že jste jej už někde viděli, pak to může být pravda, protože zámek posloužil filmařům v řadě zejména televizních filmů. Natáčeli se zde například Četnické humorosky, Četníci z Luhačovic, Znamení koně, Můj strýček Archimedes, ale také některé scény z historického seriálu Marie Terezie. A co je pro turisty důležité, je zde autobusová zastávka a u ní začíná žlutě značená turistická trasa, která vede přes obec k zámku a pak do kaštanových, teda správněji řečeno, jírovcových alejí.
1: Takže počátek trasy známe. Kudy doporučíš pokračovat?
2: Budeme pokračovat po žluté, zhruba po čtvrthodince chůze dorazíte na počátku té první aleje na rozcestník. A u toho rozcestníku se přitává druhá alej, ta je jirovcová a ta druhá je zeleně značená, vede alejích, ve které rostou také jasany a ořešáky. A ta zeleně značená směřuje do Zdislavic, což je rodiště slavné rakouské spisovatelky Marie von Ebner-Eschenbachové. A trasa do Zdislavic, což je jedna z částí obce Troubky Zdislavice, ta je dlouhá necelých 5 kilometrů. Ale variantně můžete projít po žlutě značené trase celou jírovcovou alej a dojdete k hájence Vinohradčík. A odtud se potom nechejte vést modrým turistickým značením do města Morkovice Slížany. Tuto volbu doporučuji zejména s ohledem na frekvenci spojů veřejné dopravy, která je z Morkovic daleko vyšší než ze Zdislavic. Ale zase je to vyváženo tím, že tato trasa je kousek delší, s tím počítejte, ale i tak délka výletu bude přijatelných 7 kilometrů.
1: Já třeba moc rád vzpomínám, jak mi tatínek vyřezával jako malému klukovi z kaštanů hříbečky a jak jsme spolu dělali různá zvířátka. Možná i tím byl podpořen můj vřelý vztah k těmto až magicky působícím plodům. Pokud si chcete také nazbírat kaštany, případně se jen příjemně projít podzimní krajinou, výlet z Hoštic do Zdislavic, případně až Morkovic Slížan je pro vás ten pravý. Díky Zdenku za tip a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je tu týden s Teskomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Během úprav střechy horního zámku v Buchlovicích budou muset řemeslníci jeřábem sundat zvonovou věž a vytvořit její repliku. Mezi nominovanými na dnešní předávání ceny Thálie je také herečka zlínského městského divadla Markéta Holcmanová. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Dnes bude jasno s maximy až 23 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Na zámku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v Česku zatékalo. Řemeslníci také vymění části krovů napadené dřevomorkou. Čeká je i demontáž zvonové věže, která je v havarijním stavu, popisuje stavby vedoucí Jan Grebeníček.
5: Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
3: Opravy střechy budou stát 15 milionů korun, hotové by měly být na podzim příštího roku. Pražském národním divadle dnes večer vyhlásí letošní držitele cen Thálie. Šanci na jednu z nich má také herečka městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která se dostala do uší nominace. Odborná porota při hodnocení vyzdvihla především proměnu její postavy v průběhu inscenace Nora. Za jaký výkon může ocenění získat, říká mluvčí zlínského divadla Zuzana Wernerová.
6: Markéta Holcmanová získala užší nominaci na cenu Thálie za ženský herecký výkon v kategorii činohra za stvárnění Nory ve stejnojmenném dramatu Henrika Ibsena. Inscenaci v Městském divadle Zlín režíroval Zdeněk Dušek.
3: Slavnostní předání cen Thálie začne dnes ve 20 hodin. Ceremoniál bude živě přenášet Česká televize. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo Ministerstvo financí. Za litr benzinu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce.
4: Sport.
3: Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů na půdě Španělska, nejlepšího národního týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká...
7: Se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
3: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne v Oviedu ve 20 hodin a 45 minut.
4: Počasí.
3: Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní přes den jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V Hulíně v Holešovské ulici došlo k nehodě dvou osobních aut a na silnici 54 mezi Horní Němčí a Straní na Uherskohradišťsku došlo k nehodě osobního auta a zvěře. Ode mě ze zprávy to vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Poslední předvolební víkend startujete s Českým rozhlasem Zlín. Už o příštím víkendu se budou konat komunální volby. My pro vás při té příležitosti chystáme speciální vysílání. No a pokud vás zajímají předvolební informace z našeho regionu, máme je pro vás na našem webu na adrese zlin.rozhlas.cz.
4: Český rozhlas Zlín.

0: Po písni z línské rodačky Leony Machálkové pro vás máme zajímavou pozvánku. Region Slovácko pořádá dnes akci Na kole Vinohrady Uhersko-Hradišťska. Cyklisté průjezdem některé ze čtyř tras se 40 vinnými zastávkami symbolicky uzavřou vinařské stezky. Letos se akce koná po 21. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Blanka Kovandová. Blanko, dobré ráno.
1: Pěkné ráno tobě i všem posluchačům.
0: V kolik hodin konkrétně budou cyklisté výjíždět?
1: Tak cyklisté vystartují zhruba v 9:30 z Masarykova náměstí v Uherském Hradišti. Vyrážet budou postupně podle toho, jakou trasu ze čtyř možných si zvolí. Před samotným startem je pro ranní ptáčata od 8 hodin na náměstí snídaně a společná rozcvička.
0: Co když některý z posluchačů nemá k dispozici bicykl? Je akce určena pouze pro cyklisty?
1: Není. Zapojit se mohou i lidé, kteří na kole nechtějí nebo nemůžou jet. K dispozici jsou také dvě trasy pro pěší. Stezka staroměstská vede přes Velehrad a Staré město a je dlouhá 16 kilometrů. O něco kratší je 10-kilometrová stezka sadská, která vede přes několik vinařských sklípků. Na obě trasy mohou lidé vyjít zhruba 10 minut před 10:00 dopoledne.
0: Zmiňovala jsi, že na cyklisty čekají celkem čtyři trasy, tak můžeš nám je trošku přiblížit?
1: Tak já myslím, že ty bys zvolil nejdelší, 53-kilometrovou stezku Ryzlinku Rýnského neboli Královskou. Svůj přívlastek má právě kvůli trase přes obce Hluk, Vlčnov a Kunovice, kde se pravidelně konají jízdy králů. Organizátoři ji doporučují zdatnějším cyklistům. Naopak nejkratší trasou je po stopách cisterciáků neboli Velehradská. 29 kilometrů dlouhá trasa vede přes Staré město Velehradská, Hrad, Tupesy a Zlechov. No a kromě vinařů mohou účastníci navštívit například Baziliku na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metodě na Velehradě. Další dvě cesty se jmenují stezka Rulandského Bílého a stezka Muškátu Moravského.
0: Krásné názvy. Jak budou trasy značeny?
1: Tak cyklisty i chodce budou navigovat barevné směrovky. Na každé stezce navíc budou rozmístění takzvaní trasaři, organizátoři, kteří lidem poradí, kudy dál, kde se najíst nebo občerstvit. Každý z účastníků navíc dostane mapu nebo odkaz do online navigace v registračním balíčku. No a všechny cesty z těch tras povedou opět zpátky na uherskohradišťské Masarykovo náměstí, kde odpoledne bude hrát hudba a bude tam určitě veselo.
0: Region Slovácko pořádá dnes akci Na kole Vinohrady Uhersko-Hradišťska. Cyklisté průjezdem čtyř tras se 40 zastávkami symbolicky uzavřou vinařské stezky. Detaily akce, která začíná dnes dopoledne, jsme probrali s reportérkou Blankou Kovandovou. Blanko, děkujeme za aktuální informace, pěkný den a naslyšenou.
1: Hezký den.
2: Český rozhlas Zlín.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín. U nohou spí ti dalmatin.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu les. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Bylo 7:45, pěkné sobotní ráno přejeme.
1: Počasí.
0: V našem regionu se teď aktuálně většinou pohybují teploty těsně nad bodem mrazu. Přesnou nulu před malou chvíli naměřili meteorologové ve Štítné nad Váří. 1 stupeň potom aktuálně hlásí Hošťálková, 2 stupně nad nulou mají na svých venkovních teploměrech obyvatelé Velkých Karlovic. Nejvyšší teplota, která byla naměřena, tak to je 14 stupňů a ta je aktuálně hlášena z meteostanice Maruška Hostýnské vrchy. Odpolední teploty, tak ty by měly v našem regionu dnes stoupat až na 23 stupňů. Obloha by měla být jasná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jožky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od

0: Jak jsme na tom s finanční gramotností, tak o tom bude v následujících okamžicích našeho vysílání řeč. Finanční gramotnost není pouze o investování nebo složitých ekonomických pojmech. Začíná u úplně obyčejných rozhodnutí, která děláme se svými penězi každý den. O finanční gramotnosti byla páteční poradna Českého rozhlasu Zlín s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jestli je finančně gramotný člověk ten, kdo se dobře vyzná v investicích, nebo mu stačí jednodušší znalosti.
1: Rozhodně ten, kdo je finančně gramotný, nemusí mít nějakou super znalost akciových trhů nebo nemusí se orientovat v nejnovějších trendech v investicích nebo v kryptoměnách a podobně, ale prostě musí znát ty své základy hospodaření tak, aby vlastně každý měsíc dokázal

0: ty své finance ukočírovat.
1: Jak by si člověk mohl jednoduše ověřit, jestli má své vlastní finance skutečně pod kontrolou?
0: Nejdůležitější je poctivost v těch odpovědích, takže měl by se ptát na otázky, které se týkají těch té každodenního zacházení s financemi. Vím, kolik utratím za ten měsíc, vím, kolik mě tam přijde peněz, vím, jestli někomu něco dlužím a jestli to zvládám splácet. Takže takové opravdu úplně jednoduché otázky, na které znám naprosto jasně ty odpovědi, tak tím začíná vlastně ta moje finanční gramotnost.
1: Člověk by neměl lhát sám sobě.
0: Přesně, ta poctivost je naprosto klíčová.
1: Když utratím tolik a tolik za pivo nebo za kafe, tak
0: ano,
1: to tak prostě.
0: Ty kafička jsou největší žrout peněz.
1: Jaké výdaje lidé při plánování rozpočtu nejčastěji podceňují?
0: No rozhodně už jsme se zmínili, že to jsou různé takové ty drobné výdaje, které jsou v řádu pár korun nebo pár desítek korun, ale měsíčně to udělá hromadu. Takže tady si může každý sáhnout do svědomí, kde má takový nějaký svůj hříšek, jestli to je to kafíčko několikrát denně, nebo jdeme kolem pekárny a koupíme si tam něco dobrého. Takže to jsou takové ty drobné úniky těch peněz, ale pak hodně často podceňujeme to, co třeba zaplatíme jednou během roku, ať už je to nějaké třeba předplatné, které v podstatě se nám obnovuje automaticky a vlastně už ani ho třeba nemusíme nutně potřebovat, nebo něco, co je opravdu výjimečné, jako třeba údržba auta, kdy jednou za rok musíme zaplatit větší sumu a nejsme na to úplně třeba připraveni.
1: Důležitou součástí finanční gramotnosti je schopnost vytvářet si rezervu. Jak velká by ideálně měla být?
0: Tak v teorii se praví, že rezerva v rámci rodinného rozpočtu by měla být alespoň 3 až 6 měsíčních výdajů, nikoli příjmů, ale výdajů. Ale rozhodně to nemusí být úplně striktní pravidlo a nemusíme se tím stresovat, že prostě tak vysokou rezervu nemáme, protože důležité je prostě aspoň něco. Takže je dobré tu rezervu si vytvářet pravidelně a aspoň nějakou.
1: Kam peníze na krátkodobou rezervu uložit, aby byly bezpečné a zároveň k nim měl člověk rychlý přístup?
0: Rezerva v každém případě musí být takzvaně likvidní, to znamená, musí být okamžitě k dispozici. Ale určitě není úplně vhodné ji nechávat na běžném účtu společně s ostatními penězi, protože to znamená, že tam vidíme, že tam nějaké zdroje jsou a svádí to k tomu, že hned tedy rozprášíme. Takže ideální místo, kam tu rezervu ukrýt, tak je spořicí účet, kde se nám alespoň částečně zhodnocuje vlivem úročení, ale spořicí účet je likvidní forma vlastně spoření, čili my si můžeme okamžitě ty peníze potom převést na tu akutní potřebu.
1: A samozřejmě existuje ještě jedna oblast, a to jsou finanční podvody. Jak souvisí schopnost rozpoznat podezřelou nabídku s finanční gramotností?
0: Velice úzce. Protože kdo ví právě to, jak funguje výnos a riziko třeba v tom investičním světě, tak pozná, že když se mu nabízí nějaká opravdu super nabídka, garantovaný výnos 20% měsíčně, tak už dopředu dokáže odhadnout, že tady tohle není úplně pravda, že to je dost nesmysl. Takže přesně, jak už bylo zmíněno, když je něco extrémní vlastně pozitivní, takže extrémně velký výnos, nebo je něco pod tlakem, takže teď hned musíme něco vlastně zařídit, teď hned musíme reagovat, tak to většinou je podvod, protože my bychom každou investici, každý krok v těch financích si měli mít možnost dobře promyslet.
2: Záznam celé poradny s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou ze Zlínské univerzity najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz v audioarchivu páteční 11. hodiny.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravila Markéta Janínková mladší. Dobré ráno. U lavičky Václava Havla ve Zlíně se dnes v 16 hodin uskuteční setkání k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Vystoupí na něm například Havlovi spolupracovníci z řad zlínského Dizentu a hudebně ho doprovodí herec Městského divadla Zlín Adam Kořán. Program bude pokračovat od 18 hodin v dílně divadla, kde herci Městského divadla přečtou Havlovu jednu aktovku Vernisáž. Zoologická zahrada ve Zlíně dnes podruhé pořádá večerní lampionové prohlídky. Posetnění budou návštěvníkům na cestu svítit také louče a lampy. Do 9 hodin večer zůstanou otevřené pavilony žiraf a tapírů, tropická hala, zátoka rejnoků nebo nové centrum lvů. Frenštát pod Radhoštěm neumí najít zhotovitele cyklopointu. Už do druhého výběrového řízení se nepřihlásil ani jeden uchazeč. Stavba nového prostoru pro cyklisty tak nezačne dřív než příštím roce. Otužilci dnes zahajují v Moravském krasu novou sezónu. Zaplavou si v ponorné říčce Punkvě v Punkevních jeskyních. Odstartují přímo z loděk na trasy dlouhé 300 a 100 metrů. Na akci každoročně přijede okolo 150 otužilců. Voda v říčce má teplotu okolo 8 stupňů Celsia. Wimbledonská šampionka Linda Nosková z Bystřičky na Vsetínsku postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rosehovou porazila 6-4 a 6-1 a dále narazí na Švýcarku Golubičovou. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní, přes den jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Hulíně v Holešovské ulici došlo k nehodě dvou osobních aut a na silnici 54 mezi Horní Němčí a Strání na Uherskohradišťsku došlo k nehodě osobního auta a zvěře. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dívám se do kalendáře, že dnes slaví svátek můj kamarád, který se jmenuje Bohumil, možná i vy nějakého Bohumila znáte, tak mu nezapomeňte popřát. Asi mi dáte za pravdu, že úplně nejpopulárnější a nejznámější Bohumil je Bohumil Stejskal z kultovního filmu Dědictví, kterého bravurně stvárnil herec Bolek Polívka. Ten film je přímo nabitý s lidovělými hláškami, vybavuju si třeba jak Bohumil už říká, tož běž, val, a už se nevracaj. Vy nikam neodcházejte, buďte nadále s námi, i nadále pro vás máme spoustu zajímavých informací. A teď hudbu Petra Reska.
3: Jsi, prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím,

0: Možná, že už jste si po ránu stihli i zacvičit. Dnes v našem regionu můžete jít také běhat a zároveň udělat něco pro dobrou věc. V Napajedlích se totiž uskuteční už třetí ročník charitativního běhu, letos konkrétně pro Natálku. Jedná se o sportovně společenskou akci určenou pro běžecké nadšence, rodiny s dětmi i příležitostné chodce. Veškerý výtěžek ze startovného a dobrovolných příspěvků poputuje letos na podporu malé Natálky z Napajedel. Akce začíná ve 14 hodin v přírodním areálu u Houpačky pod Kalvárií v Napajedlích na Zlínsku. A máme pro vás i další tipy na dnešní den. Právě dnes představí v Městském divadle Zlín vojenský umělecký soubor Ondráš svůj pořad Ondrášovské putování, který je sestavený z tanečních, hudebních a pěveckých čísel, jež jsou každoročně obměňována nejlepšími archivními i zcela novými programovými čísly. Diváky provede regiony Čech, Moravy až po temperamentní Slovensko. Těšit se můžou na hudební i taneční virtuozitu a pestrost krojů. Ve velkém sále začne představení v 17 hodin. Když se hudebníci z ABBA World Revival setkají v kongresovém centru ve Zlíně se špičkovými filharmonickými instrumentalisty, výsledkem je hudební i vizuální show nazvaná ABBA World Revival Meets Classic. Zazní všechny legendární hity fenomenální švédské skupiny ABBA a návštěvníci uvidí také repliky originálních kostýmů a choreografií. Koncert začíná v 19 hodin v kongresovém centru ve Zlíně. V Kroměříži se dnes koná 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který bude zaměřený na hasiče. Kromě tradičních ukázek jejich dovedností se na akci uskuteční soutěž Nejtvrdší hasič přežije a také velká přehlídka hasičské techniky. K vidění ale bude řada lákadel v podání armády, policie či klubů vojenské historie. Den uniformovaných sborů se koná dnes od 10 do 17 hodin na kroměřížském letišti. A na tradiční výpravu za poznáním života ptáků v našem okolí zve o nadcházejícím víkendu Muzeum regionu Valašsko. V rámci festivalu ptactva vezme nadšence už dnes ornitolog Zdeněk Tiller do Panské zahrady v centru Vsetína a zítra můžete vyrazit ze Lhotky nad Bečvou k chorinským rybníkům. Sraz je vždy v 9 hodin dopoledne a vstup je zdarma.
1: Český rozhlas Zlín. I na stránkách zlin.rozhlas.cz

0: Bylo 7:45 vstáváte s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky, říká jedna z pranostik pro dnešní den, která dnes platit nebude, protože podle předpovědi meteorologů bude dnešní den bez vlažičky, pršet by nemělo, deštníky potřebovat nebudeme, má být celý den jasno, nejvyšší teploty vystoupí až na 23 stupňů.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Možná, že už se také těšíte na dnešní večerní fotbal. Bude to jako souboj bratrů, velmi dobrých přátel nebo skvělých kolegů, ale hlavně fotbalových trenérů dvou národních týmů, Španělska a Česka. Právě tyto dvě země se už dnes večer utkají v Lize národů. Na lavičce aktuálních mistrů světa bude Luis de la Fuente, na české straně zase Santi Denia.
1: Samozřejmě ty největší intimnosti neprozradím.
2: Začal s úsměvem na tváři vyprávět o kouči české reprezentace Santim Deniovi trenér mistrů světa i Evropy, lodivoč Španělska Luis de la Fuente.
1: Ne, pardon, se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
2: Řekl kouč Španělů de la Fuente, ten se svým bývalým asistentem Santim Deniou vedl několik španělských mládežnických týmů, od 13-letých fotbalistů až po téměř dospělé výběry. Se španělskou 21 vyhráli Euro, s olympijským výběrem zase byli stříbrní na hrách v Tokiu. Jejich cesty se rozešly, až když Fuente převzal španělský A tým, se kterým dokázal vyhrát Euro i mistrovství světa.
3: Je to ten nejlepší trenér na světě, a to doslova. Nejenže jsme spolu 12 let pracovali, my jsme spolu žili, a to ať už v dobrých nebo špatných časech. Chci mu poděkovat za všechny ty společné zážitky.
2: Vyprávěl Denia, který mimochodem tiskovou konferenci svého bývalého kolegy a stále přítele de la Fuenteho bedlivě sledoval.
1: Právě jsme spolu se Santim a Pablem mluvili, je to pro mě něco jiného, protože oni znají mě a já znám je. Ve finále to ale stejně není o nás koučích, ale o hráčích, kteří vše rozhodnou na hřišti.
2: Dodal trenér Španělů Luis de la Fuente, duel mezi ním a Santim Deniou, tedy mezi Španělskem a Českem v Lize národů, začne ve 20 hodin a 45 minut. Z Ovieda Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 24. září do 5. října nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Lidé mohou přijít k choryňskému rybníku. Na Uherskohradišťsku se dnes lidé vydají na kole do vinohradu. Symbolické uzavírání cyklostezek nabídne 6 tras. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Dnes bude jasno s maximy až 23 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Na ranní procházku s poznáním života ptáků můžou zítra vyjít lidé z okolí Valašského Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Jeho cílem je upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou. Odtud se s ornitologem vydají k choryňskému rybníku. Na Slovácku dnes symbolicky uzavřou cyklostezky. Organizátoři tradiční akce na kole vinohrady Uherskohradišťska nachystali 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší. Pro účastníky je na nich připravených více než 40 vinařských zastavení.
4: Stezky cyklisty zavedou do vinařských oblastí v okolí Uherského Hradiště. Nejdelší je trasa Ryzlínku Rýnského, takzvaná Královská, která měří 53 kilometrů a lidé na ní mimo jiné projedou i Vlčnovem, Hlukem nebo Kunovicemi, tedy místy, kde se koná jízda králů. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
5: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů, vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat a pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Sport. Hokejista David Pastrňák přispěl v NHL 2 asistencemi k vítězství Bostonu na ledě Winnipegu 4-3 v prodloužení. Nově jmenovaný český kapitán si první asistenci v nové sezóně připsal 98 sekund před koncem třetí třetiny a po druhé dal o sobě vědět v nastavení u rozhodující situace utkání.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní, přes den jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: I nadále se můžete v našem ranním vysílání těšit na písně především o lásce, ta následující, která bude znít za chvíli, se dokonce jmenuje Čau lásko. Asi dobře víte, jak to s tou láskou chodí, dva se mají rádi, následují svatba a manželství. No a manželství přináší různé veselé situace, třeba jako v tom forku, jak se baví manžel s manželkou a manžel tak významně se podívá na manželku a říká: rozhodl jsem se, že od zítra změním svůj život. Manželka se tak podívá a ironicky odpovídá: a co jako, to si lehneš na televizi a budeš se dívat na gauč? Vy se dívat nemusíte vůbec, vy můžete jenom poslouchat a třeba relaxovat teď při další písni. No a za chvíli další aktuální informace.
7: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8,5 minuty, to je aktuální čas, vstáváte s Českým rozhlasem Zlín a teď v našem vysílání uslyšíte o jednom stavařském majstrštyku. Stavbaři v našem regionu se totiž chystají na zámku sundat jeřábem zvonovou věž. Tento týden na zámku v Buchlovicích na Uherskohradišťku po 3 letech dokončili opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné zachránili vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili do rekonstrukce střechy horního zámku, nazývaného Flóra. Do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás totiž zatékalo.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadené části konstrukce krovu. Následně se budeme pouštět do opravy komínu, které musíme demontovat pod úroveň střechy a znovu vyzdít, vyprofilovat římsy. Lempířské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce glorie, jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie, 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně řekněme běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, která už teď víme, že je v havarijním stavu. Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie, jak tesařská, tak lempířská. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán Buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce té střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, ale protože objekt památkově chráním, tak se snažíme zachovat vlastně to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, když foukl vítr, tak už prostě jsme měli tady úplně všude ty tašky rozeseté po nádvoří a už to neplnilo svoji funkci.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Také Jaroslav Vikrent nás bavil v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli už bude 8:45.
1: Počasí.
0: No a teď se od nás dozvíte, jaké nás o víkendu ve Zlínském kraji čeká počasí. Začneme ale dnešním sobotním dnem. Jaký bude, to teď prozradí pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
2: Dnes bude hezky, i teď je oblačnost minimální, bude jasno nebo skoro jasno, a to spíše vysoká průsvitná oblačnost na západním obzoru. Podobně to bude i přes den, oblačnost v podstatě nebude. Jasná obloha, ta bude převažovat. Teploty ty vystoupí v maximech na 20 až 23 stupňů a i vítr bude pouze slabý východních směrů, přes den jižní do 15 km za hodinu.
0: Tak to vypadá na příjemný pohodový sobotní den v našem regionu. Bude počasí lákat ven k nějakým procházkám, výletům i v neděli?
2: Ano, i v neděli ta bude jednak teplota, ale také obloha stejná. V podstatě se pouze ve večerních hodinách bude zvětšovat průsvitná oblačnost z zatím ještě daleké fronty, která bude postupovat v průběhu noci. Takže 20 až 23 stupňů budou i zítřejší maximální hodnoty. Co bude rozdílné, tak přes den se více rozfouká jižní vítr, rychlosti budou ale do 20 km za hodinu.
0: Co v následujících dnech? Čeká nás nějaká změna, anebo takovéto podobné počasí vydrží i nadále?
2: Tak i ta fronta, která nás přejde v průběhu noci na pondělí, tak ráno přinese zvětšenou oblačnost, ale pravděpodobně se srážky nevyskytnou ve Zlínském kraji. Bude tam znatelné drobné ochlazení v odpoledních hodinách 17 až 21 stupňů. Díky ale velké oblačnosti v noci zase budou teplejší rána 10 až 6 stupňů. No a potom se vrátíme zase do toho vyššího tlaku a suchého vzduchu, kdy bude většinou skoro jasná obloha a teploty do 23 stupňů v úterý.
0: Jaké nás ve Zlínském kraji čeká počasí, to prozradil pan Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Když si zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí

0: Po písni v podání Alice Springs si v našem vysílání můžete poslechnout, jak se zdobily a zdobí například čperky nebo hodinky.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
0: Co se skrývá za jemnými liniemi vyrytými do kovu? Kolik trpělivosti, talentu a mistrovské přesnosti je potřeba k vytvoření díla, které přetrvá generace? Tradice kovoritectví sahá až do starověku a přetrvává dodnes. Své o tom ví Iris Fojtíková z Uherského Brodu, pro kterou se tato profese stala velkou láskou. Do její dílny vyrazila redaktorka Silvie Pospíšilová.
2: Kořeny kovoritectví sahají až do starověku. Rytými ornamenty se tehdy zdobily šperky, zbraně, pečetidla nebo třeba nádoby. Iris Fojtíková z Uherského Brodu přišla k tomuto řemeslu vlastně náhodou.
3: Kovoritectví mě bylo přiděleno, protože já jsem chtěla být zlatnicí. A protože tam byl nával a nebylo už jako místo, už jsem byla nad ten počet, tak mě bylo přiděleno rytectví.
2: Vzpomíná na časy studií. Do řemesla se zamilovala téměř okamžitě.
3: Málo kdo ví, co to je rytectví, když se mě někdo zeptá, co děláš rytectví. A tak vždy následuje, a co to je. Je to vlastně zdobení věcí.
2: Paní Iris živí hlavně zdobení zbraní. Čas od času si udělá radost reliéfem. Pokračuje Iris Fojtíková.
3: Reliéf to je už taková sochařská práce a tam právě k tomu potřebujete ten výtvarný cit. Moji zákazníci jsou většinou myslivci, lovci, takže chtějí, aby ty zvířata vypadaly tak, jak mají. Tam právě je to potřeba, aby ten člověk výtvarně byl schopný, aby to dokázal zobrazit tak, jak to prostě ve skutečnosti vypadá.
2: Nevždy ale pracuje na zbraních.
3: Nedávno jsme udělali pro pana arcibiskupa pražského pečetidlo s jeho znakem biskupství. Byli jsme tři. Já jsem ryla ten erb, manžel vyrobil tu rukojeť a paní Pavla Slunečková Surá dělala ozdobnou kazetu, takže pak jsme to předávali s velkou slávou na Velehradě a bylo to hrozně fajn, protože pan arcibiskup je velice příjemný člověk.
2: Když se před lety změnila legislativa, musela si tato energická dáma doplnit vzdělání v oboru puškař. Později své zkušenosti předávala.

0: dál.
1: Neznám nikoho, kdo by jako žena učil tady ten obor, takže asi jsem jediná ženská ve střední Evropě, která učí chlapy, jak mají dělat zbraně.
0: Právě onen puškařský kurz jí přinesl do života i lásku. Lektor se později stal jejím manželem. Jsou tedy nejenom životními, ale také profesními partnery, kteří se skvěle doplňují. A kolik času paní Iris zabere zdobení jedné zbraně?
1: Já obecně teda nesnáším tu časovou tíseň, tak proto já si dávám na každou tu zbraň měsíc až tři, podle toho, jak je to náročné. A když to pak odevzdám dřív, tak je z toho radost.
0: Iris Fojtíková už si vychovává následovnici.
1: Velice si toho cením, že tady ta slečna tráví svůj volný čas. A tak si tak jako maluju, že mi to prostě jednou jako převezme a že to bude pokračovat. No.
0: Co jí řemeslo přineslo do života?
1: Mně přineslo naplnění a radost. Já se každý den těším do práce. Mě to neskutečně baví a já pořád to dělám ráda.
0: Z Uherského Brodu Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Se zprávami je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V sobotu a v neděli je v Uherském Brodě růžencová pouť. Každoročně na ně přijíždějí tisíce návštěvníků. Lidé musí počítat s dopravním omezením. Vjezd do centra bude až do pondělního rána uzavřen. Pro návštěvníky je připravený duchovní i kulturní program. A v neděli bude hlavní poutní mše v zahradě dominikánského kláštera. K festivalu s názvem Den architektury se letos připojují i Luhačovice na Zlínsku. Dnes i zítra od 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Město představí příběhy zdejších vil i osudy jejich majitelů. Do Česka dorazily tisíce upravených aut z celé Evropy. Sjeli se na nelegální tuningový sraz. Policie kvůli tomu výrazně posílila hlídky. Na bezpečnost dohlížel i vrtulník s termovizí. Zásadní problémy policisté ale řešit nemuseli. Sraz má dnes pokračovat v Brně. Policejní hlídky budou proto celý den monitorovat dálnici D1 i čerpací stanice po celé trase. Hospic ve Frýdku Místku chce posílit tým lékařů a sester. Hledá zdravotníky se zkušenostmi s paliativní péčí. Souvisí to i se spuštěním nové služby mobilního hospice. Sedminásobný vítěz lezecké soutěže Rockmaster Adam Ondra skončil letos v arku druhý. Ve finále prohrál s domácím Italem Filipem Schenkem, který tak nejúspěšnějšímu českému sportovnímu lezci vrátil loňskou porážku v boji o zlato. Aktuálně se teploty pohybují mezi 14 až 1 stupněm. Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní, přes den jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zpráv je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly další zprávy, no a teď vyrazíme na chatu za tatou.

0: byla skupina Tým a píseň Reklama na ticho. No a tato píseň souvisí s dnešním tématem pořadu Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem. Jak to vysvětlí Jožka?
1: Příběh, o který se se mnou podělil pan Jiří, není tentokrát o tom, co se řeklo, ale o tom, co zůstalo viset ve vzduchu. Jirka byl vždycky spíš tichý typ. Ne, že by neměl co říct, jen měl pocit, že to počká. Když se ho někdo zeptal, odpověděl. Když se ho nikdo na nic nezeptal, nechal věci plynout. V práci to celkem fungovalo, doma už méně. Jeho partnerka se ho jednou zeptala, proč mi vlastně nikdy neřekneš, co cítíš? A on odpověděl, vždyť to přece víš. Jenže ona nevěděla. A tak mezi nimi začaly vznikat mezery. Ne kvůli hádkám, ale kvůli tichu. Jirka si poprvé připustil, že mlčení není vždycky klid. Někdy je to vzdálenost a někdy možná i strach. A tehdy ho napadlo, kdy je ticho v pořádku a kdy už je to způsob, jak se schovat. Jirko, děkuji za důvěru, dnes přišel váš čas. Právě o tom, jak ticho a mlčení číst, kdy mu naslouchat a kdy ho naopak prolomit, si dnes budu povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Ale ještě předtím si poslechněte krátkou ukázku rozhovoru s tanečníkem Janem Onderem, který ve své profesi víc mlčí, než mluví. A když zůstanu umlčení v tanci, co všechno umíte tancem vyjádřit?
2: U nás v tom společenském tancování nebo v těch latinsko-amerických tancích my jsme opravdu zaměřeni na to, že to děláme spolu. A máme vlastně v těch tancích relativně dáno, o jakou náladu a energii se jedná. Jo? Když tancujeme sambo, tak je to prostě erotický, takový opravdu jako živočišný tanec. Ale vždycky je to jako ve vztahu většinou teda s partnerkou, s ženou. Když děláme čaču, ten vyjadřujeme radost. Když máme tančit rumbu, tak je to samozřejmě láska ve všech různých podobách, romantika, erotika a tak dále. Pasodoble, to je trošku speciální, protože tam vlastně ta partnerka až tak úplně nevyjadřuje partnerku. Ona je vlastně taková ta muleta, takový ten červený obrovský šátek, kterým vábíte toho býka, anebo flamingová tanečnice, ale tam ten tanec je hodně o muži a tam chlap opravdu musí být hodně dominantní, soustředěný, koncentrovaný, někdy i trošku agresivní. No a v jaivu tam je to zase o tom, že tam se prostě jako laškuje s tou partnerkou, ale je to hodně, hodně o té komunikaci v tom páru.
1: To byl tanečník Jan Onder a potichu se pustíme do povídání s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
0: Pořad Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem uslyšíte po zprávách v 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jeden z největších hitů Vlasty Redla dozněl po 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Jasná obloha a teploty nad 20 stupni, tak to bude vypadat v našem regionu. Konkrétní interval teplot, který předpovídají meteorologové, je 20 až 23 stupňů Celsia. Takový tedy bude dnešní den ve Zlínském kraji.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Mimo jiné také dobré rady vám nabídneme v dalším vysílání. Bude to konkrétně po 10. hodině, kdy máme pro vás připraven hobby magazín, který bude i dnes moderovat Kutil tělem i duší Artur Kubica. A ten vám poradí s výrobou ptačího krmítka. Tak to se určitě může hodit. No a hodit se vám můžou také informace, které přinese další hlavní zpravodajská relace. Tu nabídneme už v 9 hodin. Já vám přeji krásný zbytek sobotního dne.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Tomášem Perutkou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na zámku v Buchlovicích na Uherskohradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Zlín zahájil celkovou revitalizaci sadu Svobody v centru města, která potrvá do roku 2029. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Dnes bude jasno z maximy až 23 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Řemeslníci v Buchlovicích na Uherskohradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Práce za 15 milionů korun budou zahrnovat výměnu střešní krytiny a částí krovů napadených dřevomorkou. Stavbaři také musí vytvořit kopii zvonové věže a původně zinkové klempířské prvky nahradit měděnými. Podrobnosti přidává kastelán buchlovického zámku Jan Binder.
2: Naposledy ta rekonstrukce té střechy probíhala kolem roku 1984, takže vlastně kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. Když foukl vítr, tak jsme měli všude ty tašky rozeseté po nádvoří a už to neplnilo svoji funkci.
0: Oprava střechy by měla být hotová na podzim příštího roku. Ve Zlínském sadu Svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do dvou etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Celkově má obnova stát 268 milionů korun.
3: První etapa se soustředí na okolí zámku. Dělníci tam vybudují nové inženýrské sítě a technické zázemí. Ve druhé etapě se promění zbytek parku. Současné parkoviště u zámku nahradí pobytová předzahrádka, přibudou vodní prvky i prostor pro koncerty a festivaly. Hotovo má být v roce 2029. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Čerpací stanice smí od dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzinu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce. Křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně platí od dneška nové omezení. Silničáři uzavřeli nájezd z D2 ve směru na Ostravu. Zároveň otevřeli rampu, po které auta sjíždí z D1 do Prahy na Bratislavu. Uzavírka potrvá téměř do konce listopadu. Řidiči musí využít objízdné trasy přes Modřice nebo Černovice. Jihomoravská dopravní policie kvůli tomu posílí dohled, říká její vedoucí Marek Kalousek.
4: Dalším takovým opatřením je, že tato informace bude už na velkoplošné obrazovce již na dálnici D2 za hraničním přechodem, tak aby informaci řidiči měli již v tomto prostoru a mohli třeba tranzitující řidiči použít i alternativní trasu, jako třeba například D55, aby se vyhli tomuhle místu.
0: Kompletní přestava křižovatky dálnic D1 a D2 má podle ředitelství silnic a dálnic skončit příští rok.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Vítr slabý východní, přes den jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín a připraven je pro vás tradiční magazín Mezi nebem a zemí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Mezi nebem a zemí.
5: Někteří návštěvníci pražské zoologické zahrady z exotických zemí vnímají zvířata posvátně, modlí se k nim a meditují i na relaxačních místech, natáčel o tom Karel Sladký. 3D modely unikátních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského zámku si můžou prohlédnout návštěvníci olomoucké pevnosti Poznání v nové expozici. V reportáži z jejího otevření se mimo jiné dozvíte i to, kterému z olomouckých biskupů se říkalo kníže Diamant. Už 10. října bude slavnostně předána historicky úplně první cena Josefa Zvěřiny. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Věra Martinová nám hudebně zahájila tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pro některé návštěvníky pražské zoologické zahrady jsou zvířata posvátná, tak k nim přistupují hlavně turisté z exotických zemí. Lidé z Indie je vzývají a modlí se k nim. Využívají přitom i meditační koutky, relaxační místa, která v zahradě jsou. S Filipem Maškem o tom natáčel náš redaktor Karel Sladký.
1: Zvířata tady jsou od pradávna, se zvířaty byla spojena i náboženská mystika, mnoha zvířata. Filipe, když to zmíním, jaká vás napadnou?
2: No tak napadají mě samozřejmě různá taková ta symbolická zvířata, která si spojeme v evropské kultuře třeba s nějakými vlastnostmi, jako jsou lvy nebo sovy. Mě třeba hrozně mrzí, že lidé nevěnují větší pozornost právě sovám. Máme tady poměrně zajímavou směsici druhů od rybožravých sov po prostě indickou sovu, která zase vypadá, jako kdyby někdo nakreslil potřeba našeho puštíka bělavého, kterého mimochodem i vracíme do volné přírody každoročně. Takže třeba zrovna taková sova, to je zvíře, které mi vždycky přišlo mystické, je strašně zajímavé evolučně a těm bychom měli věnovat víc pozornosti.
1: Docela určitě. Já myslím si, že i za tou náboženskou mystikou třeba mnozí jdou, že si říkají, je, to jsou zvířata, se o nich psalo někde, tam v Brazílii měli různé kmeny indiánů.
2: My se snažíme ta zvířata představovat, když to jde v nějakém kulturním kontextu. Toho zářným příkladem je třeba naše údolí slonů, kde představujeme slony jak v pojetí buddhismu, tak v pojetí hinduismu. Je tam i ten ašrám, jsou tam vlastně ty příslušné chrámy. Mimochodem třeba turisté z Indie opravdu tam pokladají dárky a považují to opravdu za svatyně, že to není jenom tady naše nějaká turistická maketa, ale skutečně k tomu přistupují s úctou. Takže ono to je často důležité pochopit třeba kulturní význam toho zvířete v té dané oblasti, protože to může souviset třeba i s jeho ochranou, kterou potom můžeme na tom místě aplikovat. Když nějaké zvíře někde posvátné, je dobré to i těm místním pak připomínat, když ho tam třeba do přírody vracíte, samozřejmě, když to říkám velmi zjednodušeně. Takže i ten kulturní aspekt v zoologické zahradě je důležitý a my ho vnímáme a snažíme se ta zvířata tak představovat veřejnosti.
1: Víte, tak vy, který máte i takový pomyslný chrám, dá se říci.
2: Určitě, určitě. Jako já vždycky říkám, že zoologický chrám pro ta zvířata, taková nemová archa, ale samozřejmě tady najdou lidé právě i takové chrámy. I ta nová Arktida samozřejmě zase představí prostředí jako takové. Už teď můžu prozradit, že tam třeba v té Arktidě bude imitace polární záře.
1: Vy jste zmínil posvátné zvíře slon. Víte, co mě zaujalo, že jste zmínili ten hinduismus, buddhismus, který je znát i tady v zoologické zahradě. Z toho musíte mít obrovskou radost, že lidé z takových zemí jako Indie sem jdou a berou ta zvířata i takto posvátně.
2: My to bereme tak, pochopitelně třeba zrovna východoazijské nebo jihoazijské zoologické zahrady nejsou moc kvalitní obecně. My jsme rádi, když přijdou třeba Indové nebo Tajci a vidí naši zoologickou zahradu, vidí vůbec evropské zoologické zahrady. Je to třeba něco, co si mohou odnést zpátky, potom zase ten jejich standard budou vnímat jinak, protože ono, když se bavíme o tady našich zoologických zahrad v Evropě, jak je to opravdu úplně jiný příběh než třeba ve spoustě částech světa, kde samozřejmě ještě je dominantní ta rekreační funkce zoo a jde o to opravdu ukázat zvíře někde sedící v kleci, což tady se samozřejmě úplně obrací, tady ochranářský aspekt těch zoologických zahrad naprosto dominuje. Posvátně bychom měli přistupovat ke každému zvířeti, ke každému živému tvoru samozřejmě a musíte chápat to zvíře. Žádné zvíře není zlé, žádné zvíře vám nechce ublížit, to dokáže jenom člověk.
1: Mně třeba napadá, že kdybychom si udělali takový meditační den tady v zoo, bylo by to možné.
2: Já myslím, že těch relaxačních míst je tady docela dost. Lidé o nich nevědí právě proto, že často spěchají, ale třeba taková veselovského louka nebo právě pikniková louka, kterou máme tak jako trošku skrytou tam za voliérami a supů v dolní části, to jsou skvělá místa, kde se dá určitě jako relaxovat.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás máme aktuality z duchovního světa. Papež Lev XIV. Přijal tento týden ve Vatikánu plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Podle plzeňské diecéze s ním projednal například větší zapojení laiků do správy farností. Holub mluvil s Levem XIV. Také o svatořečení Hroznaty z Ovence. Holub papeže informoval o uzavření diecézní fáze svatořečení českého šlechtice a zakladatele kláštera v Teplé z 13. století. Spis je po ukončení diecézního procesu obvykle předán do Vatikánu, kde ho posoudí a papež pak rozhodne o případném svatořečení. Charita Olomouc a spolek Dobré místo pro život zvou příští sobotu 10. října na 12. ročník benefiční akce Den lidí bez domova. Návštěvníci se mohou těšit na 10 druhů polévek z vyhlášených restaurací, které jim budou na Horním náměstí v Olomouci nalévat známé osobnosti jako kordista Jakub Jurka, režisér Miroslav Krobot či fotbalisté Sigmy Olomouc. Polévka se podává v originální keramické misce z dílny sociální firmy Ergones za 100 korun. Výtěžek z prodeje poputuje do projektu Kup oběd, který zajišťuje kvalitní a pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů. Pořadatelé připravili rekordních 710 misek. Lidé mohou navíc na místě darovat mletou kávu a zápalky, které pomohou lidem v nouzi zvládnout nadcházející chladné období. Kolín má hotový projekt rekonstrukce bývalého rabínského domu a židovské radnice u synagogy v ulici Na Hradbách. Projektanti předběžně odhadli náklady na 98 milionů korun bez DPH, nyní dokončují rozpočet. Město chce na obnovu využít peníze z norských fondů. Podle dřívějších plánů má být expozice v domě zaměřená na židovské tradice a rituály. Město koupilo oba schátralé židovské domy v ulici Na Hradbách od soukromých vlastníků v roce 2020 zhruba za 6 milionů korun. Kolínská židovská komunita patří k nejstarším v Čechách. Židé ve městě žili již ve 14. století. Také tuto zprávu jste od nás dnes slyšeli tady v magazínu.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí se teď zastavíme v Olomouci. V olomouckém Science Centru Pevnost poznání Univerzity Palackého je nová expozice 3D modelů barokních umělých jeskyní zdobených ametisty z kroměřížského arcibiskupského zámku. Světový unikát objevila před 2 lety historička umění Jana Zapletalová z Olomoucké filozofické fakulty. Modely si návštěvníci můžou zdarma prohlédnout v Pevnosti poznání. Příští rok se přesunou do Kroměříže. Mezi prvními návštěvníky nové expozice byla redaktorka Blanka Mazalová.
1: Tam je bazén.
2: Je to skutečná
1: voda? Jo, voda, no, voda, no. A teď začnou se vlastně zazadu se rožnou tam kusty, jedny, a pak ještě druhé světlo. A teď se začnou čtytit.
3: Geoinformatik Jan Brus ukazuje olomouckému arcibiskupovi Josefu Nuzíkovi, jak světelkující modely s cirkulující vodou fungují. Velké jsou zhruba metr krát metr, poměr ke skutečným grotám umělým jeskyním je 1:11. Pro Jana Brusa to byla výzva.
4: Jedna věc je to tisknout, to trvalo více než 100 dní tisku, toho materiálu zmizlo asi 60 kilo. To hlavní asi bylo to vůbec vymyslet, aby všechny ty kablíky, všechny ty trubky a podobné věci nebyly vidět. To znamená, jsou celé zase schované v tom samotném modelu, takže je tam spousta komůrek, je tam spousta různých kanálků a celé to je vlastně prošpikované tou technikou. Na oko to takhle vůbec nevypadá, ale vevnitř je spousta věcí. Je tam jenom pro zajímavost třeba více než 100 metrů drátu. A já jsem spokojený. Každopádně v tom vidím tu spoustu práce a těch bezesných nocí a ten stres, který ke konci byl samozřejmě s tím finišováním, ale myslím si, že vnitřně jsem spokojený, protože funguje to tak, jak to mělo fungovat a jsou z toho všichni jako kdyby nadšení a myslím, že to předčilo všechno očekávání, co to vkladali jako na začátku, takže já jsem spokojený.
3: Arcibiskup Josef Nuzík obdivoval, co dokáže technika ve službách krásných a potřebných věcí.
5: Já jsem rád hlavně za tu spolupráci s univerzitou, která garantuje tu odbornost a ten rozvoj, tak aby toto unikátní dílo, které bylo vytvořeno před staletími, bylo dál v té kráse zachováno a prezentováno a ty jednotlivé kroky budou vycházet pochopitelně z toho, jak půjde na jedné straně výzkum, zhánění těch odborníků, aby vrátili tu krásu a také potom podle získávaných prostředků.
3: Groty jsou teď v rukách restaurátorů. Jak dlouho bude rekonstrukce trvat, si vedoucí památkové péče olomouckého arcibiskupství, ale na to Bolková netroufá odhadnout. Přijde ale na desítky milionů korun.
6: Ty groty obě jsou nějakým způsobem zakryté lešením, takže návštěvníci nemůžou mít úplně plnohodnotný jako vhled do těch grot.
7: Ale můžou při návštěvě zámku můžou se podívat, alespoň nahlédnout?
6: Určitě máme tam takové grotové vyhlídky, tomu říkáme, přes které vlastně návštěvníci můžou i pod to lešení a vidět právě restaurátory při práci, takže možné to je, ale není to plnohodnotný zážitek, takže i vlastně proto jsme se rozhodli pro tvorbu těch 3D modelů, takže jsme chtěli návštěvníkům zprostředkovat i nějaký dojem z toho, jak vlastně ty groty mohly působit v době toho svého vzniku.
3: Ametisty jsou i ve 3D modelech umělých jeskyní. Kroměřížské groty jsou podle historičky umění Jany Zapletalové jedinečné.
8: Naprosto unikátní ve světovém měřítku. My jsme za ty 2 roky měli příležitost konzultovat ty naše groty s celou řadou špičkových odborníků na umělé jeskyně a prezentovat tyto naše nálezy na několika mezinárodních konferencích a z jejich potvrzení víme, že takto rozsáhlá ametistová výzdoba se nenachází nikde v Evropě.
3: V suterénu kroměřížského zámku nechal 2 groty na konci 17. století vystavit biskup Karel z Lichtensteinu Kastelkorna. Třpitící se ametisty se pro něj staly náhražkou diamantu.
8: Který, kdyby ho měl biskup Kastelkorn v hojné kvantitě, tak by samozřejmě použil diamanty, protože on sám byl nazýván knížetem diamantem, což souvisí s jeho příjmením Lichtenstein, což znamená z němčiny zářící kámen, a byl vnímán jako ten nejdůležitější zářící kámen na Moravě, to znamená vlastně ten nejcennější kámen, diamant, který svými paprsky, svými odlesky šíří poznání a víru po diecézi moravské.
0: Ještě dodejme, že expozice 3D modelu je pro návštěvníky Olomoucké pevnosti poznání bezplatná a doplní je komentované prohlídky a přednášky odborníků na dějiny umění i geologii. Na jaře příštího roku se zahájením návštěvnické sezóny se modely přesunou do Salteren arcibiskupského zámku v Kroměříži.

0: Také Žalmana jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Kopí osudu, někdy také označované jako svaté kopí, patří k těm nejposvátnějším křesťanským relikvím. Podle legendy jde o zbraň, kterou římský voják jménem Longin probodl bok Ježíše Krista na kříži. Kopí má být obdařeno mimořádnou silou a v minulosti ho vlastnili císařové Karel Veliký i Karel IV., toužil po něm i Adolf Hitler. Takzvané Longinovo kopí je uloženo v klenotnici vídeňského hradu Hofburg. Výzkum z roku 2003 ale zjistil, že vzniklo až v 9. století. Kde je tedy originál? V Arménii věří, že právě tam. Po jeho stopách se vydal reportér Jaromír Marek.
1: Prastarý klášter je přitisknutý ke skalisku, však také jeho nejstarší části jsou přímo ve skále vytesané. Klášter Gegard je skrytý na konci divokého údolí Azad. Navíc odpradávna je obehnán vysokou zdí. Není divu, po staletí totiž ukrýval cenou relikvii.
2: Původní název kláštera je Ayrivank, tedy jeskyní klášter. Později byl přejmenován na Gegardavank, tedy klášter kopí, zkráceně Gegard. Tady bylo po staletí uchováváno takzvané Longinovo kopí,
1: říká můj průvodce Sargis. Kopí osudu, výjimečnou křesťanskou relikvii, měl do Arménie přinést snad už 30 let po Kristově smrti apoštol Juda Tadeáš. Samotný klášter byl založen ve 4. století. Mnohokrát byl přestavěn a mnohokrát vyrabován.
2: Kopí bylo odvezeno do města Ečmiadzin, to je pradávné centrum křesťanství v Arménii. Je uložené v tamní katedrále a můžeš ho tam vidět i ty.
1: Říká mi Sargis a tak se další den vydávám do města Ečmiadzin. Na rozdíl od kláštera Gegard stojí Ečmiadzinská katedrála v centru města. Obklopuje ji rozsáhlý klášterní areál. I tento kostel je starý. Jeho stavba začala už ve 4. století.
3: Tato katedrála je považována za vůbec první v křesťanském světě. Jsou zde uloženy cenné relikvie jako kousek Noémovy archy nebo úlomek Ježíšova kříže. Sem bylo v 18. století přemístěno i kopí osudu.
1: Vysvětluje mi Arevik z katedrálního muzea. Procházím kostelem a mířím do klenotnice. A tady je. Ve stříbrném, bohatě zdobeném pouzdru je asi 35 cm dlouhé ostří, vyrobené z tmavého kovu. Má kosočtvercový tvar, v jeho středu je vyříznutý kříž.
3: Ten kříž byl přidán samozřejmě později. Upřímně řečeno, ale nevíme kdy a kde.
1: Říká Arevik a skálopevně tvrdí, že toto je to pravé Longinovo kopí.
3: V roce 2001 kov zkoumali angličtí vědci a potvrdili, že pochází z 1. století.
1: Takže je šance, že tohle je to pravé kopí osudu.
3: Samozřejmě, protože tohle je z 1. století a Kristus žil v 1. století, proto je pravé.
1: Nenechá se vyvést z míry Arevik. Nutno říci, že jiný průzkum datoval železo kopí do 3. až 4. století. Nicméně kopí uložené ve Vídni, které chvíli patřilo i Karlu IV., je ještě o 500 let mladší.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Teologa a kněze Josefa Zvěřinu nezlomil ani komunistický kriminál. Po celý život si udržel neuvěřitelný nadhled, pronikavé myšlení, odvahu a chuť k dialogu. Právě na jeho odkaz nyní navazují Česká společnost pro katolickou teologii a Česká křesťanská akademie. Společně vypsali soutěž o cenu Josefa Zvěřiny za nejlepší diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie. Udělovat se bude 10. října během konference na Vyšší odborné škole Jabok. Podrobnosti má Noemi Fingerlandová.
1: Cena Josefa Zvěřiny nenese jen jméno jednoho z nejvýraznějších českých teologů 20. století. Navazuje i na myšlenku jeho teologie agape, tedy boží lásky, která se má otevřít všem potřebným. Jak přibližuje předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.
2: Josef Zvěřina je spojen s teologií agape, která se má nejenom vyučovat, ale především žít.
1: Cena Josefa Zvěřiny bude letos udělena úplně poprvé, a to za mimořádně kvalitní diplomovou práci, která přispívá k rozvoji teologie a byla obhájena v posledních 3 letech na některé z českých vysokých škol v češtině, slovenštině nebo angličtině.
2: Celkem se nám přihlásilo 21 prací. Jsou ze všech velkých katolických fakult. Z té katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pouze byly 3. Z husitské teologické fakulty, takže nejenom z katolických fakult, se nám přihlásilo 7 prací a nejvíce tedy z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci 11 prací. Takže dohromady 9 prací od mužů, 12 prací od žen. Ta naše soutěž vlastně splnila ten účel o naší společnosti, se teď ví mezi studenty a mezi absolventy.
1: Jaká témata dnešní mladé teology zajímají?
2: Nejvíc těch prací je z pastorální teologie. Další velkou oblastí byla biblistika, fundamentální neboli systematická nebo dogmatická teologie. Několik prací bylo z oblasti filozofické teologie, teologické filozofie a jedna jediná práce byla z církevního práva.
1: Cenu Josefa Zvěřiny převezme 10. října Adam Zeman z Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci.
2: On absolvoval prací srovnání trestní odpovědnosti kleriků dle kanonického práva s kárnou odpovědností soudců a řízení o nich. Ten název je takový složitý, nicméně on sám už působí jako právník, dodělával si asi ze zájmu teologickou fakultu a přišlo mu zajímavé srovnat odpovědnost v rámci toho běžného práva a odpovědnost teda v rámci církevního práva u kleriku. To byla práce, kterou hodnotili všichni nadprůměrně. Já myslím, že to byla ta kritičnost, že se nebál říci, že tady v běžném právu by něco nebylo schůdné nebo průchozí a vlastně i navrhl nějaké řešení. Práce je vlastně inovativní. Nejvíce bodů mohl získat soutěžící právě za inovativnost.
1: Konference na Jaboku se jmenuje Vztahy a vazby. Patřit, souviset, pečovat.
2: Konference nemá být pouze pro členy naší společnosti nebo pro katolíky nebo jenom pro křesťany, ale má to být možnost přizvat ke společnému přemýšlení, konkrétně letos tedy o vztazích a vazbách, i tu širší odbornou společnost.
1: Dodává předsedkyně České společnosti pro katolickou teologii a členka prezidia České křesťanské akademie Zuzana Svobodová.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Sandry Silné, husitské farářky z Brna. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Komu patří vinice? Ježíšovo podobenství o vinici připadá na neděli, která se v mnoha sborech slaví jako neděle díku vzdání za úrodu. Končí také měsíc stvoření, tedy připomínek bohatství stvořeného světa, doba mezi 1. zářím a 4. říjnem, která se někdy označuje jako dny díku vzdání za stvoření. Můžeme dnes prožít vděčnost za úrodu, za to, co vyrostlo, za zemi, za přírodu, za všechno, co jsme letos dostali nebo co se nám urodilo. V kontrastu k tomu nám ale Ježíš dnes vypráví příběh, ve kterém se krade, zabíjí a nakonec se všechno nějak hrozivě pokazí. Ta vinice není jenom vinicí, je to symbol pro svět, zemi, proto všechno, co máme kolem sebe. A také jsou to lidé, kteří na zemi žijí. Hospodář tu vinici vysadil, připravil, ohradil a také se o ní postaral. A posléze ji svěřil vinařům. Připadá mi na tom zajímavé hlavně to slovo svěřil, nebo v jiných překladech pronajal. Protože tam nezaznělo nic ve smyslu tady ji máte, už je vaše. Když nám někdo něco svěří nebo pronajme, tak to znamená, že nám důvěřuje. Dává nám prostor, nechává nám svobodu. Ale zároveň to znamená, že to, co máme v rukou, nám tak úplně nepatří. Tohle je docela dobrý obraz našeho života. Narodili jsme se do světa, který jsme nevymysleli, nevytvořili a ani jsme si o něho neřekli. Dostali jsme půdu pod nohama, vodu, vzduch, stromy, zvířata, ale taky svoje tělo a druhé lidi. A tak jsme se v tom světě zabydlali. Člověk má zvláštní schopnost, že si velmi snadno začne plést dar s vlastnictvím. A právě tady se v Ježíšově podobenství něco láme. Vinaři dostali vinici do péče, ale postupně začali jednat, jako kdyby byla jejich. Hospodář jako by pro ně přestal existovat, což je vlastně docela lidské. Když je někdo příliš daleko a příliš dlouho pryč, začneme se chovat, jako by tu vůbec nebyl. Bůh nám taky připadá někdy daleko. Dnešní díku vzdání nám ale připomíná něco jiného. A sice dar, který jsme dostali. Stojí tedy v té souvislosti za to si občas položit otázku. Co vlastně dělám s tím, co mi bylo svěřeno? Nejenom s přírodou, ale i s časem, s lidmi a se svým životem. S tím, co umím, s tím, co mám. Protože i tohle všechno je dar. Být správcem neznamená žít ve strachu, že nás někdo kontroluje a bude kontrolovat a jednou nám spočítá každou chybu. Naopak je v tom vůči nám veliká důvěra. Ten hospodář odešel, nechal vinařům prostor, nechal je pracovat, tvořit a rozhodovat, což je jedna z největších božích důvěr, kterou máme. To, že Bůh nám neodebral svobodu. Svoboda má ovšem jednu nepříjemnou vlastnost. Nese sebou odpovědnost. A tak dnes můžeme děkovat za úrodu a přitom se nemusíme tvářit, že jsme všechno zařídili a způsobili my sami. Úroda je krásným obrazem vděčnosti. Říká nám, něco si udělal anebo udělala, ale ne všechno je tvoje zásluha. Což je dobré slyšet. A to nejenom dnes, ale kdykoliv, kdy máme a že skutečně máme tolik možností něco ovlivnit a tolik věcí máme pod kontrolou. Jistě ne všechno. To ani nikdy nenastane, abychom měli všechno pod kontrolou. Vinice ta nám byla svěřena a jednou se v ní Bůh ukáže a uvidí, co jsme s ní udělali. Nejspíš nebudeme muset odevzdat dokonale uklizený svět. Ani zachráněnou planetu, ani seznam věcí, které jsme udělali správně. Nejdůležitější budou ty plody. To, zda po nás zůstalo trochu víc života než před námi. To, jestli zůstalo něco, o co se někdo další mohl opřít. To, zda jsme uměli být vděční za to, co jsme dostali, a dost velkorysí na to, abychom to nemuseli všechno spotřebovat sami. A tak dnes děkujeme za úrodu, která vyrostla. Děkujeme za zemi, která nás živí. A taky za lidi, jejichž práce je v každém kousku chleba. Za to všechno, co jsme dostali, aniž bychom si to zasloužili. A zkusme si přitom uvědomit jednu docela prostou věc. Ta vinice není naše, ale právě proto o ní můžeme pečovat s radostí. Je to Boží vinice, která nám byla na čas svěřena.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: Bylo 10 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Lampiony a loučené dnes podruhé rozsvítí zlínská zoologická zahrada při večerní prohlídce. Zámek Holešov připravil pro děti nový edukační program o místní barokní zahradě. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Dnes bude jasno z maximy až 23 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Zoologická zahrada ve Zlíně dnes podruhé pořádá večerní lampionové prohlídky. Po setmění budou návštěvníkům na cestu svítit také louče a lampy. Přesto zoo doporučuje si sebou do kapsy vzít včelovku. Do 9 hodin večer zůstanou otevřené pavilony žiraf a tapírů, tropická hala, zátoka rejnoků nebo nové centrum lvů. Dvouhodinový okruh s průvodcem bude pravidelně začínat na nádvoří zámku Lešná. Samotný zámek nabídne také speciální program.
5: Průvodci v dobových kostýmech přenesou návštěvníky zámku o 100 let zpátky do doby hraběcí rodiny Sailornu. Součástí bude také pátrání po zmizelém náhrdelníku. Večerní prohlídky se naposledy zopakují 10. října. Areál bude otevřený do 9:30 večer. Karolína Macejová, Český rozhlas.
3: V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady. Průvodkyně a autorka prohlídky Irena Peštová Českému rozhlasu řekla, že malí návštěvníci poznají barokní památku s využitím 5 smyslů.
6: Děti skrz různé herní aktivity, skrz ty vnitřní prožitky, smyslové vnímání, prožívají, zažívají tu zámeckou zahradu a tím si vytváří ten vztah tady k tomu místu.
3: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí spíše lidé s lehčími virózami. Částečně za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocem bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
7: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
3: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa část nouzových zásob ropy a nafty. Během 4 měsíců pošlou na trh 100 milionů barelů, většinou už během prvních 3 týdnů. Trump Evropě hrozil omezením dodávek americké nafty, na které je teď víc závislá, kvůli konfliktu s Íránem a blokádě Hormuzského průlivu. Po oznámení dohody nafta zlevnila o 5%.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převážně bude jasno. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, vítr slabý východní přes den jižní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Mezi Kelčí a Komárovicemi na Vsetínsku došlo k nehodě auta a autobusu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. A na startu je sobotní hobby magazín s Arturem Kubricou.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No a z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou, goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína. Krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme ty nížiny, mnohdy rozmaríny a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože jednu i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů, klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschla, byste vidět, že je oschvěle, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschla, no tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesnivá, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem. Nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat. A bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. No, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu

0: opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit zhora, ze spodu, ze stran a zasaďte do stejného květníku a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak se to popsala.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobby redaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinou to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20. Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
2: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
3: Chovatelská organizace základní Holice má 105. výročí.
2: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
3: Asi jedna z nejstarších a možná i největších. Mm.
2: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomocníky. Před chvíli přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
3: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
2: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
3: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
2: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
3: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
2: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
3: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
2: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
3: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu, v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
1: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor, příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky, z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabečkové a sýkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho včelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zasklo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 11 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Mezi nominovanými na dnešní předávání ceny Thálie je také herečka zlínského městského divadla Markéta Holcmanová. Den uniformovaných sborů se dnes koná na kroměřížském letišti. Ode dneška do pondělí platí cenové stropy na naftu a benzín. Dnes bude jasno s maximy až 23 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. V Pražském národním divadle dnes večer vyhlásí letošní držitele cen Thálie. Šance na jednu z nich má také herečka městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která se dostala do uší nominace. Odborná porota při hodnocení vyzdvihla především její proměnu postavy v průběhu inscenace Nora. Za jaký výkon může ocenění získat, říká mluvčí zlínského divadla Zuzana Wernerová.
3: Markéta Holcmanová získala užší nominaci na cenu Thálie za ženský herecký výkon v kategorii činohra za stvárnění Nory ve stejnojmenném dramatu Henrika Ibsena. Inscenaci v Městském divadle Zlín režíroval Zdeněk Dušek.
2: Slavnostní předávání cen Thálie začne dnes ve 20 hodin. Na kroměřížském letišti je dnes 16. ročník dne uniformovaných sborů. Celodenní program je pro návštěvníky zdarma. Podle mluvčího města Jana Vondráška je letošní program oslavou 120. výročí založení hasičského sboru v Kroměříži.
4: Dorazí například letka Pterodactyl Flight s replikami letounů z první světové války. Nejtěžším hasičským speciálům pak bude konkurovat vyprošťovací tank VT-55 ze sbírek Technického muzea v Brně. Letos poprvé budou k vidění i veterány, mezi nimiž nebudou chybět meziválečná vozidla.
2: Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo o tom ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů ve Španělsku proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. De la Fuente o Deniovi říká:
5: Se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
2: Zápas mezi Španělskem a Českem ve třetím kole Ligy národů začne o vědu ve 20 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji slunečné počasí a převažovat bude jasno, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, vítr slabý východní přes den jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice druhé třídy mezi Hošťálkovou a Trojákem je zcela uzavřena až do dnešních 15 hodin kvůli rally v Setín. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začínají sobotní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Do dálky na stovky mil hlásím slaví Bohumil. V kalendářích zaneseno je pro dnešek jeho jméno. Tak snad mají všechno skvělé toho jména nositelé. Ujistit chci touto básní, že jim život ještě zkrásní.
6: Zajistí to dárek malý, pro každého už se balí. Denně jsou tu pro okrasu pěkné písně od rozhlasu. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro víkendové srdcovky Zdeňka Junáka.
7: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte ve víkendových srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme 3. října roku 2026, máme krásné babí léto a zase v Brně už to vypadá, že bude hezký slunečný den. A protože máme sobotu, určitě mnozí máte volno, no tak se posaďte k rozhlasovým přijímačům, uvařte si kafíčko a nebo čajíček, něco dobrého na zakousnutí a srdcovky jsou tady, aby vás pobavili. Protože vy všichni, kteří je posloucháte víceméně pravidelně, tak víte, že sobota je o tom, že si natahujeme, jak já říkám, naše mozkové závity. A o to všechno se postará editor Českého rozhlasu Brno, můj kolega Miloš Šenkýř, kterého vítám. Miloši, ahoj.
1: Krásný den, natahujeme, ale nesmíme je přetáhnout.
0: Ano, nesmíme je přetáhnout, ano, máš pravdu. No a samozřejmě všichni čekají už, jak to dopadlo s tou hádankou, kterou máme za sebou. Musím říci, že pro mě ty indicie byly velmi komplikované. Byly velmi komplikované, já jsem se začal až tam trošinku, jak se začalo mluvit o tom, že ten citát třeba jak byl...
1: Nenapovídej, pozor, mi je nejdříve zopakujeme.
0: Ano, já vím, jako jenom ten citát, jako prostě, tak tam mi to trošinku jiskřilo, ale kde pak vůbec, nezabíral jsem. Takže vy všichni, kteří posloucháte pouze sobotní, to hádání, sobotní srdcovky, to jsme se dozvěděli, když jako srdcovky jedou na výlet někam ven, tak třeba v Uherském Hradišti jedna paní říká, že zásadně poslouchá jenom sobotní, protože ráda hádá. A tak pro vás, kteří to nestihnete během týdne, tak jsme pro vás připravili takovou minutovku, že vám zopakují indicie, které zazněly od pondělka do pátku, abyste si vy mohli vyzkoušet svůj vlastní ostrov tip. Takže začneme pondělím. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíc známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám. To byla pondělní indicie. Úterní zněla takto. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí. Středeční indicie. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek. Čtvrteční indicie. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo. No a poslední páteční indicie, to je citát, a ten zní takto. Kde pak jste se toulal, vyšibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě jsme tedy celý týden pátrali? Tak dávám chvíli linku na rozmyšlenou. Co? Už to máte? Já jsem o tom pevně přesvědčen. Takže správná odpověď je, anebo si to necháme, až tedy to otajníme všechno.
1: A já myslím, že už to prozradíme.
0: Takže správná odpověď je, Miloši?
1: Karolina Světlá.
0: Karolina Světlá. No a teď tedy půjdeme pod jednotlivých indicích a to teda opravdu směmotal
1: hlavu. Možná
0: tě tak
1: překvapím, první správná odpověď přišla už v úterý.
0: V úterý.
1: Tak málo stačilo. Tak pojďme na to.
0: No pojďme na to. Pondělní indicie. S těmi mými jmény mají děti ve škole kříž. Točí se mi tam 3 křestní jména a 3 příjmení. Nejvíce známé je ale jméno a příjmení, z nichž ani jedno v křestním listě nemám.
1: Karolina Světlá se totiž narodila jako Johana Nepomucena Rotová. Provdala se a jmenovala se Mužáková, ale ten pseudonym, pod nímž ji známe, si vzala podle rodiště manžela ve Světlé. Mm. A to jméno Karolína bylo po neteři.
0: Ano. Tak, úterní indicie. S mojí velkou nejen profesní kolegyní nás spojily i smutné události v podobě smrti dětí.
1: Ano, protože ona byla přítelkyní Boženy Němcové a jak Boženě Němcové zemřel první syn, tak Karolině Světlé zemřela jediná dcera, mimochodem jmenovala se po Boženě, Božena Němcová. Ano. Teda, pardon, pobožení Němcové, božena, ano, obráceně.
0: Ano, ano, ano, ano. Středeční indicie zněla takto. Toto je taky zajímavá indicie. Blízkým mi byl muž, který šířil pokrok do domovů, aby ženy neměly tolik práce. Dovezl do našich zemí možná první pračku. Společně jsme založili i jeden významný spolek.
1: Tak jako byla v kontaktu s Boženou Němcovou, tak byla také v kontaktu s národopiscem Vojtou Náprstkem. Mm-hmm. A byli společně u zrodu takzvaného amerického klubu dám, což byl jeden z vůbec prvních tuzemských ženských spolků.
0: A jako je nějaká stopa, že by Vojta Náprstek přivezl možná...
1: Ano, to je dokonce doloženo, že
0: je doloženo.
1: Pravděpodobně jednu z prvních praček, takových těch už, no tak ne dnešních,
0: jasně,
1: samozřejmě,
0: rozumím.
1: Ale jako jednu z prvních z Ameriky dovezl on.
0: On dovezl. Uh-huh. No a středeční indicie.
1: Ne, čtvrteční.
0: Čtvrteční. Rodinné obchodování s hudebními nástroji, hodinami a dalšími věcmi, převážně železnými, mne poněkud minulo.
1: Já myslím, že to malé náměstíčko, které je v Praze vedle Staroměstského,
0: ano,
1: zná spousta lidí a tam je obchod Urota, nebo byl, protože teď už ten dům využitý jinak.
0: Urota.
1: A to patřilo rodině Rotově, do níž patřila Karolina Světlá.
0: No a poslední páteční indicie, jak jsem říkal, to je citát. Kde pak jste se toulal, vyšibale? Vzpomínáte si, jak jste mne zavedl k tomu kříži u potoka? Tak to jsem už zpracovala. Po které osobě tedy celý týden Miloš Šenkýř pátral?
1: A toto byl citát z filmu Jára Cimrman ležící spící, kdy tam potkává Zdeněk Svěrák jako Jára Cimrman Karolinu Světlou a tam mu takto děkuje. Musím říct, že tady ten citát potom prolomil úplně tu ledovou bariéru, protože pak už došly jenom samé správné odpovědi.
0: Takže, moji milí, už jsme to slyšeli, říkal Miloš, správná odpověď je Karolína Světlá, neboli chcete taky rozená Johana Nepomucena Rotová, provdaná Mužáková. No a ze správných odpovědí jsme vylosovali výherce, mám tady jaký trošku brajgl, a už to mám. Máme šťastnou výherkyni. Paní Zdeňku Kurdijovskou z Brumovic. Milá paní Zdeňko, my vám s Milošem gratulujeme, užijte si cenu a než vám pustím písničku, tak zase vás tak jako trošku budu nabádat, moji milí posluchači, připravte si pro jistotu tušku a papír. A teď už písnička.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak, moji milí, máme šťastnou výherkyni celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, paní Zdeňku Kurdijovskou, a my můžeme jít do prvního úkolu.
1: Přesně tak. Já teda přiznám, že tento úkol je vlastně jednoduchý, ale na druhou stranu musí člověk zlomit ten jeden háček, který v tom je, a přijít na to. Takže já, když jsem ho chystal, tak jsem měl v hlavě dokonce naše konkrétní posluchače. Nebudu zabíhat do Opavy a do dalších měst, protože tam vím, že jsou ti, kteří si s tím poradí úplně bravurně, ale já myslím, že si s tím poradí všichni. Stačí jenom vzít tušku do ruky, papír před sebe, rozum do hrsti a vrhnout se na to. Takže máme tady číselnou řadu z arabských a římských číslic. A uprostřed té řady bude otazník. A mě by zajímalo celkem jednoduše, co za číslo bude na místě toho otazníku. A znovu říkám, je to úplně jednoduché, pokud na ten fígl posluchači přijdou. Takže si na to mohou troufnout úplně všichni. A na tobě teď, Zdeňku, bude, abys krásně tak, umělecky. Tu řadu čísel.
0: Takže, moji milí, opravdu připravte si tušku a papír, protože ta řada je velmi dlouhá. A myslím si, že by se vám to převracelo v hlavičkách, takže je lepší, je to, abyste to měli na očích prostě. Takže, čtu. 99, římská 21, 21, římská 13, 37, římská 12, 11, otazník, 57, římská 22, 28, římská 13, 21, římská 8, 32. To je kompletní řada. A teď vám ji ještě jednou, protože těch číslic a čísel je hodně, tak vám ji zopakuju. 99, římská 21, 21, římská 13, 37, římská 12, 11, otazník, 57, římská 22, 28, římská 13, 21, římská 8, 32. Tak, to je řada a teď je na vás, abyste otajnili teda, co se skrývá za číslici pod otazníkem. Budeme se na vás těšit na telefonním čísle 726 46 52 00.

0: Tak to byl Kamil Střihavka, skupina BSP, písnička Země vzdálená. Milošku, je to trošku vzdálené, ten úkol.
1: No je to vzdálené.
0: Zatím nám nikdo nevolá.
1: A přitom je to geniálně jednoduché. Tak já udělám takovou pikonápovědu.
0: Ano.
1: Je úplně jedno, jestli to římská nebo arabská. Mohli jsme to udělat všechno úplně obyčejnými arabskými číslicemi. To je nápověda číslo 1. Budu v nápovědách pokračovat, třeba se to někoho napadne. Já bych u těch arabských číslic nedoporučoval to brát jako číslo, proto říkám teďka číslice, což už je taková trošku nápověda, protože ne každé znaky vedle sebe musí znamenat, že k sobě úplně patří. Teď už možná některým začíná svítat, ale možná by někteří čekali, že dáme písničku na rozmyšlenou. Nedáme. Mají teď poslední šanci, protože občas se taky vyplatí ukázat, že to nemáme dopředu domluvené, tak, že nejsme domluveni, že nám někdo bude volat. Na druhou stranu já teď nabídnu ještě jednu prémii, když někdo bude mít tu odvahu a zkusí to, protože tady mám tu knihu, kterou vydalo rozhlasové vydavatelství Radioservis Temné letopisy, tak já ji teďka, kdyby někdo zavolal v následujících 20 sekundách se správnou odpovědí samozřejmě, tak ji dám jako prémii k tomu, co ty tady máš připravené.
0: Ano.
1: Ale platí to jenom po následujících teď už jenom asi 10 sekund a potom to odtajníme.
0: Odtajníme to, nebo mám ještě přečíst jednou ta čísla?
1: Já myslím, že je nemusíš číst, protože když vysvětlíme, v čem to je, tak si každý může sestavit svoji řadu a vyzkoušet to třeba na svých sousedech, kamarádech, večer na pub kvízech, když někdo chodí a podobně.
0: Tak, moji milí, držím palce, čas běží neúprostně.
1: No, čas už vlastně uplynul, takže,
0: tak jo.
1: Takže já to odtajním. Tentokrát nedáme tam ten čas navíc, aby nám vyšlo na ty další úkoly, které budou lehčí. To prozradím. To kouzlo je v tom, že to římské číslo, které tam je, je vždy součtem obou číslic, které jsou od něj, nebo před ním a obou číslic, které jsou za ním. Takže na začátku jsme začínali 99, zatím byla římská 21 a zatím arabská 21. A šlo o to sečíst 99, teda 9 plus 9 a 21, 2 plus 1 a celé to sečíst dohromady a vyšla z toho 21. A tak to pokračovalo celou tou řadou. Takže správné řešení na ten prostředek bylo římské číslo a byla to, Zdenku, ty už to možná mezi tím sečetl.
0: Je to tam... 14. Je to 1 plus 1 plus 5.
1: Plus 7.
0: Plus 7, pardon.
1: Takže to bylo správné řešení. No, a já jsem rád, že konečně po dlouhé době nemáme nikoho, kdo udělal správné řešení. Ne, že bych to posluchačům přál, ale aby si uvědomili, že to skutečně není domluvené,
0: není to
1: že hrajeme naživo.
0: Ano, ano. Škoda, moji milí, knížka, Temné letopisy, moravské, nádherná publikace, no jo. No, co se dá dělat, my si teď pustíme písničku.
1: Přesně tak.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných

0: No tak bohužel se smutkem v duši neříkám, že máme dalšího vítěze či vítězkyni, nemáme, ale máme tady další úkol a soutěžně a já si myslím, že ten je lehkej.
1: Ten bude určitě, bude trošku o pozornosti, ale budeme mít soutěžní písničku. My jsme za Ladislavem Vodičkou už několikrát vyrazili. Vzpomeneš si určitě na píseň Já svou zemi znám, ano, kde znějí názvy hor, řek, měst a podobně. A on současně je ovšem zpěvákem, který naspíval písničku, která je podobně jmenovací. A tu si teď pustíme. Otázka pochopitelně bude na postřeh z toho obsahu, ale nebude to nic složitého. Kdo bude věnovat pozornost tomu, co tam všechno zazní za slova, tak to bude umět velice přesně. Takže volat na otázku budeme až po písničce.
0: Výborně, pustíme si tedy naši soutěžní písničku.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu, jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola, a ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů a můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba.

kapsy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruku, dobrý zrak, lekárničku, peníze na pohled.

0: sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit, před hozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič se smí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překávat...
1: Tak to dozněla soutěžní písnička. Můžeme říct, jak se jmenuje?
2: Můžeme, samozřejmě.
1: Je to písnička Řidič ten tvrdý chleba má a zpíval ji Ladislav Vodička. No a teď zazní otázka, co Miloše vlastně zajímá.
2: Já skočím přímo k ní. Co všechno, ono je to tam jenom jednou, ale co tedy podle písně musí dělat řidič s brýlemi?
1: Tak tedy, co všechno podle písně musí dělat řidič s brýlemi? Budeme se těšit na telefonním čísle 726
2: 46
1: 52
2: 00. A to teď hned.
1: A takže, to teď hned volejte.
2: Takže schválně, jestli nám někdo, jestli někdo postřehl, co tam musí dělat, tak...
1: A už to tady bzučí, už to bzučí, takže zvedám telefon. Ztratila se mi šipka. Halo, halo, luštíme, hádáme s Milošem Šentýřem, kdo pak brýle. Se nám dovolal?
3: Počkejte. Jaroslav Zelina z Klumačova, rodák z Machové. Na noc dělat mavé brýle.
2: Tak, teď jste to dal hezky dohromady. Úplně no. Všechno, tak zdravíme tedy do Tlumačova.
1: Ano, no. A tak Jaroslave, vaše odpověď, protože mluvíte do mě, když mluvím já a nerozumíme si. To znamená, vaše odpověď je?
3: Na noc vzdělat mavé brýle.
1: No, ale jo, to uznáme.
2: Uznáme, je
1: to,
2: tam sundat.
3: Musíš dělat na noc tmavé brýle, nebo tak?
1: Na noc sundat, sundat tmavé brýle.
3: No, sundat, no, tak já to říkám potlumacky, tak Zdeňo, víš, tak ale
1: Jaroslave,
3: vašeho svatíka už jsem chvíli neviděl.
1: Jaroslave, no. Potlumačsky, když to povedeme potlumačsky, tak vyhrajeme jich osmou světovou válku.
3: Potlumačsky, no to však, když nevyšla tam ty knížky a to, tak já jsem vždycky jako byl nachystaný, když jste se ptali ve 102 letech. Tak já osobně, já jsem 50. ročník, jak víš, a já odmala se chci dočkat.
1: Tak Jaroslave, smrti, Jaroslave, Jaroslave, jsme no, trošku no. V časovém presu, získáváš cenu, takže teď mi vydrž na telefonu, řekneme si, jak si ji předáme. Tak, a my půjdeme, zahrajeme si písničku.
2: Přesně tak.
1: Tak jo.

0: Písnička dozněla a pozor, máme prvního de facto šťastného výherce pana Jaroslava. My ještě jednou blahopřejeme a půjdeme do dalšího úkolu.
1: Přesně tak. Tentokrát budeme mít opět indicie, podle kterých budeme hledat. Je v nich zašifrováno jedno známé místo. A půjdeme v těch indicích postupně a uvidíme, kdy nám začne blikat ten telefon, kdy už někdo si bude natolik jistý, že to bude vědět, co říkáš, Zdenku.
0: Ano, jsem pro. Budu číst pomalu. Tak. První indicie. Hledané místo najdete na jedné z mincí eurozóny. Hledané místo najdete na jedné z mincí eurozóny. Druhá indicie. Námořní bitvy, jejich dějištěm místo bylo, běh dějin nezměnili. Opakuji indicii. Námořní bitvy, jejich dějištěm místo bylo, běh dějin nezměnili. Třetí. To, čím je místo dnes, nebylo dříve. Nicméně funkce kamenolomu patří k těm nejhorším. Opakuji indicii. To, čím je místo dnes, nebylo dříve. Nicméně funkce kamenolomu patří k těm nejhorším. Čtvrtá indicie. V historii tudy prošli lvi, krokodýly, medvědi, ba i nosorožci. Opakuji. V historii tudy prošli lvi, krokodýly, medvědi, ba i nosorožci. A poslední indicie. I sem zamířila Audrey Hepburnová při své prázdninové cestě. A už nemusíme říkat, abyste volali, protože už tady někdo volá. Zvedám telefon. Halo, halo, lušíme, hádáme s Milošem Šenkýřem. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, Tomáš z Ratíškovic.
0: Je, dobrý den, Tomáši, zdravíme. Tak co na základě indicí, které jsem vám přečetl, jaká je správná odpověď, co říkáte?
2: No, já bych řekl, že to je Řím.
0: Že to je Řím. Já bych tedy napověděl, specifikujte místo.
2: Koloseum.
0: Takže řekněme, aby to bylo v pořádku, takže Koloseum v Římě, myslíte?
2: Ano.
0: Jste o tom přesvědčen?
2: Určitě. Prázdniny v Římě je můj oblíbený film.
0: Audrey Hepburnová, správně. Samozřejmě. Takže... Teď se zeptám pana profesora, ty jsi spokojený?
1: Já jsem spokojený, možná bychom si ta jednotlivá zastavení mohli připomenout jenom v rychlosti, protože
0: Výborný.
1: Je jasné, že je na italské verzi 5 centů, ale co ty námořní bitvy, to možná mnozí posluchači tušit nebudou. Víte, jak to s nimi bylo?
2: Ne.
1: Ono totiž Koloseum šlo původně zaplavit pro pořádání stylizovaných námořních bitev, které byly známy jako Naumachie. Až později pod ním vznikla ta síť chodeb a tudíž tady ten účel znemožnil, ale na začátku tam dělali stylizované námořní bitvy, které tedy dějiny nezměnily. To, že sloužil jako kamenolom, že to byl zdroj kamenů pro stavbu Říma, tak to je asi známé. No a lvi, krokodýly, medvědi, nosorožci, to všechno tam nasunuli, aby si z toho mohli, aby si nad tím mohli užívat lidé chléb a hry.
0: Ano, jak ti prostě bojovali o svůj život s těmi zvířaty, že jo. No a potom poslední, že jo, to už říkal Tomáš, že tedy ano, prázdniny v Římě.
1: Přesně
0: film
1: tak.
0: Z roku 1953 s Audrey Hepburnovou hlavní roli.
1: Takže gratulujeme.
0: Takže Tomáši, blahopřejeme, vydržte na telefonu, řekneme si, jak si cenu předáme. My si pustíme ještě písničku, než se rozloučíme. To na to stihneme.

noci nebo i za dne. Srdce mé zpomalí kus, až náhle opona spadne, až hudba

0: To byl Karel Gott, Selaví, a my se pomalu Selaví budeme taky, Miloši, loučit.
1: Ano.
0: Dneska to dopadlo hezky, velmi zajímavě. Máme tedy dva vítěze, pana Jaroslava a pana Tomáše a paní Zdeňku, ale ta je vítězkou celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. No, matematická řada asi byla komplikovaná, nebo jsem to blbě četl, nebo ne. To byl těžký úkol.
1: A nebo to prostě nesedlo ke dní.
0: Nesedlo to, ano.
1: K každému dní sedne něco jiného.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak my přejeme, aby ty dny byly hezké.
0: Takže mějte se moc a moc hezky a v pondělí po 9. opět. Naschledanou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Na Uherskohradišťsku se dnes lidé vydají na kole do Vinohradů. Ve Zlíně si lidé připomenou 90 let od narození prezidenta Václava Havla. Tuningový sraz v Praze se obešel bez vážných incidentů. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 24 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Na Slovácku dnes symbolicky uzavřou cyklostezky. Organizátoři tradiční akce Na kole Vinohrady Uherskohradišťska nachystali 4 trasy pro cyklisty a 2 pro pěší.
5: Stezky cyklisty zavedou do vinařských oblastí v okolí Uherského Hradiště. Nejdelší je trasa Ryzlínku Rýnského, takzvaná Královská, která měří 53 kilometrů a lidé na ní mimo jiné projedou i Vlčnovem, Hlukem nebo Kunovicemi, tedy místy, kde se koná jízda králů. Michal Sladký, Český rozhlas.
4: U lavičky Václava Havla ve Zlíně se dnes v 16 hodin uskuteční setkání k 90. výročí narození bývalého prezidenta. Vystoupí na něm například Havlovi spolupracovníci z řad zlínského disentu a hudebně ho doprovodí herec Městského divadla Zlín Adam Kořán. Program bude pokračovat od 18 hodin v dílně divadla. Herci Gustav Řezníček, Rostislav Marek a Tamara Kotrbová tam přečtou Havlovu jednoaktovku Vernisáž. Následovat bude hudební vystoupení Miroslava Černého a přátel. Při včerejším nelegálním tuningovém srazu v Praze se nikdo vážně nezranil a nedošlo ani k větším problémům s dopravou. Policisté tak hodnotí své bezpečnostní opatření jako úspěšné. Celkově zkontrolovala přes 1200 vozidel a zjistila při nich 176 přestupků. Některým řidičům nedovolila pokračovat v jízdě a jednoho zadržela kvůli jízdě i přes zákaz řízení. Sraz se teď přesouvá do Brna, kde budou policisté v opatřeních pokračovat. Rusko pokračuje v útocích na mosty přes Dněpr v Kyjevě. V ukrajinské metropoli kvůli tomu vznikly obrovské dopravní problémy.
6: Dnes ráno ruský proudový dron narazil do konstrukce severního mostu přes Dněpr. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že policie v jednom směru dopravu zastavila kvůli poškozené vozovce a poškozené síti napájení trolejbusů. Ve městě se vytvořily několika kilometrové zácpy, podobně jako včera a předevčírem při opakovaných útocích na jižní most. Rusko dnes raketodrony Banderol intenzivně útočilo na Oděsu a oblast. Několik banderolí doletělo do sousedního Moldavska, kde explodovaly, ale nikdo nebyl zraněný. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Během dneška bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Silnice druhé třídy mezi Hošťálkovou a Trojákem je zcela uzavřena až do dnešních 15 hodin kvůli rally v Setín. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Květa Navrátilová a blahopřání s písničkou. Přeji vám klidný poslech našeho sobotního vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

0: Krásné sobotní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Antonína Perničky Největší dar je láska a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Bohumil, na Slovensku slaví jméniny Stella a v církevním kalendáři je vzpomenut Maximilián. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Takže pojďme zrovna na telefon, já se vezmu napřímo. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Jejda, chvílečku můžete počkat, my si vás přehodíme. Ano, a teď už vás poslouchám.
1: Vojta Cuberkovic.
0: Ano, vítejte a můžete přát, pane Vojto.
1: Pěkný den přeji vám, paní Navrátilová, a vašemu zvukovému mistru.
0: Děkujeme.
1: A všem posluchačům blahopřání s písničkou. Dneska chceme popřát a zahrát našemu zeťovi Bohumilu Chromkovi Hudlova ke svátku. Helena a Vojta přeji zdraví, pohodu v rodině, boží požehnání. Blahopřání se připojují maminka, manželka, sestra, synové Jakub a Štěpán, rodiny Velčovská, Kalášková, Důblahová, Juráková a Valihlachová a přátelé. Paní Navrátilová, pěkně vám děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, přeji vám pěkný den a nashledanou. A já si vezmu ještě další telefon, tak pojďme na to. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, paní Kvituško, já vás zdravím, tady Maruška z Vysočiny.
0: Vítejte, můžete přát.
2: Tak Kvituško, já vás zdravím a taky všechny posluchače. Dnes bych prosila o pěknou písničku pro tyto oslavence. Dnes je Bohumila, takže panu Bohumilu Smutnému ze stanoviště. V neděli je Františka, takže Bráškovi, Františkovi Jahodovi z Pelnice u Brna, panu Františkovi Urbánkovi z Křepic, panu Františku Horákovi z Podolí, Františku Trněnému z Podnětovic, Františkovi Dvořákovi z Modříc a jejich protějškům a všem lidem do dalších let hodně zdraví, štěstí přeje Maruška. Děkuju vám, Květuško.
0: Ano, také přeji vám pěknou sobotu.
2: Taky.
0: Nashledanou. Já tady připojím e-mail. Velká gratulace k narozeninám panu Stanislavu Krátkému z Nezdenic. Dvakrát tatínkem je, pětkrát dědečkem a osmkrát pradědečkem a mnohokrát strýcem a dožívá se 3. října, což je dnes úctyhodných 96 roků. Všichni mu ze srdce přejeme další léta v takové formě a vytrvalosti, jakou má dosud. Nechť mu chutná, bolesti nechť natře mastí a užívá si pohledu do milované krajiny. Za všechny syn Staňa III. Jo a k přání se připojují sousedé a kamarádi a nejen z Kozí uličky v Nezdenicích. Tak to jsme připojili, no a budeme hrát písničku. Jiří Zmožek, Moravo Moravěnko a Moravěnko.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Zitu z Jevíčka. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško Navrátilová, já vás celého srdce zdravím, přeju vám hodně zdraví a krásný víkend vám přeji. Zdravím pana zvukového mistra a všechny posluchače. A já bych chtěla poslat s písničkou blahopřání ke svátku panu Františkovi Švaříčkovi, panu Františkovi Urbánkovi a panu Františkovi Vaculkovi a všechny tři pány. Já srdečně zdravím, přeji vám co nejvíce zdraví, protože bez toho nemáme nic, pokud nejsme zdraví.
0: Ano, ano. Pravda veliká. Tak ano. Paní Zito, já vám přeju samozřejmě také hodně toho děkuji. Zdravíčka, ať se vám daří. Líbí se mi váš hlas, to mě potěšilo. Ano, tak ať se daří. Naschledanou.
1: Naschledanou. Mějte se všichni krásně.
0: Vy také.
1: Naschledanou.
0: Tak a teď už pan Petr z Vedrovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová, vám přeji vašemu zvukovému mistru i všem posluchačům tohoto pořadu. Já bych dnes chtěl poslat písničku blahopřání pro našeho kamaráda, spoluhráče z petangu, z našeho klubu, pana Lubomíra Balcárka z Vedrovic. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní rodinné pohody do dalších let a ještě dlouhá léta, aby strávil s námi v petangovém klání. Přejím to za všechny členy klubu petangu Petr a Faninka Hluskovi z Vedrovic.
0: Výborně.
2: A děkujeme za pohoštění, které proběhlo ve čtvrtek při klání petangu.
0: No teda, tak vidím, že si to užíváte a to je dobře.
2: Tak to má být. Děkuji, paní Navrátilová. Naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a já tady připojím jeden dopis. Prosíme o zahrání pěkné písničky paní Aně Strakové z Unína, která 28. září oslavila krásné životní jubileum, a to 75 roků. Babičko, naše drahá, chceme ti z celého srdce poděkovat za všechnu tvoji lásku a obětavost, kterou nás zahrnuješ po celý život. Přejeme ti pevné zdraví, hojnost božích milostí a nech tě v tvých dalších rocích nadále provází a ochraňuje pana Maria Šaštínská. To ti přejí tvůj manžel Ferdinand, syn Milan s manželkou, vnučka Andrejka s přítelem Myškom a Patrik, a prosím vás, kdybyste mohli zahrát Ano třetího, což je dnes ve 12 hodin. Tak děkuji a jsme vaši stálí posluchači a my vám za to děkujeme. Tak, předali jsme a my budeme, připojíme k tomu písničku. Dědinu se polka nese, Václav Maňas mladší, Antonín Doupovec a Žadoviáci.
3: Český rozhlas Zlín.

0: vylítlo, jak se říká, z paměti. Dobře, ano. Nevadí, nic se neděje.
1: Tak prosím vás, stejí jsou čertoví.
0: Ano.
1: A to je všecko.
0: Ano, a velmi rádi zahrajeme a přejeme vám pěkný den. Nashledanou.
1: Děkuju, mějte se, ahojte.
0: Tak přátelé, a pojďme na další telefon, který tady mám. Halo, halo, prosím, kdo se k nám dovolal?
2: Chris, dobrý den.
0: Nerozumím.
3: Jan
2: Chris, dobrý den.
0: Pan Stříc, ano?
2: Christ, Kristus, Christ.
0: Jo, Christ, pan Christ, ano. Teď už rozumíme. Pan Christ, vítejte. A odkud jste, prosím?
2: Vlkožukijová, sedíme ve vinným sklípku.
0: Vlčnov, jo?
2: Vlkožukijová.
0: No vy moc neartikulujete, jak já vám nerozumím, nezlobte se. Ono to, vy to máte asi nahlasitý odposlech, že? A ono
2: jo,
0: to totiž...
2: moment, já to spravím.
0: Ono to a, potom a není to? Tak rozumět, víte? Vlkož, Vlkož. Ano, to je jasné. Tak prosím, můžete.
2: Tak chtěl bych popřát panu Bohumilu Vardanovi k jeho meninám. Sedíme tady u vinného, ve vinném sklípku ve Vlkoši, přinesl nám dobrou frankovku, tak mu připíme všichni na zdraví a zahrajeme mu hezkou písničku.
0: Ano, velice rádi zahrajeme, určitě. A přejeme vám, ať se dobře bavíte. Naschledanou.
2: Děkujem, mějte se hezky.
0: Ano, naschledanou. No a pojďme, jdeme tady na další přání, které tady mám. V úterý 29. září oslavil náš tatínek a dědeček pan Vladimír Švup z Libiny krásné 79. narozeniny. Současně ve čtvrtek 1. října oslavila maminka a babička Miluška Švubová z Libiny své krásné narozeniny. Touto cestou bychom jim chtěli popřát hlavně zdraví, štěstí, pohodové dny, plné dobré nálady a chceme jim nechat zahrát písničku Pro radost. A to přejí dcera Miluška s Jeníkem, vnučky Eliška a Štěpánka, dcera Renča s přítelem, syn Ladík s Anetou a vnuci Adam a Sebík. Takže předali jsme a písnička Javorník, Javorník, Lidová a bude nám hrát Javorník Brno.

0: písnička dozněla, tak a pojďme si poslechnout paní Františku z Bohuslavic u Zlína. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Dnes také má svůj svátek náš milý spoluobčan, pan Bohumil Kolář. V produktivním věku býval neúnavný pracant, což se teď podepsalo na jeho zdraví. Většina z nás mu říká Bohulo. Tak tedy Bohulo. Snad každý v životě prožije dobré i zlé okamžiky. K tobě byl osud, ale nemilosrdný, ale ustál si to. Máš vedle sebe hodného vnuka Marka a rodiny tvých sester, kteří jí pomáhají. Tak se drž, abych ti za měsíc mohla znovu přát, a to ke kulatým 90.

0: sedmdesátinám. Srdečně tě zdraví Fanka ze Zelené. Děkuji vám, paní Novrátilová.
1: Ano. A paní Františko, já vám přeji také vše dobré a hlavně hodně zdraví k vašemu zítřejšímu svátku.
0: Ano. Ne, já nemám svátek zítra. Zítra mají jenom muži, Františkové.
1: Tak děkuji vám.
0: Františky mají 9. března.
1: No vidíte to, ano, tak já jsem někdo to takhle popletla.
0: Někdo to míchá dohromady jak jabka s hruškama, ale máme to každý zvlášť.
1: A tak já jsem si říkala, mě to tak napadlo, a tak vidíte, špatně mě to napadlo.
0: I tak vám děkuju.
1: Ano, ale přeji vám opravdu vše dobré, každopádně.
0: Já vám také, paní Květuško.
1: Nashledanou. Tak a půjdeme na písničku. Za tebe se modlím, Antonín Pernička a Moravská veselka.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Tak a jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já mám tady, anebo vítám paní Ludmilu Spolichna. Dobrý den.
6: Dobrý den, přeju vám a všem posluchačům. Prosím vás o zahrátí dnešním narozeninám Marušce Barcůchové do újezdu u Valašských Klobouk. Přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. Maruš, nalej si štampeličku a na zdravíčko si daj. Po kalíšku. A ještě bych chtěla nechat zahrát Danušce Michalcové z Biskupic u Luhačovic, která měla 17. září narozeniny a zítra bude mít svátek její manžel František. Také oběma přeju štěstí, zdraví a pohodu. Moc krát vám děkuju a nashledanou.
5: Nashledanou, pěkný den.
6: Také, nashledanou.
5: A připojím tady psaná přání. Krásný den do rozhlasu. Chtěla bych vás moc poprosit o písničku s gratulací pro naši babičku Marušku do Buchlovic. Halo, babi, ten čas letí. Před chvíli jsme byli děti. Dnes ti chceme popřát zdraví, ať tě to s námi stále baví. Ať tě bolest nezastaví, buď tu s námi dlouho, babi. Protože tě rádi máme, písničku dnes posílá. Všechno nejlepší přejí Kučerovi, Vlaďka, Libor a celá velká rodina. A ještě další přání tady mám připraveno. Písničku k svátku posílám těmto Františkům. František Kohoutek, zřejmě skladatel pěkných písniček z Doubrav, má 11. října narozeniny. Dále František Pavluš, senior i junior z Mistříňanky. Dále pan František Hráček z Buchlovic, pan František Pavelka z Trnavy, pan František Cibulka ze Zlína. Všem jmenovaným štěstí, zdraví, pohodu, žádnou nehodu a s úsměvem na tváři, ať se jim vše podaří, přeje Hanka z Hulína. A píše se dále, že má svátek Eliška Rozumová z Luhačovic. Eliško, vše nejlepší, hlavně zdraví, nohy ať nebolí, lásku, pohodu, přeje Hanka z Hulína, která nám také přeje hezký den a my vám děkujeme. Takže to je tady tato přání a já připojím ještě jedno, které tady mám. Pozdrav a pěknou písničku posíláme do Orlovic Miloši Vojtkovi, který právě dnes slaví své 56. narozeniny. Mildo, poradíš si s každou prací, pro každého máš otevřenou náruč i pomocnou ruku, neskazíš žádnou zábavu a tvoje dobroty nám všem moc chutnají. K tvým 56. narozeninám ti ze srdce přejeme božský klid v duši, dny plné radosti, lásky, příjemných překvapení a neutuchající životní energie, prožité v tom nejlepším zdraví. Přejí maminka, děti, Anetka, Milošek a Simonka s rodinami, přítelkyně Romanka, sestra Olinka s rodinou a kamarádi z Orlovic. Velkou pusu a náruč plnou obětí posílají tvá milovaná vnoučátka Štěpánek, Aneška, Lucinka, Eliška a Lenička. A já posílám další písničku Lanžhotety dědinečko, Miroslav Mordych, Jiří Tesařík a Tufa.

0: Tak Miroslav Mordych, Jiří Tesařík, Lanžhotet i Dědinečko, tu faranka dozněla. Pojďme přivítat paní Pavliňákovou ze Sudoměřic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás zdravím a všechny v rozhlase a prosím o zahrátí pěkné pěsničky pro mého manžela Františka Pavliňáka ze Sudoměřic, který zítra slaví svůj svátek. Přeji mu hlavně zdravíčko, šestíčko, plno elánu, ať ho dál baví hraní na hlibonku a rozdává humor všem lidem. Celou srdcem za vše, co pro mě dělá, mu děkuje manželka a děti.
0: Výborně.
1: Volala bych zítra, já budu mít zítra plno práci, bude nás tak 20.
0: No ale zítra je Františka, tak nevím, ty telefony, bude toho
1: takže
0: opravdu hodně.
1: Ani bych to nestačila zavolat.
0: Dobře jste to udělala. Tak no, ať vám jde práce to od ruky a ať se vám daří. Ano, nashledanou.
1: Děkuji vám moc, děkuji na tle.
0: Tak a pojďme na psaná přání. Dnes slaví své narozeniny pan Petr Lola Němec z Kostelan nad Moravou. Peťo, přejeme ti vše nejlepší k dnešním narozeninám, hodně zdraví, štěstí, lásky a i nějaké ty korunky. Přeje Tomáš s rodinou. No a já budu pokračovat dalším přáním. Posílám blahopřání do Hluku, na chalupu Martinovi Macínkovému, Honzovi Jankovému, Martinovi Jakubovému, Jakubu Červenkovému a Kubovi Krajčovému. A co jim s pomocí Boží dnes podaří pochytat vše, co jim včera uteklo, a dopít, co se jim včera nepodařilo. K tomu, ať jim pomáhají všichni svatí. A tento e-mail nám poslal pan Jakub Krajča. Tak pojďme dále, máme tady ještě jedno přání. Dnes slaví své narozeniny pan Stanislav Zemek z Lhotky. Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, energie a hojnost Božího požehnání. Přejí děti Veronika, Rostík a Bára a vnuci Tereska, Ondra, Adriánka, Karolínka a Juditka. Písnička, která bude následovat, Já su dcérka malučká, Zdeněk Gurský, Miloslava Gurská a Gloria.

0: Vítám ve vysílání paní Novákovou ze Střelic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych prosila zahrát mému bratrancovi Františku Kaňovskému z Babic u Uherského Hradiště zítřejšímu svátku Františku. Milý Františku, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a radost celé rodiny. To ti ze srdce přeje tvá sestřenice Marie s rodinou.
0: Dobře.
1: Děkuji.
0: Ano. Tak, paní Nováková, vy jste to ještě jako, jak bych to řekla, ozdobila těmi zatlačovanými slzami a to je dobře.
1: No mám ho totiž,
0: to je přidaná hodnota, promiňte. Víte, ty slzičky. Tak,
1: mám ho moc ráda.
0: Ano, takže... a to je dobře, tak to má být.
1: No.
0: Tak, paní Nováková, přeji vám pěkný den a nashledanou.
1: Vám taky a děkuju.
0: Ano, také. Tak já tady připojím tady e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro paní Dášu Mitkovou z Troubek k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti z celé své rodiny, hlavně spravnoučků Arturka a Viktorka, přejí Šprňovi, Majksnerovi, Klabalovi, Silva Havránková, Prachařovi, Horáčkovi a Burešovi. No a já tady mám ještě jedno přání pro paní Dášu Mitkovou z Troubek u Kroměříže. Myslím, že to bude, ano, stejná oslavenkyně, která má dnes narozeniny a zítra má svátek její manžel František. Jsou stálými posluchači našeho pořadu a přejeme jim všechno nejlepší do dalších let. Hodně štěstí, zdraví, životní pohody, elánu a spoustu pěkných zážitků s dětmi, vnoučaty a pravnoučaty a přejí Valníčkovi. No a do třetice tady dám přání. Dobrý den, dnes má svátek pan starosta obce pan starosta obce František Hajduch z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jarmila, dcera Petra s rodinou, dcera Martina s rodinou, bratr Emil s rodinou a kamarád Broněk. A písnička, která bude Šardická dědina Zdeněk Mikl a budou nám hrát Ištvánci ze Šardic.
2: Český rozhlas z

0: Tak přátelé, a my si tady vezmeme napřímo jeden telefon. Tak halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
1: Dobrý den, tady Olejníková.
0: Vítejte, paní Olejníková, odkud prosím voláte?
1: Z Křekova. A ráda bych, a všechny vás tam zdravím. Ráda bych nechala zahrát našemu kamarádovi Bohumilu Hamalčíkovi z Roketnice v dnešním svátku. Hodně zdraví, štěstí, tomu přejí holky z Křekova. A také pozdravujeme jeho manželku Blaženku. Děkuji vám moc krát.
0: Ano, nashledanou, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Tak a já tady připojím přání, která tady mám. Tak je tady přání, ano, já se tady k tomu musím propracovat. Ano, kde ho máme? Jejda, tak teď jsem to tady nějak ztratila, takže jdu honem zpět. Tak a máme to tady, to přání. Tak srdečně vás zdravím, vaše vysílání, a přeji v rozhlase příjemný podzimní den. Na vašich vlnách ladíme každý den. Zítra, 4. října, má svátek František. Prosím o blahopřání a pěknou písničku pro mé kamarády Františka Hrdinu a Samsonka Stopolné, Františka Dostálka z Nedakonic, Františka Suchánka z Uherského Hradiště, Františka Brzicu z Vážan u Polešovic, kamaráda rybáře Františka Maštalíře z Kroměříže, Františka Bajgara ze Žalkovic a všem Františkům, které jsem nejmenoval a které znám. Všem v tomto čase hlavně hodně zdraví, boží požehnání, spokojenost v osobním a rodinném životě a pěknou oslavu přeje Václav Liška z Bezměrova. Za odvysílání blahopřání moc, moc děkujeme. Takže to bylo jedno přání a pojďme tady na další přání. Právě dnes, první sobotu říjnovou, slaví 83. narozeniny naše nejhodnější prababička, babička a maminka, paní Vlasta Nebojsová Rozená Houšťová z Marev u Bučovic. Přejme jí hlavně hodně zdraví do dalších let, ochranu Panny Marie, elán a chuť do práce, radost z rozrůstající se rodiny a vše jen to dobré. Babi, máme tě moc rádi. Užij si svůj narozeninový den. Srdečný pozdrav posílají dcery Hanka a Jarmila s rodinami, 4 vnoučata a 5 pravnoučat. Tak, přátelé, no a já tady mám vlastně tato přání. Zeptám se, jestli ještě můžeme, nebo jak to vypadá. Už jdeme na písničku, ano? Dobře. Takže máme tady další písničku. Jan Slabák, ty Nětčické frajárečky a Moravanka.

0: Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Pro dnešní odpoledne vám radostný poslech plní pohody s našimi dalšími pořady. Od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. No a budete poslouchat orchestrální skladbu Jiřího Tesaříka a Jiřího Helána s názvem Moravěnka Jodl, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Martin Mišička uvádí přímý přenos gala večera z Národního divadla. Slavnostní udílení Centálie 2026. ČT 2. Opouští dvůr a Francii, aby našla svého manžela a stane se cenou kořistí nelítostného piráta. Romanticko-dobrodružný film Neskrotná Angelika. A ČT Art uvádí jazzovou operu Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který oslavil úctyhodné 95. narozeniny. Dobře placená procházka. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Luhačovice se tento víkend připojují k festivalu Den architektury. Lidé ve Slavkově u Brna vybrali vítězný návrh v participativním rozpočtu. Lékaři už řeší první respirační infekce, zatím spíš lehčí virózy. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dnes dosáhnou na 25 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Festivalu s názvem Den architektury se letos připojují i Luhačovice na Zlínsku. Dnes i zítra od 14 hodin nabízí komentované prohlídky. Pokračuje mluvčí města Hana Srncová.
4: Městské turistické a informační centrum připravilo dvě komentované prohlídky s podtitulem Příběhy vil, domů a jejich majitelů. Představí architekturu Bílé a Pražské čtvrti a nabídnou také možnost nahlédnout do vybraných, běžně nepřístupných interiérů.
2: Dětské hřiště u Pump Tracku ve Slavkově u Brna dostane nové herní prvky, stůl s lavicemi a zastínění. Projekt zvítězil v letošním ročníku participativního rozpočtu. Obyvatelé města mu poslali 147 hlasů. Město na jeho uskutečnění poskytne 500 000 korun.
5: Slavkovské hřiště u Pump Tracku patří mezi nejvyužívanější místa pro trávení volného času rodin s dětmi. Na jaře příštího roku na něm přibydou stínící plachty, které zpříjemní pobyt během horkých letních dnů. Děti se můžou těšit na novou 1,5 metru vysokou skluzavku a skákací prvek. Možnosti posezení rozšíří nová lavička a piknikový stůl s lavicemi. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdušíková, Český rozhlas.
2: V Česku se začínají šířit respirační infekce. Do ordinací praktických lékařů ale zatím přicházejí lidé spíš s lehčími virózami. Částečně za to za ně může taky současné střídání teplot, kdy jsou rána chladnější a během dne se výrazněji oteplí. Jak se proti nemocím bránit, radí praktický lékař Pavel Sova ze středních Čech.
6: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit a podobně, umět pracovat s tím počasím. Druhá věc je samozřejmě jíst pestře, mít dostatek, pokud možno z přirozených zdrojů vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat. A pokud možno, což by měl být teda ale celoročně, nějakým pravidelně sportovat a třeba zde nyní se i trošku otužovat.
2: Nemocných bude nejspíš přibývat v následujících týdnech s chladnějším počasím. Letos naposled lidé můžou navštívit Kramářovu vilu, oficiální rezidenci českých premiérů. Otevřená bude do 18 hodin. Jaké běžně nepřístupné prostory návštěvníci uvidí, popisuje mluvčí vlády Karla Mráčková.
7: Reprezentační salony, pracovnu prvního československého premiéra Karla Kramáře, hudební salonek nebo kulečníkový sál. Projděte si také terasy a zahrady ve francouzském stylu. Komentované prohlídky probíhají od 10 do 17 hodin. Vstup je zdarma a rezervace není potřeba.
3: Počasí.
2: Během dneška bude v našem regionu převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme kolem 20 až 25 stupňů a vítr povane slabý jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Dopravní nehoda osobního a nákladního auta se stala na Masarykově ulici ve Valašském Meziříčí. Zprávy Českého rozhlasu končí a teď jsou na řadě sobotní výlety. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Před pár dny začal už druhý podzimní měsíc a nutno říct, že počasí nás trochu rozmazluje, protože nám letos dopřálo krásné babí léto, tak doufám, že toho ještě pořádně využijete. Třeba tím, že se spolu s námi vydáte na výlet nejprve po rozhlasových vlnách a pak skutečně na ten, který si vyberete. Tak dobrý den. Dnes vyzkoušíme z Brusu novou turistickou trasu, která na severu Čech propojila české a saské Švýcarsko. Vede totiž lesem mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Potom zamíříme do Luštěnic u středočeské Mladé Boleslavy, kde nás čeká úžasná sbírka aut, a to jak malých angličáků, tak velkých osobních automobilů. Auto Muzeum Pelechov je splněným snem jeho majitele. Podíváme se také do nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd nahoru jménem Kozubová. Na jejím vrcholu stojí pozoruhodná kamenná kaple, jejíž součástí je od samého počátku rozhledna. A nakonec si uděláme příjemnou procházku podél Kostího potoka, který protéká Tachovskem v Plzeňském kraji, a prozradíme, kde přišel ke svému jménu. Tak ještě jednou vítejte v Českém rozhlase u výletů.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Na severu Čech se můžete projít novou turistickou trasou, a to dokonce přes hranice. Vede totiž z českého do saského Švýcarska, konkrétně mezi Hřenskem a obcí Šmilka na německé straně. Do Šmilky bylo dřív možné dojít jen po kraji frekventované silnice podél Labe. Teď byla ale ve strmém lesním terénu postavena buková schodiště. Novou stezkou se projdeme s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem a naší ústeckou redaktorkou Evou Bucharovou.
1: Naší stezku začínáme na autobusové zastávce.
2: Je to úpravna vody. Význam té autobusové zastávky je pro naši cestu klíčový. Když vystoupíme na autobusové stanici Hřensko úpravna vody, tak po několika krocích dojdeme do údolí Suché Bělé. A podél toho malého potůčku, té Suché Bělé, tam začíná naše cesta směrem do saského Švýcarska.
1: Naše nová cesta, která je v mapách označena taky jako prasečí cesta, jak je značena?
2: Takovými zelenými šipkami. A ty zelené šipky znamenají, že se jedná o místní značení cest v Národním parku. Takže je to vlastně taková horská spojovací cesta.
1: Je to velmi horská cesta, protože náš směr z Hřenska do Šmilky, to je hned na samém začátku pěkně ostré stoupání.
2: Dole doporučuji rozhodně nepřepálit tempo. Budeme potřebovat sílu, abychom došli až na vrchol, na který jsme teď došli.
1: Na lavičku.
2: Na lavičku, a ta lavička se vlastně i docela hodí, protože po té cestě skutečně si nohy mají trošku tendenci chtít odpočinout, takže si tady můžeme sednout buď to na tuto lavičku, anebo na některý z těch bukových kmenů, které tu leží kolem ještě po požáru.
1: A ta spojovka z českého do saského Švýcarska, tedy ze Hřenska do Šmilky, je vlastně jak dlouhá?
2: Jsou to necelé 3 kilometry. My jsme tady na takovém skalním ostrohu, který se jmenuje Dlouhý roh. A na tom dlouhém rohu tam ta prasečí cesta původně končila. Nicméně o několik desítek metrů níže se už nachází státní hranice se Saskem, a tedy také Národní park Saské Švýcarsko. A těch několik desítek výškových metrů jsme museli překonat tím, že jsme postavili několik nižších stovek metrů cesty v tom svahu. Je to v principu dlouhé schodiště vedoucí bukovým lesem. Už když přicházíme na horský roh, tak vidíme ikonickou horu Saského Švýcarska Lilienstein. Vidíme císařskou korunu. V popředí vidíme vlastně nejmenší stolovou horu Saského Švýcarska, Cirkelstein, a za Cirkelsteinem vidíme Velký a Malý Čirnstein. To jsou takové výrazné stolové hory, které vypadají, jako když otevřeme knihu.
0: Popisuje výhledy z místa zvaného Dlouhý roh mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, který na novou stezku z českého do saského Švýcarska zavedl naši ústeckou kolegyni Evu Bucharovou.

Pojďme teď věnovat několik minut vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. To jsme vás vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě, do pekelných dolů u Lindavy. No a to nás inspirovalo k soutěžní otázce. Ta se týkala nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my jsme se ptali, jestli byste věděli, o jaký důl jde. Opět jsme dali možnost A a možnost B. Ačkem byl důl Svornost, Bčkem pak důl Bratrství. Tak správně, Ačko, jde o důl Svornost a ačkoliv samotná těžba uranu tady byla ukončena v roce 1962, tak důl zůstává v nepřetržitém provozu. Z hloubky asi 500 metrů se čerpá pro potřeby léčebných lázní Jáchymov radonová voda. No a Bčko, důl Bratrství, tak ten dnes slouží jako úložiště radioaktivních odpadů, zejména ze zdravotnictví. Takže Ačko, to byla správná odpověď. Flísovou deku vyhráli tito naši vylosovaní posluchači, správně odpověděli. Pan Stanislav Seifert Měrotín, pan Martin Buchal Dubičné, pan Petr Vepřek Nemíle, paní Marie Králová Troubelice a pan Aleš Haltův Stará Paka. I jim, tedy této pětici, gratulujeme. Naši soutěžící tedy dostanou flísovou deku, no a flísovou deku dostane i výherce hlavní ceny za měsíc září. K tomu ještě přidáme sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách a úhledně zabalíme do výletnického batohu, do batohu s reflexními prvky. Kdo tuto hlavní cenu získá? Vylosována byla paní Jana Jeřábková, Stříbrná Lhota. Té rovněž upřímně gratulujeme.

0: Klukovská záliba v Angličácích se u sběratele Petra Pelecha trochu zvrtla. Přesvědčit se o tom můžete v jeho automuzeu Pelechov v Luštěnicích u Mladé Boleslavy. V první řadě vás překvapí svou velikostí. Najdete v něm koráby amerických silnic, londýnské taxíky, socialistická auta i sbírku 20 000 modelů autíček. Vozy, které můžete znát i z hollywoodských filmů, ukázal Petr Pelech i naší středočeské redaktorce Báře Kvapilové.
1: Nacházíme se v části obce Luštěnice a je to bývalý objekt po ruské armádě.
2: Tady v té první hale je zhruba 70 aut, v té vedlejší asi 130.
1: Co se týče velkých aut, tak to začalo až v nějakém roce 1995, kdy jsem začal schánět nějaký objekt, abych si vystavil svoji sbírku modelů autíček, kterých jsem měl relativně dost a nikdy jsem je neviděl do té doby pohromadě. Takže se mi podařilo koupit tenhle objekt, kde jsem si je vystavil, ale protože bylo hodně místa i kolem, tak jsem začal schánět i velká auta.
2: Každého na první pohled upoutá tady ten oranžový Pontiac.
1: Je to Pontiac Formula z roku 1970. Je to moje takový zamilovaný auto a proto jsem si ho nastříkal do takové zvláštní oranžové perletě a dokonce bylo i v několika filmech.
2: Procházka zdejším automuzeem tak trochu připomene cestu kolem světa.
1: To je to první hale. Najdeme hlavně vozy americké produkce. Jenom bych chtěl doplnit, že tady nejsou žádný úplně vzácný kusy, protože mým snem bylo udělat si muzeum obyčejných aut.
2: Dá se v těch vašich vozech jezdit?
1: Samozřejmě se v nich jezdit dá, ale musím to vědět aspoň chvíli dopředu, protože v nich nejsou ani baterie, ani dostatek benzínu, ale zhruba polovina těchto aut je plně pojízdná.
2: Máte tady nějaké svoje favority?
1: Zrovna stojíme vedle něj. Je to Oldsmobile Toronado z roku 1966. A toto auto mě učarovalo už jako model, když jsem ho dostal jako úplně první model ve svém životě v nějakých 6 letech a mým snem bylo mít ho i ve velkým.
2: Na sloupech celé haly jsou vitríny, co v nich najdeme?
1: Kamarád, my jsem zapůjčil sbírku přívěsků na klíče, které sbírala jeho maminka a je to asi jedna z největších vůbec sbírek, protože jich je přes 3 000 ze všech různých zemí světa.
2: Zaujal mě i krásný temně zelený Cadillac z roku 1978.
1: To je Cadillac, kterého vlastnil otec mého výborného kamaráda a ten ho používal k tomu, aby jezdil na ryby a relativně dost s tím jako štval sousedy. Zajímavost toho auta je, že bylo do České republiky přivezeno 17.11.1989 a od té doby se mu říká revoluční auto.
2: Člověk by řekl, že největší zájem mezi filmaři bude o ta naleštěná auta. Teď jsme na takovém jako autovrakovišti, kde je

0: před námi brouk, který má vyvalené kolo, dveře nejdou zavřít a vy jste říkal, že paradoxně filmaři o něj měli velký zájem.
1: Většinou to jsou cizí produkce, ale tohleto auto opravdu už asi už rád nebude, protože už nejde prostě naložit.
0: Padají z něho šroubky.
1: Šroubky už to dávno nemá, už z toho padají blatníky, kapoty a tak.
0: Když nahlédnete dovnitř, zjistíte, že tam není ani podlaha.
2: Směje se překvapeně naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, kterou svojí neuvěřitelnou sbírkou aut provedl Petr Pelech. Jeho automuzeum v Luštěnicích u Mladé Boleslavy je otevřeno o víkendech od dubna do konce října. Sběratel Petr Pelech vás ale rád provede i ve všední dny. Jen je potřeba si návštěvu předem telefonicky domluvit.

0: A teď v sobotních výletech zamíříme na hory, konkrétně na Kozubovou, což je hora v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd. Výhled z ní je sám o sobě působivý, když ale vystoupáte na rozhlednu, otevře se vám ještě víc. Rozhledna je přitom hodně nevšední, je totiž součástí kamenné kaple svaté Anny a právě do ní teď míří v doprovodu správkyně kaple Marie Sikorové naše ostravská kolegyně Romana Kubicová.
1: Odemčeno a my vstupujeme do kaple svaté Anny. Přivřu dveře.
2: 1937, který byl postaven tato kaple. Stavěl to farář z Hnojníka Rudolf Pošek.
1: A proč zrovna hnojnický kněz si vyhlídl Kozubovou?
2: Já myslím, že to byl Beskyd Šlonský. Když se taková skupina jmenovala turistů a on asi byl, si myslím, u toho, takže proto. Kapli navrhl Edvard David, byl to architekt z Českého Těšina a kámen byl dovezen v roce 1936 a začal ji stavět. No prostě to svýma rukama farnici z Jablunkova, podle mě aj z Hnojníka. A kostel byl postaven úplně v roku 1937. A byla vysvěcena jako kaple svaté Anny, patronka matek.
1: Paní Marie, jsme pořád v kapli, nicméně to, co běžný turista tady asi jako úplně nejraději navštíví, tak to je ta přilehlá rozhledna. Ta byla od počátku součástí?
2: Byla součástí, ano.
1: A myslíte, že bychom se mohli podívat i na rozhlednu?
2: Ano.
1: A budete se mnou, vy jste teda krásně oblečena, protože jste měla v kostele nějaké povinnosti, že jo?
2: Jo, půjdeme, jo, můžeme.
1: Tak vycházíme teda z kapličky, tady jsou nějaké cedule, jedna je vyřezávaná, jedna je v polštině, to je ten kšonš Rudolf Pošek, to je on ten hnojnický farář. A po železných schodech, mimochodem jsou pěkně prudké teda. A poslední patro, zadýcháváte se taky.
2: Také jsem se zadýchala.
1: Tady je zvon splněných přání, je to tak?
2: Je to nový zvon, to je dar od generálního ředitele Jana Čutka, šefa bývalého Třinecké železárny.
1: Věnuje kolektiv zaměstnanců VUHŽ. Pokud vím, tak tady nějaký zvoneček byl.
2: Byl, ale tam se už něco pokazilo na tom, takže udělali, že to není plechovy, že to je kuté.
1: Ze zvonoviny. Tak schválně, jak se zvoní na Kozubové. Tak to stojí za to. To se rozléhá široko daleko. Teď tady přivoláme další zájemce o prohlídku, takže když někdo chce vystoupat do věže, kde získá klíče?
2: Získá na chatě. Je dostupný klíč, kteří se dostanou na rozhlednu.
1: Ten rozhled, ten stojí za to teda. On je krásný už před kaplí, ale tady...
2: Teď, jak se vykaceli ty stromy, přišel kůrovec, takže je strašně dobře vidět i z Jablunkova. Máme ji osvětlenou, takže je vidět z Jablunkova, že něco tady nahoře jako Kozubové je.
1: A na druhou stranu vidíme Lysou a hory a hory a hory a hory.
2: Ano, a z druhé strany zase vidíme ten jablunkovský průsmyk. A je vidět i na Malou Fatru a Rosutec.
1: Přijďte kdykoliv, za slunka, za deště, na pouť, nebo jen tak pro radost. Takže pouť zopakujeme na svatou Annu, na svatou Hedviku.
2: Ano, ano, na svatou Hedviku a závěr kalendářního roku Silvestra. Vždy v 11 hodin.
0: Zve na návštěvu nejen rozhledny, ale i samotné kaple svaté Anny na Kozubové, její správkyně Marie Sikorová. Nás na krásné místo v nejvýchodnější části Moravskoslezských Beskyd vzala naše ostravská kolegyně Romana Kubicová. Výlety. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, které jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. Zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k Becherově vile je historický měšťanský dům na Malé Pražské Straně. Kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 koupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A tak se ptáme, s jakým jménem je spojena za A se jménem Rudolf Jelínek nebo za B baron František Hildprant. Je to na vás, Rudolf Jelínek, František Hildprant. Odpovídejte textovou zprávu, pokud nevíte jak, tak se můžete podívat na naše webové stránky výlety.rozhlas.cz, ale připomenu, píše se takto: výlety, krátce vylety, pak uděláte mezeru na jeden znak a pak napíšete Ačko nebo Bčko podle odpovědi. Uděláte druhou mezeru a pak přidáte jméno, příjmení a adresu. Nikdy nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Je zpoplatněna, platíte částku 4 koruny, službu zajišťuje partner ATS Praha. Turistické větrovky jsou ve hře, to už jsem říkal, no a hlavní cenou za měsíc říjen, tedy za ten nový měsíc, je výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách.

0: Na Tachovsku v Plzeňském kraji byste našli údolí, kterým protéká Kosový potok. V některých mapách je psaný jako Kosý potok. Jak vznikl název vodního toku, který půvabně meandruje krajinou v délce několika desítek kilometrů, se v doprovodu znalce místní krajiny Antonína Hříbala vydala zjistit naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská.
1: Je to Kosý potok nebo Kosový potok? Protože já slýchám obě varianty.
2: Obě varianty jsou správně, častěji se možná říká Kosý potok, v mapách je Kosový i Kosý.
1: To tady asi bylo hodně černých opeřenců, zřejmě tady pořád zpívali Kosy, je tomu tak?
2: Ne, tak Kosý potok nemá svůj název podle toho černého opeřence, který tak dobře zpívá večer a po ránu podle Kosa, ale je to podle Kosy, jako toho žacího nástroje, která je tak jako do pravého úhle zalomená od toho kosiště, a podobně i ten meandr toho potoka mnohokrát se láme doslova do pravého úhle.
1: Tak to jste mě hodně překvapil, ale máte pravdu, protože některé ty meandry jsou opravdu skoro divné s pátečkou. Mě by zajímalo, kde Kosý neboli Kosový potok pramení.
2: Pramení nedaleko vrcholu Dyleně a je to takové místo, kterému se říká Tři prameny, a možná taková zajímavost, hned tam kousíček vedle pramení i Hamerský potok, který protéká brodem nad Tichou.
1: Tak jsme se dozvěděli, kde Kosý potok pramení, a mě by ještě zajímalo, kde končí.
2: Kosý potok má délku nějakých 46,5 asi kilometrů a je to levostranný přítok řeky Mže a ústí do té Mže v místech stejnojmenné osady, která se taky jmenuje tedy Kosý potok.
1: Což je nedaleko od místa, kde stojíme, protože se nacházíme v černošinských serpentínách. Řeknete mi, pane Hříbale, když vlastně jste průvodce Českým lesem a také Tachovského regionu, co by tady lidé u Kosího potoka mohli vidět, navštívit, co je tu zajímavého?
2: Tak Kosý potok má obrovský, říká se mu genius loci, že jo? Tady třeba bylo 35 mlýnů, my zrovna jsme nedaleko jednoho, který se jmenoval Zámecký. A z hlediska třeba, nevím, ornitologie, tak tady často je vidět ledňáček, je tady vidět taky skorec, jako pták, který je velikosti, řekněme, menšího kosa, a má takovou zajímavost, že loví na dně vody, na dně, jako pod vodou, tedy na dně toho potoka, a dokáže třeba v zimě i podplavat led.
1: Nedaleko se také nachází malý vodopád.
2: Tak je to proti proudu toho místa, kde jsme teď, a jmenuje se Čertovka. Je to takový zvláštní vodopád, který někdy třeba i vysychá, ale když po jaře začne tát sníh nebo hodně zaprší, tak ten vodopád je jeden z největších tady na Tachovsku.
1: Takže víme, že zde žije spousta chráněných a krásných živočichů, ale já jsem si všimla, že to tady také krásně kvete, co všechno tady vykukuje z trávy.
2: Taková zajímavost, že nedaleko Buchtálu, toho Bukového údolí, tak tam je takové místo a tam roste kyčelnice žláznata. A těch míst, kde roste kyčelnice žláznata, je opravdu velice, velice málo.
1: Říká průvodce Českým lesem a Tachovském Antonín Hříbal.
0: Kosý potok na Tachovsku, ke kterému nás vzala naše plzeňská kolegyně Martina Sihelská, je častým cílem trampů. Na jaře se u něj scházejí i milovníci vstavačových luk a často tam potkáte i ornitology.

A pojďme k soutěži. V České republice najdeme několik historických sídel a památek, jsou spojené se slavnými rodinami výrobců alkoholu a dnes slouží veřejnosti, kultuře anebo jako interaktivní muzea. My zítra navštívíme Becherovu vilu v Karlových Varech. Paralelou k této vile je historický měšťanský dům na Pražské Malé Straně. Mimochodem, kdysi ho vlastnila i známá herečka Slávka Budínová. Ten v roce 2011 zakoupila likérka, která je také spojena se slavným jménem. Kompletně ho zrekonstruovala a přetvořila na špičkové interaktivní muzeum. A my se soutěžně ptáme, s jakým jménem je spojena? Za A. Rudolf Jelínek, za B. Baron František Hildbrandt. Pošlete nám textovou zprávu, pravidla soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o turistickou větrovku, no a celý měsíc říjen budeme hrát o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky, ve kterém najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak takové byly dnešní výlety, ty zítřejší už jsou nachystané, doufám, že vy také, že přijmete naše pozvání k rozhlasovému přijímači. Začínáme hned po zprávách po 13. hodině. Pavel Kudrna za tým výletů přeje hezký zbytek soboty.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zlín zahájil celkovou revitalizaci Sadu svobody v centru města. V Brně dnes začíná mezinárodní festival soudobé klasické hudby. Rodiny, školy nebo knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Zlínském sadu svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do dvou etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Celkově má obnova stát zhruba 268 milionů korun.
2: První etapa se soustředí na okolí zámku. Dělníci tam vybudují nové inženýrské sítě a technické zázemí. Ve druhé etapě se promění zbytek parku. Současné parkoviště u zámku nahradí pobytová předzahrádka, přibudou vodní prvky i prostor pro koncerty a festivaly. Hotovo má být v roce 2029. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: Brněnská filharmonie zahajuje festival s názvem Expozice nové hudby. Hudebníci z Česka, Španělska, Japonska a dalších zemí v následujícím týdnu předvedou 6 koncertů soudobé spektrální hudby, vysvětluje mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
3: Například v jednom z koncertů bude figurovat encefalogram, což je přístroj na snímání mozkové aktivity. A výstupy z tohoto přístroje budou přenášeny do sálu a budou vlastně určovat podobu hudební skladby, kterou my uslyšíme.
0: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy se můžou zapojit do týdne čtení dětem. 16. ročník akce, která chce třeba přivést děti ke čtení, potrvá do středy. Proč je čtení dětem přínosné, přibližuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
4: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se po porážkách s Chorvatskem a Anglií představí ve třetím kole Ligy národů v Oviedu se Španěly. Světové i evropské šampiony čtvrtým rokem vede kouč Luis de la Fuente, který u mládežnických výběrů Španělska dlouho spolupracoval s trenérem Čechů Santim Deniou.
5: Kromě toho, že je to nejlepší kouč na světě, nás váže velké přátelství. Těch 12 let jsme spolu nejen pracovali, ale i žili. V dobrých i špatných momentech, ani ve Španělsku není každý den veselo. I růst trenéra je postupný proces, takže jsme spolu získávali zkušenosti. Výsledky jeho práce jsou výborné. Děkuji mu za skvělé zážitky.
0: Utkání Česko-Španělsko začne ve 20:45.
1: Počasí.
0: Během dneška čekejte převážně jasno, nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý až mírný jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Silnice druhé třídy mezi Hošťálkovou na Vsetínsku a vrcholem Troják je zcela uzavřena až do dnešních 15 hodin kvůli rally Vsetín. Tolik zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná sobotní dobré odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ano, Český rozhlas Zlín vám přeje krásné odpoledne a vydržíte-li s námi, tak vám jej budeme zpříjemňovat po následující dvě hodiny. Je sobota 3. října a na dnešní den připadá mimochodem Světový den architektury. A proto i my dnes začneme tam, kde se jeden architektonický skvost zachraňuje. A to na zámku v Buchlovicích, kde řemeslníci opravují střechu horního zámku nazývaného Flóra. V některých místech byl střešní plášť poškozený a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás zatékalo. Během oprav budou stavbaři muset jeřábem sundat zvonovou věž a vytvořit její repliku. Víc uslyšíte v naší první dnešní reportáži. Pepa Koller u mikrofonu vám přeje příjemný a nerušený poslech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: týden na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku po 3 letech dokončili opravu střechy takzvaného dolního zámku. Během prací za zhruba 60 milionů korun mimo jiné zachránili vzácné štukové stropy nebo balustrádu s barokními vázami. Teď se řemeslníci pustili do rekonstrukce střechy horního zámku nazývaného Flóra. Do jedné z nejvýznamnějších barokních památek u nás totiž zatékalo.
1: Teďka se demontuje část střešního pláště.
2: Ukazuje mi stavby vedoucí Jan Grebeníček, zatímco řemeslníci odštípávají staré střešní latě.
1: Opravujeme vlastně celý střešní plášť a napadené části konstrukce krovu. Následně se budeme pouštět do opravy komínu, které musíme demontovat pod úroveň střechy a znovu vyzdít, vyprofilovat římsy. Lempijské prvky nahrazujeme novými, původně zinkovými, dneska do mědi. Opravujeme konstrukce gloriet, jsou odvezeny v pasířské dílně báně, kterých je tady celkem 6. Ty se vytváří taky nové kopie, 2 se podařilo zachránit a ty budeme opravovat. Následně zlatit a montovat zpátky.
2: A slyšel jsem, že vás tady čeká taková neúplně řekněme běžná věc.
1: Za asi 3 týdny nás čeká demontáž zvonové věže, která už teď víme, že je v havarijním stavu. Bude se vlastně sundávat jeřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie, jak tesařská, tak lempířská. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
2: Na opravy tady každý den dohlíží kastelán buchlovického zámku Jan Binder.
3: Naposledy ta rekonstrukce té střechy probíhala kolem roku 1984, takže už ty tašky mají své za sebou a vidíme, že se loupou a prostě už to je jak perník všechno. A taky se vyměňují tesařské prvky, které jsou napadené dřevomorkou, ale protože objekt památku je chráněn, tak se snažíme zachovat vlastně to, co jde a to, co má ještě dobrou kondici, tak tam zůstává.
2: Už to působilo nějaké problémy?
3: Kolem těch vikýřů nebo kolem těch zdobných prvků zatékalo. Když foukl vítr, tak už prostě jsme měli tady úplně všude ty tašky rozeseté po nádvoří a už to neplnilo svoji funkci.
2: Takže opravuje se to, řekněme, za minutu 12?
3: No, už možná po 12.
2: Práce budou stát zhruba 15 milionů korun. Hotové by měly být na podzim příštího roku. Z Buchlovic Michal Sladký, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: S architekturou bude souviset i naše následující reportáž. Stavba nového vzdělávacího centra Loděnka v zoologické zahradě na olomouckém Svatém Kopečku je zhruba v polovině. Kromě zázemí pro vzdělávací programy nabídne i největší hlubinné mořské akvárium v Česku. Hotové by mělo být rok na jaře.
1: Tak stavba je momentálně ve fázi, kdy máme hotový korpus mořského akvária a zatím máme momentálně, řekněme, základy a část jako akorát té nadzemní části.
2: Rozhlíží se po staveništi ředitel ZOO Radomír Habáň v doprovodu Michala Válka ze zhotovitelské firmy.
3: V tuto chvíli se provádějí železobetonové monolitické konstrukce. To, co vidíme před sebou, tak v podstatě je ta nádrž, to akvárium samotné, což je vlastně dominanta této stavby. Teď se budou tvořit i ostatní konstrukce, ty okolní, v podstatě stejný technologický systém, takže železobetonové monolitické konstrukce, jak už jsem řekl.
2: Co trčí nahoru, to je to budoucí slavné hlubinné akvárium.
3: Přesně tak.
2: A kolem to budou ty budoucí učebny a tak dále.
3: Ano, budou to učebny a další zázemí, samozřejmě sociální zázemí a podobně, to jsou tyto objekty.
2: Jaké je to stavět vlastně akvárium pro žraloky?
3: My jsme tuhle stavbu pojali velice prestižně, protože takovýchto zakázek opravdu není mnoho a tahle stavba je jedinečná svým tvarem, není zde opravdu mnoho pravouhlých, jak bych to řekl, konstrukcí, všechno je to v nějaké obloukové míře a podobně.
2: Ano, je to tvar Loděnky.
3: Je to tak, je to právě ta zmíněná Loděnka, jakožto živočich, takže opravdu myslím si, že ten výsledek bude velice zajímavý a troufám si říct, že věřím, že se dílo zdaří.
2: Nádrž bude vysoká 9,3 metru, objem bude mít zhruba 350 tisíc litrů. Plout v ní budou žraloci, rajnoci a řada dalších mořských ryb. Stavba bude mít jméno po Loděnce hlubinné, což je druh mořského hlavonožce. Vedle akvária bude jednopodlažní vzdělávací centrum právě s půdorysem Loděnky. Bude tam přednáškový sál a samostatné učebny. O vzdělávací aktivity olomoucké ZOO je podle Radomíra Habáně stále větší zájem.
1: My tady tyhle programy provozujeme v podstatě pod otevřeným nebem, to znamená za každého počasí a samozřejmě ne každý den je optimální počasí, tak někteří mají bohužel smůlu a ten vzdělávací program probíhá třeba ze zhoršeného počasí. A tím pádem, pokud postavíme tady tohle vzdělávací centrum, tak máme, řekněme, takovou mokrou variantu.
2: Navíc stavba Loděnky je podle něj v Česku ojedinělá.
1: Tohle bude největší vůbec mořské akvárium v České republice. Spojení vzdělávacího centra a mořské akvárium, to je asi ojedinělá záležitost.
2: Stavba Loděnky přijde na 72 milionů korun, z toho až 28 milionů může pokrýt evropská dotace. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: V pondělí 5. října se s poradnou vydáme do podzimní zahrady. Co v těchto dnech potřebuje, jaké práce bychom neměli opomenout a je už čas se pomalu připravovat na zimu? Nejen na to se budu ptát Františka Václavíka z Machové na Zlínsku, odborného školitele Českého zahrádkářského svazu. A prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
4: Když si zdobili venkovská stavení, zavěšovali se nad kamna a nad kolébky a přinášeli do domovů klid, štěstí a ochranu. Josef Šperling z Valašských Klobouk se umění štípaných holubiček naučil před lety od místního řezbáře. Kolik zručnosti, soustředění a fantazie se skrývá v jediném kusu dřeva? Zjistíte v cyklu Kořeny se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí o 14:30 nebo na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Je 14 hodin 23,5 minuty a já už vytáčím linku do brněnského českého hydrometeorologického ústavu, protože nás čeká rozhovor s naší meteoroložkou.
1: Počasí.
0: Vítám ve vysílání paní Jitku Kučerovou, meteoroložku českého hydrometeorologického ústavu, které krásné odpoledne přeji.
2: Dobré odpoledne.
0: Paní Kučerová, pohled z okna tady ve studiu je úplnou reklamou na svatováclavské babí léto, ale je tomu tak v celém našem kraji a vydrží nám takové počasí? Pojďme se na to společně podívat. Tak třeba, že bychom začali tak tím současným počasím.
2: Je tomu tak v celém kraji, na obloze je buď jasno, nebo jenom taková malá průsvitná oblačnost, takže slunečním paprskům nebrání v pronikání na zemský povrch. Teploty ty také odpovídají babímu létu, většinou jsou teď mezi 20 až 23 stupni Celsia, trošku chladněji řekněme je na západě kraje, ale tam už se ta teplota také zvyšuje, takže takové nejchladnější v uvozovkách místa jsou teď ty vyšší polohy Zlínského kraje, tam je kolem 20 stupňů, no a vítr ten fouká z jižních směrů a rychlosti jsou nejčastěji slabé.
0: Takže pranostika pro dnešní den, která říká, že den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky, se asi nenaplní, že? Tak je to asi smůla pro zahrádkáře, ale třeba večer nebo noc jim dává ještě nějakou naději? Haló, slyšíme se? Haló, paní Kučerová, asi jsme se ztratili. Tak, bohužel. Zkusíme spojit ještě jednou. Haló, paní
2: Kučerová.
0: Ano, dobrý den, asi jsme se rozpojili, tak jestli bychom mohli pokračovat tou předpovědí na noc, která následuje po dnešním dni.
2: Určitě ano, i ta noc bude podobná tomu aktuálnímu počasí, takže převažovat bude jasno nebo obloha bez oblačnosti, i ta vysoká oblačnost, která se teď objevuje, tak se vytratí, no ale to ráno, respektive noc, bude postupně docela chladné, 7 až 4 stupně na kopcích, to ale může být o něco více, třeba i kolem 10 stupňů, naopak v údolích tam bude nejchladněji, často kolem 2-3 stupňů a slabé přízemní mrazíky a vítr v noci také bude foukat slabý a proměnlivý.
0: No a co zítřek? Bude stav setrvalý?
2: Zítřek bude z větší části podobný, jasno, nebo nějaká menší oblačnost, takže skoro jasno, ale potom zhruba později odpoledne a hlavně večer už bude přibývat od západu, severozápadu průsvitná oblačnost na polojasno až oblačno. Ta bude patřit takové slabé frontě, která pak bude přecházet v noci na pondělí a nijak zásadně se za ní neochladí. Ještě i zítra ty teploty podobné jako dnes mezi 20 až 23 stupni Celsia, vítr slabý proměnlivý a zítra potom přes den na západě kraje mírný, jižní až jihozápadní.
0: A doplníte i předpokládanou biozátěž na zítřejší den, to znamená na neděli?
2: Určitě ano, je na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: No a následující týden se chystá třeba nějaká změna počasí, na kterou byste chtěla upozornit?
2: Částečně ano, ty první tři dny postupně zase budou slunečné a teploty podobné, jako jsou teď, tedy mezi těmi 20 až 24 stupni Celsia, jenom pondělí na té frontě bude mít trochu více oblačnosti a úplně malinkou možnost slabého deště, hlavně v té první části dne, potom během dne čekáme postupně už ubývání oblačnosti a teploty 17 až 21 stupňů a potom takové, dejme tomu, výraznější ochlazení se bude dít až někdy ve čtvrtek a v těch dalších dnech, kdyby ta teplota mohla klesat i o 5, možná 10 stupňů Celsia.
0: Naše meteoroložka Jitka Kučerová nás seznámila s předpokládaným počasím ve Zlínském kraji, za což jí mnohokrát děkuji a zdravím do Brna.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu

0: vámi.
1: Milí posluchači, počasí jsme si popsali, i když s nějakými technickými potížemi, ale tak už to ostatně chodí. A nicméně o tom zpívá i Jiří Štědroň a my si to teď na vlnách Českého rozhlasu Zlín společně poslechneme.

0: město Chropině se může pochlubit krásným zámkem. Tím si vysloužilo nejen účast v turistické hře Panská sídla Kroměřížská, ale také v dnešním typu na výlet. S ním přichází do vysílání Českého rozhlasu Zlín Jiří Tomáš. O jehož uvítání se postará Pavel Vacek.
1: Jiří Tomáš se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín v takovém volném seriálu věnuje návštěvám panských sídel Kroměřížska. Další z nich přichází v našich typech na výlet na řadu právě teď. Dobrý den, pane Tomáši.
2: Dobrý den přeji vám i všem posluchačům. V dnešním typu na výlet vás pozvu k návštěvě barokního zámku ve městě Chropině. První písemná zmínka o Chropině je z roku 1261, kdy Smil ze Střílek daroval osadu nově založenému cisterciáckému klášteru Smilheim ve Vizovicích. Od roku 1567 vlastnili chropinské zboží Haukvicové, potom Černičtí a Pražmové. Roku 1615 je koupil kardinál František Dietrich Stein. O dva roky později se majitelem stalo Olomoucké biskupství, což vydrželo až do roku 1849. V roce 1868 je zde vybudován velký cukrovar, který je v roce 1949 přebudován na závod Technoplast. Od roku 1970 je Chropině městem.
1: Děkujeme za informace obecného charakteru, ale teď už se všichni těšíme do zámku. Pojďme do něj.
2: Původně tu stávala vodní tvrz, ale v 17. století ji olomoučtí biskupové proměnili na barokní lovecké sídlo. O to, jak dnes vypadá, se zasloužil kardinál Bedřich Fürstenberg po polovině 19. století. Významným chropinským rodákem byl malíř, sochař a grafik Emil Fila, kterému je věnována část prohlídkového okruhu. Na první pohled strohá fasáda zámku ukrývá nádherné, bohaté interiéry, které byly majiteli využívány při lovu v okolních lesích, o čem svědčí vystavené bohaté lovecké trofeje. Unikátní je ohromná sbírka chladných i palných zbraní, údajně druhá největší u nás. V říjnu lze zámek navštívit jen v sobotu a neděli, každou celou hodinu od 10 do 17 hodin. Naproti zámku stojí kostel svatého Jilí z roku 1772 a najdete tu i pomník s nápisem Hanácká půda vrácena Hanákům 21. října 1923. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka, kolem kterého vede příjemná procházka s naučnou stezkou a ptačí pozorovatelnou. Pokud se do Chropině vydáte, doporučuji přijet linkovým autobusem a vystoupit na zastávce Chropině závod, odkud je to po části naučné stezky k zámku 730 metrů. Z vlakové zastávky by na vás čekalo 1800 metrů. A ještě naučná stezka okolo zámeckého rybníka měří necelé 2 kilometry.
1: Výlet na zámek Chropině zabaví úplně každého, nejen milovníky historie. Přesvědčil nás o tom i Jiří Tomáš, kterému děkuji za krásný tip a pro dnešek se loučím. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Po nestárnoucí písničce od skupiny Smoky si pojďme na vlnách Českého rozhlasu Zlín osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli nám může policista zadržet registrační značky. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Při silniční kontrole může nastat situace, která řidiče trochu znejistí. Třeba když policista začne řešit technický stav vozidla nebo jeho dokumenty. V tu chvíli je na místě pokládat si otázku, jaké má policista vlastně pravomoci. Víte, jestli může zadržet registrační značky nebo zabránit odjezdu vozidla? Plukovník Jan Straka nám prozradí správnou odpověď.
3: Může, nicméně to zadržení registračních značek je při tom, když řidič má nějaký nedoplatek za dopravní přestupky a ve chvíli, kdy ho policie zkontroluje, zjistí, že tento nedoplatek existuje a řidič nezaplatí, tak v tu chvíli přichází ta možnost zadržet registrační značky, případně zabránit odjezdu toho vozidla.
2: Jak vypadá pohled do praxe, když v pondělí dostanu pokutu, kterou například do pátku nezaplatím a během následujícího týdne mě zastavíte, tak mi zadržíte značky?
3: Ne. Ten nedoplatek vzniká až v okamžiku, kdy je ta pokuta předána na vymáhání tomu správci daně. Většinou to bývá tak, že vy dostanete pokutu, kterou na místě nezaplatíte, což je samozřejmě jedna z možností. Zapomenete anebo schválně nezaplatíte složenkou nebo přes mobil, přes bankovnictví a za nějaký ten měsíc, když se to dostane tomu správci daně, který to dá do systému, tak ve chvíli, kdy to je v tom systému, tak to policie při té kontrole uvidí a v tu chvíli vás vyzve k tomu, abyste ten nedoplatek uhradil.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v posledním díle řidičské abecedy povíme o tom, kdy používat denní svícení nebo mlhovky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.

Máme minutu po 3:15 a i dnes je tento čas vyhrazen aktualitě ze sportovního prostředí. A to s kapkou pikantní soutěživosti. 12 let spolupracovali, zlepšovali jeden druhého a teď se utkají proti sobě. Oba jako lodivodi svých fotbalových národních týmů. Luis de la Fuente jako trenér Španělska a Santi Denia jako kouč Česka. Co jeden o druhém řekli, uslyšíte už za okamžik.

0: souboj bratrů, velmi dobrých přátel nebo skvělých kolegů, ale hlavně fotbalových trenérů dvou národních týmů, Španělska a Česka. Právě tyto dvě země se už dnes večer utkají v Lize národů. Na lavičce aktuálních mistrů světa bude Luis de la Fuente, na české straně zase Santi Denia.
1: Samozřejmě ty největší intimnosti neprozradím.
2: Začal s úsměvem na tváři vyprávět o kouči české reprezentace Santim Deniovi, trenér mistrů světa i Evropy, lodivoč Španělska Luis de la Fuente.
1: Ne, pardon, se Santim jsme spolupracovali 12 let, jsme velmi dobří přátelé, vedli jsme spolu spoustu mládežnických reprezentací, byli jsme spolu na olympijských hrách, naše životy se rozešly hlavně kvůli tomu, jak moc se nám oběma pracovně daří, je skvělý trenér.
2: Řekl kouč Španělů de la Fuente, ten se svým bývalým asistentem Santim Deniou vedl několik španělských mládežnických týmů, od 13-letých fotbalistů až po téměř dospělé výběry. Se španělskou 21 vyhráli Euro, s olympijským výběrem zase byli stříbrní na hrách v Tokiu. Jejich cesty se rozešly, až když Fuente převzal španělský A tým, se kterým dokázal vyhrát Euro i mistrovství světa.
3: Je to ten nejlepší trenér na světě, a to doslova. Nejenže jsme spolu 12 let pracovali, my jsme spolu žili, a to ať už v dobrých nebo špatných časech. Chci mu poděkovat za všechny ty společné zážitky.
2: Vyprávěl Denia, který mimochodem tiskovou konferenci svého bývalého kolegy a stále přítele de la Fuenteho bedlivě sledoval.
1: Právě jsme spolu se Santim a Pablem mluvili. Je to pro mě něco jiného, protože oni znají mě a já znám je. Ve finále to ale stejně není o nás koučích, ale o hráčích, kteří vše rozhodnou na hřišti.
2: Dodal trenér Španělů Luis de la Fuente. Duel mezi ním a Santim Deniou, tedy mezi Španělskem a Českem v Lize národů, začne ve 20 hodin a 45 minut. Z Ovieda Karel Schamberger, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Do Brna dnes míří účastníci tuningového srazu. Centrum Uherského Brodu je kvůli růžencové pouti celý víkend neprůjezdné. Parlamentní strany mají podle předsedy Kupky vůči Rusku vystupovat jednotně. Během dneška čekejte jasno nebo jen malou oblačnost a nejvyšší teploty dosáhnou na 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz Europe Illegal Season End 2026. Policie očekává, že během dne dorazí stovky upravených aut.
2: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit. Například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem shromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie sešlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: V sobotu a v neděli je v Uherském Brodě růžencová pouť. Každoročně na ní přijíždějí tisíce návštěvníků. Lidé musí počítat s dopravním omezením. Vjezd do centra bude až do pondělního rána uzavřen. Pro návštěvníky je připravený duchovní i kulturní program. V neděli bude hlavní poutní mše v zahradě dominikánského kláštera. Ta je spojena s krojovaným průvodem, který vyjde od místního gymnázia. Všechny parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomarjovové. Ta řekla, že si Rusko všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení ale vizitkou současného kabinetu.
3: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česko jakkoliv zlehčovalo bezpečnostní rizika. Čerpací stanice smí ode dneška prodávat naftu maximálně za 48 korun a 54 haléřů. Stejný cenový strop bude platit taky v neděli a v pondělí, informovalo ministerstvo financí. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí až do pondělka nejvýš 45 korun a 97 haléřů. Vláda začala regulovat ceny pohonných hmot znovu na začátku října. Opatření zatím potrvají do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu převažovat jasno nebo se objeví jen malá průsvitná oblačnost. Dnešní teploty v maximech vystoupají na 21 až 25 stupňů a vítr povane slabý až mírný jižních směrů.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Nehoda osobního auta a cyklisty se stala na kruhovém objezdu v ulici Dědická ve Vyškově. Projíždějte tam opatrně. Zprávy končí a na řadě je druhá hodina sobotního pořadu Dobré odpoledne.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Český rozhlas Zlín přeje hezké sobotní odpoledne do všech koutů zlínského kraje. Člověk nemusí cestovat stovky kilometrů, aby objevil něco zajímavého. Někdy stačí dobře se rozhlédnout kolem sebe. A právě na taková místa se během týdne vydávala naše regionální stopařka. Tématem tohoto týdne byla výjimečnost. Kam vedly kroky redaktorky Petry Sedláčkové, se dozvíte hned po první písničce. Pepa Koller pro vás na úvod vybral píseň, která zaručeně nestárne. A to je, jaká je. Tak příjemný poslech.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Každý všední den můžete na vlnách Českého rozhlasu Zlín slyšet regionální stopařku, redaktorku Petru Sedláčkovou. Objevuje pro nás zajímavé příběhy, ale také místa, která ve Zlínském kraji stojí za pozornost. Tento týden jsme měli možnost společně vyrazit na výlet po okolí Bojkovic na Uherskobrodsku nebo do útrop Baťovského domku. Sestřih toho nejzajímavějšího si poslechněte v jejím souhrnu týdne.
1: Tento týden jsme se společně s posluchači Českého rozhlasu Zlín vydali za tím, co je v našem regionu výjimečné a jedinečné. Na začátku týdne jsme se vydali do Nedakonic na Uherskohradišťsku. Právě tam funguje kočičí depozitum Flíček, které už 12 let poskytuje zázemí opuštěným kočkám. S majitelem depozita Jaroslavem Misíkem jsme si povídali o tom, jak se kočky do Flíčku dostávají a co všechno předchází jejich cestě do nového domova.
2: Jsou to většinou nalezenci, anebo na požádání lidí, že někde se toulá kočka, tak tam jedeme, pokusíme se ji odchytit, než se zjišťuje, jestli náhodou nemá majitele, anebo městská policie nás žádá o odchyt. Ta kočka se odchytí do sklopců, to jsou odchytové klece, a potom přechází kočka k nám.
1: Práce, kterou ve Flíčku odvádějí, je bez pochyby obdivuhodná, ale výjimečná mohou být i místa, o která se zasloužila sama příroda. Ve středu jsme proto společně se spolupracovníkem Zdeňkem Urbanovským vyrazili na Bojkovsko. Během odpoledne jsme poznali vyhlídku v Bojkovicích, ochutnali záhorovickou kyselku a odpočinuli si u přírodní památky Ovčírka v Šumicích. Právě tam jsme se bavili o důvodu, proč je toto místo přírodní památkou.
3: To nejdůležitější je ochrana biotopu, ve kterém se daří chráněné žábě, která se jmenuje kuňka obecná. To je taková docela malá žabka, dorůstá zhruba 5 cm délky, má tmavé bradavičnaté tělo se skvrnkami šedé a červené barvy, ale ten její název souvisí s typickým hlasovým projevem, který zní jako temné a pomalé. Kuňk, kuňk.
1: A zatímco Ovčírka ukazuje, jak výjimečná může být příroda, na konci týdne jsme se vydali za výjimečností, kterou vytvořili lidé. V rámci festivalu Den architektury jsme navštívili infopoint Baťovského bydlení v lokalitě nad Ovčírnou ve Zlíně. S designérem Janem Paveskou jsme se podívali, co nám jeden baťovský domek může říct o způsobu života ve Zlíně před téměř 100 lety a jak se jeho obyvatelé i samotné domy proměňují v čase.
4: Součástí infopointu Baťovského bydlení je výstava Mizející prvky baťovské architektury, která vlastně zaznamenává vývoj těch jednotlivých typů domů, které tady ve Zlíně můžeme najít. Takže my tady v infopointu máme nejenom celý průřez vývojem toho individuálního bydlení, ale máme tady i nějaké soudobé rekonstrukce, které tady můžete vidět na fotografiích.
1: Ať už šlo o lidi, kteří pomáhají opuštěným zvířatům, o místa ukrytá v krajině nebo o domy, které připomínají historii, tento týden jsme znovu zjistili, že výjimečné věci nemusíme hledat daleko. Někdy se stačí jen zastavit a podívat se kolem sebe trochu pozorněji. Petra Sedláčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Právě o 15:45 nás na vlnách Českého rozhlasu Zlín Valdemar Matuška přivedl po starých zámeckých schodech až k pozvánkám na zajímavé akce, které by vám neměly uniknout. Dnes představí v Městském divadle Zlín vojenský umělecký soubor Ondráš svůj pořad Ondrášovské putování, který je sestavený z tanečních, hudebních a pěveckých čísel, jež jsou každoročně obměňována nejlepšími archivními i zcela novými programovými čísly. Diváky provede regiony Čech, Moravy až po temperamentní Slovensko. Těšit se mohou na hudební taneční virtuozitu a pestrost krojů. Ve velkém sále začne představení v 17 hodin. Když se hudebníci z ABBA World Revival setkají v kongresovém centru ve Zlíně se špičkovými filharmonickými instrumentalisty, výsledkem je hudební i vizuální show nazvaná ABBA World Revival Meets Classic. Zazní všechny legendární hity fenomenální švédské skupiny ABBA a návštěvníci uvidí také repliky originálních kostýmů a choreografií. Koncert začíná v 19 hodin v kongresovém centru ve Zlíně. V Kroměříži se dnes koná 12. ročník Dne uniformovaných sborů, který je zaměřený na hasiče. Kromě tradičních ukázek jejich dovedností se na akci uskuteční soutěž Nejtvrdší hasič přežije a také velká přehlídka hasičské techniky. Vidění ale bude řada lákadel v podání armády, policie či klubů vojenské historie. Den uniformovaných sborů se koná dnes do 17 hodin na kroměřížském letišti. Na tradiční výpravu za poznáním života ptáků v našem okolí zve Muzeum regionu Valašsko. V rámci festivalu ptactva vezme nadšence už zítra ornitolog Zdeněk Tiller s chropínským rybníkům. Sraz je v 9 hodin v Lhotce nad Bečvou. A ještě více inspirace k vašemu víkendovému programu můžete najít i na našich webových stránkách.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.
2: V sobotu od 17. si budeme na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem povídat o tom, jak léčivé, ale i zraňující může být ticho. A v neděli se od 11. s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem zaměříme na téma, které může potkat každého z nás. Spalující závist a s ní neustále související pocit, že někdo má něco lepšího než já. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli po 11. těší Jožka Kubáník.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pepou Kolerem.

legendární Rolling Stones vám zpříjemňovali poslech Českého rozhlasu Zlín. Tušíte, jak velká by měla být finanční rezerva každé domácnosti, nebo co z našich výdajů nejčastěji podceňujeme? Nejen to pověděla ve vysílání Českého rozhlasu Zlín ekonomka Eliška Kozubíková v poradně o finanční gramotnosti. Po písničce Michala Davida uslyšíte ukázku.

0: Finanční gramotnost není jen o investování nebo složitých ekonomických pojmech. Začíná u úplně obyčejných rozhodnutí, která děláme se svými penězi každý den. O finanční gramotnosti byla páteční poradna Českého rozhlasu Zlín s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Moderátorkou Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jestli je finančně gramotný člověk ten, kdo se dobře vyzná v investicích nebo mu stačí jednodušší znalosti.
1: Rozhodně ten, kdo je finančně gramotný, nemusí mít nějakou super znalost akciových trhů nebo nemusí se orientovat v nejnovějších trendech, v investicích nebo v kryptoměnách a podobně, ale prostě musí znát ty své základy hospodaření tak, aby vlastně každý měsíc dokázal ty své finance ukočírovat.
2: Jak by si člověk mohl jednoduše ověřit, jestli má své vlastní finance skutečně pod kontrolou?
1: Nejdůležitější je poctivost v těch odpovědích, takže měl by se ptát na otázky, které se týkají každodenního zacházení s financemi. Vím, kolik utratím za ten měsíc, vím, kolik mě tam přijde peněz, vím, jestli někomu něco dlužím a jestli to zvládám splácet. Takže takové opravdu úplně jednoduché otázky, na které znám naprosto jasně ty odpovědi, tak tím začíná vlastně ta moje finanční gramotnost.
2: Člověk by neměl lhát sám sobě.
1: Přesně, ta poctivost je naprosto klíčová.
2: Když utratím tolik a tolik za pivo nebo za kafe, tak
1: ano,
2: to tak prostě.
1: Ty kafička jsou největší žrout peněz.
2: Jaké výdaje lidé při plánování rozpočtu nejčastěji podceňují?
1: No rozhodně už jsme se zmínili, že to jsou různé takové ty drobné výdaje, které jsou v řádu pár korun nebo pár desítek korun, ale měsíčně to udělá hromadu, takže tady si může každý sáhnout do svědomí, kde má takový nějaký svůj hříšek, jestli to je to kafíčko několikrát denně, nebo jdeme kolem pekárny a koupíme si tam něco dobrého, takže to jsou takové ty drobné úniky těch peněz, ale pak hodně často podceňujeme to, co třeba zaplatíme jednou během roku, ať už je to nějaké třeba předplatné, které v podstatě se nám obnovuje automaticky a vlastně už ani ho třeba nemusíme nutně potřebovat, nebo něco, co je opravdu výjimečné, jako třeba údržba auta, kdy jednou za rok musíme zaplatit větší sumu a nejsme na to úplně třeba připraveni.
2: Důležitou součástí finanční gramotnosti je schopnost vytvářet si rezervu. Jak velká by ideálně měla být?
1: Tak v teorii se praví, že rezerva v rámci rodinného rozpočtu by měla být alespoň 3 až 6 měsíčních výdajů, nikoli příjmů, ale výdajů. Ale rozhodně to nemusí být úplně striktní pravidlo a nemusíme se tím stresovat, že prostě tak vysokou rezervu nemáme, protože důležité je prostě aspoň něco. Takže je dobré tu rezervu si vytvářet pravidelně a aspoň nějakou.
2: Kam peníze na krátkodobou rezervu uložit, aby byly bezpečné a zároveň k nim měl člověk rychlý přístup?
1: Rezerva v každém případě musí být takzvaně likvidní, to znamená, musí být okamžitě k dispozici. Ale určitě není úplně vhodné ji nechávat na běžném účtu společně s ostatními penězi, protože to znamená, že tam vidíme, že tam nějaké zdroje jsou a svádí to k tomu, že hned tedy rozprášíme. Takže ideální místo, kam tu rezervu ukrýt, tak je spořicí účet, kde se nám alespoň částečně zhodnocuje vlivem úročení, ale spořicí účet je likvidní forma vlastně spoření, čili my si můžeme okamžitě ty peníze potom převést na tu akutní potřebu.
2: A samozřejmě existuje ještě jedna oblast, a to jsou finanční podvody. Jak souvisí schopnost rozpoznat podezřelou nabídku s finanční gramotností?
1: Velice úzce. Protože kdo ví právě to, jak funguje výnos a riziko třeba v tom investičním světě, tak pozná, že když se mu nabízí nějaká opravdu super nabídka, garantovaný výnos 20% měsíčně, tak už dopředu dokáže odhadnout, že tady tohle není úplně pravda, že to je dost nesmysl. Takže přesně, jak už bylo zmíněno, když je něco extrémní vlastně pozitivní, takže extrémně velký výnos, nebo je něco pod tlakem, takže teď hned musíme něco vlastně zařídit, teď hned musíme reagovat, tak to většinou je podvod, protože my bychom každou investici, každý krok v těch financích si měli mít možnost dobře promyslet.
0: Záznam celé poradny s ekonomkou Eliškou Kozubíkovou ze Zlínské univerzity najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu páteční 11. hodiny.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho

Už za chvíli se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvíte, že společnost Baťa chce během příštího roku ukončit provoz ve výrobním závodě v Dolním Němčí na Uherskobrodsku. Dotkne se to necelé stovky zaměstnanců. Podrobnosti uslyšíte hned po písničce Michala Tučného.

0: Společnost Baťa oznámila, že po 56 letech ukončí provoz obuvnické továrny v Dolním Němčí nedaleko Uherského Brodu. Jde o jedinou továrnu, kterou má Baťa ve střední Evropě. Pro místní tak končí kus obecní historie.
1: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku.
2: 70letá paní Františka vzpomíná na svá pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí.
1: Já jsem byla na přednašicí dílně, tam jsem lepila. Potom jsem byla u krabic, jak je balení. Tam jsme skládali ručně krabice nebo lepili. No, tak bude to náročné pro ty lidi zhánět si, kdo už je starší před tím důchodem nebo tak.
3: Veliký zásah tady, kolik roku to tady bylo. Tam je hodně ženských, tady mají děcka, chodí do školy. A některé ženské už mají asi před důchodem, a tak to ještě je těžší. Bude to pro ně asi těžké.
2: Doplňuje Františku paní Anna. V Dolním Němčí se vyrábí boty už od roku 1970. V současnosti jde o poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě. Příští rok by měl ale kompletně ukončit provoz. Pokračuje starosta obce František Hajduch z hnutí STAN, který kandiduje v letošních komunálních volbách.
4: Tak ve své době, ještě před převratem, firma zaměstnávala cirka 500 zaměstnanců a postupem se to po odkoupení firmou Baťa v roce 1992 se začal počet měnit. Vím, že několik vln bylo, kdy bylo nutné snížit stavy třeba 50 do 70 lidí. Dneska to skončilo na cílovém stavu kolem 90 pracovníků. Bez práce samozřejmě nemůže člověk zůstat. Je to nepříjemné, hlavně pro tu generaci předdůchodovou.
2: K ukončení provozu se vyjádřil mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
5: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně. Těm jejichž pracovní místa v jednotlivých fázích zaniknou, pochopitelně poskytne maximální pomoc při hledání dalšího profesního uplatnění.
2: Krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně už situaci řeší. Podle jeho ředitelky Miriam Majdyšové bude cílem najít lidem práci ještě dříve, než opustí současné zaměstnání. Z Dolního Němčína Uherskohradišťku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín, písně.

0: 3 minuty po 3:15 po hitu Hany Zagorové následuje hned další hit, se kterým vás seznámíme v naší rozhlasové cukrárně. Asi by se k němu nejlépe hodil špekáček nebo jiná táboráková delikatesa. Tak prosím, servírujeme.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Je to už nějakých 13 let, co psali nejenom hudební noviny o 50-letém výročí skupiny KTO, Kamarádi táborových ohňů. Suprafon vydal rozsáhlou kompilaci, kde se mapuje celé to dlouhé období fungování jedné naší legendy. Takže můžeme postupovat od začátků v akustickém triu přes poměrně značné narůstání obsazení až po spolupráci s Valdemarem Matuškou a jeho Olinkou. Jenom jedna zajímavost. Když skupinu KTO pozvala americká country asociace na světový festival do Nashvillu poprvé, povolení dostali až potom, co splnili drsnou podmínku. Odehrát 100 koncertů v tehdejším Sovětském svazu. V Tennessee pak byli vybráni jako nejlepší zahraniční kapela, o tom se ale u nás samozřejmě v době socialismu mlčelo. 4x pak ještě zajeli na tento mezinárodní festival a byli jmenováni čestnými členy Country Music Association s diplomem za propagaci zmíněného stylu.

sobotní odpoledne v Českém rozhlase Zlín pomalu končí, vaše poslouchání ale může pokračovat. A ani já, tentokrát v roli posluchače, si nenechám ujít po 16. hodině dnešní hvězdné návraty s jubilantem Jiřím Suchým, kterého si osobně velmi vážím. No a po 17. hodině si můžete poslechnout pořad Na pohovce s Joškou Kubáníkem a jeho hosty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem na téma, které není slyšet, ale dokáže nás potrápit. Ticho a mlčení. No a jen tak mimochodem, je to téma pro nás rozhlasové moderátory téměř hororové. Doufám ale, že dnes jste toho ticha a mlčení v našem vysílání mnoho nezaznamenali a že se spolu uslyšíme i příště. A do té doby vám Pepa Koller přeje, mějte se a smějte se.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pět finalistů usiluje v tajné fázi soutěže o titul Strom čtvrtstoletí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Rusko vyzvalo cizince a zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Lidem zbývá posledních pár dnů na hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí. Zvolit si mezi 5 kandidáty můžou do 5. října. Poslední fáze soutěže je tajná, takže počet hlasů na webu ankety není vidět. Za Jižní Moravu se o titul uchází Borovice ve Velkých Opatovicích na Boskovicku. Popisuje koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.
2: Letos probíhá jubilejní 25. ročník ankety Strom roku. Uspořádali jsme takzvaný Strom čtvrtstoletí, takže jsme oslovili všechny předchozí vítěze ankety Strom roku a 13 z nich projevilo zájem se toho letošního hlasování zúčastnit. Postoupilo pouze 5 stromů, nazbírali nejvíce hlasů.
0: Na ranní procházku s pozváním života ptákům S poznáním života ptáků můžou zítra vyjít lidé z okolí Valašského Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko připravilo tradiční festival ptactva. Jeho cílem je upozornit na fenomén ptačí migrace a na nebezpečí, která ptáky na jejich cestách mohou potkat. Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží Velhodce nad Bečvou. Odtud se s ornitologem vydají k Choryňskému rybníku. Česko-diplomatickou misi z Kyjeva zatím nestáhne. Ministerstvo zahraničí tak reaguje na výzvu Ruska, aby zahraniční diplomati a cizinci opustili ukrajinskou metropoli. Moskva uvedla, že bude na Kyjev i dál intenzivně útočit. Za případné důsledky budou podle ní odpovědní ti, kteří její varování ignorují. Není to poprvé, co Rusko takto varovalo, připomíná i mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
3: Podobná varování ze strany Ruska nejsou ničím novým. Naši kolegové v tuto chvíli zůstávají v Kyjevě a případné kroky budeme přijímat v souladu s interními krizovými předpisy. Český velvyslanec ostatně dnes ráno absolvoval svůj obvyklý běh v jednom z kyjevských parků a v této aktivitě hodlá pokračovat i nadále.
0: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinu zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
4: Dohodu oznámil Donald Trump na své sociální síti po telefonátech s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a dalšími lídry G7. Galon nafty minulý měsíc poprvé v historii přesáhl $6 a teď stojí v průměru v přepočtu zhruba 37 korun na litr. Po zprávě o dohodě nafta zlevnila o 5%. Americký ministr energetiky Chris Wright tlačí na rychlé uvolnění zásob kvůli sklizni a začínající topné sezóně. Analytici ale varují, že pokud válka na Blízkém východě a výpadky ruských dodávek potrvají, Evropa zůstane bez rezerv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Na území našeho regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a k ránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů. V údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pozor si dejte na silnici 57 v úseku u Podlesí ve Valašském Meziříčí. Bourala tam dvě osobní auta. Po zprávách Českého rozhlasu už je připraven Patrik Rozehnal a Hvězdné návraty.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Hezký den plný smíchu u dalšího vydání našich legračních dokumentů. Pokaždé máme během jedné hodiny zacíleno na jednu osobnost české zábavy. No a ani tentokrát se našemu cíli nevzdálíme. Provázet vás tím vším bude Patrik Rozehnal. Sraz si dáme s mužem, který se narodil 1. říjnový den roku 1931 v Plzni, ale dětství prožil v Klatovech. Byl to vůbec pestrý život plný zvratů a také opětovného budování divadel.
3: Životem je třeba se prát, furt se něco děje, furt je něco.
2: Hledal jsem dnes ke všem jeho životním etapám nějaké ukázky, tak snad se to povedlo.
3: Horší je to s tím, takový bílý.
2: Jeho papírové dokumenty, no to byl problém. Na začátku zpíval u táboráku, pak ale přijel do Prahy a oslnil.
3: Měl jsem tedy, než jsem se do věci pouštěl, měl jsem vyhlídnutou, krásnou blondýnu.
2: Místo toho si našel šikovného pianistu. No ale pak přišla skutečně mladá blondýna, Jitka Molavcová.
3: Byla trochu nafoukaná, to je fakt.
2: Víc bude vyprávět v našem pořadu právě dnes Jiří Suchý.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hezký den všem, kteří stojí o to, aby si udrželi úsměv na své tváři. A nejen tam, i v duši, v hlavě a srdci. O to se dnes postará Jiří Suchý. A většinou začínáme u rodiny. Ani dnes tomu nebude jinak. Svého otce spolu s bratrem představil kdysi i v pořadu Kavárnička dříve narozených, kterou režíroval Petr Šamánek. Takže, kdo je tady?
2: Náš tatínek.
3: Pan Jaroslav Suchý. Já myslím, že musíme říct ovšem divákům jednu věc, že my tatínkovi neříkáme tatínku, ale říkáme mu Jášo od nepaměti.
4: No, to se už tak udělalo nám v rodině, že jo?
5: Já jsem to udělal totiž.
3: Máš rech.
5: No jo.
3: Čím začneme? Já mám pocit, že musíme začít Jášovým dětstvím, Jášovým narozením a tudíž Klatovama. Pověz nám něco o svých rodičích. Já totiž dědečka a babičku nepoznám.
5: Tak podívejte se, maminčí prarodiče byli císařoví. A prarodiče tatínkovi byli královi.
3: Takže my jsme císařského královského rodu.
5: Ano, z královského rodu. A notabene, ty jsi křtěnej na Vyšehradě a Jiří v Plzni na Petrohradě. To taky má něco do sebe.
6: To je krásný, že už dneska se to dá říct, že jo?
5: No jo, to je vlíma.
6: Dřív by to byl kádrovej škraloup.
3: Ty jsi z kolika dětí?
5: Já jsem z 11 dětí. A pamatuji si jich pouze 7. No a byli jsme 4 kluci a zajímavé je to, že otec na nás byl hrozně přísný a povídá, ty kluci musí být všichni truhláři. No a já byl starší a to chytil první. Tak mě postavil k ponku, že jo, no jsem se naučil truhláře. 2 roky tady musel vytržet, 2 roky jsem dostal papíry a tak a teď do světa povídá. To bylo hezký od něj, co?
1: Prvních 5 let svého života prožil Jiří Suchý v Klatovech a od roku 1936 žije v Praze. Ve filmu se poprvé objevil už v roce 1944, kdy jako kompars hrál jednoho z vystupujících z tramvaje ve filmu Sobota. V roce 1947 začal pracovat jako grafik v reklamních ateliérech Propagační tvorba, kde se seznámil s Viktorem Sodomou. Ten spolu se svou manželkou Vlastou hrál pro své kolegy písně převzaté ze západního rozhlasu, například Johnnyho Raye, Elvise Presleyho a dalších. No a někdy se soukromně scházeli i v závodním klubu Reduta na pražské národní třídě. Spolu s ním vymýšlel i první privátní rozhlasové programy. Na Jiřího Suchého jsem kdysi měl šanci vzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým. A tak jsem se také dozvěděl, jaké bylo jejich první setkání s Jiřím Suchým.
7: No to my víme, když jsme se s ním prvně pracovně setkali. Já jsem se s ním, taky jsem ho chodívala pozorovat do Reduty, ale taky jsem ještě tam neměla co dělat tehdy. A tehdy jsem taky prvně ochutnala gin fizz. To mi dala napít Silva Daníčková brčkem a od té doby je to pro mě božský nápoj.
1: Spojený s panem Suchým.
7: Ano, ano. No a potom...
8: Gin fizz nezestárne.
7: No, gin fizz je stále s námi a zaplať pánbu je s námi stále Jiří Suchý. A já si pamatuju, jak za tou basou byl takový hybný, takový jiskřivej a tomu taky zaplať pánbu zůstalo. Jo, to je pozoruhodné. Úkaz totiž, to není jen tak náš bývalý ředitel a autor všestranej a ještě ke všemu taky dobrý interpret. Jo.
8: Já si ho jenom pamatuju o toho, Jirko, to si nezažila, ty úplný, absolutní
7: jsem nebyla na
8: začátky.
7: Ještě?
8: Ne. V semaforu, kdy my jsme zkoušeli toho člověka z půdy a ten Jirka seděl v poslední řadě a psal další obraz. Protože on to neměl dopsaný vůbec. To se zkoušelo prostě to, co už bylo napsaný a on rychle ještě to dopisoval a tak a říkal, druhý den to přinesu, budem pokračovat dál.
1: Věděl aspoň, jak to dopadne? Že jenom to mířil k cíli aspoň?
8: No, asi věděl, jak to dopadne.
7: Asi kostřička byla.
8: Kostřička byla, jo.
7: Ale víš, že to je pravda, že tuhle fázi já jsem nezažila, protože já jsem vlastně do Člověka z půdy, do té úplně první komedie. Tehdy já jsem do toho naskočila, do tohohle toho představení vlastně na poslední chvíli, protože hledali zoufale ještě jednu, tedy původně nádhernou, dandanou a takovou vybavenou muzikálově dívku.
9: Tak si jenom, vzpomněli že... na vás, nebo jak k tomu došlo, k tomu
7: co
9: oslovení?
7: Co si vzpomněli? Já jsem si přečetla inzerát
9: a přišla
7: a prostě jsem tam
9: tady.
7: Šla. Našla jsem tu nepravděpodobnou jámu, takový opuštěný prostor po schodech špinavých, jsem tam přišla a teď tam seděl Jiří Šlitr. Na rozdíl od toho všeho kolem nebyl umouněný, byl takový jako ze škatulky a vyhlížel ty davy těch nádherných, nadaných, všestranně vybavených holek a on nikdo nešel. A přišourala jsem se já, sama jediná, za mnou už nikdo, přede mnou nikdo, no... tak si mě nechali. A takhle já jsem na poslední chvíli 10 dní před premiérou v říjnu 1959 naskočila. A pak se mě dlouho nezbavili a tady Karel Štědrý po celý život.
1: Vlastně jsme se ho nezbavili nikdo. A to je dobře. Jiří Suchý nás už léta baví. Co je ale smutnější, že jeho jevištní partner Jiří Šlitr tu tak dlouho nezůstal. Tak proč na něj nezavzpomínat aspoň třeba v ukázce z pořadu Věšák? I jeden z posluchačů žádal vzpomínku na tohoto herce, muzikanta a textaře. Pořad na obrazovkách České televize režíroval Jan Bonaventura.

0: jeden pan Suchý, abych se vás chtěl zeptat, zda by se mi neřekl nějakou veselou historku s Jiřím Šlitrem.
1: Veselou historku s Jiřím Šlitrem? Já jsem si dokonce připravil jednu pro jistotu. A sice, jak jsme byli v Paříži, a bylo v době, kdy existovaly takové zvláštní tušky. Pamětníci mě dají za pravdu. Je to taková tuška, na ní je slečna v plavkách, a když se ta tuška obrátí, tak ty plavky tu slečnu opustí. Jo, vidíte, tak. A to byla tuška, která jako v té Paříži byla běžně k dostání. U nás, když někdo takovou tušku měl, tak tam se chodilo na návštěvy. Jo, a kolovala ta tuška. Jo, ukaž, ty už to máš půl hodiny, dej to sem. Tak každý to obracel. A tak jsem věděl, že jestli mám někomu z kamarádů přivést nějakou věc z Paříže jako dárek, tak jedině ta tuška, že to musí být. Tak Jiří Šlitr potom vyhledal obchod, kde je měli, dělal mi tlumočníka, poněvadž on uměl francouzsky a neuměl slovo francouzsky, on uměl perfektně. Přišla tam taková dívka, co si přejeme, a Šlitr říká, tady pán by chtěl, jak je taková ta tuška, jak je tam ta slečna s těma plavkama. On říká, ano, ano, a hned několik těch tužek přinesla. A Šlitr říkal, pán by chtěl 15. Jo. A to děvče už tak zostražitilo, poněvadž to nebylo zřejmě běžný, aby někdo tam kupoval takovýhle. No a tak přinesla takový plata a tam byly ty tušky a rozložila to tam a říkala, a ať si pán hned vyzkouší. Tak jsem samozřejmě se do toho pustil, začal jsem zkoušet, že jo, každou jsem vzal, říkal jsem, tak to je blondýna, to bude Hrabánkovi, potom jsem vzal druhou, říkal jsem, no černovlasá, to je pro Ferdu Havlíka, pak jsem vzal, černoška tu si nechám, protože, a takhle jsem si vybíral, a když jsem těch tužek už měl takovou otep, tak jsem říkal, tak ty si beru. Šlitr říkal, pán si vezme tyhle ty. A ta dívka, která celou dobu tak na mě divně koukala, tak říkala, já jsem myslela, jestli si pán nechce vyzkoušet, jestli píšu.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Než budeme pokračovat ve vzpomínkách, je tu jedna ze slavných písní Jiřího Suchého.
4: Jednou jsem měla svátek, můj milý, místo květů. Bylo to, myslím, v pátek.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Historicky teď v našem vyprávění uděláme takový skok. Přesuneme se do roku 1959, kdy Jiří Suchý spolu s Jiřím Šlitrem a Ferdinandem Havlíkem založili divadlo Semafor. Už 30. října měla premiéru jejich první hra, hudební komedie Člověk z půdy. V této hře vystupovali kromě amatérů také profesionálové v roli spisovatele Antonína Somra třeba Miroslav Horníček a Miloš Kopecký, později dokonce i František Filipovský. Jiří Suchý sám sebe obsadil do role malého lorda. V roce 1960 Semafor uvedl 3 premiéry. Ukradený měsíc Ludvíka Aškenázyho z texty Jiřího Suchého, písničkový pořad Zuzana je sama doma a komedii Taková ztráta krve. Na všech měl Suchý výrazný podíl. Na základě podnětu Jana Vericha se v Semaforu po vzoru broadwayských divadel brzy objevila i dětská role. A právě na ty se v téhle chvíli zaměříme. Jak šly malé holčičky historii Semaforu? Tu první vám představíme už z televizního záznamu z 60. let.
2: Dobrý večer.
3: Tím se nenechte vejlit, jo? To taky přišla za mnou, tak velice slušně pozdravila. Já netušil, jaká je zatím zrada. Já jsem se jenom ptal, co si přejete?
2: Přišla jsem se na vás podívat.
3: No, to mám rád, víte, když někdo řekne, přišla jsem se na vás podívat. To... Co se dá na to říct, jo? Přišla jste se podívat, tak se podívejte, nebo... Prostě, tak jsem mírně znervozněl, říkal jsem si, co asi o co jde. A byl jsem jako ochoten a připraven zahrát věc do autu, jak se říká. A tak jsem říkal, prosím podívat, to je možný, já se pozeptám, jestli v divadle bude nějaká ta sesle volná a... Odkvačil jsem, jak se říká. Já jsem odkvačil. To jsem totiž netušil, že ta dáma, která se přišla na mě podívat, že to je Zuzanka Vrbová. Se kterou jsem před léty dnes a denně zpíval v divadle Tluníčka, Tluníčka, jo, popojdi maličko. Tak Zuzanka Vrbová se za mnou přišla podívat. To byla krásná věc, že jo? Ale to nebyla první písnička, kterou si zpívala u nás. Jestli pak by si vzpomněla na tu úplně první, Koušimí.
2: První byla tahle ta. Pane Šlitru, prosím vás, rozvážte to.

0: zapustila kořeny a dodneška s tím mučejí děti v mateřských školkách. No, pak přišla Magda Křížková.
1: Ano.
0: S tou jsme zpívali písničku.
2: Co to bylo?
0: Jak to bylo? To byla... Ano, to byla...
2: My jsme jen
0: zpěváci touhlaví. Co nám

0: Karlo.
1: A kde, jak je to dlouho, co jsme tohle zpívali?
2: Trošku, už pár let takový, už to bude, no.
1: 8 let při nejmenším. No toto letí, toto letí.
3: To bylo v 65.
4: No, kdy byste tam byla vlastně?
3: Od 65. jako dítě, od 65. do 29. Do 4 roky.
4: 4 roky, no.
3: Nesedneme si, mistře.
1: Sedneme. Mistrová, proč bychom si nesedli?
4: Mě by zajímaly ale jiný věci, jako jestli vzpomínáte na nějakou takovou příhodu, jak s váma jednali a tohle, jak vám říkali.
3: Tak já jsem byla Magdaléna, což jsem neměla vůbec ráda to jméno. A musím říct, že Jirková zásluha byla, že mě smířil s mým jménem. Protože...
1: A Buchta jsme tě říkali, že?
3: Buchta jste mě říkali. Já jsem byla vlastně Káča.
4: Tomu směřuju, ano.
3: K Buchtě. No. Byla jsem Káča v Benefici a jinak jsem byla Buchta, protože Jirka mě říkal buď Magdalénou, anebo Buchto. No. A v divadle mě ostatní mě říkali Máďo a mýmu tatínkovi říkali starý Máďa.
4: Proč jste vlastně odešla? Proč odešla potom?
3: No proč jsem odešla?
4: Jak to skončilo?
5: Proč jsi mě vyhodil?
1: Vzrůst jako trošičku.
3: Já se pamatuju, já jsem chápala, že čím díl budu malá a holčička se vším všudy, co k tomu patří, tak tím díl budu v divadle. Takže jsem se snažila tenhle poločas rozpadu nějak stlumit. Ale pak jsem se přes prázdniny jednou přestala kontrolovat a vyrostla jsem o 7 cm. A pamatuju se, že jsem přišla po prázdninách, už jako jsem trošku věděla, že možná je zlé. A přišla jsem po prázdninách. A Jirka se na mě zhnuseně podíval a říká, Buchta, a tohle mám za všechno, co jsem pro tebe udělal.
1: Ano.
3: Že?
5: No a kdo byl další? A kdo byla další?
1: Kdo byla další?
5: Holčička.
1: Další, já už mám Binec, to... To byla Lucka Krecerová. Lucka Krecerová.
5: Lucka, tak to neznám.
4: Yeah. Ona nezná Krecerová.
5: Ne, ale to je totiž tak divný jméno, ona... že kdybych ho měla já, tak si snad dám pseudonym.
4: No ona si ho taky dala. Anna K.
5: Anna K.
1: Anna K.
6: Teď se to pěkně bylo.
7: Ty jsi, já jsem tě poslouchala, říkala si, jak byly rozmazlovaný. No. Děti v semaforu mě všichni mlátili teda.
3: A zase tě nosili v
1: no, každý, co si zasloužil, že jo?
5: Proto jsem vydržela tak dlouho, že
7: střískal, že protože na jednom zájezdě ze semaforem do Ústí nad Labem všichni šli po představení do báru, jako po každém představení na zájezdě a já jsem říkala, já taky půjdu do baru. Ne, ty budeš spát samozřejmě, když mi bylo 8 let, že jo. A já jsem říkala, ne, když nepůjdu do baru, já tak nepůjdu nikdo. Tak mě hrabánek jednou vrasil a mazala jsem spát.
1: No, tak jsi na těchný fracek taky, já si vzpomínám.
7: Já jsem byla hrozně drzá.
1: Ano.
4: A co vy jste spolu zpívali?
1: My jsme spolu zpívali...
7: Všechno možný. Ale když jsem byla malá, tak v Vinskovi... Ptáčka je rabáčka.
1: Ptáčka je rabáčka.
7: Jo. Počkej. Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje. To je hodně vysoko.
1: Svítí slunce, přijde mráček. A to slunce zakryje.
7: Jak to vysoko.

0: nevím ano, dát. Ano, ano, holka, ano, ano. Neplač, nelkej.
1: No. No a která byla vaše poslední, nebo která je vaše poslední partnerka?
2: Poslední? Proč poslední? No,
1: já bych řekl současná.
3: Vicky. A? To je Vicky.
1: To je Vicky.
3: Děkuji vám.

0: Počkej, jak ty s panem Suchým, řekni nám, jak spolu zpíváte, máš s ním nějaký problémy nebo ne, je hodnej?
1: No, je hodnej a někdy to spleteme text, někdo, ale vždycky jenom jeden naštěstí.
0: Ano, tak to je dobrý, že to pokračuje dál.
2: No a... víc, jo?
1: Ne, oba dva stejně.
0: Jo.
3: Lže. Já víc.
0: No, já to pletu. Máte nějakou takovou píseň, kterou byste si mohli zaspívat všichni, nebo kterou bychom si mohli všichni dohromady?
3: Ano, existuje písnička, kterou vlastně všechny tři generace zde přítomné měly ve svém repertoáru. Bylo to Malý kotě.

0: Přemýšlel jsem, kterou písničku teď hned poté hledat. Jestli to kotě, anebo to sluníčko, které stálo u zrodu pravidelnosti objevování se dětských rolí v semaforu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Malé kotě, spalo v kotě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. A nechá, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě,

0: pořadu, ve kterém vzpomínáme na Jiřího Suchého, mluvíme nejen o něm samotném, ale pouštíme si i ukázky s ním spojené. Ale zmiňujeme i okamžiky zlomové, významné, kuriózní. To všechno, co divadlo Semafor zažilo ve své kariéře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným okamžikem byl také muzikál na filmovém plátně Kdyby tisíc klarinetů. Je z roku 1965 a natočen byl režiséry Jánem Roháčem a Vladimírem Svitáčkem. Ve filmu byly tehdy všechny známé tváře hudební scény a také zbraně, které se měnily v hudební nástroje. Jiří Suchý si tu zahrál. Spíš zpíval, než mluvil. Proto vyberme aspoň ten jeden z krátkých okamžiků, kdy k nám i promluví. Poté, co dopadne s padákem, zaspívá písničku Míč s Jiřím Šlitrem a dostaví se na posádku.
2: Milost paní, prosím vás, kde je tady velitel posádky? Zvláštní přepadový oddíl parašutistů s úkolem likvidovat vzpouru v kasárnech Alkalis dosáhl místa určení a úkol nesplnil. Takže tady zůstaneme, dokud se věci nevyjasní.
0: Na film Kdyby tisíc klarinetů jsem měl kdysi možnost zavzpomínat i s Pavlínou Filipovskou a Karlem Štědrým.
3: To bylo zvláštní. Tam se sešla symbióza divadel, které na sebe trošku jako žárlili tam.
4: Konkurenční
3: protože,
4: scény.
3: Ano, konkurence, že rokoko, který dělal podobný žánr, taky malý formy, písničky, teď měli k dispozici hvězdy, to v té době už Karla Štědrýho a Valdu Matušku a Evu Pilarovou. No a tam měli mě, ale ne jenom mě. Ne, to říkám tak sválně pro kontrast. Ale prostě ta divadla se jaksi tak trošinku pořád nebylo v tom nic, jako nějaká zášť. Ale tak se snažila jedna druhé dostihnout, předstihnout, trošku něco přinést jako fajnovýho. To natáčení klarinetu nás stmelilo. Tam vůbec to nekříslo nikdy. Tam vystupovaly kapely, ty největší a nejlepší, co vůbec se tady v té republice vyskytovaly.
4: Tam byl Karel Krautgartner, pan Vlach, Pepík Vobruba, tam dirigovali. No.
3: Ano, a všechno mám v takovém přátelském duchu, bez jakýkoliv animozity jeden na druhýho. Teď ještě na neštěstí jsme bydleli všichni v Mariánských lázních, skoro téměř všichni v jednom hotelu. No ty Mariánky, ty ještě dneska tím dejchaj. Ty protěžší stráně, nad kterými jsme koukali z hotelu, tam mazali karty pánové.
4: No,
3: a zase bez rozdílu, jestli z rokoka nebo ze
4: sama. Právě dohromady jsme hráli, no.
3: Ty rododendrony ještě tam jsou. Už jsou větší a krásně kvetou, pač vzpomínají.
0: No já myslím, že bychom vzpomenout, ale měli i na některé chytré věty a citáty Jiřího Suchého. Kdy si třeba řekl, ach, proč je člověk člověku vlkem a ne karkulkou? Říkal také, že čas letí jako spřežení, nad kterým práská bič. Člověk se párkrát ožení a hned je mládí pryč. A když jsme v pořadu, který se týká legrace, měli by zaznít citáty jako úsměv je svátek obličeje. Nebo humor, to už je asi to poslední, co je v tomto vědecko-technickém světě k smíchu. Myslím, že ne. Důkazem bude i další vyprávění, které je z pořadu Všechno párty, které už tradičně na obrazovkách České televize vede se svými hosty Karel Šíp. V jednom z nich se objevil i právě Jiří Suchý a zavzpomínali i na původ jedné slavné písně. Tak si to dopřejme a pak ji i uslyšíte.
5: Já si pamatuju, jednou jsem byl u toho, že jste se tak zasněně podíval někde, jsme byli na Vltavě, nějaký program se tam dělal a vy jste říkal, tamhle v těch místech já jsem někde napsal pramínek vlasů. To jste řekl jen tak, nebo to je pravda? Opravdu
6: to je pravda.
5: Někde...
6: No,
5: to je pravda?
6: No, to je, k tomu se ví, že dokonce je historka. Ale
5: povídejte.
6: To je jednak dlouhá, ale vy to můžete...
5: No jo, to
6: myslím. Ale hlavně, že už jsem jí dvakrát říkal v televizi, sice už je to mnoho let, ale říkal jsem jí tak...
5: No, ti lidi už
6: to...
5: nežijou, co to slyšeli, takže... Nebo... Já jsem nevěděl, jak se přimluvit za to, abyste to řekl ještě jednou.
6: Prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jsem se smál?
5: No, povídejte, takže, pane Suchý.
6: No, tak to bylo, já jsem totiž, jestli jsem něco nenáviděl, tak to byly plovárny. Já jsem člověk, který se bez nich obešel, ale tenkrát jsem poznal milovanou bytost, která už v zimě, když jsme se seznámili, říkala, že má na žlutých lázních kabinu a že v létě se tam bude chodit. No a tak samozřejmě jsem říkal, v létě se bude chodit a tak. Jenomže ono přišlo léto a muselo se chodit. A s tím já jsem nějak tenkrát nepočítal. No, bylo to hrozný. Tak ona, trošičku jí to taky mrzelo, protože já jsem nebyl žádný atlet a tak. A ona se za mě možná trošku, ne možná, určitě trochu styděla, poněvadž třeba já jsem neměl ani plavky. Špatně si rozumíš, trenýrky, jo? Trenýrky jsem měl, jo?
5: Ano.
6: Trenýrky jsem měl, ale ne, plavky jsem nevlastnil.
5: Adamky poněvadž se tenkrát nosili. Adamky,
6: a to se nosili právě ty Adamky neboli zařezávačky, jo? A teď se tam po tý plovárně vlnili takový ty bronzový svalovci v těch zařezávačkách. Ano. Ano. A já jsem tam s tím vpadlým hrudníčkem bílej jak sejr v těch trenýrkách taky chodil. Takže
5: to jsme furt daleko od pramínku vlasů, pane Suchý, že jo?
6: Ale už to k němu směřuje. I když to tak nevypadá, tak to k němu směřuje.
5: Ano.
6: Jo? A tak se bylo to, ona se trošičku asi za mě styděla a já do té vody jsem nelez, to, ta Vltava byla tenkrát, no to bylo hrozný.
5: Studená.
6: Ta sotva tekla.
5: Ano.
6: To bylo špinavý, že jo? Ano. Strašně, a takže já jsem se štítil do toho vlíst, ale ona tam vždycky plula a já jsem se dva dny nudil a po třetí den jsem si vzal sebou blok a tušku a zatímco milovaná bytost tam plula mezi těmi hovny, tak já jsem skládal na břehu pramínek vlasů. Tam jsem skládal těžkou liriku, že jo.
5: A to bylo na těch žlutej?
6: A to bylo na žlutý.
5: Na těch žlutý.
6: Na těch žlutý. Jsem si tam...
5: To jste zůstal v tričku, ne?
6: Cože?
5: Nebo propadlý hrudníček jste ukázal?
6: No. No, to, vy se budete dívat, já jsem byl ve dvojím ohni, poněvadž styděl jsem se za propadlý hrudníček, ale styděl jsem se taky být jako jediný v tričku. Že?
5: Ano, takže jste
6: takže
5: to překonal.
6: Byly to těžké chvíle, ale já jsem je právě překonával tou tvorbou.
0: Tolik tedy ukázka pod režijním dohledem Viktora Polesného. No a dámy a pánové, v našem pořadu teď zazní písnička Babeta.

solo nesluší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a

0: A naše jízda životem Jiřího Suchého a jeho tvorbou pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V době sovětské okupace v srpnu roku 1968 pobýval Jiří Suchý v zahraničí. A dokonce prý uvažoval vážně o emigraci. Nakonec se ale rozhodl vrátit. V té době se se Šlitrem velmi zblížili a vznikla i jejich nejlepší a nejznámější hra Jonáš a doktor Madrace. Na konci téhož roku 1969 ale Jiří Šlitr zemřel. A Jiří Suchý byl rozhodnut skončit s divadlem. Neudělal to. Pokračoval dál a později si i nového partnera našel v Dámě, Jitce Molavcové. S tou se i v roce 1985 vrátil k tématu Jonáše hrou Jonáš, dejme tomu v úterý. Tam se Jitka Molavcová objevila jako uklízečka Melicharová. Tím už byla definitivně ustanovena nová komická dvojice, typická pro Semafor. Je tedy jasné, že se musela objevit i při oslavách 50. narozenin tohoto divadla.
2: Pane Jonáš, to byla píseň mého srdce. Šáhněte si, jak se mi rozbušilo.
3: Melicharová, šáhni si sama a pak mě poreferuj, jo? No, tahle ta píseň, kterou jsem tady zpívával a kterou jsem zpíval už kdysi dávno před léty, tak tehdy se za mnou táhly stáda krasavic, jo? To nebylo jako dneska, stáda, tisíce krasavic reviálních.
2: Tisíce?
3: No, tisíce, no tak tisíce ne, ale šest. Jo? Šest krasavic.
2: Ale chyběla jsem mezi nima já.
3: To jo, ale u piana seděl právník, pianista, malíř, komik, skladatel.
2: Tolik, že jich tam bylo u jednoho piána.
3: A to byl furt jeden, to byl furt jeden. Jmenoval se Šlitr, Jiří Šlitr. Moc jsme toho spolu prožili, no mohli jsme toho prožít víc, bohužel to nedopadlo tak, jak bychom chtěli, ale je pravda, že jsme se vždycky sešli, povídali jsme si.
2: O čem jste si povídali? O ženštinách, co? Fuj, že se nestydíte.
3: No, Melicharová, no, to by nás ani nenapadlo něco takového. Povídali jsme si tak, jak si povídají lidi. Anekdoty jsme si vyprávěli třeba. No, smáli jsme se, teda já, on, ne, on nic nepochopil, to byla jeho specialita.
2: Tak mi schválně nějakou řekněte.
3: No, dobře, tak já ti řeknu nějakou, jo, jednu, kterou měl moc rád, poněvadž o té se mylně domníval, že ji pochopil. V parku na lavičce sedí pán se slečnou a ten pán chce s tou slečnou navázat rozhovor a tak jí položí...
2: To jsem si mohla myslet. Zvrhlík, fuj, fuj.
3: Ale prosím tě, uklidni se a hlavně mě nech domluvit. Chce s ní navázat rozhovor a tak jí položí otázku. Říká, slečno, hrajete na piano? A ona říká, ne, vy něco slyšíte?
2: A ta slečna hrála nebo ne?
3: No samozřejmě, že ne, kde by tam vzala piano, prosím tě.
2: Tak kde se tam vzala ta hudba?
3: A jaká hudba zase?
2: No ta, co on slyšel.
3: On slyšel nějakou hudbu?
2: Asi jo, když se ptal tý slečny, jestli nehraje.
3: Ale on nic neslyšel, on se jenom ptal.
2: A když nic neslyšel, tak proč se ptal?
3: No proč se ptal, proč se ptal? Prosím tě, Melicharová, viděla jsi někdy vůbec piano?
2: Piano tam bylo.
3: Jak by tam mohlo být piano, když v parku? Viděla jsi v parku piano někdy?
2: Ale to já teď nemůžu vědět, honem. To já bych se musela podívat do svého notýsku.
3: Do notýsku?
2: No tam já si totiž zapisuju všechno, co kde vidím. A jestli jsem v parku viděla piano, tak to tam určitě bude.
3: Aha, můžeš mě ukázat ten notýsek? To by mohlo být náhodou zajímavý čtení.
2: To je můj milováček.
3: Tak to si všechno prožila a viděla, jo? To si všecko viděla. Je, tady. 7. ledna jsem viděla na okně mrtvou mouchu. Chtěla jsem jí udělat umělé dýchání, ale ona uletěla. No to je zajímavý.
2: Vidíte?
3: To je zajímavý. Ja, a tady 4. června jsem viděla pána, který zvracel. Taky dobrý, to je, no kdy to zase uvidíš, že jo? To ano, je dobrý, že si ano. To zapisuješ.
2: Je, ale teď mě napadla anekdota, ale je moc pěkná. Tak vám ji řeknu, mohu?
3: No, není dlouhá?
2: Ne, je kratička. No,
3: tak, ještě, že tak.
2: Takže v parku na lavičce sedí slečna a před ní leží piano.
3: Počkej, leží piano, snad stojí.
2: Nejdřív tam leží, ale pak si stoupne.
3: Prosím tě, viděla jsi vůbec v životě piano?
2: Viděla, pane Jonáš, ale jenom z dálky. A jednou jsem ho viděla taky zblízka, ale to bylo ve snu.
3: Dobře, a teď mi řekni, to piano leželo nebo stálo? No.
2: Klečelo. Ano, v parku na lavičce sedí slečna a před ní klečí piano. A ta slečna na něj brnká nějakou symfonii. A když dohraje, tak se sebere a jde pryč.
3: No a dál?
2: Dál to zatím ještě nevím. Já to vím jenom pocať.
3: Melichrová, hele. Tady máš ten svůj notýsek a já tě ušetřím přemýšlení. Ty jsi nikdy v piano v parku neviděla. Prosím tě, jak by ho tam ta slečna třeba dostala, když piano neunese?
2: No. Já mám nápad. Ona by mohla mít nějaký lehčí nástroj.
3: No, vymysli nějaký lehčí nástroj, to je cesta, ano.
2: Třeba šmitec.
3: Ano.
2: Ano, ta slečna hrála ve šmitcovém orchestru.
3: Jo, a teď ještě řekni, na co tam hrála?
2: No přece na ten šmitec.
3: Dobře, a čím na něj hrála? Houslema?
2: Kalafunou. A zatím ten pán hraje v parku na to piano, protože on tam to piano má, on ho unese. Ta slečna ne.
3: Má domyšlený.
2: Takže pán hraje, brnká nějakou symfonii a slečna popadne ten šmitec a kalafunu a počne hrát s tím pánem dohromady. A najednou ta slečna přestane hrát a povídá: fuj, tady něco smrdí. A ten pán vyndá z kapsy tchoře a povídá: to je tchoř obecný, který, když někdo hraje, tak se chce přidat. Ale protože neumí na nic hrát, tak aspoň smrdí. Tomu jde.
3: To snad není pravda.
2: Ale líbí se to.
0: Než se rozloučíme s naším pořadem a se vzpomínáním na Jiřího Suchého, napadá mě, že v archivu mám ještě jednu ukázku, kde Pavlína Filipovská a Karel Štědrý mluví o tom, jaký byl Jiří Suchý vlastně šéf.
4: No tak koně byly dva. Jo. Jiří Šlitr, Jiří Suchý a nebyli to snadní šéfové, protože oni byli oba do sebe. Jiří Šlitr vůbec, ten neříkal nic. Ten si jen myslel a člověk nevěděl, co si myslí. Jo?
5: To je asi varianta.
4: Bylo to, no jo, to byla záhada. A Jiří Suchý teda přeci jenom na nás občas promluvil, ale žádný srandičky. Ale on byl přísnej, ale víte, že to je dobře.
6: I
4: to
6: trochu, je... já bych řekl, že i trochu žertoval. Někdy no si jo, tak jako zažertoval.
4: Člověku běhal mráz po zádech.
6: Ale oba dva, jak ten Jirka Šlitr, tak ten Jirka Suchý, oba dva měli kolem sebe takovou zeď. A myslím, že i oni dva se přes tu zeď nedostali, protože já si nepamatuju, že by býval někdy řekl, Jirka Suchý, pojďte půjdem k Drahoňovským, půjdem na pivo, nebo tak. To nikdy.
4: No to vůbec ne.
0: Drželi se odstup pracovní, profesionální, od zbytku souboru.
4: Oni prostě, ale myslím, byli tací.
6: No.
4: Že to nebylo nic jako schválního, ale já si nepamatuju, že by se nějak navštěvovali, nebo že by se stýkali mimo pracovně.
6: Ani, abych pravdu řekl, my s tím Jirkou Suchým máme stejný záliby. On miluje filmy, já miluju filmy taky. A to bylo nejlepší podhoubí pro to, aby jsme si vyměňovali kazety a CDčka a DVDčka a tohleto. Nikdy se to nestalo. Nikdy.
4: No, nebudete mi věřit, ale dneska si už tykáme s Jirkou Suchým, ale zase je to takový strašně jako velmi úctivý tykání a to tykání mi nabídl asi 15 let poté, co jsem odešla ze Semaforu. Hmm. Takže si myslím, že se přimluvila Molavcová.
0: Zdravíme i jí. A Jirkovi Suchému samozřejmě přejeme jen to nejlepší.
4: No,
0: a hodně zdraví.
4: Vy a víte co? Hlavně, aby mu všechny ty plány, kterých má tak na dalších 110 let určitě, a to on ještě přidá časem, tak aby mu to vyšlo, protože je to jedinečná osobnost a my všichni, kteří jsme se s ním setkali, tak to považujeme za štěstí.
0: A krásně se mějte i vy, nejen když u toho bude Jiří Suchý, ale jakýkoliv suchý nebo vám milý humor. To vám přeje Patrik Rozehnal.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
5: Bylo 17 hodin.
6: Český rozhlas. Zprávy.
5: Mezi nominovanými na dnešní předávání cen Itálie je také herečka z Línského městského divadla. Část Brněnské ulice Úvoz je kvůli opravám povrchu tento víkend neprůjezdná. Začíná sezóna respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíš lehčí virózy. Přes noc očekávejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu je tu Lukáš Jakubíček. Dobrý podvečer. V Pražském národním divadle dnes večer vyhlásí letošní držitele cen Itálie. Šanci na jednu z nich má také herečka Městského divadla Zlín Markéta Holcmanová, která se dostala do uší nominace. Odborná porota při hodnocení vyzdvihla především proměnu její postavy v průběhu inscenace Nora. Za jaký výkon může ocenění získat, říká mluvčí Zlínského divadla Zuzana Wernerová.
7: Markéta Holcmanová získala uši nominaci na cenu Thálie za ženský herecký výkon v kategorii činohra za stvárnění Nory ve stejnojmenném dramatu Henrika Ibsena. Inscenaci v Městském divadle Zlín režíroval Zdeněk Dušek.
5: Slavnostní předávání cen Thálie začne dnes ve 20 hodin. Ceremoniál bude živě přenášet Česká televize. Řidiči o víkendu neprojedou Brněnskou ulicí Úvoz v křižovatce s Tvrdého a Gorazdovou ulicí. Auta se tudy nedostanou k hradu Špilberk ani do Masarykovy čtvrti. Opravy potrvají do 4. listopadu. Uzavírky Úvozu a jeho okolí se budou postupně měnit. Po tomto víkendu zůstane silnice průjezdná vždy v jednom pruhu v každém směru. V Česku se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se výrazněji oteplí. Hlavní nápor nemocných, ale lékaři teprve čekají.
8: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti nim můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
9: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitamínů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
8: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
10: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace třeba s dýcháním.
8: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Sport. České fotbalisty čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Oviedu proti Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům a jedničkám žebříčku Mezinárodní federace. Hlavní ofenzivní hvězdou jihoevropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při 2 posledních výhrách dal 3 góly. Mluvil o něm záložník Alex Král.
11: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je 1 na 1 rychlost. My se připravujeme na Španěle jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
5: Utkání Španělsko-Česko začne ve 20:45.
12: Počasí.
5: V našem regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a kránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů, v údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povane slabý, proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Pro poruchu odstavené osobní auto máme hlášeno na dálnici D1 ve směru na Brno v úseku u Rosic v okrese Brno-Venkov. Počítejte tam se zdržením. Tolik zprávy Českého rozhlasu. Přeji vám pohodový poslech našeho dalšího vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobrý den, děkuju, že jste si pustili náš pořad na pohovce Jožky Kubáníka a jsem rád, že i dnes budeme spolu přemýšlet, jak to udělat, abychom měli dušu v péří. Dnes se zastavíme u něčeho, co nás uklidňuje a zneklidňuje zároveň a co se zrovna do rozhlasu vůbec nehodí. O co jde? Po písničce vám to prozradím. Příjemný poslech vám přeje Jožka Kubáník.
3: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Jožkou Kubáníkem.

0: Příběh, o který se se mnou podělil pan Jiří, není tentokrát o tom, co se řeklo, ale o tom, co zůstalo viset ve vzduchu. Jirka byl vždycky spíš tichý typ. Ne, že by neměl co říct, jen měl pocit, že to počká. Když se ho někdo zeptal, odpověděl. Když se ho nikdo na nic nezeptal, nechal věci plynout. V práci to celkem fungovalo, doma už méně. Jeho partnerka se ho jednou zeptala, proč mi vlastně nikdy neřekneš, co cítíš? A on odpověděl, vždyť to přece víš. Jenže ona nevěděla. A tak mezi nimi začaly vznikat mezery. Ne kvůli hádkám, ale kvůli tichu. Jirka si poprvé připustil, že mlčení není vždycky klid. Někdy je to vzdálenost a někdy možná i strach. A tehdy ho napadlo, kdy je ticho v pořádku a kdy už je to způsob, jak se schovat. Jirko, děkuji za důvěru, dnes přišel váš čas. Právě o tom, jak ticho a mlčení číst, kdy mu naslouchat a kdy ho naopak prolomit, si dnes budu povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Ale ještě předtím si poslechněte krátkou ukázku rozhovoru s tanečníkem Janem Onderem, který ve své profesi víc mlčí, než mluví. A když zůstanu umlčení v tanci, co všechno umíte tancem vyjádřit?
1: U nás v tom společenském tancování nebo v těch latinsko-amerických tancích my jsme opravdu zaměřený na to, že to děláme spolu. A máme vlastně v těch tancích relativně dáno, o jakou náladu a energii se jedná. Jo? Když tancujeme sambo, tak je to prostě erotický, takový opravdu jako živočišný tanec. Ale vždycky je to jako ve vztahu většinou teda s partnerkou, s ženou. Když děláme čaču, tak vyjadřujeme radost. Když máme tančit rumbu, tak je to samozřejmě láska ve všech různých podobách, romantika, erotika a tak dále. Pasodoble, to je trošku speciální, protože tam vlastně ta partnerka až tak úplně nevyjadřuje partnerku. Ona je vlastně taková ta muleta, takový ten červený obrovský šátek, kterým vábíte toho býka, anebo flamingová tanečnice, ale tam ten tanec je hodně o muži a tam chlap opravdu musí být hodně dominantní, soustředěný, koncentrovaný, někdy i trošku agresivní. No a v jaivu tam je to zase o tom, že tam se prostě jako laškuje s tou partnerkou, ale je to hodně, hodně o té komunikaci v tom páru.
0: To byl tanečník Jan Onder a po písničce se pustíme do povídání o tichu s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes to na první pohled může vypadat jako protimluv, protože s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem budeme mluvit o mlčení. Dobrý den oběma.
1: Má už začít mlčet? Dobrý den.
0: To bych si nepřál ani naše posluchači.
2: Já bych si to hodně přál. Dobrý den.
0: Co pro vás jako terapeuty znamená mlčení? Je to spíš absence komunikace, anebo je to nějaký způsob vyjádření?
1: Záleží, v jakém kontextu se o tom bavíme. Pokud my vlastně s Adamem se občas potkáváme během párových terapií, ve chvíli, kdy k nám přichází nějaký pár s tím, že mají problémy v komunikaci, tak pak se můžeme vlastně bavit o nějakých problémech, ale zároveň mlčení je výborným terapeutickým nástrojem, protože když mlčím a mám prostor vlastně bez vyjadřování slov, kdy nechávám jen volně plynout myšlenky, tak v tu chvíli se právě v těch myšlenkách mohou objevovat nějaká pro mě důležitá témata, která se tak vlastně díky tomu někdy v budoucnu mohou potažmo proměnit do těch slov, ale velmi často se právě objevují v těch chvílích toho ticha.
2: To je ta jedna rovina, kterou Markéta popsala, když se s tím potkáváme v rámci práce, a mě teď proběhla hlavou taková vzpomínka na terapeutický výcvik, což je nějaká součást toho terapeutického vzdělání, kde vlastně to téma toho mlčení hraje taky vlastně velkou roli. Já mám pocit, že pro mnoho lidí je vlastně mlčení téměř nesplnitelný úkol, v kterém se fakt jako schovává velká dávka jako úzkosti, protože máme takovou podle mě naučenou tendenci, že když mlčíme, tak je to špatně. Že jenom to, co je správně, je, když jako neustále mluvíme a vyplňujeme vlastně ten prostor a možná často ani nepřemýšlíme, čím. To je možná teď tak jako odvážně použil takový nějaký termín, který mě k tomu napadá, takový to jako plkání o ničem. Vlastně nic nezdělím, ale non-stop mluvím přesně tak, to, co dělám já. Tak já se pokusím se dostat k nějaký, zkrátit tu dobu. Ale ano, ano, to je přesně ono. A možná za to schovávám taky nějakou vlastní nejistotu často, nějakou úzkost, nějaký jako strach z toho, abych nějak obstál, jo? Že mi to vlastně připadá dost takový jako dobrý nástroj, to neustálý jako mluvení, a velmi často se zatím schovává nějaká jako nervozita a podobně. Ale zároveň v tom mlčení je často řečeno mnoho víc než ve slovech.
0: Pojďme se vrátit k tomu, co jste říkala Markétovi, že někdy při párové terapii zjistíte, že ty páry spolu neumějí mluvit, to znamená mlčí. Jak je, a ne snad přimějete, ale jak to mlčení dokážete rozbít, nebo jak se ptáte, jaké otázky pokládáte, aby mlčení zmizelo?
1: Ještě to doplním, tu vaši otázku o to, že ano, mlčení se tam může objevovat, ale občas páry spolu mluví a stejně spolu mluvit neumějí. Občas tam ty slova používají, ale bohužel si tak nějak jako nerozumí. A to je ta odpověď na tu otázku. My se vždycky snažíme nějakým způsobem reflektovat to, co ten druhý člověk říká, anebo potažmo to, co se skrývá za tím mlčením. To znamená, nějak vlastně popisujeme to, co se děje. Dám příklad, když se potká muž a žena a vlastně už v tom vztahu figuruje nějaký emoční náboj, například z nějaké situace, kdy třeba přijede na víkend maminka toho muže, manžela, dojde třeba k nějaké hádce a oni pak vlastně mají tendenci v tom pokračovat i poté, co třeba ta maminka odjede, a teď ta žena vyčítá tomu muži, že zase vlastně ta máma tam hrála jako takovou roli a že to je mamánek a tak podobně, tak se vlastně snažíme jako zreflektovat to, co třeba ona tím říká, protože on v tu chvíli opravdu slyší to, co ona jako vyslovuje z těch úst. Ale často zatím je třeba to, že ona mu může říkat, ale mě chybíš, když tady je ta máma, tak já mám vlastně pocit, že ty seš jako víc navázanej na ní a že nějak jakoby spolu ztrácíme ten kontakt. Tak to se dostáváme vlastně do toho, že vždycky se snažíme hledat, co se za těmi slovy schovává, anebo co se za tím mlčením schovává. To znamená, proč se tam teda objevuje to mlčení, protože je to něco tak bolestivého, že vlastně nechceme, aby se to dostalo jako skrze ty slova na světlo světa třeba.
0: A po písničce se k povídání zase vrátíme. Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Dnes v pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka otevíráme téma mlčení, a to s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Jak dokážete přimět lidi, kteří mlčí, anebo kteří mluví málo, aby za tím mlčením objevili ten druhý význam?
1: Dáváme jim prostor. Klidně, když chtějí mlčet, tak občas mlčíme s nimi. Zároveň lidé, kteří přicházejí právě na párovou terapii, už tam jdou s nějakým očekáváním, už tam jdou i v nějakém jako nalazení, a proto si troufnu říct, že ta párová terapie má svoje určité kouzlo, protože když mlčíte doma, anebo i mluvíte doma, tak je to něco jiného, než když mlčíte vlastně v nějakém bezpečném prostoru, kde víte, že tam máte další dva lidi, kteří dokáží vlastně někam tu konverzaci, tu komunikaci jako nasměrovat.
0: Adame, jaké ty máš zkušenosti s párovou terapií a s tím, když se u ní mlčí, anebo mluví tak, že ten druhý nechápe, co ten první říká?
2: Ten druhý příklad, který si uvedl, mi připadá takový dost typický pro mnoho párových terapií a takový ten prvopočátek toho, proč lidi přicházejí, že to někdy není o tom, že by tam byl nedostatek těch slov, ale vlastně to neporozumění, to, že často nějak jako používáme, ty mě neslyšíš, já ti vlastně jako říkám ty věci, ale ty mě neslyšíš. A to je to, o čem mluvila Market. Máme tendenci se možná jako zastavit na tom, což už je potom taky součást toho, jak ty věci jsme

0: A zároveň to mlčení mi v tom připadá vlastně někdy hrozně důležitý, protože je to taky prostor se nad těma věcma jako zamýšlet a nepálit to tak jako na první dobrou. A co si budeme povídat, prostě někdo je vybavený takovou jako dobrou, rychlou, údernou argumentací a někdo to ve výbavě nemá, to je jako v pořádku. A tím, že bude dostávat tu smršť těch jako požadavků, nároků, otázek, tak se to určitě nezmění. Takže mi jako připadá prostě jenom najít způsob, jakým on bude schopný bezpečně si ty svoje věci komunikovat na druhou stranu.
1: Třeba nás teď poslouchají naši posluchači a mají s mlčením problém, respektive mají problém s tím, že nepadají ta správná slova, a protože neumí věci pojmenovat, raději mlčí. Ale tím to samozřejmě vyvolává další otázky a pak se dostáváme do začarovaného kruhu. Co byste jim poradili? Nebo já vím, že vy neradi dáváte rady. Co byste na tohleto odpověděli?
2: My milujeme dávání rad, ale jenom našim blízkým, ne v terapii. Vlastně si dovedu představit, že to je jako velmi častý jev. Zároveň, a to můžu vycházet i jako z nějaké vlastní zkušenosti, že nějak vnímám i u sebe, že když jsem v nějaké náročné situaci, tak možná kolikrát jako raději mlčím, než abych argumentovala, a to z mnoha důvodů. Ale ono je fajn a já se tím snažím tak trochu říct v životě, že štěstí přeje připravený. A když vím, že mě třeba bude čekat nějaká jako náročná konverzace, budu řešit nějaké pro mě náročné téma, tak vlastně mám pocit, že je fajn se na to dopředu trošku připravit, probrat si v hlavě různé scénáře, které mohou nastat. A pokud mám třeba problém jako v rámci nějakých argumentací, anebo vím, že opravdu budu jednat jako s člověkem, který je argumentačně velmi silný, tak tím spíš je vlastně dobré mít nějakou třeba přípravu předem.
0: Mě tam zacinkalo to slovo argumentace, o kterém Market mluvila. Já musím přiznat, že sám za sebe osobně jsem vlastně na to trošku jako alergický, protože ve mně to vyvolává takový pocit, že bych měl mít dostatečný množství argumentů na to, abych se obhájil, že něco nějak potřebuju, chci, a pokud je nemám, tak je to špatně. Já si umím představit, že jsou situace, kdy je nutný argumentovat, když se bavíme o nějakých jako pracovních věcech a potřebuju tam jako možná obhájit, ale my možná teď víc jako mluvíme o tom, jak to máme v životě s nějakou komunikací s našimi blízkými, v partnerských vztazích a podobně. A tam mi to vlastně připadá spíš o nějaký vzájemný jako toleranci k tomu, nebo učení se nějaký jako tolerance k tomu, že třeba není možná nutný každý svůj postoj nějakým způsobem obhájit, ale spíš se učit slyšet toho druhého a vnímat ty jeho potřeby. A to je možná jako ten zdravější způsob, možná i v nastavování si nějaký jako zdravější a lepší komunikace mezi sebou, než se připravovat na to, kolik argumentů já jako přinesu a ten, kdo jich má víc, vyhraje.
1: A o tom, jak mít dušu v péří, si budeme povídat i po písničce.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Ticho lákání mých hlad, posílá ho do nálad, doslova

0: Markéta Kořínková a Adam Schmidt, to jsou mý dnešní hosté, se kterými se zamýšlíme, jaký smysl má v našich životech ticho a mlčení.
1: Co se stane, když někdo třeba přijde na terapii a řekne, že doma má často tichou domácnost? Co za tím vším můžete číst?
2: To je vlastně v něčem hrozně těžké téma, protože zase to může být jako opravdu spojeno s spousty důvody, proč tam ta tichá domácnost je, a zároveň je i otázka, co to v tom člověku jako vyvolává. Já si třeba pamatuju, já budu dneska asi trochu víc osobní, ale já si třeba pamatuju to, když já jsem byla jako malá a něco jsem provedla, tak u nás byla jako tichá domácnost, jakože moji rodiče přestali komunikovat. A vím, že třeba teďka jako v dospělosti já to fakt mám spojený s něčím jako hodně negativním, když se mnou někdo přestane komunikovat. A to třeba kolikrát ani nemusí být úplně jakoby kvůli tomu, že bych něco provedla. Ale ty důvody tam můžou být jako různý, ale ve mně už to zkrátka jako vyvolává tyhle pocity, už to mám prostě nějak zakódovaný. Tak si říkám, že to vlastně můžou být nějaké vzorce, které jsou způsobeny různými jako důvody, které tam mohou být zakódovány někdy z minula. A je otázka, co to v nás jako způsobuje vlastně v té dospělosti. A když se bavíme o tiché domácnosti a o tom, že tady partner nebo partnerka s námi nějakým způsobem odmítají komunikovat, tak já jsem o tom mluvila i v minulém díle. Ono je důležité opravdu, zopakuju to znova a budu to opakovat pokaždé, je důležité nepřebírat opravdu zodpovědnost za ostatní lidi. To znamená, já v tom můžu být sám za sebe, popsat to, jak se v tom já cítím, nějak verbalizovat teda moje pocity a emoce v tom, že mi není dobře, když se mnou nebavíš, ale nemůžu už jako přijmout zodpovědnost za to, jakým způsobem bude ten druhý reagovat. Jestli začne mluvit, jestli začne křičet, jestli bude mlčet. To už je odraz nějaké jako jeho stránky.
1: No a co když se toho bojím právě, že ten druhý začne křičet, že ten druhý na mě začne útočit a tak dál a tak dál, a já raději zvolím mlčení, abych se tomuto vyhnul.
2: No, to se může stát a děje se to, ale zároveň je otázka, dává mi smysl takový vztah, kde nemůžu projevit svoje emoce, kde musím upozaděvat svoje potřeby na úkor teda toho, že vlastně budu mít klid s tím druhým, nebo že ten druhý nebude reagovat jako nějak přehnaně, jak já očekávám. Ano, někdy to může být jenom to, že já mám očekávání, že on bude křičet, nebo že tam bude jakákoliv jiná jako negativní reakce pro mě. Tak to je jako jedna věc, ale ve chvíli, kdy vlastně se to opravdu děje a mám s tím nějakou už jako žitou zkušenost, tak za mě je to otázka, jestli takový vztah je pro mě vlastně něco, co chci.
3: Jenom jsem tady tiše přikyvoval tomu, o čem Markét mluvila. Říkám se jen, taky bych dokázal být v tomhle možná víc osobní, což nebývám často. Hodně se mnou nějak rezonuje vlastně to jako samotné vnímání ticha jako takového, to, jak o něm mluvíme, protože ticho může být nástroj pro to, abych měl dostatek prostoru a abych se dokázal v těch situacích nějak zorientovat. Ale zároveň to, k čemu jsme se teď nějak přiblížili, je to využívání jako nějakého nástroje trestání, což mám pocit, že se velmi často děje. Já bych teda v tuhle chvíli opět možná trochu odvážně měl chuť říct, že mi to připadá vlastně jako velmi nedospělá strategie. Fakt, ono je něco jiného, je dát si chvilku pauzu, jít se projít a nějak se jako rozmyslet, co se vlastně stalo, a nějak to začít s tím mým blízkým komunikovat. A něco jiného je trestání tichem, kdy nějakým způsobem vnímám, že to tomu partnerovi velmi často nebo mýmu dítěti jako ubližuje, protože to ubližuje, je to ignorování, je to odmítání vlastně, je to nějaké jako odmítání jenom proto, že já nejsem schopný jít a nějakým způsobem zdravě a dospěle ty věci jako komunikovat. Takže co se týká rodičů a dětí, tak tam mi to připadá jako naprosto strašný a apeloval bych na všechny rodiče, aby toto určitě nedělali vůči svým dětem, protože pro to dítě je to podle mě něco, co otřásá jako jakýmkoliv bezpečím, základem nějakého bezpečí. Tohle to ticho v tomhle pojetí a v partnerských vztazích mi to připadá vlastně nedůstojný, nedospělý a možná bych si dokázal představit, že potom už je na mě, jestli jsem ochotnej tohle absolvovat, být natolik tolerantní k tomu, který tohle nějakým způsobem v tom vztahu třeba opakuje často.
0: A za chvíli budeme v povídání pokračovat.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi. Ticho.

0: ticho.
1: Jak ticho působí na naše vztahy i na nás samotné. I o tom je dnešní pořad Na pohovce Jošky Kubáníka s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem.
2: Jak já poznám, že ten druhý, který mlčí, mě buď trestá, anebo naopak potřebuje svůj prostor, aby si některé věci srovnal a uvědomil. Proti mně je jenom ticho. Jak já vím, co to ticho znamená?
3: No, musím se na to zeptat. Já nemám věštící kouli a to je to, o čem i mluvila Market. Já můžu ovlivnit to, jak se k těm věcem, lidem, situacím budu vztahovat já, ale nemůžu ovlivnit to, jak to bude dělat ta druhá strana. Takže já můžu se učit nějaký trpělivosti, po nějaký jako velký vášnivý diskuzi nemusím okamžitě přijít a říct, pojďme to řešit v klidu, protože můžu dát prostor, aby ty emoce trošku vychladly, jít se projít, ale pokud bychom se bavili o tom, že bude doma týden tichá domácnost, tak mi to vlastně nepřipadá zdravý. A když já k tomu nabídnu nějakou dospělou diskuzi, pojďme se o tom pobavit, pojďme si sednout a říct si, jak nám v těch věcech vlastně je a ta vůle z té druhé strany tam nebude, tak mi to vlastně připadá jako dost jasný. A pokud se tohle bude nějakým způsobem opakovat, tak je to možná potom i nerespektování toho, jak to potřebuju já. Jo, já můžu rozumět tomu, jo, ty to tak potřebuješ, ty to jinak neumíš. Pro tebe je tohle nějaký způsob, ale mě v tom třeba není dobře. A umím si představit, že mnoha lidem v těchto situacích vlastně dobře není. Nesrozumitelná, neuchopitelná. A můžeme se promlčet k tomu, že to ten vztah jako bude zpět ke konci třeba, protože ty věci neumíme dobře komunikovat a nejsme proto ochotní.
2: A můžu teda já tomu partnerovi, a to je jedno, jestli je to partner životní nebo partner pracovní, můžu já mu říct, nevyhovuje mi to, že je tak dlouho ticho, nevím, co to ticho znamená, pojďme si o tom promluvit. Je tohle ta cesta dospělá, zralá?
4: To je úplně ideální cesta. To je o nějakém nastavování si vlastních hranic, o tom, že nenechám vlastně překročit toho partnera to, v čem už mi jako opravdu dobře není. A zároveň je to velmi zodpovědné vůči sobě, protože já vlastně tím nastavu i nějaký způsob komunikace mezi námi dvěma. A pokud to je tak, že on potřebuje chvíli, to znamená jít se třeba projít a chvíli jako mlčet a nechat si ty věci projít hlavou, tak to je za mě v pořádku, ale ve chvíli, kdy to ticho trvá 3-4 dny, týden, tak je zcela na místě vlastně otevřít tu diskuzi o tom, co se teda děje a mě to takhle nevyhovuje.
2: Pojďme si na závěr říct, kdy ticho prospívá, kdy je léčivé.
4: Občas je fajn mít čas sám pro sebe a být třeba i sám v tichu, někde v přírodě, při nějaké relaxaci, meditaci, když opravdu chci pečovat o svoje duševní zdraví, což může být konec konců spojeno i s péčí o fyzické zdraví. Tak tam je ticho zcela na místě. Za mě je ticho na místě i po nějakou velmi omezenou dobu, když si potřebuju nechat věci projít hlavou, když jsem vlastně v nějaké třeba konfrontaci s tím partnerem nebo s kýmkoliv, konec konců, na kom mi jako může záležet. Tak to ano, ale ve chvíli, kdy už se to přehoupává do něčeho, v čem mi dobře není, tak to už není ticho, které by mi mohlo jakýmkoliv způsobem dobře sloužit.
3: Souhlasím, možná někdy ty věci, kterých mi dobře není, mi můžou i dobře sloužit, pokud budu schopen se jim nějak zdravě jakoby vystavit, ale to možná není něco, co budu schopný určit sám, ale možná se k tomu můžu nějak propracovat v životě. A zároveň mě napadlo, kdykoliv do těch slov utíkám, abych neměl čas přemýšlet nad těma věcma, neměl čas přemýšlet nad svýma emocema, neměl jako možnost se nějak připojit k tomu, jak mi nějak třeba aktuálně a je to takový jako vědomý únik do nějakého neustálého ruchu, tlachání a podobně, tak mi připadá, že to zdraví není. Ale zároveň si myslím, že je to někdy prostě nějaká jako obrana, obranný mechanismus, který taky nemusí být úplně snadný narušit, tak bych v tom na sebe možná to tak jako nespěchal, ale možná se občas zastavit a pozorovat to, jak se cítím, když na nikoho nemluvím, nikdo na mě nemluví, jsem někde sám, to by mi smysl dávalo.
2: Jsem rád, že jsme se dnes o mlčení nepromlčeli, ale naopak se s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem řekli spoustu zajímavých věcí o mlčení a já za to děkuji, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Děkujeme, naschranou.
0: Na pohovce Českého rozhlasu Zlín s Joškou Kubáníkem a jeho hosty.

Dnes jsme si v rozhlase povídali o tichu a přišli jsme na to, že někdy může být úlevou, ale také nás může pěkně potrápit. A pokud i vy cítíte, že ve vašem životě zůstává něco nevysloveného, napište mi na adresu napohovce@rozhlas.cz. Rád se tomu v příštích dílech budu s našimi hosty věnovat. A teď už se loučím. Dušu v péří vám přeje a na shledanou za týden se těší Jožka Kubáník.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Cítit závist neznamená jenom někomu něco nepřát. Často to znamená přijít o vnitřní klid a jistotu. Jak se s takovým pocitem vyrovnat? Ano, právě o závisti si budu v neděli od 11. v pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka povídat s terapeuty Markétou Kořínkovou a Adamem Schmidtem. Budu rád, když u toho budete i vy. Těší se Joška Kubáník.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
6: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: V Brně dnes začíná Mezinárodní festival soudobé klasické hudby. Zámek Holešov připravil pro děti nový edukační program o místní barokní zahradě. Česko podle ruské velvyslankyně zmírňuje protiruskou rétoriku. Koalice to odmítá. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Brněnská filharmonie zahajuje festival s názvem Expozice nové hudby. Hudebníci z Česka, Španělska, Japonska a dalších zemí v následujícím týdnu předvedou 6 koncertů soudobé spektrální hudby. Vysvětluje mluvčí filharmonie Brno Kateřina Konečná.
7: Například v jednom z koncertů bude figurovat encefalogram, což je přístroj na snímání mozkové aktivity. A výstupy z tohoto přístroje budou přenášeny do sálu a budou vlastně určovat podobu hudební skladby, kterou my uslyšíme.
6: V zámku Holešov na Kroměřížsku připravili pro letošní podzim nový vzdělávací program pro děti z mateřských a základních škol. Jmenuje se Tajemství zámecké zahrady. Průvodkyně a autorka prohlídky Irena Peštová Českému rozhlasu řekla, že malí návštěvníci poznají barokní památku s využitím 5 smyslů. Pomocným průvodcem je pak dřevěná loutka italského architekta zámku i zahrady Filiberta Lucchesiho. Rusko si podle své velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové všímá mírnějšího protiruského přístupu české vlády. Řekla to v rozhovoru pro agenturu RIA Novosti. Zmínila třeba konec financování muniční iniciativy z rozpočtu Česka nebo podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. Vláda tvrzení odmítá.
8: Kabinet podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO postoje vůči Rusku nijak nemění. To potvrdil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
9: Já skutečně odmítám, že by na úrovni koalice došlo k nějakým rozporům. Vnímáme Rusko jako agresora.
8: Jiného názoru jsou naopak opoziční poslanci. Podle předsedy ODS Martina Kupky jsou slova Ponomariovové vizitkou současného kabinetu.
10: Jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje. Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala.
8: Předseda starostů Vít Rakušan uvedl, že vláda nemá rizika ze strany Ruska podceňovat. Premiér má podle něj svolat jednání o bezpečnosti i za účasti opozice. Adéla Burešová, Český rozhlas.
6: Dobrovolníci večer symbolicky rozsvítí kostel svatého Michala v zaniklé obci Čistá ve Slavkovském lese. Po odsunu Němců a ostřelování městečka Československou lidovou armádou po druhé světové válce zůstaly z kostela jen základy. Dobrovolníci se o místo starají už několik let a dnes tam pořádají festival s přednáškami, promítáním a koncerty.
0: Počasí.
6: Na území našeho regionu očekáváme přes noc oblohu bez oblačnosti a kránu se mohou v údolích vytvořit ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty naměříme kolem 8 až 2 stupňů a vítr povane slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Kolony se tvoří na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Brna. Počítejte tam se zdržením. Dále máme hlášenou nehodu motocyklu na silnici u Křtin v okrese Brno-Venkov. Zprávy Českého rozhlasu končí. Následujícím pořadem blahopřání s písničkou vás provede Květa Navrátilová. Přeji vám klidný večerní poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zlín.

Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Krumsíňanku a polku Františka Kohoutka, Richarda Plachého, Pojďte, přátelé. No a já vás samozřejmě vyzývám, abychom šli, abychom poslouchali pěkné písničky, abychom si užili tuto podvečerní hodinku. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Bohumil, na Slovensku slaví své jmeniny Stella. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726465200 a teď už písnička. Stanislav Mášik, Miroslav Irša, Vyletěl z Křivánek a Lančočanka.

0: Krásný valčík nám dozněl a pojďme si poslechnout paní Marii z Čekyně. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pěkný pozdrav vám, paní Navrátilová, a všem posluchačům tohoto pořadu. Pěknou písničku Zanotování bychom rádi poslali k svátku našemu milému strýci Bohumilu Jemelkovi ze Sušic u Přerova. Milí strýci, přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. Nechci šťastný v kruhu svých blízkých, kteří tě mají rádi a ty máš rád je. Každý den přejeme drobnou radost, potěšení a hlavně posíláme mnoho božího požehnání do těch dalších dnů. A za všechny přeje Maruška, Miruška, Pepík, Stanička s rodinami a určitě se přidají i ty nejbližší děti, vnuci, pravnuci. Měj se moc hezky a písničku si zanotuj. Děkuju, paní Navrátilová.
0: Ano, ano. Já vám přeji pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.
0: A teď se podíváme do Pitína. Já vítám paní Květinku. Dobrý
2: pěkný
0: večer.
2: Podvečer.
0: Alebo podvečer.
2: Český rozhlas Brno a Zlín, vás paní Navrátilová, zvukového mistra a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
2: Dnes má svátek ve Starém Hrozenkově švagr pan Bohumil Vaculík. Štěstí, zdraví, boží požehnání přeje celá tvoje rodina. Také z Pitína se připojují švagrová a švagr. Zítra má svátek pan František Urbánek z Křepic. Štěstí, zdraví, pohodu, zdravíme manželku Jarušku. Pěkný taneček na dvorečku, to vzkazuje Vilém. Písničku manželovi, panu Broňkovi Uhrovi, do Dolního Němčí, zdravíme jeho maminku a všem našim přátelům. Děkuju, paní Navrátilová, a někdy nashledanou, ale ještě mám dodatek.
0: Ano.
2: Ale 8. října mají svátek Věrky, Boršicích paní Věrka Hrošíková, štěstí, zdraví, ať se ti daří. Boží požehnání přeje Kmotřenka a Vilém. Zdravíme celou vaši rodinku. Děkuji, paní Navrátilová.
0: Také, přeji vám pěkný večer.
2: Naschledanou. Naschledanou, děkuji.
0: A já tady připojím e-mail, který tady máme. Tak hudební dárek, ať zaletí na Slovensko a potěší tam pravidelnou dlouholetou denní posluchačku, mladou paní Ellen od Krásného Dubu k dnešním narozeninám. Jelikož jmenovaná je plná energie elánu do života, tak i rok narození 1972 může být prozrazen. A tak naša milá Ellen, vše dobré, to ti přejem v pěkných dnech, zvláštních dnech i v těžkých dnech. Ve všech dnech a právě dnes. Vše dobré přichází z hůry. Z hůry znamená z nebe. A nebe je tam, kde bydlí sám Bůh. Protože nás Bůh miluje, je dobré, abychom si uvědomili, že nikdy nejsme zcela sami a On je každý den s námi. Tak krásný narozeninový den od srdce ti, Ellen, přeje Věra a Pavel z Kochavce. Závěrem píseň, ať potěší k letošnímu významnému životnímu jubileu tvoji drahou polovičku Vicky na Krovinu, milovanou maminku Angelu, s přáním pevného zdraví, prostě celou vaši rozvětvenou rodinu z jedné i druhé strany, od Ellen i Vickyho, vám, naši milí, přejeme v tento podzimní den s tímto malým, skromným hudebním dárkem od srdce. Tak předali jsme a hrajeme tedy písničku Osedlejte chlapci koně, Stanislav Esterka a Bojané.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Vítám ve vysílání paní Marie z Moravce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Navrátilová. Zdravím vás a vašeho kolegu nebo kolegyni, nevím, kdo tam je, a všechny posluchače tohoto nádherného pořadu. Chtěli bychom nech poslat písničku do Lanžota Marušce Uhrové a její rodině, do Mimice Marušce a Mírečkovi Koktavým a jejich rodině, její dceři Janičce Smutné a její rodině, do Miroslavy Aničce Hládkové a jejímu manželovi a do otnici Jardovi Wolfovi. Všem jmenovaným přejeme krásný a pohodový podzimní večer, prožití v klidu, v pohodě a hlavně ve zdraví. To jim přejí Marie a Zdeněk z Moravce a to samé paní Navrátilová přejí vám a vašemu kolegovi. A příště zase někdy naschledanou.
0: Ano, budu se těšit, ale představte si, že já tady mám přání. Vy jste zmínila Marii Uhrovou z Lanžhota. Já věřím, že to je asi pro ní. Já tady mám přání. Prosím o pěknou písničku pro paní Marii Uhrovou z Lanžhota z Olbrachtovy ulice. Tak nevím, jestli to je ono, která dnes slaví své krásné kulaté narozeniny. Tak
1: ne, to není.
0: Tak to bude někdo jiný. Vše nejlepší a hodně zdraví přeji kamarádi z ulice. Dobře, tak vidíte.
1: Ne.
0: Ještě, že jsme to takhle spolu skonzultovali, protože jste přála, jo, takže tak jsem si říkala. No jo, tak ono těch přání je hrozně moc i těch jmen poměrně dost stejných, ano. Takže člověk nikdy váhá, jak to tedy je. Tak dobře, tak přeji vám krásný večer a nashledanou.
1: Vám taky, nám podobně. Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou. Také já tady ještě připojím psaná přání. Dnes má svůj velký narozeninový den paní Jaroslava Vašátová ze Znojma. Zdravotní sestřička domácí zdravotní péče oblastní Charity Znojmo. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a kilometrů bez nehody do dalších let přejí Ludmila a Saša Muzelovi ze Znojma. A ještě k našemu narozeninovému přání přidáváme velké poděkování za tvoji odbornou péči, laskavost a obětavost, kterou si přinášela a stále ještě přinášíš nejenom nám, ale i ostatním pacientům na celém okrese Znojmo. Tak předali jsme jedno přání, pojďme ještě na další, které tady mám. Dnes má narozeniny také milý zeť, pan Petr Suský. Peťo, přejeme ti mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchu a prosíme o pěknou písničku, přeje babička a děda. No a já ještě připojím jedno. Prosím, zahrajte písničku, protože dnes oslavují své 50. narozeniny dva členové hasičského sboru v Bratčicích, pan Aleš Ferenci a pan Michal Paladajny. Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat za jejich práci pro sbor, kdy nechybí na žádné akci, kterou hasiči pořádají a že jich není málo. Aleš je ještě ke všemu velký úspěšný trenér našeho ženského družstva na soutěžích v požárním sportu, kde se pravidelně umísťují na medailových místech. Do další padesátky jim oběma přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti ve svých rodinách a ještě mnoho radosti z úspěchů ve sboru. Hoši, děkujeme a kdo netančí, není Čech, hasiči z Bratčic. Takže to je, a omlouvám se, že jsem ta jména tak trošku zkomolila. No, jsou to docela náročná jména. Ferenci a Michal Palajdani. Tak děkujeme pěkně a my se tady budeme věnovat další písničce, která tady je přichystána. Valašská lidová, Valaši, Valaši. Jarmila Šuláková a Jan Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší taktéž cymbál.

0: Vítám ve vysílání paní Darinu a můžete nám říct další vaše jméno, příjmení a ještě odkud voláte.
1: Dobrý večer, tady Darina Plachová Bojkovice.
0: Vítejte.
1: Chtěla bych nechat zahrát pro našeho tatínka Bohumila Polácha z Bojkovic, který dneska slaví svůj svátek, a chtěla bych mu popřát za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti a všeho krásného. A tomu ze srdce přeje dcera Darina s rodinou, syn Luboš s rodinou, manželka Věruška, a vnoučátka, pravnoučátka, a přejeme mu, aby byl furt tak úžasný, veselý a rozdával furt takový ten optimismus, který má v sobě pořád.
0: Výborně. Tak to je fakt skvělé, že to tak je.
1: Je.
0: Ano. Takže máte takovou úžasnou posilu.
1: No ano. Třeba, na které si nikdo nespomněl, tak všem bohouškům všechno nejlepší a hlavně to zdravíčko.
0: Ano, dobře. Výborně. Tak přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Děkujeme, mějte se krásně. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a já si tady vezmu napřímo další telefon. Tady blahopřání s písničkou Navrátilová. Kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý večer, Matějíčko, vás Bystřice pod Lopeníkem.
0: Tak vítejte, prosím, už jste ve vysílání.
2: Zdravím vás tam všech a všech posluchačů. Já mám také Františka, zítra mají už Františky svátek. Tak já bych chtěla popřát Františkovi Matějíčkovi z Bystřice pod Lopeníkem.
0: Ano.
2: Přejeme mu hlavně to zdraví, štěstí, lásku. Hraje rád tenis, tak aby ještě dlouho mohl ten tenis hrát, aby byl zdravý.
0: No ano.
2: Tak tomu se přejí manželka, děti Michal s manželkou Andreou, dcera Zuzana, s manželem Karlem a vnučky Andrejka, Nelínka a Melíska a malý Oskarek, to už je pravnuček, uposílá dědečkovi pusu.
0: Ano.
2: Tak moc děkujeme paní Navrátilová.
0: Ano.
2: A tak buďte také zdravá, nashledanou.
0: Děkuji moc, nápodobně, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
0: Pěkný večer. No já tady připojím naši e-mailovou poštu, tak pojďme na to. Dobrý večer, chtěli bychom zahrát našim důchodcům Rosťovi a Vlastině Náležínským z Hovoran k jejich dnešním 56. výročí svatby. Přejí Rosťa, Simča, Petruška, Sofi a Moňa. A tím to klape i do budoucna. Takže předali jsme tady toto přání. No a já mám tady ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych ráda pogratulovala k narozeninám paní Ludmile Zahradníkové z Brna, která právě dnes slaví své narozeniny, a také k svátku panu Bohumilu Marténkovi z Velkých Pavlovic. Takže k svátku i k narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Jsme velmi rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. No a jak se říká, na zdraví a živio. Tak předali jsme tato dvě přání a budeme hrát písničku V té kloboucké hospodě. Václav Maňas mladší a Stanislav Pěnčík a Valaška.
3: Český rozhlas Zlín.

přátelé, máme tady vzpomínky. Vzpomínku na Františka Hubátku, rodáka z Dolních Dubňan, ale s láskou a úctou vzpomínáme na Františka Hubátku, rodáka z Dolních Dubňan, který zůstává v našich srdcích a vzpomínkách. Čas plyne, ale vzpomínky na člověka, který byl součástí našeho života, zůstávají. V srdcích těch, kteří ho znali a měli rádi, má stále své místo. Ať jeho památka žije dál v našich vzpomínkách, v tichých myšlenkách i ve chvílích, když si na něj s láskou vzpomeneme. S úctou a láskou vzpomínají celá rodina Jonášova, Šajnerova a rodina Černých. Tak to jsem předala, tady tuto vzpomínku. A já tady mám další vzpomínku, kterou ráda předám. Krásný podzimní večer. Dnes je tomu dlouhých 20 let, co nás opustil náš milovaný tatínek, pan Rudolf Páviš z Vlasatic. Milý tatínku, moc nám chybíš, děkujeme ti za lásku a vychování a pozdravuji v nebíčku naši drahou maminku. Kdo jste tatínka znali, prosím, vzpomeňte s námi. Děkuje syn Lubomír Páviš. Takže to jsme předali a hrajeme písničku. Tak doletěla holubica. Miroslav Irša a Moravěnka.

Krásná písnička nám dozněla a pojďme na další přání, která tady mám. Tak tedy zítra, tady se píše, 4. října má svátek František. A prosím o blahopřání s pěknou písničkou pro mé kamarády Františka Hrdinu a Samsonka Stopolné, Františka Dostálka z Nedakonic, Františka Suchánka z Uherského Hradiště, Františka Brzicu z Vážan u Polešovic, kamaráda rybáře Františka Maštalíře z Kroměříže, Františka Bajgara ze Žalkovic a všem Františkům, které jsem nejmenoval a které znám. Všem v tomto čase hlavně hodně zdraví, boží požehnání, spokojenost v osobním a rodinném životě a pěknou oslavu přeje Václav Liška z Bezměrova. Tak a děkuji za odvysílání. Takže to bylo jedno přání, pojďme dále. Tak dnes slaví také své 63. narozeniny pan Zdeněk Kučera z Hřivínova Újezdu u Luhačovic. Vše nejlepší do dalších let života, hlavně hodně zdraví, jubilantovi přejí dcery Kateřina a Marie. K přání se připojuje babička Marie Zábojníková. No a jdeme na písničku. Za naším okénkem Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: Tak přátelé, pojďme tady na další vaše e-maily. Posílám pozdrav Petru Vejrostovi z Klubu českých turistů Nedvědice. Právě dnes se mi dostala do rukou jeho kniha z Nedvědice také na konec světa, vydaná v roce 2012. V úvodu autor píše, že ji věnuje všem, kteří ho v průběhu poutí povzbuzovali a dodávali tak sílu pro cesty další. Přeji mu hodně zdraví, štěstí, radosti z pohybu za každého počasí. Příští sobotu 10. října bude jistě opět účastníkem již 56. ročníku tradičního pochodu Tišnovská 50. Přeji vám hodně zdraví všem a pozdrav posílá dlouholetý věrný posluchač z Tišnova, pan doktor Jan Boleslav. Tak to bylo jedno přání. Tak a mám tady další přání. Tak dobrý den, v úterý 6. října oslaví životní jubileum pan Ivan Metelka z Daskabátu. Srdečně ho zdravíme, přejeme pevné zdraví, spokojenost a mnoho síly zvládat vše, co život přináší. Těšíme se na každé setkání s ním při písničce. A děkujeme za písničku. Ano, a my ji rádi posíláme, takže až pojedu orat a u Svatobořic Fanoš Mikulecký a Joška Černý za doprovodu Brolnu.
1: Český rozhlas Zlín.

Joška Černý dospíval a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Tak zdravíme do studia a zdravíme také všechny posluchače, píše se v dalším e-mailu. Poprosím o písničku pro pana Františka Sukovitého ze Zástřizel, který zítra oslaví svůj svátek. Hodně zdraví, štěstí, pohody přeji i jeho manželce Aničce. Tak a děkuje Marie Kročilová a písničku pro potěšení posílá manželům Koktavým do Nivnice a Marušce Jiřábkové do Kostic a děkuji. Tak to bylo jedno přání, pojďme tady na další. Zahrajte prosím pěknou písničku pro Andrejku Ptáčkovou z Uherského Hradiště k narozeninám. Vše nejlepší, mnoho zdraví, štěstí, přejí popůvky a děkujeme. Takže ano, tak to máme další přání, takže dáme písničku Tak než dubská věž a Tu faranka ze Šakvic.

parádně zaspívaná a zahraná, vidíte, lidová, ta kněžupská věž, tu Faranka ze Šakvic, no a my už tady máme už jenom jediné přání, které ráda předám, takže krásný večer, zítra slaví svátek milý pan František Matějíček z Bystřice pod Lopeníkem, vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a radosti přejí Maruška a Mirek z Nivnice. Poděkování posíláme i manželům Hanákovým do Moravce a přejeme krásný večer všem. Takže poslední písnička, kterou si dáme, Zdeněk Gurský, Není pěkný rozmarínek, otextovala Miloslava Gurská a Gloria.

0: Vážení a milí, skončil pořad blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Zítra se na vás těším opět já a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Antonína Žváčka, která se nazývá Zasněná, a hraje to pro nás mistříňanka Antonína Pavluše. Takže přeji vám krásný a hlavně pokojný večer.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Zlín zahájil celkovou revitalizaci sadu Svobody v centru města. Do Brna dnes míří účastníci tuningového srazu. Země G7 uvolní po nátlaku amerického prezidenta část nouzových zásob. Přes noc čekejte převážně jasno s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Ve Zlínském sadu Svobody začala první etapa jeho rozsáhlé přestavby. Město chce více než 3-hektarový park postupně proměnit v místo pro odpočinek, setkávání i kulturní akce. Práce rozdělilo do 2 etap, aby nemusel být celý park uzavřený a část zůstala přístupná veřejnosti. Celkově má obnova stát zhruba 268 milionů korun.
2: První etapa se soustředí na okolí zámku. Dělníci tam vybudují nové inženýrské sítě a technické zázemí. Ve druhé etapě se promění zbytek parku. Současné parkoviště u zámku nahradí pobytová předzahrádka, přibudou vodní prvky i prostor pro koncerty a festivaly. Hotovo má být v roce 2029. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
0: V Brně dnes pokračuje nelegální celoevropský tuningový sraz Europe Illegal Season End 2026. Policie očekává, že dorazí stovky upravených aut.
3: Jihomoravští policisté očekávají, že účastníci večerního srazu využijí v Brně některé z větších parkovišť. Podle policejního mluvčího Davida Chaloupky ale zatím není jasné, jak bude večerní akce vypadat. Může být podle něj klidná jako včera v Praze, ale taky se může situace změnit. Například kvůli jinému složení účastníků a jejich fanoušků. Policie je proto v pohotovosti a sleduje hlavní příjezdové trasy i místa, kde by se mohli motoristé před srazem shromažďovat. Včera se v pražských Čakovicích podle policie sešlo až 1000 aut a 2500 lidí. Policisté při kontrolách zjistili desítky přestupků. Některým řidičům zakázali pokračovat v jízdě a jednoho zadrželi kvůli jízdě přes zákaz řízení. Větší problémy s veřejným pořádkem ale nezaznamenali. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Skupina hospodářsky vyspělých zemí G7 v příštích 4 měsících uvolní 100 milionů barelů nafty a ropy. Většinou zásob pošlou na trh už během prvních 20 dnů. Ustoupili tak tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který Evropě pohrozil zastavením dodávek americké nafty. Právě Spojené státy jsou pro Evropu jejím největším dodavatelem.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté večer nastoupí v Lize národů ve Španělsku proti nejlepšímu národnímu týmu světa podle žebříčku Mezinárodní fotbalové federace. Španěli dovedl k titulům na Euru i nedávném světovém šampionátu kouč Luis de la Fuente, který 12 let spolupracoval s aktuálním trenérem české reprezentace Santim Deniou. Zápas mezi Španělskem a Českem ve 3. kole Ligy národů začne v Oviedu ve 20:45.
1: Počasí.
0: V noci čekáme převážně oblohu bez oblačnosti a k ránu se mohou v údolích vytvořit ojediněle také mlhy. Nejnižší teploty budou kolem 8 až 4 stupňů, v údolích čekejte často jen kolem 2 stupňů a vítr povede slabý proměnlivý.

0: Zelená vlna, doprava aktuálně.
1: Osobní auto srazilo zvěř na silnici mezi Pornicemi a Morkovicemi Slížany na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu a teď už začíná pořad Utajené poklady regionu. Přeji vám pohodový sobotní večer u poslechu našeho vysílání.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a přínosný poslech, milí přátelé. Dnes se po stopách utajených pokladů regionu vydáme do středních Čech, do bezprostřední blízkosti Kutné hory. Trochu ve stínu její slávy najdete obec Svatý Mikuláš a v jejím katastru leží národní kulturní památka, která v celé krajině působí jako zjevení. Klasicistní, nebo chcete-li empírový, či paladiánský zámek Kačina. Jeho jméno vyvolává spíš iluzi poklidného venkovského sídla. Ovšem Kačina je co do elegance a krásy jednou z nejpůsobivějších staveb na našem území. Zámek nechal na začátku 19. století postavit nejvyšší purkrabí království českého, hrabě Jan Rudolf Chotek z Chotkova. A pozoruhodné je, že už více než 10 let předtím nechal v místě budovat rozsáhlý park. Počkal, až stromy povyrostou a do nich nechal vsadit jedinečnou budovu, která svítí už do dálky a je impozantní jak svou velikostí, tak sloupovým, tak svým tvarem. A také o ním okolním parkem. Kačina je dnes jednou z poboček Národního zemědělského muzea a můžete se na ní kdykoliv vypravit. A když budete mít štěstí, potkáte stejně erudované průvodce jako já. Tak milí posluchači, jsem tady obklopena dvěma muži, kteří vědí o této památce nejvíc. Po mé levici sedící Pavel Douša, ředitel zámku Kačina. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítejte na Kačině.
1: Děkujeme. A po mé pravici sedící rovněž Pavel, jenom se jmenuje Bezouška, který je ředitelem nadace Kutná hora dědictví UNESCO. Začneme panem ředitelem. Všichni asi vědí, nebo alespoň milci historie vědí, že je to dílo Jana Rudolfa Chotka, ale vy byste nám mohl, pane řediteli, spíš vysvětlit, v čem spočívá jeho výjimečnost, jak z hlediska památkářského, tak z hlediska vizuálního.
2: Těch klenotů bychom na zámku našli několik. Je to opravdu věc, která se vymyká. Vymyká se prostoru, zapadá do času osvícenství a klasicismu, věc, kterou Jan Rudolf Chotek přináší do českých zemí. Byl nejvyšší průkrabí a měl obrovský rozhled. Byl to velmi vzdělaný člověk, který cestoval Evropu, přátelil se s politiky, s filozofy, s vědci, botaniky a tahle stavba spojuje všechny ty jeho představy a myšlenky a vůbec to období osvícenství a neoklasicismu v jedno.
1: Obrátíme se teď tady na pana ředitele nadace. Vy jste ředitel nadace, která se týká Kutné hory, co by památky UNESCO, ale vy jste velký milovník zámku Kačina, tak když bychom měli najít to propojení.
3: Domnívám se, že právě pan hrabě Chotek, který tuto krásnou záležitost vybudoval, tak musel být inspirován i blízkostí takového unikátního města, jako je Kutná hora, a byl si vědom těch hodnot a těchto hodnot si je vědom a i nadace Kutná hora památka UNESCO, kdy v našem statutu není jenom vlastní Kutná hora, ale pro vůbec propagace UNESCO a jak přírodního, tak kulturního dědictví. A pokud mám být kacířem, tak abychom nevynechali něco mezi Kutnou horou a Kačinou, tak jsou zde dvě úžasné památky opět celosvětového významu, a to je kostel svatého Jakuba v Jakubu a kostel svaté Anny v Nových Dvorech. A to jsou tak úžasné památky, že z mého pohledu je to náhrdelník perel, které se vinou od Kutné hory až po Kačinu.
1: Vracíme se k panu řediteli Doušovi. Kačina je uchvatná už jenom tím, jak vypadá. Já osobně žádný takto monumentálně zbudovaný klasicistní zámek na našem území neznám. On má atypický tvar. Tak si řekněme něco o tom záměru. Vy jste říkal, že Jan Rudolf Chotek přišel a přinesl konvolut osvícenských myšlenek. Tak zkusme to trochu popsat těm, kdož tady nikdy nebyli.
2: Kačina je vlastně šlechtická rezidence. Svým založením v podstatě můžeme říct i královská. Chotek byl nejvyšším purkrabím, to znamená spravoval Čechy, a to založení je opravdu královské, přes 250 metrů. Na šlechtické sídlo je opravdu až moc, takže už monumentalita té klasicistní stavby sama o sobě promlouvá. Samozřejmě pokud se vynoříme před Kačinou, tak nás osloví ta neoklasicistní architektura, sloupy. Však se také Kačině říkalo v době Chotků sloupový zámek, takže to je věc, která ta dispozice je výjimečná. Vy jste říkal, to je úplně něco jiného, protože my když dorazíme a ptáme se, jak vlastně Chotek tady v té rezidenci pobýval, on to byl vlastně takový zjednodušeně řečeno šlechtický hotel v té centrální části, kde bylo spoustu reprezentativních místností a apartmánů pro Chotka a jeho hosty, kteří tady pobývali vždy několik týdnů. Ale na kraji těch parches nebo kolonát stojí dva pavilony zasvěcené vědě a umění. A to, co kotví Kačinu do krajiny, na jedné straně Chotkovská knihovna, nejkrásnější šlechtická nebo zámecká knihovna u nás, a na druhé straně tedy pavilon divadelní se zamýšlenou kaplí.
1: Když se zase vrátím k panu řediteli nadace Bezouškovi, vy jste říkal, že velmi intimně znáte řadu pohledů na Kačinu, protože skoro každý den jezdíváte kolem. Tak čím je pro vás tady to šlechtické ba královské sídlo, jak říkal pan ředitel Douša, čím je pro vás inspirativní, výjimečné?
3: Samozřejmě napadá vás to úžasné spojení, to, co vlastně UNESCO tvoří UNESCOem, a to je propojení přírody a kultury. A to vás vždycky inspiruje a vždycky vede k zamyšlení, že ty hodnoty, které vytvořil člověk a příroda, když se tímto způsobem propojí, tak je to skutečně to světové dědictví, které nám bylo zapůjčeno, a naší povinností je skutečně to udržovat, jak nejlépe umíme. Ten zámek přitahuje každého, kdo jenom projede tady kolem té státní silnice. Ovšem já mám to štěstí, že je to nedaleko Kutné Hory a já tady mám tu svoji sportovní cestu a protahuju si svoji cyklistickou trasu přes park, a to hodnotím velice kladně, že pan ředitel to nám sportovcům umožňuje, že můžeme jezdit zámeckým parkem. Úžasná záležitost.

0: Pane řediteli Doušo, tady sedíme v nádherném obrovském sále a já bych se ráda vrátila k tomu záměru Jana Rudolfa Chodka, který přišel s tou myšlenkou vytvořit tady úžasné šlechtické sídlo ve tvaru luku. Vy jste říkal, že ho zakotvil úžasně do krajiny tím, že na jedné straně je ta jeho proslulá knihovna, na straně druhé divadlo s tou kaplí. Jak se vlastně tady Chodkům žilo a jak nakonec ten záměr už za života Jana Rudolfa se povedl realizovat? Povedlo se všechno to, co on si přál? On si na to najal zahraničního architekta, ale vy jste říkal, že mu do toho docela hodně vstupoval.
1: Architektů bylo alespoň 5. Jan Rudolf Chodek do toho architektům lidově řečeno kecal. Bylo to životní sen, životní dílo, které 40 let plánoval a poté budoval, začínal tím parkem. Takže je jasné, že opravdu to chtěl mít přesně podle těch svých představ a někdy se s architekty přel. To zasazení do krajiny je opravdu velmi klíčové, krajina těm proslula a pokud můžu navázat na pana ředitele, co se týká těch sportovních aktivit, třeba Chodků. Oni jezdili samozřejmě na koni v parku, lovili ve svých oborách, ale taky dost často se procházeli parkem okolo Kačiny. Nacházíme v jejich denících zprávy, šel jsem pěšky do Nových dvorů, šel jsem pěšky do Kutné hory, procházel jsem se v parku, takže procházeli se, ale můžeme připomenout další jinou sportovní aktivitu a to bylo třeba bruslení.
0: My se teď spolu vydáme do naprosto unikátních prostor, které na tady tom zámku jsou a ve kterých je obrovská magie, obzvláště v tom prvním, a to je slavná Chodkovská knihovna.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme podle mého názoru v nejmagičtějším prostoru, jaký já znám v naší republice, protože jsme v proslulé Chodkovské knihovně, takže pan ředitel Pavel Douša nám řekne, jestli se to zdá jenom mně, nebo jestli to byl záměr.
1: Rozhodně se to zdá i mně a věřím, že téměř všem návštěvníkům i odborníkům. V tomto prostoru se prostě snoubí architektura s obsahem 40 tisíců svazků encyklopedii té doby a samozřejmě i s tím ideálem a snem stavebníka Kačiny a nad Rudolfem Chodkem, kterého opravdu tady někde okolo nás cítíme.
0: Pane řediteli Bezouškovi, když jste sem přišel poprvé, pamatujete si ten vjem?
2: Určitě, protože ta úžasná kopule, která vás magicky přitáhne a díváte se na ní, tak je tady určitá paralela s Panteonem v Římě. A tak, jak to stavitel pojal, to sloupový a knihovny do kruhu je prostě něco impozantního. Takže samozřejmě vnímáme Itálii jako kolébku všeho a architektura a tak dále, ale docela bych nějaké italské odborníky rád jsem pozval, aby koukali, že i my tady máme takovýhle úžasné záležitosti.

0: Ono je to skutečně chrám, milí posluchači, to je chrám knih. Člověk může být osvícen doslova i do písmene, i díky té obří kupoli, i díky těm sloupům, i díky té impozantnosti a té rozloze, i díky té koncepci kruhové. Vy jste říkal, pane řediteli Doušo, že je tady nějaké magické místo a když si stoupneme přesně pod ten strop, tak se stane co?
1: Když si stoupnete přímo doprostřed knihovny, tak máte možnost cítit i sama sebe. Chodkovská knihovna v sobě skrývá spoustu symboliky. Při hlavním vstupu nás vítá antické božstvo v čele s Pallas Athénou. Objevují se zde i další symboly z římské mytologie. Na té obrovské antické váze vidíme Romula a Réma, tedy odkojení, vidíme tam předkojení tou kapitolskou vlčicí. Ale jsou tady i třeba zednářské symboly, které skrývají tajemství, jak blízko byl stavebník Jan Rudolf Chotek k zednářům, nebo ne. Jsou tady samozřejmě symboly vědy a umění. Mimo to, ten prostor nesloužil jenom jako sklad knih, ale zároveň jako kabinet, jako muzeum, jako studovna. Byly tady dokonce prostory, kde bydlel knihovník, což byl zpravidla nejvzdělanější člověk na panství. Zpravidla to mohlo být i třeba nějak nižší šlechtic. Takže ono je to vlastně taková samostatná budova. My říkáme, že to vlastně první samostatná budova knihovny na našem území.
0: A co se týče obsahu té knihovny, na co se Jan Rudolf Chotek specializoval nebo co měl rád?
1: Je to encyklopedické dílo. Ono uvědomme si, že nebyl žádný Google v té době a vlastně všechno, co Chotek chtěl stavět, co chtěl vědět, ať už se týká stavby zámku, parku, když chtěl hospodařit, takže vlastně ta knihovna je rozdělena do tematických celků a opravdu se tady nachází téměř všechny vědní obory od architektury, medicíny, právní literatura. Nejstarší knížka je tady z 15. století.
0: Já teď oba pány na chvíli opustím a vydám se do parku za dalším erudovaným průvodcem. A nebyla by naše reportáž nebo naše povídání o zámku Kačina dokonalé, kdybychom nezmínili velmi důležitý bod tady tohoto unikátu a to je zahrada. My teď sedíme s odborníkem na naše zahradní umění, Zdeňkem Novákem, tady v Portiku na zahradě. Dobrý den, pane Zdeňku.
2: Dobrý den.
0: Zdeněk Novák je zároveň také ředitel Národního zemědělského muzea, takže tady nesedíme jen tak náhodou. Já když jsem si o tom četla, tak mě fascinovalo, že hrabě Jan Rudolf Chotek se rozhodl tu zahradu vlastně stvořit ještě dřív, než se rozhodl postavit ten zámek. A že měl neuvěřitelné vize, co se týče toho, jak celý ten areál bude vypadat. Tak to je nevídané. Znáte někoho, kdo vysází nejdřív stromy a keře a poté do nich vklíní ten zámek?
2: Já myslím, že u nás nikdo takový neexistuje. Jan Rudolf Chotek měl štěstí, že vlastně mu patřil novodvorské panství se starým zámkem a když uvažoval o novém reprezentačním letním sídle, protože v Praze měli Chotkovský palác, měl vlastně štěstí, že tady ten terén existoval. A novodvorský zámek, na něj navazovala zahrada a pak byla obora. A vlastně na konci té obory, na kopečku, uvažoval o zámku v zahradě. A to, co vytvořil, je naprosto unikátní příklad nakládání s krajinou po anglickém způsobu, protože anglické zámky v pastevní krajině jsou zpravidla obklopeny zahradou, které oni říkají pleasure ground, no pleasure garden, čili jako zahrada k poskytování potěšení, radostí. A ta zahrada je většinou oddělena od té ostatní pastevní zemědělské krajiny neviditelným plotem. Angličané tomu říkají příkop haha, takové krásné jméno, rozkošné. A zámek Kačina je obklopen tedy tím pleasure groundem, tou okrasnou zahradou, kterou uzavírá neviditelný plot. A je to jediný zámek, který je takhle zahradou obklopen. Všechny ostatní mají buď to kamenné zdi, kované ploty. A na tu vlastní zahradu pak navazuje obora a bažantnice, která má takovou klasickou skladbu osmicípé hvězdy. A jsou tam místa, které připomínají měli spolupráci hraběte Jana Rudolfa Chotka s botanikem Nicolasem Jacquénem, což byl ředitel botanické zahrady a s tím právě on nejdřív zakládal to arboretum.
0: Zkusme to popsat našim posluchačům, jak on postupoval, co preferoval při tvorbě té zahrady. On ji začal tvořit a sázet už několik let předtím, než začal se stavbou toho zámku. Tak to se o něm na základě toho, co tady vidíme, dozvíme.
2: Tak byl to osvícenský šlechtic, vysoký státní úředník, který komunikoval s elitou i třeba velvyslaneckou ve Vídni, takže víme, že mu ruský velvyslanec, kterým se přátel, posílal plány zámku Pavlovsk, včetně zahrady zámku Gatčina, proto se taky spekuluje, že ten název Kačina může být jakoby ta Gatčina, ale zřejmě byl v kontaktu i s Dálným východem, protože na ostrově Mikulášském rybníku, který už dneska neexistuje a byl za námi, za zámkem, tam byl ostrov a tam už v 80. letech 18. století byl japonizující pavilon, protože japonské zahrady ovlivnily naše zahrady v takových dvou vlnách. První vlna přišla na konci 18. století, ale byly to v uvozovkách pouze kamélie, pivoňky a pak až na konci 19. století se začaly dělat japonské zahrady. Ale že by v 18. století někde v Evropě byl japonizující pavilon, to taky je pro mě věc naprosto neznámá. Či on musel mít kontakty skutečně s tou elitou, která se v ní scházela.
0: Když se tady kolem sebe podíváme, tak ono to vypadá jako takový nesmírně elegantní, krásný park, vzdušný, otevřený. Tak toto vypadalo, když to Jan Rudolf Chotek vytvořil? Bylo to přesně v tom stavu, jaký tady teď vidíme?
2: Na Kačině jsou jakoby průhledově provázané solitéry dřevin. Chotkové dováželi akáty z zámeckého zahradnictví Verlic, čili ještě dřív možná, než Lichtenštejn na jižní Moravu, takže ty akáty ve Veltrusích a na Kačině jsou možná ještě starší než akáty, které máme v Lednici. A díváte se od akátu k Jalovci Vržinskému, který už tam dneska necháváme jako sochu, protože už tam umřelo, je to dřevěné torzo, které tam stojí. A od něho je pohled zase na Vejmutovku, což jsou generace dřevin, které se k nám dovážely za vlády Josefa II. A Leopolda II. A Františka I. A pak přišla na Kačinu další vlna, to byly třeba šeříky z Francie.

0: Aby a celé to fungovalo jako jeden celek.
1: Tak pravil náš dnešní průvodce zahradou na zámku Kačina, odborník na zahradní umění a zároveň generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák. Moc děkuji, pane řediteli, naslyšenou.
0: Já vám děkuji, naslyšenou.
1: My jsme se po ose toho uchvatného luku, jeho štětivu tvoří tvarově zámek Kačina, dostali až sem do divadla, kde se vzácně snoubí vědění a poznání s tím okrašlujícím a uchvatným. Ale pan ředitel Douša, už když jsme sem přicházeli, říkal, že to divadlo nejenom, že tady je, ale že ono má také spoustu výjimečných atributů.
2: Je to jedno z mála dochovaných šlechtických divadel u nás v České republice a to, co se nám na Kačině tady ukazuje, je opravdu dochované šlechtické divadlo z poloviny 19. století. Dochovalo se nám vlastně celé jeviště, téměř celé hlediště. Představme si, že by tady byly dřevěné lavice místo těch dnešních pohodlných, protože my se snažíme, aby divadlo bylo stále živé. My nejen konzervujeme a ukazujeme návštěvníkům, ale pořád se tady ta divadelní kultura drží jako součást vlastně zámku Kačina. Ale kromě těch hlavic vidíte tedy hraběcí lóži a před námi orchestřiště, kam se hraběti vešlo 18 muzikantů. Nebylo jednoduché je tak sehnat, takže Chotek, když si vybíral na své panství úředníky nebo své sloužící, tak vybíral takové, kteří umí hrát na nějaký hudební nástroj, aby byli využitelní právě při produkci tady toho šlechtického divadla.
1: My teď stojíme na jevišti, vidíme tady tu krásnou ornamentální výzdobu i na zdech, i na těch jednotlivých balkónech, takže tak to se tady hrávalo i s těmi posuvnými kulisami, tak to vypadávávalo dřív, i s těmi kladkostroji na to zvedání těch oponek, to tady ze spodu vidíme.
2: To, co vidíte opravdu na jiném zámku, na jiném zámeckém divadle neuvidíte, respektive neuvidíte původní. Jo, to vysoké provaziště je opravdu unikátní a dochované. Těch šachet, to jsou ty sloupy označené jednotlivými písmeny a v tom jezdilo protizávaží. Nahoře na té lávce u toho provaziště stála obsluha, která vytahovala pomocí těch provazů ty kulisy, ty sufity, ty prospekty, ale protože jsou příliš těžké, tak potřeboval protizávaží, které v těch šachtách jezdí a ty jsou opravdu dochované na našem území jako jediné. To, co vidíte, jsou původní kulisy zámeckého divadla a my z deníků hraběcí rodiny víme, že se dokonce sami podíleli na jejich výmalbě. Tady vidíme zrovna takový modrý gotický sál, který nám krásně koresponduje s tou Kutnou horou.
1: Jsme tady stále s panem ředitelem nadace Kutná hora, památka UNESCO. Pane řediteli Bezouško, které místo na Kačině máte vy osobně nejraději?
3: Nabízela by se pochopitelně knihovna, vyhledávaná filmaři z celého světa, všichni to chtějí vidět, prostě je to úžasná záležitost. Já tu Kačinu vnímám jako ten první pohled, kdy skutečně jedu na tom kole tím parkem, když to pan ředitel umožnil, aby se veřejnost nasytila tím pohledem. Takže ty krásné výhledy z parku jsou prostě úžasný a to, o čem jsem hovořil, propojení přírody a kultury, to, co patří k UNESCO.
1: Pane ředitel Douša, a vaše nejoblíbenější místo tady, protože vy znáte ten zámek úplně do nejmenšího detailu, i místa, která my nikdy nespatříme, tak kde to máte nejraději?
2: Připomenu jednu věc a to je zámek a slunce. Východ a západ slunce. Kačina je také sluneční zámek, mluvil jsem o té symbolice boha Apolóna a slunce, které se objevuje na fasádě několikrát. A pokud by si potenciální návštěvníci nebáli přivstat, nebo naopak navštívit Kačinu v podvečer, tak nejkrásnější pohled na Kačinu je právě, když je ozářená sluncem. Takže to je jedna věc, kterou já mám moc rád, když jdu ráno do práce a vidím Kačinu tedy v paprstích vycházejícího slunce. No a to místo, tajné místo moje osobní, které teďka prozradím a doufám, že to nebude příliš nabito, je hudební salon, kde nějakou souhrou osudu se nám ten Chotek pořád na té Kačině objevuje.
1: Doufám, milí posluchači, že vás naše dnešní výprava za utajenými poklady, tentokrát středních Čech, zaujala a možná i inspirovala. Zkuste si představit, jak obrovský vizionář musel hrabě Jan Rudolf Chotek být a s jakou trpělivostí Kačinu budovat.

0: Začal parkem v roce 1789 a samotný zámek Kačina byl dobudován v roce 1823. Jan Rudolf Chotek si ho užil přesně jeden rok, protože v roce 1824 zemřel on i jeho paní. Ale jsem přesvědčena, že i ten rok mu za to úsilí stál, protože velké věci velkého ducha přežijí na věky. Krásný týden plný nečekaných krásných objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oljača. Dnešní téma rozhovoru by mohlo být slavnostní, protože jsem ho natáčela u příležitosti oslavy 20. narozenin organizace, která podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání. Bude tomu tak? O jakých metách mety můžeme mluvit u dortu s 20 svíčkami? Meta oslavuje 20 let působení. Všichni říkali, ano, je to 20 let práce, je to 20 let změn, ale jednoho poslání. Jaké je to poslání? To je otázka pro ředitelku Zuzanu Papáčkovou.
2: Poslání nebo vize, něco, o co nám jde, proč jsme metu zakládali, je, aby každé dítě, každý mladý člověk, který chce, bez ohledu na to, odkud pochází nebo jaký je jeho první jazyk, tak aby měl možnost studovat, dostat kvalitní vzdělání a rozvíjet potenciál.
1: Meta se 20 let nevzdávala své vize pomoci a podpory. To, co se měnilo, jsou podmínky a způsoby. Třeba 15. narozeniny Meta oslavovala s 15. dorty, živou hudbou a s novou kampaní Jako ty. Letošní 20. oslava je jiná. Sladkosti sice stále chutné i skvělé a pogratulovat přišlo i hodně klientů, partnerů a spolupracovníků. Ale debata o přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností dala oslavě skoro pracovní ráz.
2: To téma je naše advokační priorita, takže kde můžeme, tak to tematizujeme.
1: Debatu realizovali spolu se Združením pro integraci a migraci, ze kterého Meta v roce 2006 vznikla.
2: Tak jsme vlastně spojili příjemné s dvakrát užitečným, protože užitečné je to téma a užitečné bylo to, že vlastně jsme mohli se rozdělit o ty náklady. Vzhledem k tomu, že nevíme, jak na tom budeme v příštím roce, tak nám přišlo vlastně nepatřičný utratit 10 000 za oslavu, ale zároveň jsme to chtěli nějakým způsobem oslavit, což se stalo.
1: A bylo i letos veselo. Vážnost údajů vztahujících se k přístupnosti středních vzdělání pro mládež s migrační zkušeností to nesnižuje. Martina Škrdlantová, vedoucí advokačních oddělení v Metě, nezapomíná zmínit, že v minulém školním roce 25-26 je ve věku 15 až 19 let 74 135 mladých migrantů. Z toho je na středních školách jen 29%. Takže 7 z 10 mladých lidí s migrační zkušeností v tom věku není u nás na žádné střední škole.
3: U českých dětí víme, že asi 90%, možná i více z nich, pokračuje po základní škole na střední.
1: Proč se to děje? Oni nemají zájem nebo nejsou schopni?
3: Na vstupu do té střední školy stojí obrovitá bariéra, neznalost toho jazyka. A to je ten veliký problém, kde se ho máte naučit, protože u nás v našem vzdělávacím systému není žádný prvek mezi základní a střední školou, který by umožnil dětem se naučit jazyk rychle natolik, že by byli potom schopní se o to středoškolské studium ucházet.
1: Zvláštním problémem je jednotná přijímací zkouška, která je prý nespravedlivá pro všechny sociálně znevýhodněné uchazeče.
3: I ty děti, pokud se na nějakou školu dostanou, ale nemají ani tam dostatečnou podporu, tak to studium nezvládají, ztrácejí motivaci o něj, předčasně opouštějí ten systém nebo opakují roční. Ty školy nedokončují.
1: Přestože se pomoc a podpora ve vzdělávání ukrajinských dětí uprchlíků legislativně povedly, tato opatření, která spoléhají na Lex Ukrajina, otevírají zároveň několik problémů.
3: nejsou potom dostupné dětem s jiným mateřským jazykem a stejně tak nejsou dostupné ani ukrajinským uprchlíkům s jiným typem pobytu, kteří se potom neřídí vlastně lexem Ukrajina. No a my potřebujeme najít způsob, který by byl spravedlivý pro všechny a který by všem umožnil rovné příležitosti ve vzdělávání.
1: Ten způsob Martina Škrdlantová a tým Mety vidí v úloze krajů.
3: Potřebujeme, aby se co nejrychleji do systému zavedla jazyková příprava na přechodu mezi základní a střední školou, aby ty kraje byly schopné vykonávat tu moc potřebnou koordinační úlohu.
1: Účast bývalých žáků, kteří se dříve učili česky na přípravném ročním kurzu v Metě, byla na oslavě 20. narozenin zvlášť zajímavá a dojemná. Spokojený a klidný výraz měla třeba absolventka roční jazykové přípravy Anna Fotescu.
4: Když jsem přijela tady, tak jsem měla jenom dobrý den a nashledanou.
1: Když přijela do Čech, opravdu měla jenom to. Roční jazyková příprava, pomoc učitelů, matčina péče a vlastní úsilí se podepsali na její dnešní jazykové a vzdělanostní úrovni.
4: Řekla bych, že k tomu patří úplně všechno, co jste teďkon zmínila. Každý k tomu měl takovou kapku, která vyplnila pak nakonec moji osobnost nebo do čeho jsem se dokázala dostat. Opravdu to bylo jako pro mě těžký celkově tady tu jakoby dobu překonat nebo i tu jazykovou bariéru a tak, takže vzpomínám si na to teď s usměvem, ale s tím, že vím, že to bylo jakoby opravdu hodně těžký pro mě.
1: Uplatněný, jste spokojená s tím, co děláte?
4: Ano, momentálně jsem zaměstnaná, dělám teď obchodní referentku a jsem s tím úplně spokojená, zvládám jakoby práci na jedničku, komunikuju každý den jakoby se zákazníky, starám se o obchod, používám i to, co jsem si naučila ve škole, takže je to v pořádku.
1: Jestli se rodina už rozhodla o budoucí cestě mimo Českou republiku, nebo jste se zastavili tady?
4: Maminka říká, že by chtěla se vrátit zpět do Moldavska, kde prostě bude mít její klid a tak. Já zatím až na takovou dálku nepřemýšlím, když jsem už takovou cestu prošla, určitě bych ráda zatím zůstala tady v Česku.
0: My a oni.
1: Debata přiblížila podmínky a reálný život migrantské mládeže, která se uchází o střední školu. Ředitelka Mety Zuzana Papáčková nám teď přiblíží, o co letos tato nevládní nezisková organizace usiluje.
2: To, o co my usilujeme, je, aby systém nějakým způsobem nabídl všem, kteří chtějí se dál vzdělávat, tu jazykovou přípravu v rámci ať už nějakého ročního kurzu, což je ten model, co my teď už po desáté budeme realizovat, nebo typem nultého ročníku, nebo nějakým typem desátého ročníku základní školy, ale prostě, aby to nemuseli dělat neziskové organizace, nebo si za to ty rodiny platit deseti až sta tisíce.
1: Co ten vzdělávací systém udělal během tohoto roku? Kolik pokročili ve vztahu k těm žákům?
2: Jsou nějaké studie od Park Research, že člověk, který má dokončenou střední školu, za svůj život přinese do státního rozpočtu řádově o miliony korun víc než člověk, který má dokončenou jenom základní školu. To je třeba náš velký argument, že to je pro Českou republiku do budoucna výhodné a přínosné, aby to v tuto chvíli řešila. Střední školy zřizují kraje. My v tuhle chvíli se hodně snažíme i komunikovat s kraji. Takže třeba v Jihomoravském kraji podalo Centrum pro integraci cizinců projekt do azylového migračního fondu, kde ten kurz je a dostali ho, takže ty budou ten kurz teď realizovat. V Plzni vlastně se už třetím rokem snaží ten kurz nabídnout mladým lidem. Máme teď nového partnera v Pardubicích, Most Pro. V tuto chvíli snažíme se propojovat s organizacemi, které neřeší začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, ale začleňování dětí s jiným typem znevýhodnění. Třeba ve vztahu k jednotné přijímací zkoušce na vlastně výzvu ministerstva školství ve spolupráci se SOFA a Člověkem v tísni navrhli úpravu jazykového znění matematického testu, aby vlastně ty děti, jejichž není rodným jazykem čeština, anebo děti, které mají nějaké znevýhodnění, byly schopny pochopit to zadání, protože ten jazyk je velmi v tuhle chvíli komplikovaný. To je i taky teď hodně naše cesta, že se spojujeme víc do různých koalic a platform, protože vnímáme, že potom ten náš hlas bude silnější, chtít upravit jednotné přijímací zkoušky pro všechny děti s nějakým znevýhodněním je průchodnější.
1: Následující spolubesedník je také mladý, ale patří k řadě odborných pracovníků Mety. Zajímalo mne, co věděl Matyáš Havel o vzdělávání cizinců na začátku práce.
5: Mě do Mety převedla moje vlastní zkušenost, protože já jsem původně studoval čínštinu a rok jsem žil na Tchaj-wanu. Vlastně mám tu zkušenost člověka, který je cizinec v nějaké zemi, musí se naučit ten jazyk, aby mohl nějak fungovat té společnosti. Já jsem studoval na vysoké škole, tak byly momenty, kdy jsem se prostě cítil sám, když jsem vlastně neviděl moc, co mám jako dělat, jak zapadnout do té společnosti. Tahle ta osobní zkušenost mě dovedla k práci s cizinci a potom k učení češtiny jako druhého jazyka.
1: A nakolik můžete teď srovnávat svoji osobní zkušenost s tím, co jste zažil ve vyprávění mladých cizinců? Je to totéž?
5: Já jsem měl spoustu výhod z té pozice, že jsem studoval na vysoké škole, kdežto oni studují na střední škole a myslím si, že ten český vzdělávací systém v mnoha ohledech není tak vstřícný vůči někomu, kdo nemá češtinu jako rodní jazyk, tak je tam, myslím, spousta bariér, které prostě ti mladí lidé musí překonávat a často myslím, že jako na to zůstávají sami nebo vlastně si neumí v té situaci poradit.
1: Můžeme ta poskytnout rady a pomoc všem?
5: Snažíme se hlavně prostřednictvím poradenství pro pedagogy, protože to nám přijde zásadní v tom tématu podporovat pedagogy nebo poskytovat poradenství, protože od těch pedagogů se to potom přesouvá na ty studenty, takže to je jedna z těch cest, kterou se snažíme dělat.
1: Vaše osobní vnímání mladých žáků, kteří nemají češtinu za mateřský jazyk?
5: Každý má ten pomyslný batoh jako naplněný jinými zkušenostmi. Pochází z různých prostředí a s těmi studenty, se kterými pracuju já, tak vnímám vždycky nějakou velkou motivaci se v té češtině neustále zlepšovat. Vnímám prostě nějakou energii a to mě samotného potom dobíjí.
0: My a oni.
1: Dobrý večer, co vy tady?
6: Alena, moc se mi tady líbilo, naprosto skvělá atmosféra, velmi zajímavá diskuze.
1: Proč vás to téma zajímá?
6: Já jsem sama jako dítě uprchlík, který tady prošlo českým školstvím a když jsem to byla malá, tak jsme neznali tu podporu, kterou já třeba znám teď jako osoba pracující s migrantama a přišlo mi hrozně důležitý sdílet vlastně ty zkušenosti a i vlastně si poslechnout ty příběhy těch studentů, kteří mají podobnou historii jako já, ale měli to těžší tím, že třeba přišli ve starším věku a tak.
1: A dál máme paní?
7: Oksana. Hodně pracuji právě v tom tématu podpory dětí a mládeže, který se snaží dostat na střední školy. Hodně jsem se jako pobavila tými vyprávěními těch mladých a jsem ráda, že nestrácí naději a budu budoucím studentům přát, aby opravdu nestráceli naději a že je spousta organizací, které můžou jim s tím pomoct.
1: Mně se zdálo, když jsem u vás byla, že tam moc smíchu nebylo.
7: Jo, na tu dobu možná smíchu moc nebylo, ale teďka jsem strašně šťastná, protože všechny naše děti, které byly v bezpečném přístavu, dostaly se nejenom na střední školy, ale i na vysoké. Jsem ráda, že byly takový jako trpělivý a urputný a opravdu už vědí, co by chtěli možná dělat dál. Teď tím, když jenom začínali u nás, tak to pro nich bylo opravdu těžké.
1: Naše méta je, aby méta nemusela existovat. Vtipný závěr, kterým autoři z Mety ukazují, že mají blízko k jazykovým chříčkám. Tak ať se jim přání splní. Na příští pořad My a oni se těší Goranka Oljarčan.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český premiér Andrej Babiš odmítl tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Čeští fotbalisté si v Lize národů zahrají večer ve Španělsku s mistry světa. A zítřejší počasí z počátku dne polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Všechny české parlamentní strany mají podle předsedy ODS Martina Kupky vystupovat vůči Rusku jednotně. Řekl to dnes v reakci na slova ruské velvyslankyně v Praze Anny Ponomariovové. Ta řekla, že si Ruská federace všímá zmírnění protiruské rétoriky české vlády. Podle Kupky jsou její tvrzení vizitkou současné vlády.
2: Na jedné straně Jindřich Reichl, Tomio Okamura mluví, jako kdyby jim to ruská propaganda předepsala. Tak ukazuje to, co ona vlastně popsala, jisté zmírnění té protiruské rétoriky, to se určitě děje, jakkoliv to premiér chce rozporovat.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl, že by Česká republika bezpečnostní rizika zlehčovala. Dopravní podnik města Děčín bude moci lépe organizovat konkrétní spoje a linky v průběhu dne. Získá totiž přehled o počtu cestujících v jednotlivých vozech. Umožní to nové sčítací rámy v nových elektrických autobusech, vysvětlil vedoucí IT oddělení dopravního podniku Petr Turek.
3: Který zasílají online data, takže lidi, kteří s tím pracují, vědějí, kolik lidí je aktuálně ve voze, jestli je ten bus přeplněný, jestli je potřeba v té dopravě počítat výpravou nějakých posilových vozů. Sport.
0: České fotbalisty dnes večer čeká utkání s nejlepší reprezentací planety. Večer nastoupí v Ovědu proti domácím Španělům, úřadujícím světovým i evropským šampionům. Hlavní ofenzivní hvězdou jeho Evropanů je 19-letý útočník Barcelony Lamine Yamal, který při dvou posledních výhrách vstřelil 3 branky. Nejen o tom mluvil před večerním zápasem český záložník Alex Král.
4: To asi vidíme každý zápas, v čem je výjimečný. Hlavní síla je jeden na jednoho rychlost. My se připravujeme na Španěly jako na celek. Těžko teď říct, kdo bude v sestavě, ale hlavně i taky, že se soustředíme sami na sebe, to, co my chceme hrát, a všichni se těšíme, protože to je pro nás všechny velký test.
0: Utkání Španělsko-Česká republika začne v Ovědu ve 20 hodin 45 minut. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno a chladno. K ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě republiky ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra většinou mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný od jihu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy směr Brno opatrně za sjezdem na Domašov na kilometru 175 se dojíždí do kolony kamionů. Ta pokračuje až na kilometr 194, kde se v omezení projíždí jen pravým pruhem. Osobní vozidla zastavují na kilometru 190. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Slavíci v Krabici. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? Prvního ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na čtvrtém místě je stejně jako rok předtím a celkově po desáté Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Noid Bárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo. A navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na Lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David a v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.
2: Vzpomínám na první setkání, ten večer jsme šli do kina.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo sestoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: dokola.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety. Je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
2: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Ztraceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na výměnu součástky bude muset v České republice asi 200 tisíc aut, většinou se jedná o škodovky. Fotbalisté Anglie v Lize národů rekordně zvítězili na hřišti Chorvatska a počasí v Česku zítra polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zhruba 4 miliony aut z koncernu Volkswagen musí po celém světě do servisu, a to kvůli výměně jediného šroubu. V České republice se to týká přibližně 200 tisíc vozů, většinou se jedná o značku Škoda. České televizi to dnes řekl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Konkrétně se jedná o modely vyrobené mezi lety 2013 a 2024. Šroub, který upevňuje převodovku řízení krámu nápravy, je podle automobilky náchylný na korozi. Proto ho chce vyměnit za odolnější, aby předešla rizikům. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých horských trávníků a naopak přibývá keřů a vysokých trav. Krkonošská tundra se mění. Rychle se rozšiřují také borovice kleč, vřes nebo borůvčí, které vytlačují unikátní chladnomilnou flóru. Důvodem je oteplování a změny podmínek pro růst vegetace. Mluvčí parku Radek Drahný vyjmenoval možné způsoby, jak těmto problémům čelit.
3: Můžeme v některých lokalitách zvažovat pastvu, která by napomohla nastartovat procesy na té lokalitě. Druhou možností speciálně pro kleči je třeba vyštěpovat mladé jedince nebo vyřezávat ty starší, případně křovinořezem vyřezávat porosty borůvek.
2: Činoherní studio v Ústí nad Labem poprvé v historii uvede přehlídku všech 5 premiér z minulé sezony. Od zítřka až do čtvrtka tak diváci uvidí například Sluhu dvou pánů nebo Válku smloky. Součástí 5denního maratonu je také doprovodný program, upřesní dramaturgyně divadla Veronika Linka.
4: Budou workshopy pro studenty, různé kulaté stoly, spolupracujeme i s dalšími ústeckými kulturními organizacemi a ten showcase cílí právě na praktickou nebo odbornou veřejnost nejen z Česka, ale snažíme se sem nalákat i německé zájemce o nějaké potenciální spolupráce.
2: Ještě aktuálně z Pražského národního divadla cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře dnes večer získala Lucie Žáčková. Cenu za nejlepší mužský výkon získal Stanislav Majer. Sport. Fotbalisté Anglie rozdrtili v Lize národů v Rijece domácí Chorvaty 7-0. Chorvati tak utrpěli nejtěžší domácí porážku v celé historii. Druhé utkání ve skupině A3 mezi Španělskem a Českem začalo v Oviedu zhruba před 15 minutami. Počasí. V noci na neděli čekáme jasno nebo skoro jasno, k ránu na severozápadě Čech přibývání oblačnosti, ráno hlavně na západě ojediněle mlhy. Nejnižší teploty mezi 9 a 4 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno na západě a severozápadě, během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo, na západě ojediněle se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na jihu Čech, přesněji v Českých Budějovicích, na průjezdu městem v ulici Na Dlouhé Louce brzdí provoz, nehoda. U výstaviště havarovala 3 osobní vozidla. Je tam hustý provoz, zpomalte. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A v tom dnešním vysílání vás seznámíme s invazními druhy rostlin. Pozveme vás také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka. To se může před zimou hodit. Navíc pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři připomeneme, co dělat na zahrádce v říjnu. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hudby magazín.
1: Nepůvodní rostliny se šíří v naší krajině stále intenzivněji. My vám za okamžik představíme dva keře, které patří do kategorie invazních rostlin a napovíme, jak s nimi bojovat. Každopádně už teď mohu říci, že snadné to vůbec nebude. Na okraji Znojma, na místo, kde vydatně rostou, se vypravila s mikrofonem naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Invazivní rostliny potkáte nejen na zahradě, v parku, ale ve velkém městě nebo na jeho okraji. My se teď díváme na krásný výhled na královské město Znojmo. Divoký zelenář botanik Radomír Němec se zaměřil zrakem na jistý keř. Proč?
3: Je to tady vlastně akát, Robinia pseudoakácia. No je to rostlina, která pochází teda ze Severní Ameriky. Tam je to takový jako poměrně nenápadný strom, který v tom ekosystému funguje a sedí. A tady u nás se chová trošičku jinak a ty naši předci si ho přinesli proto, že je to dřevina, která zpevňuje svahy. Někdy před 150 lety to cílené přenesení téhleté dřeviny do Evropy s tím, že zrovna ustupovalo pastevectví. Tady u nás se na takových těch stepních pahorcích, které často trpěly erozí, pásly se tady ovečky a ty ovečky se tu pásly ne kvůli masu, ale kvůli vlně. Ta vlna se začala vozit z Austrálie, z Nového Zélandu. Už se jim to prostě nevyplatilo pást. No a ty stepní pahorky, to bylo takový neúrodný, tak ti naši předci si řekli, no proč bychom tam nedali akát.
2: Zatím je to pohádka o pohádkovém keři.
3: Ano, ale v jednu chvíli ten akát, tomu se tam začalo tak dařit, že ty stepní pahorky, třeba tady na Jižní Moravě nebo i v Čechách, úplně pohltil. Tehdy to ještě jim nepřipadalo tak strašné, protože opravdu tam bylo to tvrdé dřevo, které se dalo použít na topení, na výrobu, nářadí, kvetl krásně.
2: No z pohledu té moderní botaniky?
3: My dnes víme, že ty stepní pahorky, je tam bohatá diverzita rostlin a na to je navázaná diverzita živočichů. No a ten akát jim bere prostor. On má symbiotické bakterie na kořenech, takže on si dokáže změnit i to prostředí kolem sebe. Dostává do půdy dusík a to se těm rostlinám nelíbí.
2: Jak můžeme prakticky akát dostat z vlastní zahrady?
3: Akát, i když je to starý strom, který vypadá úplně neškodně, tak pokud do něho řízneme, tak on se začne bránit. Je to rostlina, která umí velmi rychle z kořenů vytvořit, my tomu říkáme kořenové výstřelky nebo výmlatky, chcete-li. Takže on z toho původně jednoho stromu, který vypadá velmi nenápadně, dokáže vytvořit desítky čtverečních metrů hustého houští, to, co tady právě před námi vidíme. Takže pokud nepoužijeme chemii, tak se toho akátu v podstatě nedokážeme zbavit.
2: Je ještě nějaká invazivní rostlina, která aktuálně trápí naši krajinu?
3: Kousíček od nás vidíme kustovnici cizí, to je taková keřovitě rostoucí rostlina. Posluchači znají kustovnici čínskou. Goči, to jsou takový ty plody, které si kupujeme ve zdravé výživě a splanila na těchto stepních pahorcích a na těch svazích, že už dneska vnímáme skoro jako součást naší flóry.
2: A té se dá zbavit jakým způsobem?
3: Velmi špatně, podobně jak s tím akátem. A to je právě možná už i filozofická otázka, jestli jsme schopní všude se těchto rostlin zbavit, anebo jestli nebudou místa, kde prostě se smíříme s tím, že je budeme tolerovat.
1: Keř kustovnice cizí, o kterém byla řeč, poznáte podle drobných do fialovo-růžova zbarvených květů i oranžových drobných plodů. Dáme si pěknou písničku a pak se pustíme ostatně jako vždy do odpovědí na vaše zajímavé telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. No a tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Jak se pěstuje myrta a taky rozmarína?
0: Tak na tento problém jsme se ptali pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
2: Myrta a rozmarína. Krásné babičkovské kytky spojované se svatbou, s láskou, s dlouhým životem, se vším. A doporučuji je pěstovat, pokud to jen trošku máme k tomu vhodné podmínky. V našich teplejších krajinách, kde jsme nížiny, mnohdy rozmaríny, a jsou i některé už klony odolné, zimují dobře i venku, vysazené ve volné, ale musí to být propustná písčitá půda a ideálně kde vysazené u zdi, poblíž zdi domu, a mohou být i v létě, v zimě. Myrta ta tady zatím ještě nevím o tom, že by vůbec někde chtěla venku přezimovat, takže klasická kbelíkovka, říkali staří zahradníci, v nádobách, v květináčích nebo ve velkých třeba kbelících. Celé léto od jara, dejme tomu počátku května, jak nám to trochu dovolí počasí, vystěhované ven, samozřejmě se musí dát na předostínu, ale pak klidně celé léto na plné slunce, ony ještě lépe voní, protože i myrta se dá používat v kuchyni a rozmarína samozřejmě, kromě těch svateb, no a na zimu uklízet domu. A tady je právě největší kámen úrazu, protože i jednu, i druhou nelze dávat domů do teplého bytu na okna, kde je pod nimi radiátor. Oni potřebují přes zimu takovéto chodbové klima, kde je, já nevím, třeba 10 stupňů, 5 stupňů klidně můžou být teploty nad nulou. A omezí se, ne zastaví, ale omezí se záliv. No a zase, jak oni se pak začnou trošku k jaru budit, přidáme trochu vody a jak to jde vystěhovat ven. Musíme si představit, že rostou ve Středomoří po všelijakých těch vysluněných stráních, to je jejich domovina, a tam v zimě nemrzne, nebo maximálně na chviličku to klesne třeba na půl stupně pod nulu.
0: A máme tady další dotaz.
3: Mě uschla azalka, měla na 20 květů, je v teple za oknem, ne v teple, ale za oknem, kde se netopí. Co s ním mám teď udělat?
0: Já se bojím, že když něco uschne, tak to má ta květina spočítané. Samozřejmě nemusí to být vždy předem prohrané, takže jsme se na to ptali plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: No, paní posluchačko, já se teda přiznám, úplně nevím, co vám mám poradit, protože si tu azalku pěstujete v květináči a podle vašich slov vám uschla, tak už tím asi příliš neuděláte. Jestli je jenom zaschlá listy, vidět, že je oschvělé, ta azalka je stále živá, tak by určitě bylo možné tu azalku nějakým způsobem vhodně sestříhnout, ale já to nedokážu posoudit, protože tu informaci nemám, přesadit a hezky se o ní starat. Nicméně pokud je to tak, jak uvádíte, že vám uschlá, no, tak tam už asi jinou radu, než že pořídíte si jinou azalku, už nejspíš mít nebudu. Nicméně můžeme si říct něco ohledně toho pěstování, že u těch pokojových azalek je to jednoduché. Měli byste se snažit, aby ta půda byla vlhká. Azalky nemají rády, když jim dáte velkou podmisku. Tam neustále udržujete vysokou hladinu té vody v té podmisce, protože oni vlastně celý život plavou. A hlavně se tam děje jedna věc. Ty živiny, které jsou v půdě, půdou vzlínají v květináči směrem nahoru. Tam je takzvaný knotový efekt. Všechny ty živiny potom skončí na povrchu v tom květináči a vypadá to, že půda v tom květináči je plesnivá. Ona není plesně, to jsou ty živiny, které vzlínaly díky tomu, že tam v té podmisce máte dlouhou dobu vodu, tak to je nevhodné. U té azalky tu půdu udržovat vlhkou, rozhodně ji nenechat plavat v nějakým plaveckým bazénu, ale velká podmiska, zalévat vrchem, nemají rády přímé sluníčko. Po odkvětu je vhodné tu azalku samozřejmě sestříhnout nebo zaštípat, zatvarovat, a bylo by pěkné, kdybyste tu rostlinu třeba každý rok přesadili. Jo, dělá se to tak, že každý rok dáte třeba na nějaký květináček, který je v průměru o 2, o 3 cm větší, a při tom přesazení, které se dělá buď po odkvětu nebo brzy na jaře, záleží, jakou tu azalku máte, tak se snažte obrat tak, abyste neponičili ty kořeny, co nejvíce té staré půdy z toho kořenového balhu, a azalku přesaďte do nového. Pokud by se stalo, že ta rostlina už je opravdu velká, ten květináč neunesete, no tak se snažte tu půdu prostě nějakým způsobem odstranit z hora, ze spodu, ze stran, a zasaďte do stejného květníku, a takhle by vám to mělo fungovat. Jo, takže ať se vám to daří a doufám, že ta vaše azalka není suchá tak, jak jste to popsala.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Chovatelé v Holicích si připomínají velmi významné výročí své základní organizace a slaví přípravou jubilejní krajské výstavy králíků, drůbeže a holubů, která bude v chovatelském areálu od 16. do 18. října. Nejdřív odborníci posoudí kvalitu jednotlivých zvířat a potom otevřou brány, výstavy vám, veřejnosti. No a v čem jsou nejlepší právě holičtí chovatelé, čím jsou výjimeční, tak i na to se ptala naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková, jednoho z hlavních organizátorů, Ladislava Kašpara, kterého zastihla při práci během příprav.
2: Všechno se chystá na velkou krajskou výstavu. No a jedním z hlavních organizátorů je Ladislav Kašpar. Před chvílí jste byl někde na štaflích, co jste to tam instaloval?
3: To máme takový zátěžový latě, aha, kovový, no aby nám neulítli přikrytí z klecí, tak to musíme zatížit.
2: Ano, takže musíte mít i pořádnou fyzičku všichni tady, co to chystáte. Je to přece jenom práce.
3: Je to práce, no ale většinu to, co jsme tady, tak jsme zvyklí na takovou těžší práci, takže nám to nevadí.
2: Už je taková souhra mezi vámi, chovateli tady v Holicích. Pokolikáte už takovou výstavu děláte? Teď myslím opravdu tu krajskou, to je asi jednou za rok?
3: No, je to jubileum, protože první krajská výstava, kdysi před 20 lety jsme se domluvili, okresy v Pardubickém kraji, a domluvili jsme se, že tu výstavu uděláme v Holicích. Bylo tady tenkrát 1350 kusů zvířat, to byl rekord. V letošním roce je 20.

0: Takže jsme požádali, protože máme 105. výročí organizace, takže tu 20. jubilejní krajskou budeme letos pořádat my v Holicích.
1: Tak to máte samé výročí, samé narozeniny a 105. narozeniny má vaše chovatelská pobočka tady v Holicích?
0: Chovatelská organizace Základní Holice má 105. výročí.
1: Myslím, že jste nejstarší v republice, nepletu se, nebo jedna z nejstarších?
0: Jsme asi jedna z nejstarších a možná i největších.
1: No, vidím, že vás je tady docela dost, tak nemáte nouzi o pomoc. Před chvílí přiběhla paní taková usměvavá, takže nadšenci pořád ještě existují.
0: Ale určitě, to je všechno o práci a o nadšení k tomu chovatelství, jinak to nejde.
1: A teď můžeme pozvat posluchače z celé republiky do Holic na krajskou výstavu jubilejní 20. Kolik zvířat tady bude tentokrát?
0: Bude vystaveno něco přes 1000 zvířat.
1: A které druhy budou i nějaké méně známé, nebo klasicky králíci, slepice?
0: Hlavní gro toho vystavování jsou králíci, drůbež a holuby. Několik kousků morčat, nutrí a tak, ale hlavní směr výstavy jsou králíci, holuby, drůbež.
1: A vy holičtí se budete chlubit určitě těmi králíky nejvíc?
0: No, tak holická organizace je nejsilnější momentálně v drůbeži, v kvalitě, takže si myslím, že největší úspěchy budou mít drůbežáři.
1: Nebude to jenom výstava na ukázku, že by se lidé mohli podívat, jaké druhy se chovají, nově vyšlechtěné a tak dále, ale bude tam i soutěž mezi vámi chovateli.
0: Ano, je to soutěž 4 okresů Pardubického kraje. Výstava začíná ve čtvrtek, kdy bude příjem zvířat. V pátek je posouzení zvířat a v sobotu v neděli bude výstava otevřená pro veřejnost s tím, že v neděli bude oficiální předání poháru a čestných cen z výstavy.
2: Ještě jednou tedy zveme všechny příznivce chovu králíku, holubů a drůbeže na jubilejní 20. krajskou výstavu do Holic od 16. do 18. října. Srdečně vás zvou holičtí chovatelé. No a teď si dáme trochu muziky a pak se pustíme do výroby krmítka pro ptáky. Blíží se zima, takže se to může hodit.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pozorování opeřenců, jak se vesele slétávají ke krmítku, tak to je oblíbená kratochvíle nejen na podzim, ale i během celého chladného období. Ptačí krmítko přitom nemusíte hned kupovat, zkuste si ho sami vyrobit. Je to opravdu jednoduché a s trochou šikovnosti to zvládne každý obyčejný domácí kutil, jak se ostatně přesvědčil i náš hobby redaktor příznačného jména Zdeněk Truhlář.
2: Pedagožka volného času Jana Madarásová už má připraven materiál pro budoucí krmítko. Co všechno tedy budeme potřebovat?
3: Tak nejprve si musíme nařezat destičky z desky zhruba 1 cm široké, a to konkrétně jednu destičku na základnu toho krmítka, potom dvě menší destičky na střížku a po okrajích budou takové obdélníkové ohrádky, takže další malé 4 destičky plus 4 sloupky.
2: Jaké by mělo mít krmítko rozměry, tak aby vyhovovalo ptákům?
3: Ideální rozměry jsou zhruba 20 na 30 cm, pokud chceme, aby přilítali pouze menší druhy. Když byste chtěli třeba straka pouda nebo sojku, tak je potom, aby základna měla 30x50, ale dá se vyrobit i menší, protože brabičkové a síkorky jsou nejčastější asi návštěvníci našich krmítek.
2: Co se týče té střížky, tam asi také je potřeba dbát na nějaké rozměry?
3: Tam je důležité, aby střížka přesahovala vlastně ten spodní díl, zhruba 1 až 2 cm na okrajích. Je to samozřejmě kvůli dešti, aby do toho krmítka nám nepršelo z vrcha.
2: Prkénka máme nařezaná, ale nevidím tady žádný spojovací materiál, pouze lepidlo.
3: Ano, dřevo se dá slepit i lepidlem, je dobré dbát na netoxické lepidlo, které potom neškodí ptákům. Klasické lepidlo na dřevo, čím vlastně přírodnější materiály potom používáte, tak je to pro ty ptáky bezpečné.
2: A budeme krmítko nějakým způsobem natírat nebo opatřovat nějakou ochranou, aby se nám hned nezničilo?
3: Je dobré použít impregnaci, ale opět přírodní vlastně oleje nebo případně včelí vosk. Z olejů je doporučovaný třeba lněný olej. Normálně to krmítko v podstatě natřete po celé ploše. U toho všelího vosku taky provádíte impregnaci i té spodní části, aby se tam ta voda nezdržovala.
2: Tak a my se dáme už postupně do lepení, takže čím začneme?
3: Nejprve si slepíme tu střížku, to znamená ty skosené hrany těch dvou destiček. Slepíme lepidlem tak, aby nám vznikla střížka s obráceným otevřeným písmenem V.
2: Počkáme, až střížka zaschne a půjdeme na základnu.
3: Základnu jsme obrousili do hladka a srazili jsme hrany, aby nikde nebyly třísky. Vezeme si malé destičky, které nám budou tvořit ohrádku. Ty boční destičky přesahují základovou desku zhruba o centimetr až centimetr a půl, aby se krmivo nevysypalo.
2: Destičky jsou základně přilepené. Vidím tady také svorky.
3: Do svorek si je chytneme, aby nám to krásně drželo, takže použijeme svorky na sevření té destičky a stlačíme je k sobě, aby se krásně lepidlo chytlo a zaschlo to dobře.
2: Máme slepenou střížku, máme také k základně přilepené destičky, teď už nám zbývají jenom sloupky.
3: Sloupky mají opět kosou jednu hranu, aby doléhaly pěkně na tu střížku. My si každý ten sloupek umístíme do rohu té základny. Je dobré nanést lepidlo jak na spodní stranu sloupku, tak také na strany té ohrádky, aby nám lepidlo lépe drželo a sloupek byl stabilnější.
2: Krmítko máme hotové, kam je nejlepší ho umístit?
3: Určitě je dobré umístit krmítko dál od skleněných ploch, kam by mohli ptáci nalétávat, a minimálně výška, kterou by mělo mít krmítko, je 1,5 metru, aby se do něho nedostala kočka. Je také dobré pohlídat si, že v okolí nebudou žádné keře, ve kterých by se ta kočka mohla schovávat, aby na to krmítko skočila.
1: Radí pedagožka volného času Jana Madarásová a doplňuje, že velmi důležité je také krmítko pravidelně čistit a dezinfikovat. Směs starého krmiva a ptačího trusu se může stát takovým rezervoárem chorob, kterými se ptáci mohou v neudržovaném krmítku navzájem nakazit. A to by nikdo nechtěl. No a nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář, a to se zaměříme na zalévání kořenové zeleniny teď na podzim.

0: Svátkářský kalendář.
1: Velice zajímavá pranostika nás čeká za týden 12. října, tak si ji někam poznamenejte. A to se říká, že na svatého Radima zima se začíná. Ale abych nestrašil ty, co se zimy bojí, tak je tu také jedna příznivá pranostika. Co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. Co nás čeká na zahrádce? V říjnu je nutné kořenovou zeleninu zalévat více než kdy jindy. Zavlažovat se také mají všechny stromy a keře. Zlepší se tak jejich odolnost vůči mrazům. Tak mě napadlo, že bych takhle mohl vypustit postupně plné bečky s vodou, co mám na zahradě, hadičkou přímo na kořeny stromů. Třeba jim to udělá dobře. Pojďme na zahradu. Tam kvetou astry a chryzantémy. Zdatný zahradník dokončuje hnojení stromků a může je i nahrnovat. Stříhají se živé ploty a seřezávají pnoucí růže. Naopak vysazují se ovocné i okrasné listnaté dřeviny a keře a sázejí nové růže. A jak napověděla děsivá pranostika na svatého Radima, zima se začíná, tak je jasné, že by bylo dobré obalit teplomilné dřeviny ochranou vrstvou z netkané textilie a pořádně to celé svázat, aby rostlinám neuškodil mráz. On totiž může přijít zcela nečekaně a hlavně už brzy. Co nás čeká v příštím vysílání sobotního hobby magazínu? Tak například se zaměříme na ochranu jahodníků na vyvýšených záhonech před zimními časy. Navštívíme rybníky, tedy podíváme se, jak se letos v horkých dnech dařilo rybám a probereme, kolik prachu vám při větrání pronikne do domu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice začíná sezona respiračních nemocí. Lékaři zatím řeší spíše lehké virózy. Rodiny, školy i knihovny po celé republice se zapojují do akce Týden čtení dětem. A počasí zítra z počátku dne polojasno, postupně od západu výraznější přibývání oblačnosti, maxima většinou kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V České republice se začínají šířit respirační infekce. Podle praktických lékařů, které oslovil Český rozhlas, tomu napomáhají také současné výrazné změny teplot, kdy je ráno zima a během dne se otepluje. Hlavní nápor nemocných ale lékaři teprve čekají.
2: Do ordinací zatím lidé přicházejí spíš s lehčími virózami. Jak se proti něm můžou bránit, radí praktický lékař ze středních Čech Pavel Sova.
3: Hodně se obléct, což nenutně vždycky musí znamenat víc, ale samozřejmě umět to vrstvit. Jíst pestře, mít dostatek vitaminů a minerálu, pokud to nejde, tak určitě suplementovat, pravidelně sportovat a třeba zde nyní se jí trošku otužovat.
2: U nejmenších dětí může ale i lehčí viróza způsobit vážné komplikace.
4: Například s příjmem potravy nebo se tam mohou i objevit komplikace. Třeba s dýcháním.
2: Varuje pražská pediatrička Hana Cabrnochová. Nemocných bude s chladnějším počasím přibývat. Třeba sezóna chřipky začíná obvykle koncem roku. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Rodiny, knihovny nebo mateřské a základní školy v celé České republice se mohou zapojit do Týdne čtení dětem. 16. ročník tradiční akce potrvá do středy. Pokračuje zakladatelka projektu Eva Katrušáková.
5: Přečítání je magická chvíle, kde rodina nesoutěží se sociálními sítěmi, s reelsy, s videohrami. V podstatě každý večer nebo každý den, že to nemusí být pouze večerní čtení, se v té rodině odehrává právě příběh, kde vstupujeme společně do světa, který sdílíme spolu.
1: Na zámku v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku opravují střechu takzvaného horního zámku. Střešní krytina byla v některých místech poškozená a do jedné z nejvýznamnějších barokních památek v republice zatékalo. Opravy budou stát 15 milionů korun. Řemeslníky čeká také demontáž zvonové věže, která je ve velmi špatném stavu. Upřesní stavby vedoucí Jan Grebeníček.
6: Bude se vlastně sundávat hřábem a převážet na dílnu a tam se bude vytvářet kompletně nová kopie. Musíme nahradit opláštění té věže do mědi místo původního zinku a ta konstrukce je dožilá nebo do ní zatěkalo, takže musí se vytvořit nová. Budeme demontovat zvon, bude se demontovat ciferník hodin, zvon se bude následně taky opravovat, restaurovat a věž bude následně zpátky nová.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno, ráno na severozápadě Čech přibývání oblačnosti a ráno hlavně na západě republiky ojedinělé mlhy. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 4 stupni, ojedinělé i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude zpočátku jasno až polojasno. Na západě a severozápadě a během dne i jinde v Čechách oblačno až zataženo. A hlavně na západě ojedinělé se slabým deštěm. Na Moravě a ve Slezsku čekáme přibývání oblačnosti až později odpoledne a večer. Maxima zítra mezi 18 a 23 stupni. Vítr převážně slabý, během dne na východě republiky postupně mírný, od jihu až jihozápadu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu připomínáme víkendové omezení mezi sjezdy na Lochkov a na Písnici. V tunelech se projíždí vždy jen jedním tubusem. Je to kvůli údržbě v tunelech. Projíždí se bez výraznějšího zdržení. Omezení bude trvat do zítřejšího poledne. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Pěkný večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
8: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
7: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
8: No a kde jsem to...
7: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
8: Já už to mám.
7: To jsem rád. Takže můžeme začít.
8: Tak ještě jednou, prosím.
7: Podívejte, nemáme moc času.
8: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
7: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
8: To ale blbost.
7: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
8: Rozumím.
7: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
8: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
9: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
10: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
7: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
7: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
11: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
12: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
11: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
13: Tak já už tam půjdu.
14: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tohle přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
13: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
14: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
13: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
14: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
15: No.
16: Zrovna tady no. Stála, jo?
14: Jídlo, je tam nějaký?
16: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
14: No a dál.
16: Pak by tam byl ještě turistický sámeček.
14: A je ty brev to něco teplýho,
16: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
14: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
16: No jo, jakým poprem bychom to podávali.
14: Přestaň to, neposlouchej. To je takový trdlo venkovský.
13: No ale já musím
14: patisky. No ale já, posaď se, mlčíš jak meda akorát. Jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
13: No, očem.
14: Očem, to je divnej očem. Co mistr?
13: Nějaký mistr.
14: Máte snad nějakýho mistra?
13: Jo. Máme.
14: No, vidíš, tak ten, co dělá.
13: No, tak co s ním má být?
14: No, já ho neznám, znáš ho ty?
13: Jo. Znám. No a co?
14: Ale nic.
7: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky, ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
15: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
17: A máma?
15: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk, všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
17: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
15: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
17: No jo, slábečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdobí, ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
15: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
17: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty. Vždycky mi radíš a teď seš ticha. Ten chlapec má pocit nestrannosti. Promluv, no.
18: Já vám přece do toho nemůžu mluvit.
17: No proč pak?
18: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
17: Ale ty už jsi taky skoro jako rodinná záležitost.
18: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
17: No výborně, poslední.
18: To si vezmej sváteční šaty.
17: Za prvé.
18: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
17: Ty hambáři.
7: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
17: Už seš doma?
19: Tak co škola?
15: Normálně. A ty?
19: A byly už nějaký známky?
15: Ne. A ty?
19: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
15: Jo, měli.
19: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
20: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
19: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
20: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
19: Hm, správně. Jak?
20: No, to uděláš. Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
19: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
20: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
19: No, vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
15: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
19: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2a minus 3b plus 5a. A co dál? Co s tím dál?
20: No, potom si převedeš to a plus b z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
19: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
20: Ty mě.
19: Proto? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
7: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
19: Už bych šel.
21: No jo, máme nejvyšší čas.
15: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
21: Ano.
19: A vy taky někam jdete.
21: Jdeme na rodičovské sdružení.
19: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
21: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
19: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
15: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
19: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů. A přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
15: Já jsem přítel školy.
7: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
22: Jiří, vy jste studoval, že?
15: Ano, i tak se to dá nazvat.
22: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
15: Ano.
22: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
15: Ano.
22: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
15: Ano.
22: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
15: No snad.
22: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
15: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
22: To jsme si všimli.
15: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vy udíte, zavařujete. Co manželka nesní, to lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Než přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatní si dohovoříme, zasedat si síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem.
7: S
6: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, ale nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
10: No to já nevím, asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
10: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jedno.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
10: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr

0: vtipky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnou kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
1: Ne.
0: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
1: Nemám.
0: Aha. Čtete si?
1: Jo.
0: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
1: Prosím vás, nevíte, kolik je hodin?
0: Před chvíli bylo 6.
1: A kolik je teď?
0: Pořád 6.
1: Že by se zastavil čas?
0: Už jo.
1: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
0: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
1: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
0: Jo.
1: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
0: Já, jistě. No, samozřejmě.
1: Pro mě?
0: No ovšem.
1: Třeba dát mi pusu.
0: Co? Tady chodí lidi.
1: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
0: No, a nemohla byste omdlít?
1: Já? Proč?
0: No, víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
1: Já ho znám, Lapiducha, no.
0: No, Lapiducha. No, a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala no, potom.
1: Já neomdlím, to ne. Když vy pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti.
0: Haló, ne, proberte.

0: Se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
1: Tak ne.
0: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
1: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
0: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
1: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
0: No, a co?
1: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
3: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny.

0: srdce.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle.
5: No pojď se, ne. Nekňuruj a pojď sem, pejsánku. Pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď?
6: Au, ajs! On řekl z do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
6: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Vždyť jste ho začal hladit.
6: No, to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No, dovolte.
6: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
6: No, prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
6: Ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
6: Nedělí,
4: dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbeče mi jede. Puste mě, pro Krista pána.
7: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlik znečišťuje trávník.
8: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
9: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
10: Opakujte po mně. 29.
9: 29.
10: 37.
9: 37.
10: 22.
9: 21.
10: To máme taky.
9: 22.
10: No to už jsem říkal.
9: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
10: Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
11: Tak jak?
10: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
11: A vyhrá se?
10: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu vy... Ale čistě teoreticky vyhrál první.
11: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, chcete říct, že já...
10: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
11: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
10: První jste vyhrál, dědo.
11: První.
10: Pane Vaňku, slyšíte? Dědo, prosím vás.
11: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
11: Tak naschledanou.
10: Naschledanou.
11: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hinka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Soudruzi, já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Zakloň... Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, já to pustím.
2: Tady musí ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výšku měru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano? Já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vysílá Jarka Barboříková a jsem moc ráda, že dnešní večer můžete strávit se mnou. Podzim je zvláštní roční období. Možná trochu tiší, trochu pomalejší, ale také plné vůní, které člověk snad ani nedokáže zapomenout. Vlhké listí pod nohama, les po dešti, jablka uložená ve sklepě, houby v košíku, kouř z komína a vůně prvního zatopení v kamnech. A někdy stačí opravdu jenom malý okamžik, jedna známá vůně a najednou jsme zase někde úplně jinde. Třeba u babičky na zahradě, na cestě ze školy, v lese s rodiči nebo doma v kuchyni, kde se pekl koláč. A právě za těmito vzpomínkami se dnes v noční lince vydáme. Budeme si povídat o podzimu našeho dětství. Opouštění draků, sbírání kaštanů, houbaření, zahradách, zavařování, pečení i o obyčejných chvílích, které jsme tehdy možná vůbec nevnímali jako něco výjimečného a dnes bychom je tak rádi vrátili, alespoň na chvíli. Tak si zkuste vzpomenout, jak voněl podzim u vás doma, co jste jako děti milovali a existuje nějaká vůně, chuť nebo podzimní tradice, která vás i po letech dokáže během vteřiny vrátit zpátky? Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka přímo pod téma a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc a příjemný poslech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 5 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince Českého rozhlasu budeme povídat o podzimu. O podzimu, jaký si ho pamatujeme z dětství. Co se vám vybaví jako první? Je to drak na obloze, košík hub, kaštany v kapsách, nebo něco úplně jiného? Ptám se pana Jardy, který volá z Kladna.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kteří jsou napřímo. Přesně jak to Jaruška řekla, přesně to si představuju. Ty vůni hub, ty takový to, já teda jako takhle, já podzim moc rád nemám, jo, jako takovej. Ale až tu druhou část, takovou tu, kdy už jsou ty plískanice, kdy ty větry podzimní honějí, to mokrý listí po ulicích, to už nemám rád. Ale tenhle ten začátek podzimu, ten říjen, to je prostě opravdu něco krásného, protože ty dny jsou ještě nádherně teplý, dokonce se dá, minulý týden se dal ještě i let do bazénu, protože ještě byly teploty 23, 25, a to je opravdu příjemný a ty silný rána, to se vydrží, to se přežije. A jinak opravdu houby, jablka, česání jablek, že jo, všechny tyhle ty zahradní, co jsme pěstovali doma s rodiči, jako, my už teď nepěstujeme nic, my pěstujeme trávník, který v létě jsme rádi, že byli takový jistě, že usknou, že se nemusí sekat. No.
0: A, Jardo.
1: A jinak houby, co se týká, tak hub, tak letos teda nic moc, no.
0: A pamatujete si na svůj největší houbařský úspěch?
1: No, tady u nás jsou křivoklátské lesy. My to máme do křivoklátských lesů kousek. Ovšem, dostat se do nich, křivoklátské lesy jsou takový dost nepřístupný, protože se tam nedá zajet a už nemáme fyzičku na to, aby jsme tam došli. A co chodíme tady do těch lesů přímo kolem nás, tak ono je docela opravdu sucho. No, na ten, jako párkrát zapršelo, ale počasí je teď hezký, ale na ten les je to prostě málo. Ten les by potřeboval tý váhy víc. A to, že mizí spodní voda, to je pravda. To je jako, já antiekolog musím přiznat, že tohleto vysychání, to tady prostě skutečně máme a musíme se tomu nějak přizpůsobit, no. Bohužel. A jinak podzim, jak říkám, jezdil jsem na kole, jo, to výborný, ještě i motorka se dá použít, když je takhle, takže to je paráda, no. A takže
0: Jardo,
1: podzim...
0: Můžu zůstat, ano? Ještě u těch hub, je nějaké jídlo, které jste dřív jako dítě miloval, které se vařilo pravidelně a dnes už no. Ne?
1: No, houbová omáčka, ovšem moje máma ji dělala takovým způsobem, žádný maso v tom, čistě něco podobně, jako se dělá, tak to dělala i moje manželka, jak se, prostě stejný způsob, jako se dělá guláš, jo, to znamená základ hodně cibule, nějaký kmín a tohle, a na to ty houby, prostě místo masa houby. A, takže je to v podstatě takový tmavá omáčka, žádný do toho dávat nějakou smetanu nebo mlíko, to už je pro mě potom nejedlý, protože mlíko a smetana, to je pro mě smrtelný jed, to je ciankáli. Takže je takhle, a k tomu jsem jako kluk, když jsem jako byl v pubertě a prepubertant, od těch 12 let, že jo, to, tak jsem k tomu dokázal sníst i 30 koláčků knedlíku. No.
0: Počkej,
1: takže to je rozhodně moje neoblíbenější houbový
0: jídlo. 30 knedlíků, to vám nevěřím, Jardo.
1: Prosím?
0: Vy jste říkal 30 knedlíků, nebo nějakých speciálních?
1: Ano, 30 knedlíků. 30 koláčků houskovýho knedlíku k tomu, ano.
0: No, to si vás teda teď snažím představit, jestli jste to jídával pravidelně, tak to teda...
1: No, já si teď dávám knedlíku 5, když teda... A děláme takový dost, no, mají průměr asi tak nějakých těch 8 cm, že jo? Skoro 8-9 cm, průměr centiák silný.
0: Pojďme zpátky k těm houbám. Třeba houbový Kuba, skrup, sušený hub, česneku, majoránky. To bylo dřív běžnou součástí jídelníčku, dnes už ho zná hodně lidí, třeba jenom jako vánoční jídlo. To se u vás jídá?
1: No, to ne, to určitě ne. Houbový Kuba ne. Já tu houbovou omáčku, A potom třeba kotlety na houbách, jo, když je k tomu masu přijde trochu hub. Bramborečka, polívka, z houb, když se do ní přidají houby, no to je pochoutka, to už nemusí být ani druhý jídlo. K tomu si ukrojit dva krajice chleba a dám si dva talíře, ty bramboračky s houbama a jsem naprosto spokojený. A co se týká toho ještě dalších čistě houbových jídel, tak miluju smaženici. To si umím udělat sám samozřejmě. Takže houby, zase cibule, kmín, česnek, s tím se to ale nesmí přehánět, aby se nepřibyla ta chuť těch hub. A vajíčko. Zamíchat pěkně s vajíčkem, no to je kousek chleba k tomu, no to je pochoutka všech pochoutek, pardon.
0: Jardo, tak děkuju za milé povídání, za dnešní otevření noční linky. Přeju vám, ať ještě letos nějaký krásný úlovek v lese najdete a ať vám podzim dělá radost.
1: Já zdravím ještě jednou všechny posluchače. Užijte si podzimu krásnýho, dokud je krásnej, no a potom ho ta zima, no, to musíme nějak to přežít zase do toho jara, no.
0: Ano, to už bude jiná písnička, ale najdem si na ní to hezké. Ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Byli jste spíš děti lesa, zahrady a kaštanů, nebo jste podzim raději sledovali z tepla domova? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu, protože právě vůně podzimu je dnešním tématem. Pan Jiří je s námi, volá z Jesenické. Povídejte, už jsme v éteru.
1: No, tak vy se tam bavíte o hlubách, že?
0: Ano, no to...
1: No, tak mám před sebou atlas hub, ročník 62.
0: No, nebo obecně, bavíme se o podzimu, Jiří, abychom to ujasnili, ale i houbaření k tomu patří.
1: Krásný podzim, krásný baví léto, pěkně, pikobelo. No, máte to na zemi, to krásné léto. Já jsem jenom chtěl říct, že jsem dneska byl na těch houbách se podívat, protože jsem nevěděl, co mám dělat s časem. Já jsem žil na hřiby a nazbíral jsem krásné křemenáče osikové. Haló?
0: Ano, posloucháme, takže křemenáče sbíráte dobře. Co z nich potom doma kuchtíte?
1: Já to si tu kuchtím? No tak jako každopádně jsem projížděl od tý Mnichov, tady voda pod Pragerem, a každý se mi podíval do košíku a nakonec jsem o ty houby přišel. Takže asi musím zase doma nazbírat.
0: Jako, že jste je rozdál, tak to jste dobrý
1: houbář. No, rozdál.
0: No. Máte svoje tajná místa, předpokládám, kam chodíte už spoustu
1: ano,
0: let?
1: Ano, už 35 let. Krásné tajné.
0: Sušíte houby?
1: No, suším houby. A víte, na obyčejných novinách ještě staré rudé právo.
0: Víte co? V dnešní době už houbařům pomáhají různé aplikace a internet. Já vždycky říkám, že nevím, jestli bych se na ně ráda spoléhala, na ty mobilní vymoženosti internetové. No a vy jste začala tím, že máte doma atlas. Nosíte ho sebou nebo si vezmete někdy nějaký úlovek a až doma zkoumáte, o co jde, když vás to zrovna zaujíme?
1: 1962.
0: Ano.
1: Nosím ho sebou do lesa. Víte proč? Protože já jsem tak hloupě chtěl na hřibky se podívat a já jsem vždycky sbíral 5 druhů hřibu. To znamená praváka, podubáka, křemenáka, bedlu, jedlou a teda bedlu vysokou a bedlu. Jednou jsem si vzal, já mám totiž 2 ty atlasy huby, a jednou jsem si vzal ten druhý atlas hub, ten modernější, a šel jsem do lesa a jsem se rozhodl, že budu sbírat holubinky. No ale ten atlas jsem měl s sebou, tak jsem to pozbíral s sebou a přišel jsem domů a já jsem se 5 druhů holubinek si udělal smaženicu večer.
0: No.
1: Vajíčko. Přidává se do toho krupice. Bacha na to, jo. Krupice, dětská krupice. Se přidává do toho. No a ráno půl 9 už mě vezli do špitálu. Silná otrava. No, týma houbama, no. Prostě jsem tam zamykal tu mokomorku zelenou. Takový maličký vírusek
0: no,
1: jenom.
0: Teda. To máte štěstí, no, Jiří, že jste v pořádku. Ono, ty holubinky jsou zrádné. Já bych to taky ráda sbírala, ale taky k tomu mám respekt.
1: Nalili do mě 4 litry nějakého pečiva, jejich lékařského. Ale za 2 dny už jsem se procitnul po kapačkách a byl jsem dobrý, no. Dneska tu rádi žiju.
0: No ano, tak mochomůrka zelená je smrtelně jedovatá, takže to máte
1: no,
0: teda štěstí.
1: No, já ho nepoznal v těch holubinkách, no. Ona byla maličká. No a já jsem měl 5 druhů holubinek. Podle atlasu jsem poznal, že všechny jsou dobré ty. Holuby jsou dobré jedle. No jenomže ona byla taková maličká, ale to bych chtěl aj posluchačům říct, že a si dávají pozor, že můžou najít holubinku, tak jak mi se to stalo jako v životě. No a ona je zhrádla tím, že vás otráví. No a dneska jsou na jako invalidním důchodě a nějak mi nepracují leziny ani játra, no, ale každopádně už 5 let žiju, pořád je to dobrý. No.
0: Dobře, no tak holubinky no. Nikdy nemají prsten, to je asi takové základní pravidlo. Možná jich dneska přidáme víc, jestli zavolá nějaký další zkušený houbař. Děkuju, Jiří, za váš telefonát, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál, bude hrát kapela Elán. Pro hezký večer, láska moja.
1: No, poslouchejte, že se mám jenom říct, že máte tam ještě kamaráda, kolegu Honzu. No, Jana, nebo jak.
0: Mm-hmm.
1: No. A my teďka vymýšlíme návod na jako na váš pořad. Vymýšlím, on říkal, že se s váma poradí. No a že to, že uděláme taky nějaký speciální návod jako to na to na.
0: No tak to jsem zvědavá, jak to myslíte. V každém případě teda, když jste zmínil jeho jméno, tak kolega Honza mi právě před malou chviličkou poslal fotku košíku plného hub, takže to vypadá, že i on ví, kam vyrazit a vypadá velmi spokojeně, tak škoda, že teda nemáme my tady nějaký komunikační kanál, kde bychom mohli sdílet fotografie. No tak alespoň si budeme telefonovat 731 800 900. Volejte, čeká na vás Jarka. Jiří, s vámi se loučím. Naslyšenou.
1: Jo, po ránu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Elán, Láska moja v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme dál v povídání o vůních podzimu. Pan Olin z Kopřevnice se teď přidává. Tak těšíme se na diskuzi s vámi. Vítejte.
1: Já vás zdravím srdečně po dlouhé době, asi 2 týdnů, nebo 10 dnů, nebo 5 dnů, nevím. Dobře. Podzim, to je jasné, houby. To nebude nikdo diskutovat, že to není pravda. Ale samozřejmě taky jsou jiné vydobytky. My několik roků sportovní klub, turistický oddíl v Novém Jičíně, pořádá pro, už bych řekl, takovou uzavřenou společnost, nebo to se tak nedá říct, skupinu lidí, kteří se pravidelně na podzim kolem svatého Václava vydávají na turistický výlet kamkoliv. Jezdívali jsme hodně Vysoké Tatry, pak jsme to začali střídat, tak jsme jezdili Malou Fatru, Velkou Fatru, Jeseníky, Krkonoše a teď před 14 dny jsme byli v Nízkých Tatrách na Chopku, tam už byl sníh, takže máme pár foteček se sněhem. No ale jak jsem říkal, i ty houby, já jsem s rodinou a ještě s kamarádama jezdil do Ráčkové doliny, do autokempu, to je u Pribiliny. Západní Tatry, tam jsme chodívali na hřiby. Vždycky se jezdívali na týden, tam měla Tatra Kopřivnice takové unibubuňky, vedle byly unibubuňky zemědělského družstva Petřeval, to je tady kousek od nás, takže tam jsme se

0: pravá levá strana byla jedovatá, levá strana byla dobrá, tak jsme samozřejmě ty jedovaty zlikvidovali, ale podařilo se nám tam objevit houbu, jmenuje se to nějaký slizák fialový nebo něco podobného. Bylo to jako klouzek, ale toho slizu na té houby bylo strašně moc. Ale byla velice chutná, dělali jsme s ní smaženici, bylo to výborné. Jeden večer jsme taky, jak jsem si teď, jak přede mnou mluvil ten pán o těch holubinkách. Holubinky jsou vynikající, opravdu vynikající. Co se jako jedno z poznávacích znamení, aspoň holubinek, které my jsme uplatňovali, že chytnete nožičku té houby jako mezi palec a prst a vydloubnete. Tam musí prostě dojít k takovému vykrojení té nožičky, nesmí tam zůstat žádný otřep. Když to není holubinka, tak ta noha je takový, z takových vláken, takových podelných po celé té délce stopky. A to už není holubinka. No ale nicméně podařilo se nám udělat vynikající smaženici večer, teda k večeru. Ale bohužel nevím, čím to bylo. Jedli jsme to 4 dospělí.
1: No.
0: A 2 z nás, ti dospělí, začínali kolem 10. hodiny večer takzvanou venkovní turistiku. Vybíhali ven a co v nich bylo, to z nich letělo. Mm-hmm. Horem dolem, jak se říká, prostě měli jsme teda strach, že to chytne, jak se říká, játra a podobně, ale nakonec to bylo nějaká, nevím, jestli to přehnali tajně, chodili na nějakou štampru nebo něco podobného, což asi ne, ale prostě nesedlo jim to, ale dostali jsme se z toho.
1: No tak holubinky, to už opravdu chce zkušené oko.
0: Poznat, ano, opravdu znalce na ty holubinky. Tam.
1: A kdo vás učil sbírat houby, poznávat houby?
0: No tak mě to učil tatínek. U nás na Jižní Moravě jako těch možností tam začíná. My jsme jezdívali vždycky s ním na motorce do chřibů. Chřiby, to víte, Buchlovice, to je takový před těma chřibama kousek. Ve Vřesovicích, tam jsme si přijeli na motorce odpoledne, zapadli jsme do lesa, byly tam takové místečka, o kterých jsme věděli, nazbírali jsme plnou tašku křemenáčů, jelo se domů, sušilo se, smažilo se a bylo to vynikající. Ještě k těm Tatrám bych jednu věc, měl jsem tam, pořád mám nějaké bejsky, teď mám Korinu a tak dále, tak to je jedno, ale tenkrát jsem měl Alku, to byl německý ovčák, fenečka. A měli jsme ji vždycky na volno. Ona byla poslušná, protože jsme s ní měli zkoušky udělné. Jak jsme tak chodili po těch houbách, najednou se rozběhla. A v dálce jsem viděl medvěda. Tak jsem zavolal Alko zpátky, stůj ke mně. Přišla teda a my jsme se tak dekovali z toho místa, z houby na houby, otočili jsme se a valili jsme pryč. Protože ten medvěd tenkrát nebyl tak rozšířený, jako jsou teď. Takže to nebezpečí na těch houbách, hlavně v těch Tatrách, tam je to jako dost veliké a výrazné. Takže na to si taky člověk musí dávat trošičku pozor.
1: Dobře, Oline, no tak měli jsme to...
0: A teď ještě já jenom v momentích, byl jsem předevčírem na hřibech na Horní Bečvě, tam mám kolegu, to je, jak já říkám, že to je starosta myslivců, on to tam zná všechno pěkně, takže ukázal mi jedno místečko, no úžasné. Je fakt, že jsem tam byl před 14 dny, nic, ale teď jak jsme tam byli jsme 4 dohromady, vzal jsem kamarády nějaké, všichni my jsme měli plné košíky.
1: Oline, tak já vám přeju, ať vám dál holubinky dělají radost, ať chutnají, ať košík nezůstává prázdný a podzim je přesně takový, jaký ho máte rád. Děkujeme za zavolání a loučíme se.
0: Taky, to přeji taky všem, ať mají plné košíky a hlavně těch pravých hub.
1: Přesně tak.
0: Ono, každá houba je jedlá, některá jenom jedenkrát. Takže pozor na to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady další část dnešní noční linky, věnujeme se vůním podzimu. Zatím jsme nejvíce mluvili o houbaření, uvidíme, o čem bude vyprávět pan Bohumír. Vítejte.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: No tak jak vypadal dříve obyčejný podzimní víkend u vás doma? Práce, výlety, návštěvy, pečení?
1: Na Krchově, my vidíme, jak se říká, na Krchově, kolem nás je les. Do lesa to mám tak, já nevím, tak kilometr, no přes pole. Ale já už jsem v pokročilém věku, tak já akorát chodím na mez. A to jsem vždycky jistý, že na té mezi něco najdu. Letos jsem měl velké štěstí na bedle. Hoši jeli na Jeseníky, na jakousi modrou stezku, dovezli pár praváků a takové ty psuchořiby, ale já nemám rád, když ty suchořiby jsou třeba staré nebo velké a mají to zelený podhoubí takový, a já tomu říkám marast. No, takže základ byl, že už z kraje jsme dovezli hoši, takže se nasušilo. To, co dovezli nedávno, tak z toho jsem udělal vynikající, mám recept na pomazánky, na topinky nebo na sádlo, na chleba jako. A teďka ty bedle to dělám většinou jako přírodní řízek, kmín, sůl na oleji to, a to mám velice rád. A když jich je hodně, těch bedel bylo hodně, tak vezmu pecáčky, nastrkám to do toho, vždycky jednu, zavřu sáček, dám pět vrstev prostě, aby když tu várku vezmu, aby z toho měli aspoň dva, tři lidi něco. A teďka jsem, jo, a včera kluk šel domů, on chodí přes pole, tak donesl, hlásili, že našel 49 křemenáčů. A tak ty sušíme. Já dneska svítilo sluníčko, tak máme takové velké plechy, tak se to dalo na sluníčku. No, možná zítra má být zamračeno, tak to máme tu sušičku. Když to nepůjde, tak to hodíme do sušičky. Takže letos máme hub dost. Ja?
0: Tak,
1: ale
0: to je dobře.
1: Nacha, no. Nacha je zahradnice soukromá, tak ta nám dělá různé kytice a to já mám hrozně rád.
0: No a přesně na to jsem se teď chtěla Bohumíra zeptat, to snad není možné, jak mi čtete myšlenky. Jestli si pamatujete, jak jsme třeba dříve dělávali podzimní výzdobu ve škole, nevím, jestli ještě dnes se to dělá, že jsme dělali různé výrobky z kaštanů, žaludů, šípků, barevných listů a podobně. Pamatujete a děláte ještě i teď třeba tu výzdobu?
1: No jistě. Jistě, bez toho to nejde. Já jsem z vesnice, já pocházím z vesnice a syn, co má manželku jako Štěpánku, tak ta právě, to je pravá aranžérka, ta to krásně umí, všichni uchválí. A tak vždycky, když má někdo narozeniny u nás doma, tak donese hlavně babičce krásnou kytici lučního skvítí. Neříkám, že by voněla, ja? Ale tam je všecko, co nám jdete na louce, nebo u lesa, jako ja? To je krásná kytica a ona ty kytice dělá aj pro na zakázku, jako já, nebo i svatební kytice dělá, truhlíky zdobí a takový. No, to jsou vám věci, co se dají dneska dělat a co vás, jak si pohladí po duši, ja? A voní, ta láska hlavně z toho, ta láska, ta práce, kterou děláte z lásky, tak ta voní, víte?
0: No, to jste řekl hezky.
1: Co by vám řekl? Co by vám ještě řekl?
0: Možná mi můžete říct, jestli jste dělali u vás doma z podzimních plodů nějaké syrupy, marmelády, čaje?
1: No jejda. Loni jsem potkal dlouholetou kamarádku ve Štarnově a ona měla plný tašky čehosi. A já říkám, prosím tě, Majko, co to máš? No šipky sbírám, šipky suším celé rodině. Ja? A jak to děláš? No mlýnek na maso dá velkou šajbu, ty šipky tam rozdrolí, potom dá plech, pečící papír, to tam vysype a na 100 stupňů, 2 hodiny, nechá to pak ustát, no tak jsme to udělali, jako já s manželkou. A na druhý den, myslím, 50 minut a tak jenom tak do 100 stupňů, vynikající, vynikající. Řeknu vám, že 2 sklenky omia a já většinou ten čaj přírodní, já mám asi 49 druhů čajů, jako já, bylin, jako. To většinou si dělám ty čaje já. Manželka kupuje, to je plná harmara těch kupovaných čajů, ale já si dělám, máme takové sítko do hrnka, já, no, to jsou vám krásné čaje. Kaštany taky sbírám, já si dělám z kaštanů tinkturu. Já už do lesa nechodím, protože já mám velký pády. Víte, mě stačí jenom zakoupnout o nějakou ostřižnu plazivo a já bych vám z kůže vyletěl, jak mě zabolí v koleně.
0: No, dobře, Bohumíre, no tak hlavně na sebe buďte opatrný, nikam neskákejte, naopak, pohodlně se usaďte, zejména večer se nechte opečovávat třeba námi, že vám budeme dělat společnost, hrát hezké písničky, jestli u sebe máte někoho, ať vám udělá dobrý čaj. A pojďme si společně vychutnat písničku od Karla Plíhala. Dlouho jsme ho nehráli, tak si ho pojďme připomenout, jeho akordy právě teď. Ať se vám daří, loučíme se.
1: Naslyšenou.

0: bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si, jak jste jako děti poznali, že už opravdu přišel podzim podle počasí, školy, zahrady, nebo se u vás doma dělo něco výjimečného? Paní Anička z Miroslavy bude odpovídat. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Krásný večer, nebo krásnou noc přeji vám, Jaruško, a taky samozřejmě všem posluchačům. No a já bych nerada, aby se to zvrtlo jenom na ty houby, na podzim, protože já si vzpomínám, jak jsme opravdu neměli jsme ty pytle, jak to je v těch na hlavách, jak to je v těch hladových obrázcích, ale pekli jsme ty brambory na tom bramborovém poli. A hlavně si vzpomínám, jak jsme měli takovou sýpku a tam byly hromady obilí, protože maminka i bratr pracovali jako dítě, když jsem byla, pracovali v jednotném zemědělském družstvu a byli deputáty a taky jsme měli záhumenek, kde jsme pěstovali obilí a do toho obilí se dávaly hrušky, které tam uzrály. No a nejkrásnější vzpomínky mám na to, protože v žádné domácnosti, co si pamatuju z naší ulice, kde jsem z venkova, nesměl chybět v kamenném hrnci povidla, která se vařila v tento čas. A já si vzpomínám, jak tady u jedněch sousedů pán měli takovou komoru na dvoře a tam to měl speciálně upravené kotel a takové míchadlo, to se jenom drželo a tam a zpět a dole se točila taková hvězdice dřevěná, opracovaná z dubového dřeva, tvrdého, a tím se míchalo, prvně se uvařila taková rozvárka a ty sousedky všechny tam přišly s košíkama těch švestek a s košíkem dřeva. No a věnovali se, a už to paní Koupková měla rozpis, kdy která žena přijde s těmi švestkami a uvaří se ta povidla. A to bylo pro nás, to byly pro nás hody. Pan Koubek nám ze dřevěných třísek, které tak trošku ohobloval, ořezal smírkovým papírem, to opracoval a měli jsme z toho lízačku. My jsme do toho kotle pořád strkali ty špejle. No a lízali jsme tu rozvárku, což bylo parádní, u toho se povídalo a bylo to příjemné. A taky si vzpomínám, že jako děcka jsme dělali draky. No ale tehdy jsme nekupovali nějaké papíry speciálně, nebo že by se to dalo koupit, to si nepamatuju tehdy. Tak z novinového papíru, doma jsme měli režnou niť, špejle jsme svázali, já nevím, 3-4 špejle se svázali, no pak se to udělalo se z hladké mouky a z vody takzvaný kvásek a to se zlepilo, ty noviny se omotaly, ty špejle se tím pokryly těma novinama, no a tím kváskem se to přilepilo, no a pak se tam provázek nějaký a na to se uvázali takový ty střapce z novin nastříhané, no a špulka s tou režnou nití a už jsme šli pouštět draky za humny. Takže to jsou takové moje vzpomínky. Říkám, to ovoce se sklízelo a já jsem teda už v mém věku nebo v mým ještě před dvěma roky, protože letos teda švestky nebyly vůbec, ale tak jsem sušila doma švestky a jabka jsem sušila a pokud bych to měla, tak bych to dělala i teď. Jo, a taky jsem si dělala výzdobu ze kukuřičného šustí a pěstovala jsem na zahradě takové ty oranžové, já nevím, mochyně se to jmenuje, takové kloboučky nebo srdíčka uzavřená a z toho jsem si dělala kytice a k tomu z toho šustí se dělala taková krajka, se to ohlo a svázalo se to, no byla to nádherná podzimní kytice.
0: Tomu se říkalo židovská třešeň, mochyně.
1: Ano, ano, mochyně, tak. No, takže to jsem pěstovala a to jsem vázala si potom to tom kytky a vím, že jsem i jednou to sousedce nesla a to jsou takové ty a dělávala jsem si taky takový stromeček, to jsem měla základ v květináči s sádrou zatavený takovou hůlku a na tom byla z pletiva, králíkářského pletiva, takový udělaná koule, v tom bylo seno nebo sláma a do toho jsem potom vpichovala různé ta, tu jsem měla omotané jutou, ten květináč, aby to bylo takové, a ovázané mašlou, a to jsem měla před domem líst, v tom byly kaštany na špejlí, různé šípky, listy z javoru a prostě takovou podzimní výzdobu, tak to jsem si všechno dělávala taky. A víte, co jsem měla velice ráda na podzim, když jsem ryla zahradu. Já jsem to milovala. Mně se to tak velice líbilo, když ta zahrada byla zrytá, tak ta půda byla taková pěkně navrstvená, jeden rýč vedle rýče, jo, ta položená ta půda. No bylo to, a ta vůně toho té zryté půdy čerstvě, no byla to paráda. Ráda vzpomínám, pokud byl takový ten podzim, nebyly ty plískanice, nebylo takové to lezavé, jak se říká, počasí, tak ten podzim jsem měla ráda a mám ho ráda. No ale už nějaký ten křížek na bedrech a ledas, co je omezené, no takže jsou už jenom vzpomínky.
0: Ano. Já myslím, že to je dobré vzpomenout právě ty práce na zahradě, hrabání listí, sklizeň, zazimování rostlin, možná příprava dřeva, i to patří k podzimu.
1: To všechno k tomu patří. Takže takhle to je.
0: No a vy patříte zase neodmyslitelně k naší noční lince, paní Aničko. Tak vám děkuju, že jste se zapojila i tentokrát, že jste nás pozdravila, přenesla jste nás do času, kdy se vařívala povidla. Já jsem si úplně vybavila tu vůni, kdy se to celou noc vařilo v tom kotli venku. A
1: ano.
0: Vlastně ano. Ani nevím, kdy to přestalo a kdy už...
1: Ale víte, a teďka už se to dělá z toho taková atrakce, protože jsem slyšela zrovna, myslím, minulý týden na brněnském rozhlase, že někde tam na Hodonínsku nebo tam někde tak ženy takový nějaký spolek a dělají z toho atrakci vaření povidel, a dřív to byla normální činnost, jo, v tom, té domácnosti. Hospodinky měli starost, aby zajistili rodinu na zimu. Zelí se nakládalo, že jo, všechno. A to taky dělám a snažím se na ty způsoby dřívějšího života nezapomínat a co můžu tak praktikovat. Takže se mějte krásně a dobrou noc a hezké dny.

0: Máme 5 minut po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že jste pořád se mnou. Dnes si společně připomínáme podzim takový, jaký si ho pamatujeme z dětství. Houby, zahrady, první chladná ráda, práce kolem domu, podzimní jídla i drobnosti, které člověku zůstanou v paměti po celý život. A budeme pokračovat i dál. Zajímá mě, co pro vás bývalo na podzim typické. Co jste doma dělávali každý rok? Co z těch starých zvyků vám dnes možná trochu chybí? Zavolejte mi se svou vzpomínkou do zlínského studia. Na vaše příběhy se těší Jarka Barboříková. 731 800 900 je telefon. Psát můžete na linka@rozhlas.cz a nebo na rozhlas.cz/linka. Napsal třeba pan Václav. Krásná vůně podzimu z dob školních braných cvičení. Podzimní krajina, mokré listí, směs gumy, plastu a potu. Pláštěnka, holínky, plynová maska při pochodu. Když svítilo slunce, výstroj se zahřála a její vůně byla ještě výraznější. A často zůstávala cítit ještě několik dní. Dnes se stačí ucítit gumu a hned si na to dávné brané cvičení vzpomenu. Václave, děkujeme za originální příspěvek.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 9 minut po půlnoci, tady je noční linka Českého rozhlasu a téma vůně podzimu. Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo? Bylo to prvním svetrem, tmou po škole, deštěm nebo začátkem topení? Na to se teď můžeme zeptat další návštěvy. Halo, halo, kdo pak tam? Slyšíme se? Halo, halo. Tak vypadá to, že máme nějaký menší problém s naší telefonickou linkou, ale když mi dáte pár sekund, tak já ho vyřeším, protože jsem ho identifikovala bezprostředně. Volala nám paní Aneška z Prahy, ta už se teď nedovolá, ale můžu zkusit zvednout.
1: Dobrý večer.
0: Jinou telefonní linku a tam nás čeká...
1: Pan Robert Solomouce.
0: Pan Robert Solomouce, tak vítejte a povídejte.
1: Mně se vybavuje, co bylo na tým podzimu hezkýho a je hezkýho. Barevné listy, je takový kouzelný. Tak se mně vybavuje opečené brambory v popelu, to bylo taky primo. Tak když pouštíme občas se synem draka, to je taky primo. No a ještě se mně vybavuje teda ty houby, o tom mluvilo víc, dneska jsem, jako našel jsem mají. Ty žampiony a bedle, takže mám na mražáku, kamarád to našel to ostatní, takže jsme se tak vyměnili, takže bylo by to na mražáku.
0: Dobře, tak kdybychom měli teď houby nechat stranou, tak vzpomínáte se na nějaké podzimní školní dny? Cesta do školy, mokré boty, družina, první chladná rána. Co u vás doma vlastně znamenalo, že je tady podzim, jak jste to poznal?
1: Tak konec prázdnin, jako, protože to si budeme vyprávět, no ale jinak vzpomínám si na takový ty výlety někdy ze školy, když se někam jelo, tak to bylo taky takový zajímavý.
0: Mm-hmm. Nosili jsme šípky do školy.
1: Jo, pak kaštany. Se nosili kaštany.
0: A pekl jste je někdy?
1: Co?
0: Pekl jste kaštany?
1: No, našel jsem ty jedly, oni jsou totiž dva, jedny jsou normální, jedny jsou jedly a ono to má podobnou chuť jako všechny. Nevím, jestli jste to někdy jedlo. Jako.
0: Jedla. A buď byly nesprávně upravené, nebo mi nechutnaly z jiného důvodu, ale ne, nebylo to nic pro mě. Vám to chutnalo?
1: Mně to připomnalo, mě to trošku připomnalo vlašský ořech, jak by se smíchali s liskovem, ale že tam měl takovou zvláštní chuť. Jako.
0: S čím jste říkal, smíchané? Mě to asi přeskočilo ten telefon.
1: No, vlašské ořechy a máte liskové ořechy a když to smícháte, tak takovou nějakou podobnou chuť to mělo. Jak kdyby od každého trošice ořechu, protože to jsou dva typy ořechy. Uh-huh.
0: No, anebo no a... mi možná někdo připravil ty běžné lesklé kaštany, které máme sbírat na figurky a které jsou nejedlé a které jíst nemáme. No,
1: to, no to jsem neskoušel.
0: To, ani to neskoušejte. Ale možná je dobře, že jste připomněl, že my můžeme připomenout, že kaštanu není rovný, jedle jsou plody kaštanovníku setého, zatímco toho běžného, kterého známe právě z těch škol, tak na jídlo ne.
1: A víte, co se mě Jaruško vybaví?
0: No.
1: Mě se vybaví písničko a dva by od Daňka Listopad. To je strašně krásná. A pak se mě vybaví ještě písnička, nevím, kdo to složil, Barevný stín, to dříve než přestí ty horcletí sníh, Barevný stín, a tak to pokračuje, strašně hezká písnička. No a pak se mě vybaví Mohelničák, to jsme tam byli se ženou, která už teda není, jsou vdovec, to není žádné státně tajemství, 3 roky to je. No a to se mě vybaví na ty Mohelničáku, takový to romantika, kdy jsme šli spolu do lesa, poslouchali jsme nespotremskou muziku, drželi jsme se za ruce a nejlíp bylo večer, to jsme oba spali v jedném spacáku, žena mě hladila, to bylo tak nádherné, že jsem vždycky spal v náruči a jsem ho hladil taky, protože tam bylo úplně nejlíp na světě. Mm-hmm,
0: dobře.
1: A oni tam tak spali všetci, no.
0: No, tak to jsou krásné vzpomínky. Děkuju za ně, děkuju za přízeň, kterou uchováváte noční lince. Poslouchejte dál. Teď píseň od Lucie Bílé, Karla Gotta, Sen v nás zůstává.
1: Jo, tak moc vám děkuji. Na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Ze všech zvonů světa v nás už nevyzvání. Není třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Měli jste nějaké jídlo, které se u vás dělalo hlavně na podzim a dodnes ho máte spojené s domovem? Vzpomínáte si na podzimní školní dny? Kdy jste si jako děti uvědomili, že léto skončilo a přichází podzim? I na tyto otázky může odpovídat paní Naďa, která volá noční linku Českého rozhlasu od Brna.
1: No, já za první všechny pozdravuju moc, co poslouchají ještě. Já jsem ročník 33, takže já jako mám trošku jiný vzpomínky. Pocházím z venkova a tak si vzpomínám, že kopání brambor, rytí řepy, dovežení do domu, teď všecko to musel se uklízet jako do sklepa. Napřed se chodili sbírat trnky, potom se to vařilo, tak jak paní říkala, tou tyčkou, temu se říkalo kotulka na míchání těch švestek. Že když se vařili, my jsme říkali trnky, že se vaří, no tak to jsme taky chodili jako, jak se říkalo, na lízačku k tetičce jako. No to trvalo skoro 2 dny, než se to uvařilo. No a pak hodně vzpomínám taky na to, to už jsem byla jako starší, už jsem možná chodila do první, do druhé třídy, že pěstovali se tam jako cukrová řepa. Tak ta se jako odvážela do cukrovaru do Hodonína tehdy. No a když se to odevzdalo, tak zase, jak se to, jako ten cukr z toho, nevím, jako ten postup, jak je, tak se zase od tí, co to odevzdávali nebo vozili tam, tak měli možnost si od nich brát na krmení jako dobytka, temu se říkalo řízky, to byla už ta postrouhaná řepa. No a pak to dovezl tatínek jako na voze, byla udělaná v takové malé zahrádce, byla udělaná jama velká, do toho se to házelo a jak se ořezávala ta řepa, ta druhá zase na krmení, co byla, tak jak se to ořezalo, to listí, temu se říkalo krky, tak vždycky se nasypalo do toho, naházel tatínek do té jamy těch řízků z té řepy. Na to se naházely ty krky zase z té druhé řepy a my jako děcka jsme to zašlapávali. No a tak se to dělalo, až se doplnila úplně navrch a zakrylo se to pak jako většinou kukuřičným, jak se to říká, no, co zbyde, když se pozbírá kukuřice, jako, jste tam?
0: Ano.
1: No já jsem myslela, že neposloucháte. No a to se s tím přikrylo, na to se hodilo trochu hliny a bylo to potom na celou zimu, se ho bral tatínek jako krmení pro krávy. Takže my jsme na venkově měli takový jako zábavy. Ne jako normálně zábavy, ale museli jsme pracovat. Jako. A bylo to takový všecko pěkný. Jako. Já ještě, když jsem chodila začala chodit do školy, tak jsem ještě doma jsem dělala úkoly jenom při Petrovelové lampě. No a psávala jsem na tu břidlicovou tabulku. Takže to bylo taky jako dětem, když to teď řeknu, tak říkají, babi, to není možný, že se to tak, že jste tak jako to dělali.
0: Kéž byste si ji schovala, že? Kéž by člověk někde našel.
1: No, měla jsem ji hrozně dlouho schovanou, no ale potom mám dojem, že můj první syn, on bydlel u maminky potom dost dlouho, no a on si na to jako psával a nejak se mu rozbila. A to mrzelo mě to. A ještě tady mám schovaný, jak jsme chodila do ruční práce ve 3. třídě, tak kufříček, který byl vyloženě teda jenom z papíru obšitý, takový to dá, jako jak bych to řekla, ta jako a i se dělávali z toho velký kufry, tak takový jako malý kufříček jsem z toho měla a do dneška ho mám schovaný teda.
0: Aha, no, tak to je teda. No. Ta tabulka, já se pamatuju, že jsem to viděla, když se na půdě, ona měla takový okraj dřevěný.
1: No, dřevěný rámeček. Aha. Ano, v jednom rožku v tom rámečku byla dírka, a v té dírce byla provlečená takový kožený, jakoby tenký proužek, pázek, na tom byla uvázaná, tomu se říkalo kamínek, čím se psalo, a malinká ta houbička, anebo jako z té jelení kůže takový, a tím se to umývalo, jako ta tabulka. A z jedné strany byla jako hladká a z druhé byla linkovaná. A to mám dojem, že ještě v první třída a ještě v druhé třídě do pololetí, že jsme na to psávali. Jako, bylo to takový zajímavý, no. No a ty podzimní práce, že to jako děti, museli jsme pomáhat rodičům. No, to se nedalo nic dělat, to se jako rušky se sušily, maminka sušila jako třešně, švestky, a co bylo, co jako se dalo posušit, tak to na Vánoce se uvařilo, vždycky říkala, uvařím vám suchánky a budete to mít celý den, abyste viděli zlatý prasátko.
0: Tak to už je vzpomínka na úplně jinou dobu, psát na břidlecovou tabulku, úkoly u petrolejky.
1: To jako úplně něco jiného.
0: Ale víte, a tak, co říkat, zní to pohádkově, ta práce byla tvrdá, život byl těžký, ale...
1: Ano, ale bylo to krásný. Ano. Celý den jsme byli po ulici, hráli jsme se, nás vychovával zkrátka celá vesnice. Když jsme něco udělali, tak buď nám lépli hned jednu, když to bylo škaredý, anebo by řekli ty, já to řeknu tátovi. No a to jako stačilo, tatínek, jenom když se na mě podíval, tak už jsem věděla, že jsem něco vyvedla. Protože byl takový přísný, ale já říkám spravedlivý. Velice jako. Sice dostala jsem od něho jenom jedenkrát trošku přezadek, ale jinak jako stačilo, když jsme jedli a mně se něco nelíbilo a on poležil jako lžičku do talířku. A jak to trošku kleplo, tak já už jsem věděla, že se něco děje. Tak už jsem byla poslušná. To bylo úplně něco jiného, jak teď. Jako,
0: já jsem byla o prázdninách na zámku, myslím, že Milotice se to jmenovalo.
1: A já jako my jako na venkově tak neexistovalo, tam nebyla školka, tam žádná družina, to jako naopak ještě měla jsem mladší sestřenici, no a chodila jsem do první třídy, no a neměl ji kdo hlídat, no tak jsem si musela vzít sebou jako do školy. To jako tam tak bylo, jako že když měli jsme tam 4 třídky, akorát, že to byly společně vždycky 2 a 2 ty ročníky. No a když neměli kdo hlídat sestřenice, no tak museli ty starší děti si vzít jako děti do školy, ty mladší.
0: Tak to je neuvěřitelné, to si neumí představit, že by někdo udělal v dnešní době. Paní Naďo, moc děkuju za vaše povídání, bylo to moc milé, originální vzpomínky jste přinesla do dnešního ročního vysílání, budu se těšit, že v tom budeme, v tom hezkém vyprávění pokračovat příště.
1: A nedovolala jsem se.
0: Opatrujte se a zase někdy.
1: Mějte se moc krásně. Všechny zdravím a těch máte zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Malá si pamatuju, u nás bývala vyloženě jako domeček sušárna na švédský. A to okolo tak strašně vonělo. A my jsme jako děti vždycky chodili okolo a oni nám dali takový ty pečárky. Takový ještě ty teplý, rozpečený švédský. A to bylo něco tak strašně dobrýho. No a potom tady to, jako, protože já jsem vyrůstala ze zemědělství, takže tam pochopitelně byly ty zemědělské práce, že jo. A brambory, to bylo samozřejmě, že když se sbírali, tak se pekly potom v té natě, když se pálila nať, tak se tam pekly ty brambory, změnili fousy a ždovíkám. A my jsme měli aleje se švestkama, tak to se trhali švestky a vozívali. Tenkrát Marila z Rokycan je vykupovala. Jo, tak to se tady to všechno. No ale víte co, my jsme taky zelí, o tom nikdo nemluvil. Zelí se taky nakládalo. No.
1: Myslím, že už to někdo zmiňoval, ale paní Evo, můžu se doptat, vy jste zmínila švestky a pak pečárky, ale pečárky to jsou přece žampiony a neřekla jste pečárky?
0: No, ale
1: švestky.
0: Tohle to byly ty rozpečený švestky, ty ještě nedosušený.
1: Aha, a vy jste tomu říkali pečárky?
0: My jsme jim říkali pečárky, no. Oni byli ještě teplý, takový šťavnatý, měkký, jo, nebyly to vyloženě dosušený švestky ještě. No a my jako děti jsme chodili vždycky okolo té sušárny. Já už si ani nepamatuju, kdo z té vsi to tam sušil tenkrát, že jo, protože jsme byli malí. A všechny ty děti jsme chodili takhle okolo té sušárny, aby jsme dostali ty švestky. A oni nás kolikrát vzali dovnitř a my jsme tam koukali, oni tam byli takový palandy, jo, a na tom byly ty švestky, protože to se sušilo pro celou vesnici. No, ale říkám, to byla taková vůně, to úplně cítíte, ještě teďko si ji dovedete představit, tu vůně prostě, těch švestek, to je něco, no. No, právě potom zase, tak jsme nakládali to zelí, no, protože my jsme byli 4 děti, tak jsme toho zelí dělali docela dost. No a jako dneska vyndáte brambůrky, tak my jsme na talíř vyndávali kyselý zelí anebo přinesli košíček jablek. Jo, že se celou zimou se takhle...
1: A teď, paní Evo, rozumím tomu, že se bavíme hlavně o podzimu našich dětství, ale teď děláte něco z toho, o čem mluvíme?
0: No, to víte, že zelí nakládáme. Teďko zrovna příští týden jedeme do Křimec pro 30 kilo zelí a už půjde do flašek nakládáno.
1: Ano, taky jsem to zkoušela, dala jsem tam víc kmínu, než bylo potřeba. A dáváte tam ještě ty jablíčka? Jak se
0: ne, jenom sůl a kmín, jo. A přišla, protože si ho teďko nechávám nakrájet, protože jinak jako na tom cetlíku ho to neuděláte tak jemný, jako oni ho nakrájí. No a přišla jsem na to, že když si ho hezky přivezu, prosolím ho, prokmínuju a nechám ho do druhého dne v hrnci, tak ono je takový krásně jemňoučký a pak teprve ho nandám do těch flašek a zapáhnu a hotovo. Jo,
1: tak budete zdravá.
0: Dávám to do flašek.
1: Tak no. ať vám chutná, ať vám zdraví slouží, díky kysanému zemí.
0: No 30 kilo, ale každým rokem zmizí.
1: To je dobře. Ano.
0: No, je výborný, to jako prostě domácí kyselý zemí, to je něco. No,
1: už má letitou tradici.
0: No, to červená řípa naložená a kyselý zelí, to je něco, no. To patří k podzimu. No. A jinak já teda jako houby taky to, ale u nás jako, protože říkám, já jsem byla ze 4 dětí a 3 bráchové, že jo, takže ty chodili spíš s tátou na ty houby. A je pravda, že já, když jsem se tam 3x otočila, tak jsem nevěděla, kde jsem, takže já chodila jenom okolo cesty. No. ale jako vždycky jsme houby přinesli, no. A teďko tady zase chodí mladí na ty houby a máma

0: zakládá a suší.
1: Pani Evo, děkuji za to, že jste nám zavolala. Děkuji, že jste s námi teď vysílala chvíli noční linku Českého rozhlasu. Těšíme se na vaše další návštěvu.
0: A vy se mějte hezky všichni a dobrou noc.
1: To bylo krásné slyšet, jak to dřív bylo, jak se dřív žilo. Vidíte, já těším se na další vaše příběhy, protože některé tradice zkrátka stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Podzem má své nezaměnitelné vůně, barvy i chutě. A mnohé z nich nás dokážou během okamžiku vrátit o desítky let zpátky. Vůně lesa, spadeného listí, jablek, hub nebo prvního zatopení v kamnech v sobě často ukrývají vzpomínky na dětství, domov i chvíle strávené s rodinou. A právě za těmito podzimními vzpomínkami se dnes vydáváme v noční lince a volá nám pan Miloš, aby se s námi povídal. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Já bych vám chtěl připomenout, tady už bylo skoro všechno řečeno, jo, ale ještě se zapomnělo, nebo nemluvilo se ještě o tom, že se taky pálila slivovice na podzim, což taky byla veliká vůně, jo.
0: No a nejenom vůně to, i radost.
1: Vyrábělo se trnkové víno, ale to nebylo ze švestek jako strnek, ale strnek, takových malých kuliček černých. Z toho se vyrábělo víno, ze šípku se vyrábělo víno, z rybízu se vyrábělo víno, takže to byla taky taková podzimní činnost.
0: Počkejte, můžu se u toho zastavit, takže vy jste ze švestek nedělali jenom slivovice, ale i švestkové víno? Protože...
1: Ne. Nebo... Trnkové víno, ale trnka je něco jiného než švestka, ale na Valašsku se říká švestka trnka.
0: No, ale to už se dnes neslyší tak často. Jak to chutnalo?
1: No, chutnalo to velmi dobře. To bylo nejlepší víno. Taky z borůvek se dělalo víno, jo, to bylo taky dobré. No.
0: No
1: tak
0: teda,
1: to byly vína prostě, ale ještě
0: to je úplně už zapomenuto, že?
1: No. Podzimní vůně chryzantem nebyla připomenuta. Chryzantem je spojené s, jako hřbitovní kvítí s podzimními návštěvami hřbitovů. Tak to jsou taky. A potom podzimní lovy. Na podzim se chodilo, se lovili zajíci, lovili se bažanti a my jako děti jsme dělali nadháněče. Za to jsme dostali nějakou trofej potom za odměnu. Takže to byly takové podzimní věci, anebo sjíždění mládeže na internáty po prázdninách jsme se těšili a jsme jeli na střední školu z celé republiky, jsme se sjížděli, tak už jsme se na sebe těšili, protože jsme byli jak jedna rodina.
0: Sjíždění mládeže na internát, trnkové víno, dušičky versus chryzantémy. No, potom lovy, vy jste studnice podzimních vzpomínek, Miloši, no. Ale ty lovy, to byla tehdy událost pro celou vesnici. To ano. Si taky neumím představit, že by se dnes tyto akce pořádaly. Dneska se samozřejmě na lovy chodí, ale ta atmosféra a účel je taky úplně jiný, vidíte?
1: No, tenkrát to bylo zajímavé na těch lovech. Prostě, jak říkáte správně, celá vesnice se toho zúčastnila. Děti dělali nadháněče s klackama v rukách a lovci lovili, že a tak dále. Pak se to vezlo, ty úlovky byly veliké, jo. No a oni šli do hospody a tam se pěkně napili ti lovci, ale neslyšel jsem, že by se nějak ranili mezi sebou, nebo že by byly nějaké problémy.
0: No, na to jsem právě chtěla reagovat, že si neumím představit, že by někteří dnešní rodiče pustili vlastně ty děti, aby dělali ty nadháněče.
1: Ano, ano. Bylo to trochu nebezpečné.
0: No, trošku víc možná, no. No, tak je hezké, že jste to zakončil tím, že se žádná událost nestala, která by...
1: Žádná událost se nestala, bylo to jako v pořádku většinu. Teda já jsem na nic tak špatného nepamatuju. Jinak ještě k těm bramborům bych se rád vrátil. Chodili jsme na brigády ze školy na brambory. Jo, tak já jsem třeba například měl za úkol ve sklepě schrnovat to, co mi tam nasypali, prostě dávat to nahromady, jo. To byla taková silná vůně z těch brambor, že to do smrti člověk nezapomene. No a potom jsem měl brambory taky rád na svoji zahrádce, když jsem je tam vypěstoval a rukama jsem to vyhrabal ze země, tak to tak příjemně vonilo, ty brambory, člověk z toho měl úžasnou radost, taky jsem to měřil, kolik to bylo v loni, kolik je toho letos, jo. No a ještě jako hodně malé dítě, kolik mě mohlo být, tak 7 roků, tak jsem chodil na sklízení řepy. Ta řepa se sklízela kdysi tak, že se to vyoralo, že? Potom ta vyoraná řepa se osekávala. To už bylo obyčejně zamrazu, takže mrzly ruce u toho, tak člověk měl strach, aby se tou mačetou neseknul do té ruky, která držela tu řepu. No a z těch řep jsme taky jako děti potom dělali, teď se to dělá z dýní, ty halloweeny, jo, ale tenkrát jsme to dělali z řepy, že se vydlabali řepu, v ní ten obraz nějaké příšery, do toho se dala svíčka, nosilo se to prostě a strašili jsme se s tím. Většinou ta řepa byla ta červená, ona nebyla červená, ale říkalo se jí burina, taková žlutá řepa, která se používala na krmení, jo. Tak ta svítila nejlepší.
0: Já bych vás poslouchala i dál, já myslím, že vy byste to i dovysílal do té jedné hodiny. Děkuju, Miloši, jsem ráda, že jste se k nám dnes přidal, rádi jsme vás poznali, opatrujte se, zavolejte zase někdy, byli bychom rádi.
1: Děkuji, bylo to pěkné, moc pěkný program. A ještě vás musím pochválit za hudbu, kterou tam dáváte, protože ta hudba mě osobně se líbí. Dneska rozhlasové stanice, to je jedna veliká diskotéka, ale upřímně řečeno, nemám z toho radost. Kdežto tady se vám podařilo vybírat pěkné melodie mezi tím.
0: A víte co, za tu pochválu si teď můžete vybrat, jestli mám pustit Valdemara Matušku nebo Jiřího Korna.
1: No, to je těžko teď rozhodovat. A dejte mi toho Korna, ten je méně častý.
0: Dobře, je váš. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu se pomalu chýlí ke konci. Mluvili jsme o vůních podzimu a dnešní díl noční linky završí paní Emma, která volá z Javorníku u Jeseníku. Haló, slyšíme se?
1: V první řadě bych chtěla pozdravit vás a všechny posluchače a hlavně posluchače z Valach, protože jako podzim pro mě nemám ho ráda. Já jsem rak, mám ráda teplo slunce a podzim pro mě začínal tím, že v potoce, kdy jsme se koupali, zašly takové zelené řasy, to už jsme měli zákaz od rodičů. Teď maminka měla velikánskou zahrádku a upravovat záhony na podzim. Já jsem to tak nesnašela, úplně jsem byla to alergická, tak jsem radši šla satníkem sekat dřevo, sklízet uhlí. Když se u nás krouhalo zelí, šlapat zelí půl dne do velkého sudu, no to se byla úplně na to na nervy. Tak jsem to nesnašela, to krouhání a šlapaní. Ale co jsem milovala strašně, když jsme přijeli na paseky na Valach k babičce, oni měli takovou klasickou dřevěnou pec, tam byly rošty, sousedí nosili ovoce, jablka, hrušky a to se tam sušilo. A to tak krásně vonělo a to křižáli se tomu říká na Valachách a to bylo tak dobré. A to jsem zbožňovala tam u té pece skládat na ty rošty, tam bylo třeba 5-6 roštů. Sousedí donesli pytle ovoce na krajeno a jsme to skladali a to jsem milovala, jak se to jako sušilo, tak se zobala. No to je jediná věc z podzimu, na který ráda vzpomínám a milovala jsem to tady to strašně.
0: Ano, já se to snažila vybavit, jak jste říkala, tu pec z rošty, to měli doma, nebo to měli někde vedle ve stodole?
1: Ne, to měli takový, no vedle domku byl takový přístřešek
0: takové
1: udělaný.
0: Takové sušírny.
1: Z jedné strany se topilo a z druhé strany byly ty rošty.
0: Ano, tak to.
1: A tam se sušilo to ovoce pro celé Valašsko, já říkám vždycky.
0: Byla jsem v Bílých Karpatech teď před 14 dny v jedné sušírně, jenom mě přijde škoda, že teď je to tam jako atrakce, na kterou se chodí turisté dívat a předtím to byla běžná součást života. Událost, které se sešla vždycky celá vesnice.
1: Děti, a představte si, že to pořád funguje. Ta sušírna pořád tam je na těch pasekách, jo, a když tam přijedu, tak mi to třeba v létě tak se nesuší, že ale na podzim, musíš přijet na podzim, říkám, když to půjde, přijedu a zase budu skladat to ovoce a zobat to. To jsem strašně milovala tady to.
0: Dobře. Paní Emo, musíme se rozloučit, protože čas pokročil, bude 1 hodina, budeme se přepojovat ze zlínského vysílání do Prahy, takže děkuju. Doufám, že máte radost, že jste se ještě dostala do vysílání.
1: No, bylo to se zase volala časově, protože já přijedu pozdě z Prahy, jsem moc kocká a když je čas, zavolám. Hodně mám štěstí, že se dovolám.
0: Tak. V tom případě se uslyšíme opět příště, ať se vám daří.
1: Krásný podzim všem, i když já ho moc nemusím kvůli té zimě, mám radši slunce, vodu, teplo jako rak, že? Ale už se těším, až pojedu zase příští rok na Valachy, letos mi to nevyjde. A budu to ovoce sušit a zobat to, ježiš, a tu půlní. To je něco nádherného, opravdu.
0: Paní Emo, děkuju. Dnes jsme společně s vámi otevřeli spoustu podzimních vzpomínek. Od hub, zahrad, zavařování, přes zelí, slivovici, chryzantémy až po chvíle, kdy spolu lidé na vesnici žili možná o něco více než dnes. Moc vám děkuji za všechno, za volání, příběhy i vzpomínky, které jste s námi sdíleli. Přeji klidnou noc, hezkou neděli a ať vám letošní podzim přinese co nejvíce příjemných chvil. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková a uslyšíme se ještě v tomto týdnu jednou, a to dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Ten dnešní život s komikem doslova procváláme. Miluje totiž koně, stejně jako motorky nebo herectví. A já myslím, že bude na co vzpomínat při krátkých ukázkách vybraných z archívu. No a protože v našem pořadu jde hlavně o legraci, čekají vás i skeče. Patrik Rozehnal vám představuje pokračovatele jednoho hereckého rodu. Je to syn Dany Medřické. Příjmení má po svém otci, který byl také hercem. Už víte? To je hádanka, co?
2: Co to tu na mě hrajete? Jsem blbej já nebo vy?
1: Prosím tě, Vašku, co blbneš? Máme si přeci povídat o tvém životě a pouštět si v rozhlase filmy.
2: Kdybych tě neznal, tak řeknu, že jsi světej.
1: No dovol, já jsem se seriózně připravoval.
2: Tak se pochlup.
1: Sestavil jsem z ukázek celou hodinu. A jako host tu bude Václav Vidra.
2: A kdože?
1: Vašek Vidra.
2: Kdo?
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Dovolte mi dnes vyprávět společně s hlavním protagonistou dnešního dílu příběh Václava Vidry. Někdy se také říkalo nejmladšího.
1: Hvězdné návraty.
0: Dnes bych mohl říct, že naše životy s Václavem Vidrou se protly hned na úplném začátku. Narodili jsme se totiž ve stejné porodnici, jen s tím, že já až 18 let po něm. Jemu se to poštěstilo 7. ledna roku 1956 v Rooseveltově ulici v Praze Bubenči. Jeho tatínek Václav byl hercem, maminka Dana Medřická herečkou a dědeček Václav Vidra zase ředitelem Národního divadla. Byl tak součástí herecké dynastie, kde se divadlo neřešilo, ale žilo. Přesto necítil mladý Vašek žádný tlak, žádné řeči o osudu. Jen tak v rodině nějak se neslo tiché očekávání, že tohle dítě se jevišti stejně nevyhne.
2: Vůbec mě k ničemu nenutili. Jako maximálně ve škole bych se nějak učil, ale...
3: A dařilo se jim to?
2: Nedařilo. Tak o to víc je to zradilo od toho, aby mě nutili, abych šel třeba k divadlu. No. Ono to dopadlo tak, že nakonec já jsem měl v 9. třídě strašný problémy s matematikou a v pololetí jsem měl 4. A skončilo to tak daleko,
3: Felix, že dokonce... Felix, říká to já schování?
2: Mluvím o matematice.
3: Jo, tak, já jsem měl 3 schování, víš, tak jako...
2: Schování já měl samý jedničky, pořád. Já byl slušný chlapec.
3: A táta měl taky těžkou ruku?
2: Táta neměl, dal mi jednou jedinkrát v životě mi dal pohlavek.
3: Jo.
2: Ale takový pořádnej, no.
3: Takže mamka velela...
2: Jsem zbořil na letním bytě schody. No. My tam udělali nový betonový schody a my jsme tam přijeli a jsem řekl, je schody, a proběhl jsem se po nich nahoru a dolů a když jsem běžel dolů, tak jsem ho koupil, no.
3: No ale zpátky k té 4.
2: No ano, zpátky ke 4. Takže dokonce to dospělo tak daleko, že já jsem strašně o prázdninách chtěl motorku Pioníra. Zaslech jsem tady, že měl táta nehodu, no tak máma se právě bála, že bych taky měl nehodu, že by to bylo asi ošklivý a ona se o mě měla strach. No tak představte si, co jak jí muselo být, že už mě slíbila, že mi toho Pioníra koupí, když nebudu mít horší známku než 2 na vysvědčení. Já jsem celou zimu chodil na doučování ke svojí tetě, což byla matikářka, a dokázal jsem to. Já jsem měl jenom nejhorší známku 2 na vysvědčení. No ale dopadlo to tak, že máma, protože byla moudrý člověk, tak přišla s takovou jako náhradním nápadem, že místo té motorky mi koupí psa.
3: Já jsem myslel koně.
0: Tuhle ukázku jsme si vzali z rozhlasového pořadu Vzpomínky nám zůstanou. A ve škole ještě zůstaneme. Tentokrát v ukázce Znovod Petra Novotného v režii Jiřího Adamce.
4: Václav Vidra. Čau, trubky. Ty brďo, zase ve škole, to bude pruda.
5: Vidra, budeme se chovat slušně, ano?
4: A je vrchní totál už je tady. To abych si udělal na dnešek prezenčku. Tak co tam máme? Vysvětlit Poldům to políčko Mariány na školní zahrádce? No. Školníkovi koupit těhotenský test? Vybrat ve zborovně výpalný.
5: Kolik je 2x2?
4: Tyhle, kámo, tvoje starosti na moji hlavu.
5: Prosím.
4: Že nevím, jsou čely, no.
5: Mě to oslovíš, Vidra.
4: Sorry, vole, pančely, no.
5: To, že ti je 40 let, ještě zdaleka neznamená, že budeš porušovat zásady slušného chování ve 4. třídě základní školy.
4: Ne, můžu za to, že jsi mě nenechal prolézt vejš?
5: Vidra, jak tě můžu nechat prolézt vejš? Když nevíš ani, jaký je rozdíl mezi samcem a savcem.
4: To náhodou vím. Samec to je chlap od samičky a savec to je můj fotr.
5: Víš co, Vidra, já tě nechám prolíst do vyššího ročníku. Když mi teď řekneš vyňatá slova poz.
4: No jasně, to je jednoduchý, to vím. Brzy jazyk zarazit.
5: To je strašně, já tě to řeknu, Vidra. Ty seš exot.
4: Hele, to teda nejsem, jo. To si jej bacha, ale. To je můj brácha. Chudák černej.
5: Panenko skákavá, tohle je familie.
4: Hele, to on do bacha na jazyk, jo. Bacha, ale. Nebo na tebe pošlu strejdu. Víš, příští týden ho pustí z lochu a víš, za co seděl, jo? Betonový botičky a glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
5: Tak co? Jsou tady všichni?
4: Určitě.
5: Kde je Černocká? Chlouba mi třídy.
4: Prej chlouba, hraješ prdku, přitom je blbá jak tágo. A ještě podlejzá.
6: Je, pane učitel! Já jsem se opozděla, mě to moc mrzí, nejela tramvaj, já se moc omlouvám.
5: Dneska čekáme velmi těžkou zkoušku. Bude to neohlášená inspekce z těch nejvyšších míst. Přijde si prověřit vaše školní znalosti a podívat se na stávkujícího učitele.
6: Je, pane učitele, vy stávkujete, jo? A proč?
4: Se na něj podívej, asi za větší obědy, ne?
5: Nejenom za větší obědy, Vidra. Za všeobecně vyšší úroveň našich učitelů. A protože jsem si uvědomil, že nikdo vám lépe nepomůže než my sami, rozhodl jsem se vzít spravedlnost do svých vlastních rukou. Až přijde inspekce, chci, abyste správně odpovídali na otázky, které si teď naskoušíme, ano? Vidra!
6: Ano.
5: Takže jasně. Znovu, kolik je dvakrát dvě?
4: Ty logo, to je tlak, tohleto. Ale něco lehčího by tam nebylo.
5: Nebylo, Vidra, dvakrát dvě jsou čtyři. A pamatuj si to, protože se tě před inspektorem na to zeptám znovu.
6: No?
5: Petruško, ty co z hudební nauky, to ty umíš. Kdo složil lišku Bystroušku?
6: Jako, myslíte, kdo tu lišku složil v lese?
5: Kdo složil operu Liška Bystroučka?
6: Operu, no. Teď jsem to měla na jazyku.
4: Tak už to vyplivně, tady nejsme do rána, ne? Vy prdlajs.
5: Lišku Bystroušku složil Leoš?
6: Mareš.
5: Leoš Janáček, Petro.
6: Jo, Janáček, no jo, já jsem to věděla, já jsem to jenom zapomněla, protože já se nemůžu soustředit, protože tady Vidra pořád do mě píchá tím nožíkem, já se nemůžu soustředit.
4: No není pravda, já ji vůbec nepíchám.
5: Vidra! Soustřeď se! Kdo vyhrál poslední volby?
4: Slavie.
5: Demokracie! Sociální demokracie!
4: Říkám, no.
5: Zapamatuj si to, za chvíli se tě na to zeptám znovu. Kdo je předseda vlády?
4: To vím náhodou přesně. Major Zeman.
5: Zeman už tam dávno není. A major nikdy nebyl. Ne, nečup takhle na mě.
4: To je to jedno, ne?
5: Není to jedno, Vidra. Pamatujte si to pořadí, prosím vás, Vidra. Dvakrát dvě, čtyři.
4: No
5: Petro, Liška Bystrouška, no, Leoš Janáček, Vidra.
4: Sociální demokracie, Špidla.
5: Vladimír Špidla, musíš ještě říct. Vladimír Špidla. A dáme taky něco těžšího, aby inspektor viděl, ano? Petruško, něco z vyšší třídy, co? Co takhle? Ruský romantiky? Nebo Dostojevskýho? Petro, klasika, hiď? Klasika, no?
6: Ano, klasika, že partner je nahoře, partnerka je dole.
5: To je jiná klasika, Petro, Dostojevský.
6: Dostojevský
4: je nahoře?
5: Co to je Dostojevský?
4: Ruská trojka.
5: Zločina trest, bratři Karamazovi.
6: Ano.
5: A idiot!
2: Ale já jsem chtěl být původně, když se mě takhle ty příbuzní ptali, co bych chtěl dělat, tak jsem nikdy ze mě nevypadlo, že bych chtěl být to, co oni by chtěli slyšet, to znamená herec. Ale začalo to hasičem, pak ošetřovatelem v zoologické zahradě. No a pak, když už přituhovalo a už to vypadalo, že se budu konečně muset teda něčím opravdu stát nebo nějakou cestou vydat, tak jsem přišel, že bych mohl být malíř. Jako obrázky,
7: jako pokojů, nebo?
2: Obrázky. Ne, jako, že bych přece jen tu uměleckou cestu nastoupil, což by se tátovi moc líbilo, bývalo. Malíř takový svobodný povolání, může se malovat, kdy chce, co chce. taky prodat, kdy chce, kdo chce. A...
3: Jenom ovšem koupí, kdo chce.
2: Ano, samozřejmě, kdo chce, říkám. Taková kdo chcárna.
3: Kdo chcárna a co chcárna? Ano,
2: ale zradilo mě z toho to, že bych musel absolvovat nějakou... Ne, takhle, ještě to mělo jednu peripety. Máma sebrala moje obrázky a ukázala je panu Laštovkovi, který tenkrát portrétoval. No a když se vrátila, tak říkala, že teda dva obrázky se mu docela líbily, no a teda ten jeden obrázek byla koule a druhý hranol. Takže jsem i při svých špatných matematických schopnostech jsem si dokázal spočítat, že už mě zbývá akorát krychle a nějaká něco podobného ještě už ani nevěhla možná.
3: No tak počkej, Picasso v kubisti,
2: no
3: že to mohl
2: jsem
3: si...
2: nevěděl tenkrát, no ale bál jsem se, že ty čtyři obrázky by mě neuživily, ale... Tak jsem to změnil na spisovatele, pač jsem měl taky samý jedničky ze slohových cvičení. No ale pak jsem se dověděl, že teda na tuhle kariéru bych mohl nastoupit jedině po absolvování nějaký 12letky nebo gymnázia. A tam byla ta matematika právě. No. Takže ve chvíli, kdy jsem se dozvěděl, že na konzervatoři matematika není, tak v podstatě bylo rozhodnuto.
3: Takže znouzectnost?
2: No, takhle v zásadě bylo to jedno z momentů, který ovlivnil moje rozhodování. Jeden z momentů, no. Další moment, nevím, už tenkrát asi mě prostě nic chytřejšího nenapadlo.
0: Konzervatoř tak byla logickým krokem. Ne rebelií, ani splněným snem. Prostě další stanice na trase, která vedla rovnou do divadelního angažmá. A pak taky na Prkna, kde skutečně dokázal Václav Vidra vždycky bavit.
4: Kamarád potká kamaráda a říká mu, čeče, poslal jsem starou pro brambory a přejelo jí auto. Ježišmarja, co budeš dělat? Já nevím, asi rejži.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví a vzpomíná na svůj život také zároveň Václav Vidra. Zůstaňme ale spolu ještě v okamžiku, kdy se hlásil na školu. Tady jsou jeho osobní vzpomínky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Já jsem si našel teda nějaký ty monology, nebo co jsem si myslel, že by mohlo jako a básničky dvě a dokonce písničku jsem musel mít nějakou. Takže monolog byl od Cílka ze Strakoňského dodáka i s písničkou, tím jsem zabil dvě mouchy jednou ranou. Pak byl Hamlet monolog hercům a pak byly nějaký dvě básničky, o kterých nevím už přesně, který to byly. Myslím, že to byla nějaký Sládek nebo a Seifert nebo nevím, něco takového. No a říkal jsem si to, různě jsem si třeba něco nahrál na magneťák a jednou jsem to mámě pustil a ona říkala, abych se nesnažil dělat dědečka. No, tak to mě dala ránu samozřejmě. Já jsem se inspiroval, že jsem si pouštěl ty jeho desky. Tak to nějak, ta rodová závislost ze mě vypadla úplně zbytečně. A ty zkoušky se přiblížily a v předvečer těch zkoušek prostě jsme seděli u večeře a rodiče přišli s nekompromisním požadavkem, že jim musím ukázat to, co jsem si připravil.
3: Předvečer těch zkoušek. Dvoje přijímačky.
2: Ano, ale ty první byly daleko strašnější. Já jsem trpěl příšernou trémou, ale takže jsem vlastně, se mi začalo klepat koleno a začalo brnění od konečků prstů a brnění postupovalo až nahoru dál. Už jsem necítil, do půl pasu jsem byl mrtvej. To už jsem necítil ani to brnění, jen jsem doufal, že není vidět, jak se mi klepe ta noha.
3: 60% invalidita ještě před výkonem.
2: Ano, ano. No to postupovalo během výkonu. Ta básničku jsem říkal a už jsem nevěděl, co říkám. A pak už jsem necítil, v zuby brně brněly, pusa mě brněla. A těsně před tím, než jsem omdlel, básnička skončila. Takhle to probíhalo prostě. No tak odrecitoval jsem rodičům ty svoje kousky. No oni jako řekli, no dobrý, no tak my ti budeme držet palce. Tak jsem usoudil, že asi dobrý teda, no. Mě něco možná ještě malýho poradili. A byli natolik chytrý a prozíraví, že věděli, že mě to nenaučí, jako že když mě začnou tam pilovat, jako jak to mám říkat, takže bude konec. No takže jsem šel na ty zkoušky a nakonec mě vzali, no. Na odvolání.
3: Takže až na odvolání.
2: Až na odvolání.
0: Po absolutoriu na Pražské konzervatoři Václav Vidra působil v několika divadelních souborech. Třeba v Kladenském divadle Jaroslava Průchy, v Městském divadle v Mladé Boleslavi nebo v Městských divadlech pražských. Od roku 1995 je členem divadla na Vinohradech. Kromě toho ale hostuje i na jiných pražských scénách, třeba v divadle Bez zábradlí nebo v Hudebním divadle v Karlíně. Ale teď vám předvede, jak umí sehrát scénku třeba i pro televizní zábavní pořad. Telebazar, Zdeněk Izer a scénka nazvaná Spisovatel.
3: Pan spisovatel.
4: Dobrý den.
3: Pan spisovatel.
4: Tady, mám to nesvět.
3: Ano, tady si to odložte, když tak, jo.
4: No, vy jste vteřinku počkal, mohle to tak. Hodně.
3: Ano.
4: Já jsem plodnej. Můžu se posadit?
3: Ano, ano. Bohužel plodnej, ano.
4: Ano.
3: Bohužel, bohužel, ano. No podívejte se, ten váš rukopis, co jste mi poslal minule, abych ho vydal, tak jak jste to nazval?
4: Špalek.
3: Špalek pohádek. Špalek. Špalek. Tak špalek to je, no, to je spíš kláda, ne?
4: To je špalek, já jsem to taky tak nazval, špalek. No, taky jednak je to jako špalek veliký a
3: ano.
4: Potom jsem v tom špalku taky všechny ty pohádky popravil. Popravil.
3: Popravil. No podívejte se, ta vaše předchozí kniha, kterou jsme odmítli vydat, jak se jmenovala?
4: Šest půlek pohádek.
3: Ano, šest půlek pohádek. Ano, šest. Tak je pravda, že těch šest půlek pohádek jste tam pěkně vyrovnal, to dalo by se lidově říct, že jich bylo i tři prdele, vidíte?
4: Šest půlek.
3: Ano. No tak, tu jsme odmítli vydat kvůli stejným dvěma problémům, proč nechceme vydat tu vaši novou knihu, víte?
4: Vy s ní máte problém? Četl jste to vůbec?
3: Samozřejmě.
4: Víte, co mi to dalo práce? Co jsem na tom strávil času?
3: Tak bez pochyby jste na tom promarnil hodně času. To mi je naprosto jasný. Helejte, já jsem to čet samozřejmě velmi pozorně, jo, ale nemáte pocit, že ta knížka je jako poněkud rozsáhlá přece jenom?
4: A co?
3: No ne, jako vy tam máte jako jeden požadavek, že to bude povinná četba ve škole, ovšem. Představa, že to dítě má několik předmětů a vláčí na hrbu jenom tohle. Sedmiletý dítě.
4: No hejte, tak ať si trochu zaposiluje, ne? No, jsou to všechno chcípáci, no. Takový mlňavý, no. Tak nebo to víte co, tak to vydejte po dílech třeba v nějakém časopise. Třeba ve Sluníčku. Nebo
3: ve Sluníčku, no. No, jsme to vydávali doživotně těm dětem. No,
4: tak
3: to.
4: Aspoň mají do smrti co číst, ne?
3: No, podívejte se, další věc, ta vaše kniha je poněkud drsná, bych řekl. Víte?
4: A co?
3: No a co? Já nevím, no a co? Tadyhle například vy píšete v kapitole ano, Maruška a její měsíčky. V kruté zimě omrzla, ledva vykročila z domku a pochopitelně se vrátila bez jahod. Macecha jí zbyla do bezvědomí. A nebo tady čtu v jiné kapitole. Zemřela matka do hrobu dána. Ha, ha, už je tam. Máte něco proti ženám, slyšte?
4: Už je tam. Proti ženám ne, proč?
3: No ne, nebo na jiném místě, tadyhle. Sněhurka sedmi trpaslíkům pila krev.
4: No.
3: Takže se na ní domluvili. Když zbyli po třech dnech ze sedmi trpaslíků jen čtyři, rozpárali ji zaživa. Čemu se smějete? To přece není čtení pro děti, tohleto. Z týhletý vaší čerby by se ty děti pomočovaly do 16.
4: Nebo mít problémy, že jo?
3: V kapitole o Karkulce pro změnu píšete, tadyhle. Karkulce vlk několikrát rozlámal její nové horské kolo.
4: Kolo.
3: Pod pohruškou smrti kolo několikrát svařil obloukem. Babičko, proč máte tak velké oči? To mám z toho svařování, ty krávo. To už snad přeháníte.
4: To je dobrý, že jo?
3: V kapitole u Jiníčkovi a Mařence. Kdo si tu tady píchá perníček? Samozřejmě, že jdete s dobou, ale takhle to nemůžete, že, aplikovat. Ne, no, to přece nemůžou číst děti.
4: A no tak teď to není jenom pro děti, že jo? Se, v podtitulu tam jsem napsal na začátku, kdybyste se koukl, tam je to napsáno, že to je od největších pro nejmenší.
3: Samozřejmě, to je další věc. Myslíte, že děti budou chápat vaši pojetí lišky bystroušky, jak liška vytunelově stavební spořitelnu?
4: Víte vůbec, jak ty lišky plišou, jak to běhá v těch supermarketech, ty děti se toho tam taky bojí, že jo? A ty parchanti už taky nejsou, co bejvali. A mimochodem ten Hrabala nebo ten Erben taky psali drsně. Tak co?
3: Ovšem ve vašem případě, kam by se na vás Erben hrabal, víte, pane?
4: No, jo.
3: S těma Erbenovýma básničkama to taky nebylo jednoduchý, že jo? Ale to, co jste mě přinesl, to prostě nejde.
4: No co, já jsem se s tím taky nepáral, teda nepopáral. Jsem se nějaký páral, nebo co?
3: Tady ta kniha je nepublikovatelná.
4: Tak mi vydejte něco jiného, ne?
3: Já nevím, co.
4: A tady mám s sebou různý jiný knihy ještě. Tady třeba vám můžu názorně předvést, tady mám jedna, se jmenuje Souboj Titaniků. To je moc dobrá knížka, se podívejte, nebo Kajínek a Kabel. To je z toho vězenství. A tady Tisíc a jedna moč. A nebo tady tohleto, to je dobrý, to je. Tenkrát na záchodě. To je western, to by se z toho, jste se z toho po...
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Václav Vidra dokáže pohledem pohladit, potěšit, ústy rozesmát a svým tělem možná třeba taky nadchnout. To všechno je totiž herectví, které ovládá dokonale. Aby ne, vždyť ho má i po svých rodičích. Po tatínkovi i mamince. Na ní vzpomínal třeba i v pořadu Vzpomínky nám zůstanou.
2: S mámou jsem nikdy neměl nějaký jako zásadní problém. Jsme měli úžasný vztah a já tam to fungovalo tak, že právě nejhorší trest pro mě byl obecně za cokoliv, že byla smutná. Máma ani se nemusela dívat, ona zesmutněla. A to pro mě bylo nejstrašnější, že jsem mámu udělal smutnou. To bych si byl nafackoval sám. No a táta, on byl taková jako autorita, byl už starší, vlastně já, když jsem tak nějak byl kolem té puberty, tak on byl děd pro mě. A trošku mě les na nervy tím, že je děd. No.
3: A poděděl jsi něco?
2: No asi jo, no. On právě tím on byl takovej hrozně tvrdohlavej a někdy byl vzteklej. A mě to samozřejmě štvalo a teďka mám takový pocit, že už dostám do toho věku, že budu taky tvrdohlavej a vzteklej. Že přece jenom někde ten táta ve mně zůstal zaseklej. No.
3: A maminka, býváš taky smutnej?
2: Taky bývám smutnej, ale nějak je to každému jedno.
1: No, musíme říct, že jednou maminku i zklamal. Byla dokonce tak rozhozená, že ho požádala o jeden důležitý krok. Jakési gesto. Na to zavzpomínal při jeho 70. ve vysílání Českého rozhlasu i jeho přítel, kolega, herec Viktor Price.
4: Jak to tenkrát bylo? Něco si prošvihnul a já jsem za tebe něco dělal. A maminka tě pak vzala za ruku, dovezla tě k nám do Kunratic.
2: Jo, ano, to si pamatuju. A to,
4: chceš ale nevím, to dopovědět?
2: Chci to dopovědět, ano.
4: Já mám pocit, že jsem něco za tebe zaskakoval, že jsi něco prošvih. A byl jsi novej v městských divadlech.
2: Ano, ano.
4: A maminka to nesla tak těžce, že nás vyhledala na té venkovské adrese na okraji Prahy, přivezla Vašíka. Jana byla akorát na kolenách, vytírala, já jsem tam něco dělal a před oknem se zjevila paní Dana Medřická za ruku se svým zlotřilým synem.
2: A takhle začal náš vztah.
4: A řekla mu, dobrý den, Viktore, Vašku, řekni to. A Václav tam stál, klepal se a povídal, Viktore, já se vám omlouvám, že jste za mě musel zaskočit, že jsem to prošvih, něco takového, a já už to nikdy neudělám. Paní Medřická se podívala na něj, na mě a řekla, tak to je všechno, nashledanou. Já jsem nestačil ani říct, nechcete jít dál. Ono tenkrát ani nebylo kam, tam to bylo všechno rozbořené.
1: Se svou dnešní ženou, herečkou Janou Bouškovou, se Václav Vidra poznal už při studiu na konzervatoři. Prý se do ní tenkrát bláznivě zamiloval. Jenže Jana o mladšího spolužáka zájem neměla. Její velkou životní láskou se tehdy stal kolega Petr Svojtka, se kterým se ve 20 začala potkávat při angažmá v Národním divadle. Vzala si ho

0: a měla s ním syna Jana. Petr byl ale bohém a měl blízko k alkoholu a to se mu zřejmě stalo taky osudným. V pouhých 35 letech v roce 1982 zemřel při tragické nehodě a Jana zůstala s jejich čtyřletým synem sama. Útěchou a věrným pomocníkem se jí stal právě Václav Vidra, se kterým se jednou náhodně po letech znovu potkala ve vlaku. On vytušil svou šanci. I když byl v té době už ženatý s herečkou Danou Homolovou, tak kvůli Janě ji nakonec přesně na Štědrý den opustil. Jana Boušková se přiznala kdysi k jedné zvláštní věci. Prý její tchyně, Dana Medřická, už tak nějak dopředu tušila, že k jejímu synovi Jana patří. A že spolu jednou prožijí celý život. Dodnes opatruje fotografii Dany Medřické u sebe doma. Jana s Václavem vlastní děti nemají. Pokus o společného potomka málem skončil tragicky. Jednalo se tehdy o mimoděložní těhotenství. A Jana u toho málem umřela. Tak si pak řekli, že už to zkoušet nebudou. Společně ale vychovali syna Jany a později do rodiny přibyla i Janina neteř Tereska. Její maminka Eva Boušková, starší sestra Jany Bouškové, také herečka, totiž v roce 2004 prohrála dlouholetý boj s vleklou nemocí. S Václavem se vzali v roce 2006 po 25 letech vzájemného vztahu. A tak když měli příležitost si i ze svého vztahu udělat trochu legraci, využili toho v jednom ze silvestrovských pořadů televize Nova pod režijním dohledem Jiřího Adamce. Sehráli tehdy scénku Nebudeme se hádat.
1: Jdeš pozdě.
2: Já vím, zdržela jsem se u Aleny.
1: Já tady sedím, čumím na hodiny a ona u Aleny. Koukám půl osmí.
2: Ty máš hlad, viď? Víš, nastala taková situace...
1: Ne, já vůbec nemám hlad. Vůbec, já už v podstatě vůbec nemusím jíst. To je fantastický. Víš co, já ti něco řeknu. Není to poprvně tohle.
2: Nech mě domluvit. Já tady nemůžu říct jednu celou větu. Pořád mě skáčeš do řeči. Posloucháš mě vůbec?
1: Tak tohle to mi šmakuje nejvíc, opravdu. To je bašta. Místo večeře si uděláme seminář.
2: Budeme se hádat, že jo?
1: Já tady sedím, čučím, kručí mi v břiše a ty buhví kde, viď? No, to je opravdu bezvadný. Celý den makám.
2: Jo, ty makáš celý den, sám makáš. Ostatní se flákají, válí se v posteli, že jo? Tebe vůbec nenapadne, že člověk, třeba jako já, může přijít domů pozdě, že ho porazí autobus. Nebo si zlomí ruku, nebo jenom tak vomdlí. Ne, tobě kručí v břiše, že jo? Seš sobec, abys věděl.
1: No, to je bezvadný, tak já jsem sobec, jo. Já taky totiž místo mozku používám oči, teda vlastně kromě mozku používám taky oči,
2: no,
1: víš?
2: No, říkej.
1: Koukám, vidím se živá, zdravá. Jediný, kdo je tady na vomdlení, jsem já.
2: Tak tebe vůbec nezajímá, co se stalo.
1: Jo, pozor. Ono se něco stalo.
2: Ne, vůbec nic se nestalo. Akorát mě obtěžoval jeden mužský.
1: Prosím tě. Jo, tebe.
2: No, tak tuhle impertinenci radši pominu. To bysme se jenom hádali. Ale všimni si. Do starého železa ještě nepatřím.
1: Tak to je logika tohle, to je logika, opravdu. Já tady o tom, že mám hlad a ty o starým železe. No, tak tě pronásledoval nějaký chlap, no. A co?
2: To říkáš tak klidně, jo? Já jsem zapomněla, ono ti kručí v břiše, že jo? To by bylo úplně jedno, kdyby mě někdo znásilnil.
1: No, ono to nebude tak horký. To by musel být slepej a pak by na to zase neviděl. No tak povídej, jak to bylo.
2: No, všecko začalo už v tramvaji. Jeden chlapík mi uvolnil místo, pak jsem vystupovala, no a znáš to, že jo?
1: Jo, znám. Vystoupil taky. A zeptal se tě, kolik je hodin.
2: No takhle duchaplně si mě před mnoha lety klofnul ty.
1: No vidíš, a stačilo to.
2: Ještě do dneška se tomu divím. Jenže tenhle byl nesmělej, netroufnul si. Šel za mnou jako stín.
1: A co ty?
2: No co já, dostala jsem strach? Co pak v novinách je toho dneska málo? Párkrát jsem se ohlídla, přidala jsem do kroku a pak jsem začala utíkat.
1: Ty jo!
2: No a on utíkal za mnou.
1: Nevrávodal.
2: Jo, tím chceš říct, že když se nějakýmu mužskýmu líbím, tak to je alkoholik, jo? Tak já jsem asi podle tebe nějaká chudinka, bez sexu, bez přitažlivosti.
1: Víš co?
2: No?
1: Já už bych strašně rád viděl něco na talíři. Nebudeme se tady kvůli takovýhle prchotinám hádat.
2: Jseš si se mnou nějak moc jistý?
1: Já ti věřím. Počkej. Co jsi tím chtěla říct, jako že jsi říkala, že jsem si jistý?
2: Nech to bejt. Nebudem se hádat, já jdu dělat tu večer.
1: Ne, počkej, tohle to mi vysvětlíš teďka. Nic dělat nebudeš, teď mi tady řekneš, jak jsi to myslela, jako že jsem si moc jistý.
2: Hele, Brouku, ty si myslíš, že já už nejsem pro chlapy přitažlivá? Já ti tu iluzi brát nebudu.
1: Ale no, tak já vím, že ti to dělá dobře, když se za tebou belhá občas nějaký dědek.
2: Pojď se na něj podívat. Ještě pořád stojí před barákem.
1: Ten u těch popelnic?
2: Ne, ten vedle.
1: Ten v té bundě?
2: Jo, ten v té bundě.
1: Musí být nějaký uchylák. Mu není ani 30.
2: No, nebelhá se, nevrávorá. Je mladý, pěkný, namakaný.
1: Co namakaný? Tím chceš jako říct, že já jsem nějaký vypelichaný starý rukávník, nebo co?
2: To já jsem neřekla, to si řekl ty.
1: Hele, já ti něco povím, jo. Já ti povím, jak to bylo. Jestli tenhle ten loudil za tebou běžel až k baráku, tak už si na ní v tramvaji musela dělat nějaký oči.
2: No, jen pokračuj.
1: No jo, jasně. Hodila jsi si nožku přes nožku, dělala si na něj cukrbliky, on tě slíkal očima, tohle to já moc dobře znám, tohle to.
2: To znáš, že jo? Z vlastní zkušenosti.
1: To jsem teď netahej, teď tě řeč o tobě. Když ženská nechce, tak si žádný mužky nic nedovolí. A jak začne kroutit prdelí, utíkat a furt se ohlíže, tak to pak dopadne jako tady s tím Alíkem, co tu stojí před barákem.
2: Nejdřív jsem stará rašple, co si hraje na diblíka, a potom se najdou sexbomba, za kterou běhají mladíci.
1: Za mnou ženský před barákem nechoděj.
2: A co ta blondýna v metru? Oči si na ní mohl nechat.
1: Ježišo, už je to tady zase, no.
2: Nenápadně dotýká.
1: Ale prosím mě, nech toho, no, tak tam byl nával, no.
2: A jak ti vyšila facku? Jak to na blachovce? Protože jsi štipnul.
1: Já jsem ji neštipnul, ty to moc dobře víš.
2: To víš, že to vím.
1: No. Jak to, že to víš?
2: Jsem ji štipla sama.
1: Co mi říkáš jen tak nic, tady z ničeho nic, jenom...
2: Provokoval jsi, provokoval. A když už se hádáme, ať to stojí za to. Já kráva, ať to je takový nádherný kotlety.
1: Tak já jdu odevřít.
2: Přece se nemohli vypařit. Herko. Kdo to byl?
1: Ten tvůj frajer. Je prej ti tohle, co vypadlo z tramvaji.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Takhle pohádkově dokázal zpívat Václav Vidra i se svou ženou Janou Bouškovou. Ve zpívánkách na obrazovkách Československé televize.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Televize a film si Václava Vidru prostě našli. Seriály, komedie i pohádky. Vidra se stal tváří mnoha z nich. To proto, že prostě diváka i toho mladého neotravuje. Nikdy netlačil na pilu, nikdy se nesnažil být za každou cenu vtipný a právě proto mu to fungovalo. Humor měl v genech, ne v hereckém manuálu. Přesvědčil o tom diváky už v polovině 80. let v pohádce, která je dodnes populární. S čerty nejsou žerty. Režie Hynek Bočan. Vzpomínáte ještě, jak mu dali kousek magnetovce do boty, aby se ho našlo zlaté jablko?
2: A to řeknu tatínkovi a ten vám vyhlásí válku.
3: Gratuluji vám, zvítězil jste.
2: Tatínek vám vyhlásí válku.
4: Odneste ho pryč.
2: Tatínek vám vyhlásí válku. Okamžitě mi vyndejte tu věc z boty! Okamžitě vyndejte mi tu věc z boty!
5: Jakou věc?
2: Okamžitě mi vyndejte tu věc! Je také podvedli, já za nic nemůžu! Sundejte mi tu botu!
0: Václava Vidru si oblíbil i režisér Zdeněk Troška. Obsadil ho do mnoha svých komedií. Slavný je Kameňák, tedy série vtipů převedených na filmové plátno. Manželkou mu byla jeho kamarádka, herečka Jana Paulová.
6: Já tě zvu na slavnostní večeři.
7: Prosím tě, a co tak najednou? Jsi se mnou nikde nebyl, ani nepamatuju. Divadle v kyně, o restauraci ani nemluvě.
6: A co kecáš, prosím tě? A kdo s tebou byl v loni na pohotovosti, jak jsi měla zlomenou tu nohu?
7: Ty no? Jsi blbej.
6: Počkej. Kon dneska večer slavnostně otvírá...
8: Bordel erotický.
7: Jsi se zbláznil, ne? Náčelník policie do bordelu.
6: Co, potřebuji se přece seznámit s prostředím, kde se můžou vyskytovat nekalí živly. A navíc kol pozval všechny papaláše z města, i s manželkama.
7: Učitelka do bordelu, jo? To přece nejde.
8: Neboj, mami, my to na tebe nepráskneme, že jo, tati?
7: Ty mlč a koukej se učit.
0: Když už jsme u těch filmových rolí, připomeňme, že před kamerou Václav Vidra debutoval už v 16 letech v psychologickém dramatu Návraty. Úspěšnější snímky ale přišly až mnohem později, v 80. letech. Svatební cesta do Jilí, Dobří holuby se vracejí, Lékár umírajícího času nebo Panoptikum města pražského. Nezapomenutelné role ale stvárnil i v komediích Co pak je to za vojáka, Tankový prapor nebo Černí baroni. Čím je ale slavný mezi kolegy i diváky jsou jeho anekdoty, kterých umí spoustu a taky je skvěle vypráví. Tady jsou třeba ty hasičské.
6: Takhle vyjede sbor dobrovolných hasičů s manželkama, autobusem.
9: Taky?
6: Taky. Podívat se na blízký hrad. Na blízký hrad a přijedou tam, kastelán neprovádí po tom hradě a když už ta prohlídka končí a jsou na tom nádvoří toho hradu, tak ten kastelán říká, tady na tomhle nádvoří byla roku 1711 upálená poslední čarodějnice. A ten Franta Nováku tak koukne na tu svoji starou vedle a pak řekne tomu kastelánovi, kdybys nekecal. To je něco, jak jde chlap takhle okolo řeky a tam vidí rybáře, ten sedí, má tam ohníček a opejká zlatou rybku. A ten říká, co blbneš, ty tati mohla splnit tři přání. A ten říká, už splnila. Hele, manželka Pepi Nováka, on je taky u dobrovolných hasičů. No, on je bezvadný kluk, tak ona šla na kontrolu k doktorovi a on šel s ní samozřejmě, aby se tam nebála. No a čeká v čekárně a za chvíli, tak za půl hodinky vyjde Maruška ven a ten doktor se takhle vykoukne z té ordinace, říká, pane Nová, kdybyste na chviličku, já bych s váma potřeboval mluvit. A on se tak zarazí, co? A kde dovnitř? A říká, co se děje, se něco, pane doktore? Říká, helejte, já k vám budu naprosto otevřený, s paní je to vážný, ona je těžce nemocná, opravdu těžce nemocná, my to budeme léčit, ale bez vaší pomoci to nepůjde. My nasadíme medikamentální léčbu, ale víte, vy se musíte postarat o to, vaše žena potřebuje minimálně, ale minimálně třikrát denně sex. Bez toho ta léčba není účinná. Víte, když všechno půjde tak, jak bychom si představovali, tak za 2, za 3 roky by mohla být v pořádku.
4: To je úkol teda.
6: Pepa tak jako skleslej, říká, tak teda děkuju vám, pane doktore, to jste mě potěšil, no, co se dá dělat, víte, no. Vyjde ven z té ordinace a Maruška říká hned, Pepo, co říkal pan doktor, co říkal? Umřeš.
0: Václav Vidra není hercem jedné ikonické postavy. Je hercem dlouhodobé důvěry. Víte, co od něj dostanete? A dostanete to poctivě. Bez skandálů, bez póz, bez potřeby být neustále vidět. A já doufám, že vidět bude, stejně jako slyšet na vlnách Českého rozhlasu. I v dalších letech. Mějte se krásně a smějte se.